jsem se radši usadit, když dostal jsem ten šek. Čertví, kdo mi to poradil, koupit si paperback. V té knížce jsem se rozvěděl, jak zlato hledat mám. Tak jsem se jednou rozhodnul a to vám poradil.

Kdybych měl bez ohledu na počítač vybrat píseň o cestách, respektive píseň, která se mi vybaví, když se tohle téma nadhodí, no tak pak je to samozřejmě nesmrtelný evergreen Williho Nelsona. U nás krásně počištěný Michalem Tučným, Zdeňkem Rytířem.

tahle písnička také rozhodně nemohla chybět. Pavel Bobek, John Denverovská píseň Country Road Take Me Home. No, veď mě dál, cesto má. Říkám si, že zatím jsme si pouštěli doslova historické kousky, takže by to chtělo trochu omladit. Mám tu Nezmary, pravda, to už také není úplně mladá záležitost, ale oni jsou doslova přeborníci v písních přes cesty. Z internetového vyhledávače na mě vypadly asi 4 tituly, ve kterých se objevuje to slůvko cesta, cesty. Tak pojďme si pustit, co o cestách zpívají jihočeši.

No, tohle byl trošku příspěvek z naší dílny od skupiny Marien, Cestou za tebou. Napadá mě, že když jsme tu písničku dali na desku a přihlašovali jsme ji na ochranný svaz autorský, tak jsme zjistili, že Cestou za tebou je poměrně oblíbený titul u písní a narazili jsme na vlastně shodný název od naší spřátelné kapely Lístek z Prahy. Pražská trimská kapela, nedovedu si představit věrohodnější těleso, které by mohlo zpívat o cestách nebo o cestě za tebou.

Všechny cesty začínají kránou Žalmanův spol. Při vší úctě k Žalmanově věku je to trošku už český folkový pravěk, tato nahrávka první sestavy Žalmanova spolu. Mimochodem je to krásná píseň Krise Kristoffersna. Do dneška se hraje. Hezká vzpomínka na 80. léta. Tak, posloucháte Folková pohlazení, dnes zaměřená na cesty. Řekněme na písně, které mají v názvu cestu. Nějakou. Třeba cestu duhovou. O tom zpívá Kamelot.

Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Ani tahle, řekl bych, vlastně skoro nejslavnější píseň pražské trumské skupiny Pacific nesmí chybět v našem dnešním výčtu písní o cestách. Blátivá cesta. Připouštím, že je to trošku sentimentální téma. Ostatně i ty písně, které se nám do pořadu zatím dostaly, tak jsou spíše, řekněme, staršího data vzniku. A když mluvíme o té sentimentální náladě, víte o tom, že existuje přímo píseň, která se jmenuje Sentimental Journey? Jo. Do našeho žánru ji propašoval Honza Vyčítal.

že jsem stará vesta, já jsem člověk spontánní. Vzpomínáš si jenom jeden ze sta, je tak sentimentální. Odjíždím a hradbu času bořím, odjíždím vstříc vzpomínkám, vzrušení.

Takhle o cestách tuláků zpívají ostravští Tempody vlak. A když už jsme zabrousili do té mladší generace našeho žánru, našel jsem vlastně jednu počeštěnou píseň Paula Simona, kterou zpíval s Artem Garfunklem ještě. Myslím, že docela zdařile ji přetextoval Honza Broš v době, kdy účinkoval se severočeskými Stráníky. Naleznete ji na jejich albu Ať je nostalgie z buchví kolikátého roku. Tady asi spíš nenajdete, protože to album už samozřejmě nebude nikde k sehnání. Ale myslím, že tahle verze slavné Homeward Bound se teď hodí.

poprvé třídou zvonek zvoní, učitel stiskl kliku a vilné víly vily věnce.

0: knížce bílé nepopsáno, Honzík se vydal na cestu.
1: Ano, i tahle píseň veskrze školní tématikou patří do našeho výčtu písní o cestách, neboť se jmenuje Honzíkova cesta. Poznali jste určitě Samsona a jeho partu. A já koukám, že tím daným tématem se nám tu doslova nabízí možná nejdelší píseň hraná v našem žánru, a to především díky brněnským poutníkům, respektive později druhé trávě, díky Robertu Křesťanovi, jeho překladu slavné Dire Straits Telegraph Road. No, pojďme si ji pustit, ta by také neměla chybět. Jenom doufám, že se nám do našeho pořadu vejde, protože je dlouhatánská, tak já se pro jistotu rozloučím. Mějte se báječně, cestujte, používejte cesty a přemýšlejte, po čem, proč a jak šlapete. Za týden se u folkových pohlazení bude naslyšenou těšit Vítěz Rodníček.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Miroslav Hanuš. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Stručně, jasně. Historky, scénky, písničky si tu užijem a můžete vyhrát naše knížky i z Digi rádiem. Hodně štěstí, pěknou zábavu.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to tady rozespívala. K nám dorazil Miroslav Hanuš, jako vždy, na svém skutříku.
1: Ano, to je moje milovaná písnička, to mě úplně nakoplo. Pan Kainar text k němu skládal. Tak hezký.
0: Ale tenhle text o tom Kainarovi skládal Zdeněk Borovec.
1: Tak. Ano, ano.
0: Abychom
1: ano.
0: Se to upřesnili. Tak, na skútru se jezdí dobře i ve větru a v dešti, jak jsem pochopil od pana Hanuše. Má to své výhody s tvorbou účesu?
1: No tak ano, ano. Já se v podstatě už roky nečešu, jo. Pač si myslím, že příroda se češe sama.
0: Ale mějte se a tak hygiena, to probíhá,
1: se,
0: jo?
1: Abychom se věděli. Otužuju se, že si namočím hlavu. Pak si nasadím helmu, jo, a přijíždím vždycky s jiným výtvorem. Záleží, jak se mi ty vlasy přeložejí pod tou helmou. Přijíždím, sundám helmu a mám na hlavě ještě jako jinou helmu. To miluju maskérky v televizi takhle. No a nebo když je takhle, jakože jsou ty přepršky, jak já vyjedu za sucha, zmoknu, jedu a zase dojedu za sucha, protože prostě to cestou teple fouká, je to krásný. Teď jsem měl takový, vyděsil jsem pumpařku na pumpě.
0: Čím to?
1: Jedna jsem zastavil a chtěl jsem si koupit ještě limonádu a najednou křik, zase, ujel. A já jsem říkal, kdo ujel? Štyřka, někdo tam není. A byly dvě a ona říká, ne, tam je taková malá motorka, ty nevidíš přes to velký auto.
0: A to byla ta vaše?
1: No, stála ta moje motorčička na čtyřce, že jo. No. Jenomže
0: takže neujel, poctivě zaplatil.
1: No, zaplatil, ale paní mi říkala, že se jim to stává běžně. Mm-hmm. Že včera jim zrovna ujel, ale říkal, že to byl takový chudák, ten si to neuvědomil, zřejmě pak přijel, se omluvil. A poněvadž měl Lamborghini, jo, za 15 melounů.
0: A byl roztržitý.
1: A koupil benzín za 2,5 a odjel. A pak se vrátil a říkal, promiňte, já jsem asi nezaplatil. Říká, ne, já jsem ředitel veliký firmy, já s tím mám starosti. No a prostě jsem si to neuvědomil, jsem natočil a odjel, že? Mm-hmm. A paní, ale jako hodna své funkce, čerpadlářky, že? Tak říkala, prosím vás, když čerpám, to je jako každá jiná činnost, musíte se na to soustředit, jo? Prostě vypnu tu hlavu, vypnu tu firmu, načerpám, zaplatím a pak teprve pokračuju v řízení firmy a automobilu, jo?
0: Ale krásně mu to vysvětlilo.
1: Krásně, no, prosím vás.
0: A prezentace doslova.
1: Zodpovědná činnost. Vypnu hlavu a čerpám benzín.
0: Dobře.
1: Ten za to určitě nemohl, to si myslím, že. A navíc se vrátil zaplatit, jo, ale druhý den. Jako.
0: Dobře, tak zážitky z cest na motorce.
1: No, to pořád je něco.
0: Mm-hmm. Každopádně účes v pohodě, protože u recepčního i u produkce to prošlo, poznali vás, pustili do studia.
1: Prošel
0: můžeme začít.
1: Jsem, ano. Ano, na recepci dokonce jsem zřejmě působil velmi mladě, protože tam je takový pán starší a říká, pan Hanuš, vy jdete na humoriádu nebo jdete na konkurs? A on si dělal legraci, než jsem to pochopil, tady je konkurs do dětského pěveckého sboru Českého rozhlasu, tak mladě jsem působil dneska, když jsem sundal helmu.
0: Tak jo. A zaspíváte nám?
1: No, tak mohu bych vám zaspívat, ale ono to rádio nesnese všechno, že?
0: Ano,
1: a teďka tak. Jsme pod drobnohledem, aby neřekli, že za ty poplatky tady nějaký povl prezentujete.
0: No, tak,
1: tak já zůstanu jako mluvit. A já si dám tady humor, jo? Já si dám Honzu Přeučila.
0: Přesně, pojďme do našeho archivu, je tu nahrávka našeho kolegy Vladimíra Šťovíčka. Z pořadu Vzpomínky nám zůstanou s panem Přeučilem.
2: Protože je úžasné, jak jsou naši posluchači starostliví a nějakým způsobem vždy se snaží myslet i na náš zdravý životní styl. A mě pobavil jednou e-mail, který mi přišel právě také po tom 4-hodinovém vysílání. Ono se to nezdá, ale ono to tam utíká ten čas poměrně rychle. A někdo se díval do studia přes webovou kameru a napsal, pane Šťovíčku, dneska jste nějak málo jedl.
3: Ale to je roztomilý, pane redaktore, to je roztomilý.
2: A zrovna do mě byste to neřekl, že jo?
3: To bych si nedovolil, že?
4: Ale ta kamera byla pod jiným úhlem trošku, že jo?
3: Ano.
4: On to někdo šoupnul.
3: Ano. No jo, ale tak je ohromná věc, když jsou různé přebrepty a brepty, že jo? Že i dneska se s tím dá pochopitelně pracovat. V divadle je to úplně jiné. Na divadle, když jsou přebrepty, to všichni dobře víme, tak to je lahůdka. A já se vám jednou přiznám, já jsem měl jednou fantastický přebret, kdy jsem teda se propotil od hlavy až k patě. Když jsem leta působil v divadle Na zábradlí, tak jsme hráli hru Tři sestry. A já jsem tam hrál postavu jednoho lékaře, který tam měl jedno latinské slovo. A tam na scéně byla Jana Prajzová, Jirka Bartoška, Pavel Zedníček, Olda Vlach, plejáda těchto vynikajících kolegů, vynikajících herců. A já jsem tam takhle seděl a říkal jsem, no a zítra uděláme ka... Teďka mě vypadlo to slovo, protože jsem od toho ka měl říct latinské slovíčko. Tak zítra uděláme kuky... Zítra uděláme kundik... zítra to nějak uděláme. Propocené jak nikdy, byla pauza, dub chodbou a doproti mě Jirka Barťák, já říkám, Jirko, prosím vás, my si vykáme s Jirkou, i když jsme velcí přátelé, já se vám omlouvám, já jsem tam měl takovou malou špečeninku. On říkal, Honzo, jděte do háje špečeninku, tam dámské přirození lítalo po jeviši a vy říkáte špečeninka.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak začalo to tématem kamery v rozhlasových studiích nebo v rádiu obecně, pane Hanuši?
1: No, to, tady je taky kamera.
0: Nejedna.
1: Takhle a běží?
0: Ta, na kterou vy se díváte, myslím, neběží, ale běží ty další dvě z těch pěti.
1: Minule mě právě posadili takhle víc stranou, abych byl jako v záběru. Jo? Tak já jsem v tom záběru a přitom kamera neběží. No tak to jsem se
0: No ale to neznamená, že se nebudete snažit.
1: Jsem se hezky učesal.
0: Se tvářit.
1: Jo, no. Ale od té doby, co vím, že jsou tady kamery, tak já jsem někdy zůstával takový poloslečený. Takový jsem se rozepnul, když jsem přijel, bylo horko nebo to. A pak mě tady někdo právě upozornil, že je tady kamera. Tak jsem se od té doby se v rádiu zapínám a necítím se už tak svobodně, protože tady nemá kamera co dělat. Ale. Tady svoboda spočívala v tom, že tady můžeme sedět
0: tvářit,
1: nahý,
0: jak chceme.
1: Nahý, že jo, a hlásit seriózně a nikdo to jako neví. No a teďka, ale mohl bych být zase koneckonců třeba bez kalhot, jak jsou takový ty televizní, že jo, v čem to je, něčem to je, s tebou mě baví svět, nebo co, jak ona přiběhne na poslední
0: chvíli. A zapomene
1: chvíli.
0: Si tu sukni, vem si jenom halenku.
1: No nestihne to, že jo, jenom si veme ten spodek.
0: Aha, Jana Šulcová.
1: No, ale Jana Šulcová je to, no ale to jsem zjistil, že v covidu, jak se pracovala doma, tak to bylo běžný, že jak ti lidé, co prodávají něco, obchodníci, že oni měli ten most, že, jak se to jmenuje, takový ten rozhovor po počítači a oni tam běžně seděli právě bez kalhot, pač ten záběr je jenom do pasu z toho počítače, tak tam vznikla doba jako bez kalhot.
0: Ale nesměli stát dřív, než skončil přenos od toho stolu.
1: No a když si jako... No a to jsem pak právě viděl někde na YouTube nebo celkový ty legrace. Právě ty, co si tu kameru nevypli, že jo, a vstali, že jo. Mm-hmm. Takže měli tu kravatu, že jo, a pak měli takový trapný jenom trenýrky nebo tanga, nebo no prostě jak měl kdo chuť, tak podle toho.
0: Já si pamatuju jeden také vtip na toto téma covidové, kdy holčička měla výuku online a maminka u zrcadla vzadu pobíhala ve spodním prádle, připravovala se na odchod do práce a holčička řekla, mami, a nevadí ti, že máme právě s paní učitelkou vyučování? No, tak asi tak o těch kamerách. Ale tady se můžete svléct, aspoň zvýšíme poslechovost, sledovanost, všechno.
1: Ne, my máme krásnou poslechovost. Nebudeme tímhle způsobem získávat. Ano, jako...
0: Ale zkusíme to s scénkami.
1: Kdyby nám to šlo dolů, tak se zlíknem.
0: Máte přednost. Tak my budeme získávat poslechovou scénkami našich posluchačů. Nabízíme v tuto chvíli Jana Přeučila v dalším vyprávění, anebo Miroslava Šimka. Zvolte si SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Dobré odpoledne všem, z dnešní humoriády přeji Miroslav Hanuš, náš dnešní host, od mikrofonu moderátorského Pavel Kučera, a vy na našem telefonu teď přidáte své hlasy pro pana Přeučila nebo pana Šimka z našeho archivu. Koho si vyberete? Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kučero i pane Hanuši.
4: Dobrý den.
3: A to, jak se říká, ta Šulcová s těma...
2: To byla kotva u přívozu, ano, ale režie Marie Poledňáková, aha, proto se nám to asi propojilo. To,
4: dobře, máte bod, že dáváte pozor.
3: Když jste tenkrát bavili o tom, jak vám zmizelo to, jak jste s tou gumovací tuškou.
4: No, ten text.
3: A jak jste říkal, že se dal někdo do mrazáku a to. Já jsem to hned vyzkoušel, to bylo někdy v únoru. Bylo asi minus 15.
4: No.
3: I do mrazáku jsem to dal, nefunguje to.
4: Ne.
2: Špatný mrazák,
3: ne,
2: nebo
3: led. Neobjeví se nic. A používám to tak, že něco si namaluju a pak když dělám ty kontury, ty už hotový, tak to udělám jako normální tou a tam to pak vyfénuju a ono to zmizí a je to super.
4: Jo, takhle to používáte. No. To jsme se bavili.
3: Jak jste říkal, teď, tu tušku, tak to
4: tu je tušku, ano.
3: Ten Aleš Svoboda, tak ten by si to měl vzít sebou, mu to tam psalo v tom... Na té stanici.
4: Jo, nahoře.
2: Tak teď nás určitě slyšel a už to ví. Tak jo, koho jste si vybral?
3: Dáme si Přeučila.
2: Máme zapsáno, mějte se hezky.
4: On to rozjel v ostře, tak uvidíme.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Halo? Už? Už jste s námi?
5: Halo, tady je Jirka Čerčan, dobrý den.
2: No, zdravíme.
4: No, Jiří, dobrý den.
5: Dobrý den, já znám pana Hanuše i vás, pane Pavle, a přeju vám hodně zdraví a chtěl bych to Bčko, to Bčko. Je Krampol.
2: Ne, Miloslav Šimek.
4: Ne, dejte Ačko, dejte Přeučila.
5: Tak Ačko dám.
4: No, děkuji.
2: Nenechal se zvyklat, dal Ačko.
4: To jste hodně, že jste zavolal, na shledanou.
2: Dobře, díky, tak nemusíme hlasovat, vy všechno upovídáte, uplatíte možná. Dobré odpoledne. Halo?
6: Dobré odpoledne, pánové. Zdravím vás. Tady Petr z Hostína, umělníka.
4: Ano,
2: výborně.
4: Dobrý den.
6: Zdravím vás, pane Uši. Mám vás strašně moc rád, jako člověka si vás vážím, jako člověka s velkým humorem a v každém pořadu, kde jste, tak vás moc nadšeně poslouchám.
4: To jste hodnej. Tak dejte Ačko, dejte Přeučila.
6: No, Ačko dáme a ještě se dostat, jestli ten papoušek váš, jestli pořád ještě umí tak krásně tu kyselnu herunovou základ.
4: No, ano, ano, pořád, hned ráno to říkal, jo, kyselina hyaluronová, záruka krásného stáří.
6: Ano, tak.
4: Ano, tak. Platí to.
6: Tak dáme toho
4: Přeučila. Dáme,
2: dobře, Přeučila, máme zapsáno. Děkujeme pěkně, naslyšenou.
4: Dík.
2: Naschledanou. Tak, o režii Jiřího Krejčíka v divadle v Humoriádě na cestách povídal pan Přeučil Patrikovi Rozemalovi.
7: A já mám takovou krásnou vzpomínku související právě s tím jazykem na vynikajícího filmového režiséra Jiřího Krejčíka. Vzpomínáte si, přátelé, na film Božská Ema, malostránské povídky. Vyšší princip. To byly poklady svědomí, poklady filmového prostě umění. A Jiří Krejčík jednou v divadle na Zábradlí také režíroval Strindbergovou slečnu Julii. A my s mojí kolegyní jsme na tom jevišti velice artikulovali přesně, protože ta jevištní řeč musí mít svoji jaksi zákonitost. A on vždycky dá říkat, stop, to není pravda, znova. A spíš chtěl, aby ten mluvní projev byl takový jako civilnější, který kamera má přiblížit a tak dále. A my zase, když jsme začali artikulovat, stop, nevěřím, není pravda, znova. Tak my, když jsme hovořili, tak byl ohromně spokojený, měl takhle ruku u ucha a říkal, dobrý. A jakmile jsme začali artikulovat, stop, nevěřím. A já jsem stále říkal, Jiří, pane režisére, jevištní řeč má jiné zákonitosti než filmová. Tam jsou určité jakési proporce jiné. A on říkal, ne, přirozeně takhle. Čili my jsme měsíc a půl zkoušeli. Po měsíci a půl byla generálka veřejná pro penzisty. Krejčík za mnou přišel a říkal, přeučile, na tom jevišti vás není slyšet. Já říkám, pane režisére, na měsíc a půl na tohle téma hovoří. Ne, uděláme to takto. Vy budete to představení hrát tak, jak máme naskoušený, a já budu vzadu v hledišti vás poslouchat. Když zjistím, že vás není slyšet, udělám několik signálů. Já říkám, jaký signál? První signál bude ten, že budu výrazně uličkou, pravou ruku dám na stěnu a levou si dám na čelo. A když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem říkal, já vás v těch světlech, ne, znova říkám, výrazně jdu uličkou, když nás nebude slyšet, pravá ruka na stěnu, levá na čelo. Jak mi tam uvidíte, přidáte do hlasu. Já jsem šel za svojí kolegyní Hankou Svrčkovou, říkám, Hani, kdybych tam náhodou toho blázna viděl, tak já ti v jednom okamžiku lehce zmáčknu ruku a tak dále a přidáme do hlasu. Hrajeme, najednou se podívám a skutečně tam někdo stojí. A režisér Krejčí. Musíme lépe artikulovat a přidat do hlasu. V jednom okamžiku jsem zmáčknul Helence ruku, přidali jsme do hlasu, odehráli jsme první půlku, pauza, proti nám v chodbě herecký běží Krejčík a křičí krávy! Zvali jste jak krávy! A já jsem říkal, pane režisére, tam to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel.

0: Tak to byla kapela Slza. V tuto chvíli už jsme tady s naší pravidelnou soutěží červnovou. Připomenu, že můžete vyhrát jednu z knih dle vlastního výběru z naší edice Humoriády, plus ještě v pátek v losování digitální rádio. Za každý týden všechny výherce tam budeme mít a to bude šance. Miroslav Hanuš měl ale jiný návrh na výhru.
1: Tak a já než jsem šel, tak jsem sem šel.
0: Šel jsem sem.
1: Než jsem šel sem.
0: Až jsem došel.
1: Než jsem sem šel, tak jsem se potkal s manželkou a navrhoval jsem, že by mohla být soutěž Noc s Miroslavem Hanušem, jo. A moje dcery říkali, že to je, že to bych neměl navrhovat, protože doba je jako solidní a genderově je to jako nevyvážený, že třeba prostě
0: i s paní Hanušovou by
1: ženy by mohly, ne, že ženy by mohly mít víc zájem než muži a tím by to bylo jako nečestné, jo, a nesportovní, jak říkají to. A žena zase hlasovala proti taky, protože říkala, že takhle, my jsme zkoušeli takovou hru Skurvení havlisti, která se odehrává v sauně, tak tam jsme řešili s Tomášem Měcháčkem a Dádou Gondíkem, jestli to máme hrát nahý, protože v sauně se sedí nahý.
0: Většinou ano.
1: No a já jsem navrhoval nahý, jo. Měcháček taky nahý a jenom Dáda Gondík chtěl hrát oblečený, no. Takže nás přehlasoval jednohlasně. Ale moje manželka říkala klidně, protože u nás dobrý. Jo, takhle vyhodnotila, že můžu vystupovat na hej, protože u nás dobrý. No a právě na to navázala, že právě u nás je to tak dobrý, že by ten zájem mohl být příliš veliký, jo. Uh-huh. A potom by poptávka převýšila nabídku, takže nakonec říkala, ať se dává ta kniha, a nebo to rádio.
0: Že to tak bude, jo, lepší v rámci, no, všech možných vztahů.
1: No, sice jako přijdou o hezký zážitek lidi, ale
0: budou mít jiný hezký zážitek.
1: Rozhlas jim to vynahradí, jako.
0: Ano.
1: Jo, protože digitální to bude.
0: Tak řekli jsme už víc, než by se mělo říct, možná, tak zbývá pozvat do soutěže naše posluchače. Dobré odpoledne, kdo pak se dovolal?
2: Dobrý den, Milena.
0: Paní Milena,
1: dobrý
0: odkud?
1: Den, Mileno. Vidíte, vy jste třeba zrovna tu noc chtěla vyhrát, možná.
0: Ani ne.
1: Ona se...
0: Jste tam ještě?
2: Jsem, ano.
0: Výborně. Odkud ano. Voláte?
2: Z Prahy.
0: Z Prahy, výborně. Prahy. Tak, otázka se týká pana Hanuše.
1: Jo.
0: Všeobecně celorepublikově se proslavil rolí v televizním seriálu Ulice. Zahrál si za A starostu Hložánka, za B majora Korejse.
2: Ale já to neposlouchám, tak já dám za A.
0: Neposloucháte rádio nebo seriál nesledujete?
2: Seriál
0: nesledujete. Ale stejně jste to trefila, takže gratulujeme. No, koho si vyberete?
1: Já ho taky nesleduju, ale hraju v něm.
2: Děkuju.
0: Počkejte, paní Mileno, kterou knihu si vyberete? Máme tady paní Švormovou, pana Krampola, paní Konvalinkovou, Josefa Dvořáka. A ještě jednou?
2: Švormovou.
0: Paní Švormovou, dobře, pošleme vám výhru.
1: Švormovou?
0: Ne, Švormovou.
1: Aha.
0: Pan Hanuš už nezlobí v této chvíli. My se rozloučíme s paní Milenou, gratulujeme a mějte se hezky a sledujte v pátek naše vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Tak, soutěž proběhla, další bude zítra, samozřejmě každý den až do 26. června soutěžíme. No a teď je řada na Miroslavu Hanušovi, koho nám vybere dál.
1: No a tady tohle, já úplně se těším, to já si dobře pamatuju, ještě Tomáše Slámu, že ho zakladatel, myslím, že zakladatele Tobogánu.
0: Myslím si, že ano.
1: Taky jsem u něj jednou byl velice sympatický člověk, který nás pak opustil. A tady vidím, že je sám v nabídce, čili on sám bude zřejmě vtipně hovořit a proto volím Tomáše Slámu.
0: Ano, je to z Toboganu na ruby, tak je to pojato. O výtvarníkovi Jiřím Stejskalovi nám něco poví Tomáš Sláma.
4: Děkuji Zoltánu Liškovi. Tobogán na ruby začíná. Tohle je kouzelná kulička. ten mikrofon. A dokáže řadu lidí potěšit, některé vyděsit doslova, obzvláště když uděláte několik kroků do první řady, tak to vám můžu říct, že přesně už to mám vysledováno, uděláte dva kroky a najednou první řada se bojí, že třeba se jich budete na něco vyptávat, tak první řada je menší a menší, až je nejmenší na celém světě. A nesmíte se bát, musíte dát díky mikrofonu důvěru. Ještě hezčí je, když připravujete nějaký rozhovor s výtvarníky. To jsou bojácní lidé. Sedí tady pan Franta a jsou tady další výtvarníci. A já mám musím říct, že na rozdíl od pana Komárka a pana Franty, s výtvarníkama to je velká potíž. My jsme organizovali výstavu panu Stejskalovi. Vynikající výtvarník z Olomouce, člověk, kterému bylo tak 35 let. A řekli jsme, hele Jirko, my v Praze ti uděláme výstavu. Bude to pěkný, bude to krásná výstava. Ty přijedeš za námi, tehdy to bylo Mikroforum, přijedeš do Mikrofora, řekneš, já jsem Jirka Stejskal, tady v Praze mě udělali výstavu, já je mám moc rád a moc se na to těším. A Stejskal říkal, no jo, ale to je těžký, člověče. Já jsem říkal, co na tom je těžkýho. Řekneš, já jsem Jiří Stejskal, jsem Solomouce, vy jste mě udělali výstavu, já se na to moc těším. Tak já jsem udělal to, co běžně nedělám, to vy dobře víte. Řekl jsem, Jirko, pojď a naučíme se to. A tak jsme vám chodili po chodbě toho rozhlasu. První jsem byl já a za mnou chodil Stejskal a já jsem říkal, já jsem Jiří Stejskal a Stejskal říkal, já jsem Jiří Stejskal. Oni mě v Praze udělali výstavu a já jsem moc rád, že mě udělali výstavu. Já jsem říkal, vidíš, jak to jde, tak ještě jednou a zase. Já jsem Jiří Stejskal. V Praze mě udělali výstavu. Moc se na to těším. A když už to celý takhle uměl, tak jsme šli dolů do toho studia, tam se objevilo červený světýlko. Tak jak jsem byl sám spanikařenej z toho, jak jsme chodili po té chodbě, tak jsem řekl, to je Jiří Stejskal, má výstavu, on se na to moc těší a Stejskal byl namydlenej. On neměl co říct v podstatě. Tak já jsem chtěl, aby se to nějak dokončilo, že jo? Tak jsem řekl, no, tak Jirko, aspoň nám něco řekni. A Stejskal srdnatě vstal a jako správnej Moravák řekl, ať žije život. To byla celá věta, kvůli které jel z Olomouce až do Prahy.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Přátelé, dámy a pánové, u rádia začíná další souboj. Můžete hlasovat pro Tomáše Slámu anebo Lubomíra Kostelku. Vyberte si sami humor podle vašeho gusta. SMS-kou humor mezera A nebo B číslo 90 01 04 pro SMS. Telefonujete na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. V tuto chvíli na výběr pro vás, naši drazí u rádia, Tomáš Sláma nebo Lubomír Kostelka. Miroslav Hanuš už má sluchátka a určitě si vás poslechne. Jak budete hlasovat? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Jana a já bych...
1: Ano.
2: Dávala Bčko.
1: Bčko, Lubomír Bčko, Kostelka. Dobře. Děkujeme.
3: Ano, pan Kostelka, dík.
1: Naschledanou. Dobrý den.
4: No, dobrý den, tady je Vojta z Plzně. Já zdravím pana Hanuše,
3: ano.
4: A se mi líbila ta historka, když ves na tom skutru tu ze záběhli.
3: Ano, Věru Nerušilovou, nedávno nás opustila.
4: Zdravím vás, chtěl bych ten Bčko, prosím vás.
1: Děkujeme. Kočka ze záběhlic, slavný to hit Věry Nerušilové, ano. Vzpomínáme na ně, díky ano. Za připomínku.
3: Ano, ale no? Jak pan říkal, že zdraví oba dva, to myslel mě a Věru, ne?
1: Ne, nás dva. Už jsme zase ve studiu. Zpátky. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavým. Zdravím vás, Pavle, i pana Hanuše.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval, chlapi, pro pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas, Honzo. Naslyšenou.
5: Zbytek ne, zarec.
3: Čau, chlapi.
1: Dobrý den. Haló. Tak, ještě jednou. Dobrý den.
6: Dobrý den, při.
1: Výborně.
3: Ano.
1: Kdo pak je s námi?
3: Dobrý den.
6: A mám takový dotaz.
3: Ano.
6: Jestli už ví, kdo to je paní Kvitová.
3: Ano, už jsem se to dozvěděl. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem zjistil, že už se jmenuje nějak jinak teďka.
6: Jasně.
3: A víte, jak se jmenuje?
6: Tak, ano.
3: Jak?
6: Tak hlasu pro Bčko.
3: Tak jo.
1: Tak to byl prýma rozhovor.
6: Teďka jsem moc hezky.
3: Díky.
1: Milané, děkujeme. Tak snažím se to všechno pochopit. Je to něco mezi hostem a posluchačem?
3: No, to u Karla Šípa jsem, jsem neznal Kvitovou slečnu, tehdy Kvitovou a teď, když ji znám, tak už se jmenuje jinak, takže ji zas neznám. Ona se vdala.
1: Mhm. Takže přejeme jí hezký rodinný život. Je. Dobré odpoledne. Haló?
7: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva ve studiu a prosila bych pana Slámu.
1: Děkujeme za váš hlas. Mějte se hezky.
3: Děkujeme.
1: Naschledanou a ještě vy. Dobrý den. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Karas Bojkovic, zdravím pana Hanuše i vás, Pavle. A já bych si přál pokračování s panem Slámou.
3: Dobře. Ano, díky.
1: Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Tak přátelé, sečteno, podtrženo, přičteme i SMS a výsledek je, že pokračuje pan Sláma tentokrát na téma, jak uváděl zlatého Slavíka. A to si pamatuju i já.
9: Děkuji, Zoltánovi, ale nezlobte se, já se ještě k té kapitole vrátím. Já jsem v roce 82 a 83 uváděl zlatého Slavíka. Dneska bych to neudělal, ale tenkrát jsem to bral, jakože to je taková podsta pro mě uvádět zlatého Slavíka, tak jsem si nechal ušít smoking. Bylo to v přímém přenosu i rok 82, i 83. Moc se bojím, že to někdo vytáhne a ukáže v televizi, jak jsem vypadal. Bude to strašný, ale nicméně stalo se. A po prvním zlatém Slavíkovi jsem dostal jenom jeden jediný dopis za to, nádherný, protože měl 8 stran a na každé straně formátu A4 bylo vyznání jisté paní, která nám psala, jak si ona představuje zlatého Slavíka. A začínalo to krásným motem. Karel Gott má 18 zlatých Slavíků, Valdemar Matuška má malého Valdíka, kdo má víc? Tak to jsem znejistil. Paní to ale na dalších řádcích krásně vysvětlila a stále tam, podívejte se, pane Slámo, Karel Gott má 18 zlatých slavíků, ale Valdemar Matuška založil rodinu, splnil požadavky vůči státu, ten má být zlatý slavík, Gott nic. A otevřel bych kapitolu, která se jmenuje Naše rodina.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak uvidíme, jaká budou vaše přání, dámy a pánové, vyberte si v závěru. Vracíme do hry. Tentokrát proti sobě stojí Miloslav Šimek a Lubomír Kostelka. Připomenu spojení, SMS-kujete humor mezera A nebo humor mezera B. Telefon 731 800 900. A ještě abychom se dozvěděli o tvůrčí současnosti pana Hanuše. Na čem teď pracuje?
2: No, teď zrovna se snažím trochu odpočívat, protože skoro každý den hraju, ale mám zkoušku na Vyšehradě, na toho svýho, na ten svůj opus o Micky Volkovi, na ten rock'n'roll, protože v létě to budeme hrát v rámci Studia 2 na Vyšehradě, což je taková rock'n'rollová show, kdo ho měl rád, tak se klidně přijďte podívat. A teď se snažím jako odpočívat a ono mi to nejde, protože mi přichází nějaký další nabídky a já už teď hraju 28 představení měsíčně.
1: Kam to dát?
2: No, kam to dát, že důchod se blíží a práce se zvyšuje, tak já nevím, co s tím budu dělat, tak možná si nechám místo toho operovat koleno, to mě bolí a tím se to vyřeší.
1: Zdraví je nejdůležitější, ano, samozřejmě, ale jinak přejeme, ať se rozhodnete dobře, ať si vyberete dobré nabídky.
2: Jenom napadlo tady, jak ten Tomáš Slama říkal, že ten pan Matuška, že měl toho Valdemara a ten nic, tak dneska už dnes víme, že jak je ten pořad starý, že Karel Gott taky pilně pracoval, zakládal rodiny, taky
1: ale nechtěl naštvat faninky, tak
2: jo, nechtěl, no, pak to zveřejnil, ale čestně všem přispěl, že on taky, no už nevím, jestli žije ještě ta paní, co psala ten dopis, ale že prostě Karel Gott taky na tom pilně pracoval, ale že pracoval v ilegalitě tenkrát.
1: Ano, tak dáme si teď paní zpěvačku, která také byla ilegální, teď už je legální, takže paní Marta může zpívat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme ve finále dnešní humoriády. Už znám výsledek, pan Hanuš ještě
2: ano,
1: netuší,
2: je?
1: Pokud vystoupí Miloslav Šimek nebo Lubomír Kostelka, co by vám vyhovovalo více osobně?
2: No, to je těžký, protože pan Kostelka vždycky je s Vladimírem Menčíkem, že jo, stěžení přátelé, a to se to hraje vtipný. Ale pak zase vidím, že Miroslav Šimek má návštěvu cirkusu a zrovna tuhle povídku mám rád, tak ne, já beru všechno, já jsem jak smrt, já beru všechno.
1: Jo, zvítězilo to první, co jste jmenoval, což bylo to druhé, cirkusu. Čili Bčko.
2: To je klaun volaný
1: ne, Bčko.
2: Děti. Aha.
1: Bečko. To první, co jste teď říkal, čili Lubomír Kostelka s Vladimírem Menšíkem.
2: Aha, jo? No vidíte.
1: Cirkus
2: no tak
1: bude
2: poslouchejte,
1: příště.
2: Já to zatím se pokusím pochopit ty pravidla.
3: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno prý, jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vles na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No, no, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš bambu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ježiš. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se. Pokry. Kdo to byl? Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
4: No,
3: fafejta.
4: Co pak?
3: Podívej se. Přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny. A Pepa nám zahnul.
4: Pepa zahnul?
3: Ano.
4: No Pepa je světák, to přece víš.
3: No světák, ne světák. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
4: To neříkej.
3: Ano, ty sporáplej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky, bezinky obtěžovat.
4: Ale přesto říkám, že Pepa je světák. Pepa je... Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králové?
3: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
4: Jakou?
3: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
4: Já ti říkám, že Pepa je světák.
3: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
4: Jak to?
3: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
4: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
3: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
4: To jsem.
3: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle proč jednok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivokrátě?
1: Tak tolik závěrečná scénka dnešní humoriády, tolik také náš dnešní host Miroslav Hanuš. Děkujeme, krásný den, hezké léto, mějte se hezky, vážení posluchači, dobrý poslech dalších pořadů, přeje Pavel Kučera, naslyšenou.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Do kasáren v Přáslavicích dorazilo dalších 8 tanků Leopard. Ve Velké Bystřici začne jezdit senior taxi. Prostějované se díky penězům z participativního rozpočtu dočkají rozšíření disk golfového hřiště. Dnes čekejte velkou oblačnost a teploty do 18 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72. Aktuálně prapor disponuje 36 novými tanky. Do konce června jich bude mít k dispozici celkem 42, potvrzuje velitel Tomáš Suchý.
2: Finišujeme, vlastně blížíme se k celkovému početnímu stavu Leopardu. Samozřejmě to není jenom o tom, že nám fyziky dojedou tanky. Ale je to o tom, že musíme projít celým tím procesem, zejména přeškolení osádek. A je to ten krásný mezistupeň mezi přechodem z té východní na tu západní techniku.
0: Vedení Velké Bystřice na Olomoucku zahájí v létě zkušební provoz služby Senior Taxi. V první fázi budou využívat obyvatelé města. V budoucnu by ale mohla být k dispozici taky lidem z okolních obcí, říká nezávislý starosta Marek Pazdera.
3: Jako pilotní program to rozjíždíme tak, že to chceme nabídnout důchodcům a lidem se zdravotním postižením, tak aby vlastně mohli zajíždět do Olomouce k lékaři tady v rámci Velké Bystřice.
0: Prostějovští radní schválili projekty, které samospráva podpoří z participativní.

0: tenistka Marie Bousková vstoupila vítězně do londýnského turné v Kyiv Queen's Clubu. Kudermětovovou z Uzbekistánu porazila 2-0 na sety. Na dalším travnatém turnaji v nizozemském Hertogenboši se na úvod dařilo Barboře Krejčíkové. Mexičanku Zarazovou přehrála 6-1 a 6-2. Sára Bejlek naopak na turnaji končí.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme na střední Moravě velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne se postupně na celém území objeví déšť nebo přehánky. Teploty 14 až 18 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia. Pované slabý, postupně mírný, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Rájci na Šumpersku je teď uzavřená cesta vedoucí k silnici 44, která pak dál vede na Leštinu. A to z důvodu finálních úprav po stavbě kanalizace. Počítejte s objížďkou až do 23. června.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 10. června a svátek má Gita a Margita. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy na našem SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáři a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď nám připomene Windsurfing Jiří Korn. Dobré ráno.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Je středa 10. června a svátek mají nositelky jména Gita. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. Jeden z památných dnů československého fotbalu nastal 10. června 1934. Náš tým ve finále mistrovství světa v Římě nastoupil proti domácí skvadře Azuře. Po prodloužení naši prohráli 1-2 a získali světové stříbro. V pátek ve 4 ráno našeho času začne pro naše barvy další světový šampionát. Prvním soupeřem bude Jižní Korea. Dnes je u nás významný den. 10. června 1942 v odvetě za smrt Reinharda Heydricha německé jednotky SS vypálily a vyhladily obec Lidice na Kladensku. Nacistické vraždění si vyžádalo celkem 340 obětí. Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková vyhráli 4 hry na tenisovém French Open před 8 lety. Byl to jejich první triumf na Grand Slamovém turnaji. Za pár týdnů přidali tehdy druhý ve Wimbledonu, pak jich přidali ještě 5. Kateřina Siňaková přidala teď o víkendu na Roland Garros další, 11. ve 4 hře.
3: Nebylo to v plánu, ale jak vlastně bylo najednou řečeno, že to byl 11. titul, tak samozřejmě jsem obrovskou radost, hodně to na mě dolehlo.
2: Doma má jeden ve smíšené a taky 2 olympijská zlata. Bravo, Katko! V roce 1791 se narodil literární historik, buditel a taky podle všeho falzifikátor Václav Hanka. Za jeho účasti se zázračně objevily rukopisy Královedvorský, Zelenohorský, ale taky píseň Vyšehradská a píseň Milostná krále Václava. Zázrak. Marcela Holanová má dnes 75. narozeniny. Já přeju pěkný den.
4: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 10. června, minuta po čtvrté na šest a svátek má dnes Gita a Margita.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Dnes bude deštivo a teplota do 18 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Chomoutov 15 stupňů hlásí Eva. Patrik je v Přerově, chystá se do práce a na teploměru má 14,5 stupně. Teploměr ukazuje 14 stupňů Celsia. To už je vzkaz od Radky z Brodku u Přerova.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Pitnou vodu do vodojemu ve Velkém Újezdu musí před horkými víkendy navážet cisterny. Opatření ale neřeší dlouhodobý problém s nedostatkem vody a navíc je velmi drahé. Vedení samosprávy tak aktuálně oznámilo zpřísnění kontrol možného plýtvání. Pomoci s tím mají nové dálkové vodoměry.
1: No, tak co obruč, to je vlastně metr.
2: Stav vody ve své studni mi ukazuje Aleš Novák z Velkého Újezdu.
1: Takže je tam takových 30-40 cm vody, to znamená 300-400 litrů.
2: Vodu ze studny používá na zalévání zahrady, snižuje tak svoji spotřebu obecní vody z kohoutku. Ve Velkém Újezdu totiž aktuálně platí omezení pro její odběr. Za porušení vyhlášky lidem hrozí pokuty, říká nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
3: To je právě ten problém, úplně ty důkazy není jednoduché zajistit. Takové jedna paní povídala a včera soused bazén neměla, dneska ho má, bohužel není úplně důkaz, byť je to nějaká indicie, ale právě proto, aby jsme byli schopni případně i nějakým číselným údajem to podložit, tak jsme vlastně začali pořizovat dálkově odečitatelné vodoměry.
2: V městě si je asi 450 odběratelů. Prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne.
3: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
2: Digitální vodoměr už má i Aleš Novák.
1: Protože nám dosloužil ten starý, ale u nás to ničemu není proti ničemu, ať to je, že? Ale je potřeba, aby to během příštího roku bylo po celé obci a pak vlastně oni okamžitě uvidí, kdo má spotřebu nad limit.
2: Na zásoby vody v městě si by podle místostarosty Kličky mohlo mít negativní vliv plánované rozšíření těžby v nedalekém kamenolomu Výkleky.
3: Máme na to nějaký jako posudek odborníka hydrogeologa, který tam vyjadřuje jakoby změření a z vývoje a tak dále a z poměru, který tady jsou hydrogeologický, nejsem na to odborník, tak to nemůžu říct asi přesně, ale vyvozuje to, že prostě prohlubování těžby a rozšiřování opravdu má ten potenciál měnit tady ty podmínky hydrogeologický.
2: Společnost Heidelberg Materials provozující kamenolom má svůj opačný posudek, pokračuje její mluvčí Klára Šestáková.
4: Závěry posudku jednoznačně uvádějí, že navrhované rozšíření těžby nebude mít negativní vliv na zdroje hromadného zásobování pitnou vodou pro městy z Velký Újezd.
2: Řízení o rozšíření těžby příslušný báňský úřad přerušil. Zástupci kamenolomu aktuálně vyhodnocují další postup. Z Velkého Újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
6: Život je šatna v kabaretu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravní komplikace ještě dnes čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Opravy budou probíhat jen ve směru na Ostravu od 7 do 22 hodin. Dálnice ale zůstane průjezdná, řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Olomoučtí kriminalisté navrhli obžalovat 61letého muže, který podle nich dvakrát najel autem na svého bratra a poté ho zbil golfovou holí. Incident se stal loni v červnu v blízkosti Šumperského soudu, kde měli sourozenci řešit majetkový spor. Napadený skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Obviněný byl v minulosti odsouzen za vraždu manželky. Do nákupu elektromobilů se rozhodla investovat samospráva Velké Bystřice na Olomoucku. První auto, elektrickou dodávku, už dostali pracovníci technických služeb. Další dva vozy dorazí do konce měsíce. Jedno bude sloužit pracovníkům městského úřadu, druhé zaměstnancům domova seniorů, řekl nezávislý starosta Marek Pazdera. Sport. České fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o mistrovství světa druhé. V souboji o první místo prohrály na stadionu Walesu 1-3. Postup do baráže o šampionát ale mají Češky jistý. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne se déšť nebo přehánky postupně objeví na celém území. Teploty 14 až 18 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor na silnici 46 za Ondrášovem u Moravského Berouna, když pojedete na Horní Loděnici. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka v jednom místě zúžena na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pořad od pradědu na Hanou. 2 minuty po 17:30 přeje Dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědů na Hanou. Další z rozhlasových pohlednic nás pozve na Přerovsko. V Rakově najdeme zajímavá místa i krásné okolí. Jen ti raci, kteří obci na Záhoří dali jméno, už v potocích asi nejsou. I když Mirek Obza o tom možná ví více a prozradí v dnešním zastavení na cestě od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 10. červnového rána, je tady středa, svátek má dnes Gita a Margita, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají žně vždy zkaženy. No dnes bude deštivo a teplota do 18 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. 15 stupňů Celsia v Uničově a každou chvíli prší, hlásí Milan. Jeseník 12 stupňů zataženo, to je vzkaz od Radka, Hranice 14,5 stupně. Tolik naměřila Dáša, která se raduje, že dnes nebude muset zalévat zahrádku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit. Jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, policejní instruktor sebeobrany a spisovatel Pavel Černý. Dozvíme se například i to, že napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi. Během příprav zjistil spoustu zajímavých informací, co se například dozvěděl o Lídě Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek, BMho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. Lídě Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná, tím muži obdivovaná, že ten BM na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně, a že to bylo pochopitelné.
0: Celý rozhovor s Pavlem Černým si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Olomouc bude v sobotu hostit tradiční půlmaraton, podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Pardubické divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomouc bude v sobotu hostit tradiční půlmaraton. Moravská Třebová zahájila letní sezónu akvaparku. Atlet Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladnohází. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Zhruba 12 tisíc běžců se zúčastní v sobotu v Olomouci tradičního půlmaratonu. Kromě sportovců z Česka se postaví na start taky Slováci, Poláci, Němci, Britové, Francouzi nebo Američané. Ze známých osobností je na startovní listině například dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji Václav Varaďa. Podle primátorky Miroslavy Ferancové z Hnutí ANO závod poběží taky zástupci partnerských měst Olomouce.
3: K nám přijede 20 běžců z 11 partnerských měst, takže to je velká výprava. Naši běžci zase na oplátku jezdí na podobné běhy do těchto měst, do Francie, do Antony nebo do Krakova. Je to taková trošku sportovní diplomacie a doufáme, že ti, kteří přijedou z partnerských měst, si to tady užijí. Užijí si ten sportovní zážitek, ale užijí si Olomouc jako takovou.
2: Závod i tentokrát omezí v Olomouci dopravu. Zákaz zastavení bude na všech trasách platit už od půlnoci zpátku na sobotu. Program Nová zelená úsporám na úsporná energetická opatření mění podmínky. Žádosti o dotace nebo bezúročné úvěry bude možné podávat od 25. června. Na přímé dotace dosáhnou pouze takzvané zranitelné domácnosti. Kdo mezi ně patří, přiblížil v naší velké radioporadně ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Waldmann.
4: Mezi zranitelné domácnosti počítáme ty domácnosti, které mají nárok na takzvanou superdávku. Dále jsou to domácnosti, které spadají do třetího příjmového docilu a v případě seniorů, případně invalidů, jsou to domácnosti, které spadají do pátého příjmového docilu.
2: Například pro jednotlivce je hranice čistého měsíčního příjmu ve třetím decilu zhruba 25 400 korun, v pátém decilu pak 31 000 korun. Domácnosti s vyššími příjmy budou moct žádat při splnění všech podmínek o bezúročné úvěry. Podrobnější informace nabízí web novazelenauspornam.cz. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz.

0: uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk a druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme zataženo s deštěm postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11 stupňů Celsia a povane slabý postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Ještě do pátku se zdržíte na dálnici D46 na 6. až 11. kilometru od Brodku u Prostějova až k Drysicím. Provoz je tam kvůli opravám povrchu vozovky v obou směrech zúžený na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal, také si to užíváte. Oproti zimě, když jdeme v těchto dnech ráno do práce, je už šero, někteří mají dokonce úplně probuzené sluníčko, no to se hned radostněji vstává. Jak moc dnes bude svítit slunce anebo pršet, proberu v této hodině z meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, píše se v nich olomoučtí fašisté na námluvách na olomouckém venkově a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Rezek. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 3 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Olomoučtí fašisté na námluvách na olomouckém venkově, psalo se ve 100 let starém tisku, což zaujalo Ditu Vojnarovou, která nám teď v ranním vysílání řekne více.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Vůdcové olomouckých fašistů vyjeli na informativní schůzi do Bruchotína, aby seznámili tamní občany se vznešenými myšlenkami fašismu. Místní fašistický důvěrník, republikán, o kterém se psalo jen se zkratkou N, je srdečně přivítal a symbolicky se stal jejich prvním členem. Fašisté ve své řeči zdůrazňovali, že jen oni zachrání ohroženou republiku. Dosavadní strany prý nestojí za nic, proto zakládají obec fašistickou, která sice není stranou, ale je přece jen tou nejlepší stranou. Jak se psalo v novinách, nadšení pro fašisty bylo jedině u republikánů, kteří také jediní slíbili akci podporovati. A v katolickém deníku byl ještě dovětek. Pro lidovce jest dána směrnice již tím, že fašistickou organizaci přišli zakládati vůdcové zdejších českých bratrů.

0: Hrajme písničky, které nestárnou, nebe, peklo, ráj, nám připomněla Věra Martinová a už se chystá skupina Elán a song Znova sama dotkni. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 6:45. Dobré ráno, je tady středa 10. června a svátek má Gita a Margita. Počasí. Pranostika říká, častoli se v červnu hrom ozývá, kalné léto potom přicházívá, no dnes bude deštivo a teplota do 18 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook, děkuji. Prostějov 16 stupňů Celsia, sem tam přeháňka, hlásí Ivana. Pňovice, velká oblačnost, přeháňky, teplota 14,5 stupně, napsala Pavlína. Rýmařov 12 stupňů Celsia a mraky, to je vzkaz od Mirka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: Do úterního rána, do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 9 minut bude půl sedmé. Dobré ráno, jak ten čas letí. Rýč, rukavice a holínky, výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v přírodě. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala, třeba strháním vlčího bobu nebo lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
3: Před chvílí jste používala rýč, teď tedy trháte holýma rukama, respektive rukama v rukavicích. Říkala jste, že se vám lépe pracuje tady ve svahu, ale asi to nebude úplně jednoduchý výšlap, jak tak koukám po tom jílu.
2: Není to jednoduchý, už jsem se i sklouzla dvakrát.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
4: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
5: Původem ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
5: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, zejména lučních, ale dostává se i do lesních porostů, kde může potom potlačovat tu původní vegetaci, tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
5: Teď v době kvetení, kdy kvete nápadnými modrými květy, můžou ji využít do kytic, do vázy, protože docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Až se na lupině vyvinou lusky, kompost nestačí a je potřeba je spálit. Z lomu seč Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Šumperk vyhlásí soutěž na stavbu 90 městských bytů v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Podle místostarosty Karla Hoška za Šumperáky jde o jednu z největších investic města za poslední roky. Náklady na stavbu bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště odhadují odborníci na téměř 700 milionů korun. Škodu za 8 milionů korun způsobil v úterý odpoledne požár fotovoltaických panelů a střechy rodinného domu v Lutíně na Olomoucku. Nikdo nebyl zraněn. Příčinu zjišťují odborníci, sdělila to mluvčí hasičů Lucie Balážová. Cyklisté ani pěší se v krnovských Krásných Loučkách ode dneška nedostanou přes Kobylý potok. Lesy České republiky uzavřely lávku nad korytem, které budou opravovat do 25. června. Přemostění je součástí Slezské magistrály. Objízdná trasa pro cyklisty a pěší vede kolem nedaleké restaurace a železniční zastávky. Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková. Počasí. Dnes čekejte v Olomouckém kraji velkou oblačnost, ráno místy s občasným deštěm, během dne se déšť nebo přehánky postupně objeví na celém území. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Palackého ulici v Lošticích, když pojedete na Mohelnici. Provoz je tam kvůli stavebním pracím převeden do protisměru.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Zástupci armády zahájili v Přáslavicích rekonstrukci kasáren. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 6:30.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 6 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Zástupci armády zahájili v Přáslavicích na Olomoucku rekonstrukci kasáren. Vojáci tam působí víc než 100 let a areál už nesplňuje potřebné parametry. Investice by měla zahrnovat stavbu nových skladů, ubytoven, garáží a dílen. Jako první ale přišla na řadu 2 kilometry dlouhá páteřní cesta napříč kasárnami. Potřeba je mimo jiné kvůli nové technice, tankům Leopard.
1: Ta cesta, tak jak se na ní díváme, je vlastně první z etap výstavby budoucí posádky, která má vlastně pojmout Leopardy 2.8, Leopardy 2.4 a potom bojová vozidla CV-90.
2: S Tomášem Suchým, velitelem 73. tankového praporu, procházíme po široké cestě k autoparku. Hrubou stavbu dělníci dokončili před několika týdny. Zbývá už jen instalovat osvětlení. Původní žulové kostky nahradil beton. Nová cesta je mnohem širší a má vyšší nosnost.
1: Je to vysokozátěžová komunikace, která v podstatě začíná od jižní brány posádky a bude končit až u střelnice bojových vozidel. Tím, že prostě přecházíme na jinou platformu, která je rozměrově hmotnostně vyšší a větší, tak stávající cesta, tak jak byla postavená, nám nepostačuje. Takže museli jsme prostě přistoupit i k tomu, že ta modernizace nemovité infrastruktury je prostě nutná a potřebná.
2: Dá se mluvit o nějakých nákladech?
1: Jsou to vyšší desítky miliard.
2: Z Valníku právě sjíždí tanky Leopard. Pro novou techniku bude potřeba vybudovat i nové garáže. Vysvětluje mi Vladimír Slováček, mluvčí praporu.
3: Ano, je to kolikrát na centimetry, kdy ty stroje jsou vedle sebe hodně blízko, proto je potřeba vybudovat to nové stání, aby ta osádka měla veškerý komfort i při tom servisu.
2: Tanky Leopard nahrazují zastaralé stroje T-72. Marek Sedlář, velitel tanku, může srovnávat.
4: Máš lab?
2: Jo.
4: Se chytnete? No, tady jsou právě při stroje.
2: My stojíme teďka vlastně přímo na tom Leopardu, díváme se dovnitř stroje a tam vy sedíte.
4: Ano.
2: Čím je to lepší, komfortnější pro vás?
4: Je tady více místa. Jo? Kdybyste se podívali do starých 72, tak ten velitel tam má ten prostor stísněný. Je tady ochranná mříž, která mě chrání vlastně před zákluzem kanonu. Celkově ta jízda v tom Leopardu, i co se týče tlumení, vyrovnávání toho terénu, tak je na vyšší úrovni.
2: Celkem bude mít prapor k dispozici 42 nových tanků. Poslední přijede v závěru června. Obměnu další bojové techniky armáda plánuje na příští rok. Kompletní rekonstrukce kasáren v Přáslavicích má skončit v roce 2035. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí také do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Tak bude zataženo, jen přechodně může být oblačnost trochu protrhaná, ale bude to spíš výjimečně. Na většině území se bude vyskytovat občasný déšť nebo přehánky. Krátce mohou srážky ustávat, pak se zase objeví. Teploty dnes vystoupí na 14 až 17 stupňů, na horách bude kolem 9 a vád bude mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: V noci zataženo s deštěm, který bude trvalejší, k ránu pak bude slábnout. Teploty v noci kolem 10 stupňů a vítr severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu. Zítra k ránu už srážky by měly od jihu ustávat, oblačnost se během dopoledne bude protrhávat, takže čekáme spíše oblačné počasí, ale také se budou vyskytovat místní přehánky. Teploty vystoupí na 15 až 19 stupňů, na horách kolem 10 a vád bude mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s židlí. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, ruce před hrudníkem drží židli. Lokty mírně pokrčené. S nádechem krčíme kolena a jdeme dolů do dřepu. Pánev tlačíme vzad, paty stále na zemi, ruce drží židli před hrudníkem. S výdechem jdeme zpět nahoru. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Samospráva Velké Bystřice investuje do nákupu elektromobilů. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Vojáci letos zorganizují dobrovolné cvičení pro víc než tisícovku studentů. Olomoucký soud otevřel případ údajné zpronevěry za nákup veteránů z Británie. Velká Bystřice investuje do nákupu elektromobilů. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. I letos v létě uspořádají vojáci dobrovolné cvičení pro plnoleté studenty středních škol. Loni se ho zúčastnilo zhruba 800 mladých lidí. Tentokrát je určené pro víc než 1000 lidí. Zájem o cvičení je velký, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
4: Z tak velkého zájmu máme velkou radost. Je to důkaz toho, že občanům a v tomto případě mladým lidem není bezpečnost naší země lhostejná. Nově se do organizování cvičení zapojuje také Hradní stráž. Lokality cvičení se rozšířily z 8 na 10 a rovnoměrně i napříč republikou. Pakliže to kapacity dovolí, budou uchazeči do jednotlivých lokalit zařazováni nejblíže k místu trvalého pobytu.
3: Celkem 10 milionů korun na nákup dvou legendárních závodních vozů vylákal od sběratele veteránů Martin Pompa. V úterý kvůli tomu 45-letý muž stanul před Olomouckým krajským soudem. Podle obžaloby sběrateli přislíbil, že vozidla Chevron B16 doveze z Velké Británie. Podle žalobce ale nic nedodal a vylákané peníze už nevrátil. Pompa u soudu tvrdil, že směnky podepisoval pod nátlakem, předával je prý jiné osobě. Případem se soud bude zabývat i dnes. Do nákupu elektromobilů se rozhodla investovat samospráva Velké Bystřice na Olomoucku. První auto, elektrickou dodávku, už dostali pracovníci technických služeb. Další dva vozy dorazí do konce měsíce. Jedno bude sloužit pracovníkům městského úřadu, druhé zaměstnancům domova seniorů, říká nezávislý starosta Marek Pazdera.
5: Pověděli jsme je díky dotaci z operačního programu Životní prostředí, kde vlastně byla 50% dotace a celkový náklady na pořízení všech tří aut byly necelý 2 miliony korun. To znamená, z našeho rozpočtu tam šla částka zhruba necelý 1 milion korun.
2: Sport.
3: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po téměř čtyřleté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo deblu na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová, Martinézová, Routliffeová porazili 2-0 na sety. Williamsová odůvodnila svůj návrat v rozhovoru přímo na kurtu.
6: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím dětmi chodit do školy, tak proč ne?
2: Počasí.
3: Na střední Moravě dnes čekejte zataženo s deštěm, postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A povane slabý, postupně mírný, severní až severový.

Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Zjistil jsem, že jediný způsob, jak donutit ztracené věci, aby se znovu objevily, je koupit si je znovu. A tak jsem včera koupil ztracený křížový šroubovák, aby ho večer našel v kufříku s nářadím, kde den předtím určitě nebyl. Co nejčastěji doma hledáte, protože nikdy není tam, kde má být? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51 nebo na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už v této hodině. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Petr Spálený a právě teď bude zpívat Radim Flender a Lucie Vondráčková. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Zjistil jsem, že jediný způsob, jak donutit ztracené věci, aby se znovu objevily, je koupit si je znovu. A tak jsem včera koupil ztracený křížový šroubovák, abych ten starý ztracený večer našel. Co nejčastěji doma hledáte, protože to nikdy není tam, kde má být. O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. Nejhorší je, když mi manželka porovná věci na stole a ve stole to pak hledám celé dny něco. Vzkaz od Jirky z Prostějova. Samozřejmě brýle na čtení hledám asi jako všichni starší, nejčastěji mám jich víc, ale na schvál se mi většinou schovají. Už se mi i stalo, že jsem hledala a měla je nasazené, napsala Hanka ze Žulové. Eva píše, hledám lelky, koukám do stropu a přemýšlím, co by bylo, kdyby bylo. A nejhorší je, když manželka přeskládá věci, například se změní stanoviště vysavače, potom hledám a hledám a slyším, vždyť už půl roku je v komoře, zapamatuji si to, jdu příště pro vysavač do komory a on tam není. Hledám opět a hledám a žena se mi směje, že už je půl roku ve skříni na chodbě. Tak takové zážitky má Aleš z Uničova. Dobré ráno. Tak já neustále hledám brýle, když je potřeba ne a ne je najít. A když je nepotřebuji, mám je na to tata, napsala Iva z Mohelnice. No, co nejčastěji doma hledáte vy? Protože to nikdy není tam, kde má být. Těším se na další vaše vzkazy, uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady středa 10. června, minuta po čtvrt na 8 a svátek má dnes Gita a Margita.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, v červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. No dnes bude deštivo, teplota do 18 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdena z Holubic hlásí 16 stupňů. Po včerejším větrném odpoledni je zataženo. Na oběd bude vařit Zdena květák s bramborem. Prostě v 16 stupňů zataženo, budu uklízet, to píše Monika, a zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou zvedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
4: Kdyby snad mě ne...

Nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Nevzhledný domek pro řidiče tramvají na Točně v olomouckých Pavlovičkách vyzdobili děti z nedaleké základní školy. Na fasádě jsou díky tomu nově kresby květin, motýlů nebo ptáků. Graffiti je stále častějším uměleckým stylem, který zpříjemňuje lidem veřejný prostor v krajském městě.
2: Malý domek zděný, který byl úplně takový šedý původně, politý kávou, počmáraný a podobně. Doplňuje mě předsedkyně komise městské části v Olomouci Pavlovičkách Zita Chalupová, ale teď je úplně jiný.
3: Jsme to navrhli vlastně dopravnímu podniku a s tím, že vlastně to odrazuje takový ty sprejery, co si na to šplichají cokoliv. Takže jsme se spojili se základní školou v Pavlovičkách. 39 dětí z té školy prostě namaloval nějaké návrhy. Z těch jsme potom společně s dopravním podnikem vybrali. No a děti to pak vlastně namalovali.
2: Lucie Bartošová, učitelka z výtvarné výchovy. Tak jaké to bylo venku dělat výtvarnou výchovu?
4: No bylo to náročné, protože počasí nám bohužel nepřálo, pršelo a děvčata tady tu stranu, kterou malovala, tak nám ten déšť smil. Nicméně ostatní tři strany vydržely, no a děvčata byla strašně statečná. Byla zima, foukalo nám, pršelo nám, ale oni se toho chopili s vervou, vůbec se toho nebáli a zvládli to na výbornou.
5: Nela Kňávová.
6: Já jsem Sofie Ulrichová.
7: Já jsem Sofie Zdařilová.
8: Zkušenost si myslím, že dobrá.
2: Byla to asi větší dřina než obyčejné malování někde ve školní lavici.
5: Jo, to určitě, protože přece jenom je to trochu větší plátno než papír.
2: Co jste malovala třeba konkrétně vy?
5: Nějakou kytku, nějakého motýlka, šneka, trávu, všechno možné.
2: Jak to podporuje město? Na to se ptám Kateřiny Dobrozemské, náměstkyně primátorky za koalici pro Olomouc a Piráti.
9: Musím říct, že oceňuju to, že se zapojila místní základní škola, dokonce mi vykládali, že děti vytvořily spoustu návrhů, takže jim zůstane ještě v rezervě spousta podnětů pro to, co by ještě děti mohly zpracovat.
2: Máte už nějaké reakce řidičů?
9: Já myslím, že řidiči jsou rádi vždycky, když takhle to prostě vypadá líp, ale především si myslím, že to ocení cestující, že to není už taková omšelá, posprejovaná, konečná.
2: Říká mluvčí dopravního podniku Anna Sikorová. Jako odměnu mají žáci základní školy Gorkého projížďku historickou tramvají městem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
10: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Dopravní komplikace ještě dnes čekají řidiče na novém úseku dálnice D1 u Přerova. Dělníci tam musí odstranit nerovnosti, které vznikly při běžném provozu. Opravy probíhají jen ve směru na Ostravu do 22 hodin. Dálnice ale zůstane průjezdná, řekl mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Česká armáda převzala další novou techniku. Dodávka 8 tanků Leopard 2A4 v úterý dorazila z Německa do kasáren v Přáslavicích na Olomoucku, kde působí mechanizovaný prapor. Nahrazují zastaralé stroje T-72, potvrdil to velitel Tomáš Suchý. Absolventi středních škol by si měli pohlídat, kdo za ně platí zdravotní pojištění. Pro ty, kteří se pustí do podnikání, platí, že si pojištění musí hradit sami. Stejně to mají absolventi, kteří ve studiu dál nepokračují, ale zároveň nejsou zaměstnaní. Zdravotní pojišťovnu by navíc měli o změnách informovat. Sport. Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL z Vegas na 2-2 na zápasy, a to díky vítězství na ledě soupeře 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo s deštěm, postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D55 mezi 6,5 a 7,5 kilometrem u Krčmaně ve směru na Přerov. Cestáři tam provádí údržbu vodorovného dopravního značení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pitnou vodu do vodojemu ve Velkém Újezdu musí před horkými víkendy navážet cisterny. Podrobnosti o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje, dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl osmé. Dobré ráno. Pitnou vodu do vodojemu ve velkém újezdu musí před horkými víkendy navážet cisterny. Opatření ale neřeší dlouhodobý problém s nedostatkem vody a navíc je velmi drahé. Vedení samosprávy tak aktuálně oznámilo zpřísnění kontrol možného plýtvání. Pomoci s tím mají nové dálkové vodoměry.
1: No, tak co obruč, to je vlastně metr.
2: Stav vody ve své studni mi ukazuje Aleš Novák z Velkého újezdu.
1: Takže je tam takových 30-40 cm vody, to znamená 300-400 litrů.
2: Vodu ze studny používá na zalévání zahrady, snižuje tak svoji spotřebu obecní vody z kohoutku. Ve Velkém újezdu totiž aktuálně platí omezení pro její odběr. Za porušení vyhlášky lidem hrozí pokuty, říká nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
3: To je právě ten problém, úplně ty důkazy není jednoduché zajistit. Takové jedna paní povídala a včera soused bazén neměla, dneska ho má, bohužel není úplně důkaz, byť je to nějaká indicie, ale právě proto, aby jsme byli schopni případně i nějakým číselným údajem to podložit, tak jsme vlastně začali pořizovat dálkově odečitatelné vodoměry.
2: V městě si je asi 450 odběratelů. Prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne.
3: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
2: Digitální vodoměr už má i Aleš Novák.
1: Protože nám dosloužil ten starý, ale u nás to ničemu není proti ničemu, ať to je, že? Ale je potřeba, aby to během příštího roku bylo po celé obci a pak vlastně oni okamžitě uvidí, kdo má spotřebu nad limit.
2: Na zásoby vody v městě si by podle místostarosty Kličky mohlo mít negativní vliv plánované rozšíření těžby v nedalekém kamenolomu Výkleky.
3: Máme na to nějaký jako posudek odborníka hydrogeologa, který tam vyjadřuje jakoby z měření a z vývoje a tak dále a z poměrů, který tady jsou hydrogeologický, nejsem na to odborník, tak to nemůžu říct asi přesně, ale vyvozuje to, že prostě prohlubování těžby a rozšiřování opravdu má ten potenciál měnit tady ty podmínky hydrogeologický.
2: Společnost Heidelberg Materials provozující kamenolom má svůj opačný posudek, pokračuje její mluvčí Klára Šestáková.
4: Závěry posudku jednoznačně uvádějí, že navrhované rozšíření těžby nebude mít negativní vliv na zdroje hromadného zásobování pitnou vodou pro městy z Velký újezd.
2: Řízení o rozšíření těžby příslušný báňský úřad přerušil. Zástupci kamenolomu aktuálně vyhodnocují další postup. Z Velkého újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 10. červnového rána. Je tady středa, svátek má Gita a Margita, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes bude deštivo a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v tuto chvíli na náš Facebook Českého rozhlasu Olomouc a voláte na telefon 221 555 444. Naše SMS číslo v tuto chvíli potřebuje krátkodobou dovolenou. 15 stupňů Celsia v Uničově a jsem tam mrholí, to hlásí Milan. Jeseník 13 stupňů zataženo, napsal Radek. Hranice 14,5 stupně, píše Dáša, která se chystá do obchodu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10. dopoledne.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8 hodin. Dobré ráno, už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Další z rozhlasových pohlednic nás pozve na Přerovsko, v Rakově najdeme zajímavá místa i krásné okolí. Jen ti radci, kteří obci na Záhoří dali jméno, už v Potocích asi nejsou. I když Mirek Kobza o tom možná ví více a prozradí v dnešním zastavení na cestě od pradědu na Hanou. Poslechnout si pořad budete moci také v audio archivu, v celodenních záznamech na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích, anebo v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. Silniční průtah v části Drahnovic opravují dělníci. Podrobnosti o tom ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Silniční průtah v části Drahanovic opravují dělníci. Litovel začne v létě s rekonstrukcí svatojánského mostu. Čeští fotbalisté odletí před startem mistrovství světa do mexické Guadalajary. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Drahanovicích na Olomoucku začala v těchto dnech rekonstrukce silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Krajská komunikace byla podle vedení obce ve špatném stavu.
2: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
3: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krénr. Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
2: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
3: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
4: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
3: Řidiči musí místo objíždět přes Ludéřov. Z Drahanovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
1: Radnice v Litovli plánuje v červenci začít s dlouho připravovanou opravou svatojánského mostu. Do jeho rekonstrukce totiž několik let zatéká. Obnova nejstaršího funkčního kamenného mostu na Moravě zabere zhruba 4 měsíce a vyžádá si jeho uzavření pro automobilovou dopravu. Řekl to starosta Litovle Viktor Kohout. Oprava svatojánského mostu nedaleko centra Litovle bude stát téměř 11 milionů korun. Na konci června stát spustí příjem žádostí do nově upraveného programu Nová zelená úsporám. Ten umožní získat podporu na úsporná energetická opatření, a to buď formou dotace nebo bezúročného úvěru. Jednou z novinek je i zavedení takzvaného renovačního pasu. Jeho význam přiblížil v naší velké radioporadně odborný poradce Centra pasivního domu Michal Čejka.
5: Obecně to má být dlouhodobý plán rekonstrukce nemovitosti a ten renovační pas by měl skrze odborníka dát každému vlastníkovi rodinného domu pohled na to, co lze technicky, ekonomicky zrealizovat na tom rodinném domku, vytvořit jakýsi renovační plán na dalších 25 let, tak, aby se ten dům dostal, řekněme, do energetické třídy A nebo B.
1: Renovační pas by měl zároveň poskytnout informace o nákladech na investice a očekávaných energetických úsporách. Celou velkou radioporadnu si můžete poslechnout na webu radioporadna.cz. Sport. Čeští fotbalisté odcestují v podvečer do mexické Guadalajary, kde později vstoupí do mistrovství světa. Na úvod čeká národní tým Jižní Korea. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Potom nastoupí národní tým v základní skupině ještě proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Dnes čekáme na střední Moravě zataženo s deštěm postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 449 mezi Horní a Dolní Sukolomí u Uničova. Došlo tam k nehodě.

0: Do středečního rána vás a probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 3 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, kdy se objevily první kolíčky na prádlo? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po čtvrté na devět, je tady středa a svátek má Gita a Margita. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes bude deštivo a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete na náš Facebook. Zdravíme Milana, v Uničově naměřil 15 stupňů a Dáša z Hranic, ta má na teploměru 14,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 8:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď, jste-li na cestách, dobře dojeďte. Zástupci armády zahájili v Přáslavicích na Olomoucku rekonstrukci kasáren. Vojáci tam působí víc než 100 let a areál už nesplňuje potřebné parametry. Investice by měla zahrnovat stavbu nových skladů, ubytoven, garáží a dílen. Jako první ale přišla na řadu 2 kilometry dlouhá páteřní cesta napříč kasárnami. Potřeba je mimo jiné kvůli nové technice, tankům Leopard.
1: Ta cesta, tak jak se na ní díváme, je vlastně první z etap výstavby budoucí posádky, která má vlastně pojmout Leopardy 2.8, Leopardy 2.4 a potom bojová vozidla CV-90.
2: S Tomášem Suchým, velitelem 73. tankového praporu, procházíme po široké cestě k autoparku. Hrubou stavbu dělníci dokončili před několika týdny. Zbývá už jen instalovat osvětlení. Původní žulové kostky nahradil beton. Nová cesta je mnohem širší a má vyšší nosnost.
1: Je to vysokozátěžová komunikace, která v podstatě začíná od jižní brány posádky a bude končit až u střelnice bojových vozidel. Tím, že prostě přecházíme na jinou platformu, která je rozměrově hmotnostně vyšší a větší, tak stávající cesta, tak jak byla postavená, nám nepostačuje. Takže museli jsme prostě přistoupit i k tomu, že ta modernizace nemovité infrastruktury je prostě nutná a potřebná.
2: Dá se mluvit o nějakých nákladech?
1: Jsou to vyšší desítky miliard.
2: Z Válníku právě sjíždí tanky Leopard. Pro novou techniku bude potřeba vybudovat i nové garáže. Vysvětluje mi Vladimír Slováček, mluvčí praporu.
3: Ano, je to kolikrát na centimetry, kdy ty stroje jsou vedle sebe hodně blízko, proto je potřeba vybudovat to nové stání, aby ta osádka měla veškerý komfort i při tom servisu.
2: Tanky Leopard nahrazují zastaralé stroje T-72. Marek Sedlář, velitel tanku, může srovnávat.
4: Máš lak?
2: Jo.
4: Se chytnete? No, tady jsou právě stroje.
2: My stojíme teďka vlastně přímo na tom Leopardu, díváme se dovnitř stroje a tam vy sedíte.
4: Ano.
2: Čím je to lepší, komfortnější pro vás?
5: Je tady více místa. Jo? Kdybyste se podívali do starých 72, tak ten velitel tam má ten prostor stísněný. Je tady ochranná mříž, která mě chrání vlastně před zákluzem kanonu. Celkově ta jízda v tom Leopardu, i co se týče tlumení, vyrovnávání toho terénu, tak je na vyšší úrovni.
2: Celkem bude mít prapor k dispozici 42 nových tanků. Poslední přijede v závěru června. Obměnu další bojové techniky armáda plánuje na příští rok. Kompletní rekonstrukce kasáren v Přáslavicích má skončit v roce 2035. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Šumperk vyhlásí soutěž na stavbu 90 městských bytů v areálu bývalé textilní továrny Hedva. Podle místostarosty Karla Hoška za Šumperáky jde o jednu z největších investic města za poslední roky. Náklady na stavbu bytů, garážových stání pro rezidenty a veřejného parkoviště odhadují odborníci na téměř 700 milionů korun. Před vstupy do frekventovaných podchodů v Olomouci jsou nově výzvy, které apelují na cyklisty, aby jimi neprojížděli na kolech. Na chodníky je nechali namalovat zástupci města, uvedl to mluvčí radnice Pavel Konečný. Cyklisté ani pěší se v krnovských Krásných Loučkách ode dneška nedostanou přes Kobylý potok. Lesy České republiky uzavřely lávku nad korytem, které budou opravovat do 25. června. Přemostění je součástí Slezské magistrály. Objízdná trasa vede kolem nedaleké restaurace a železniční zastávky. Sport. České fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o mistrovství světa druhé. V souboji o první místo prohrály na stadionu Walesu 1-3. Postup do baráže o šampionát ale mají Češky jistý. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo s deštěm, postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 9.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte, když budete sjíždět z dálnice D35 ve směru na Olomouc na exitu 276 Holice. Dělníci tam provádí údržbu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Za chvíli se vypravíme na silnici Olšany Vyšehoří, kde probíhá oprava vozovky. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 8:30.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Teď se podíváme na silnici Olšany Vyšehoří. Co se zde chystá, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Na silnici 1/11 mezi obcemi Olšany a Vyšehoří nedaleko Zábřehu zahajujeme opravu vozovky. Během 2 měsíců vyměníme povrch na trase dlouhé 3,3 kilometry. Důvodem opravy je nevyhovující technický stav komunikace. Vozovkové vrstvy vykazují nedostatky jako trhliny, korozi a sníženou únosnost způsobenou dlouhodobým dopravním zatížením. Silnice 1/11 zůstane většinu času průjezdná kyvadlově, řízená semafory nebo proškolenými pracovníky stavby. Pouze během pokládky čerstvého asfaltu dojde k úplné uzavírce s objízdnými trasami přes Šumperk a Lanškroun.
2: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 2 minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, hřímá-li v červnu, zvede se obilí, no dnes bude deštivo a teplota do 17 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Také jste volali, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 13 stupňů, déšť a zatím klidno, zdraví Naďa. Nebe pokryté vysokou oblačností a teplota 12 stupňů, takové je dnešní ráno v Žárové, píše Tonda. V Novém Jičíně 15 stupňů, prší, ale to nevadí, příroda potřebuje vodu. Posnídám, půjdu nakoupit a potom budu žehlit. Hezký den, přeje Liborka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martín.

0: Jak z Chomoutova bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, jsou 8:45. Dobré ráno. Zjistil jsem, že jediný způsob, jak donutit ztracené věci, aby se znovu objevily, je koupit si je znovu. A tak jsem včera koupil ztracený křížový šroubovák, abych ten starý, úplně ztracený večer se našel. Co nejčastěji doma hledáte? Protože to nikdy není tam, kde má být. O tom jste mi dnes ráno psali na náš Facebook a také jste posílali SMSky na naše číslo. Pojďme na další vzkazy. Martina z Olomouce píše, že hledání nastane vždy potom, co děti vyklidí myčku na nádobí. Potom není na svém místě v kuchyni polovina věcí. Jiřina z Jeseníku, ta hlásí brýle na čtení. Nikdy nejsou tam, kde jsem je nechala. Pořád hledám klíče od auta, píše Věra z Rapotína, dám je na stůl, otočím se a nejsou tam. Pak zjistím, že mám na jiném stole. Tomáš z Olomouce velmi často hledá ovladač k televizi, ležím, mám ho vedle sebe, chci přepnout a není tam. Začne prohledávání deky, koutů sedačky, podlahy a pak zjistím, že ho mám položený na stole za hrnkem s čajem. Tomáši, to znám velmi dobře. Týden jsem hledal brýle na čtení a našel jsem je, až když jsem hledal fixky, které jsem zatím nenašel, tak to má Milan z Velkých Losin. Hledám asi jako všichni nejčastěji brýle, mobil, ovladač, ale pozor, nehledám své věci. Všichni členové naší rodiny neustále něco ztrácí a hledají a vědí, že já to vždy najdu, pochlubila se Zuzana z Přáslavic. Manžel vždy někam odloží mobil a pak hledáme. Naposledy byl nalezen na schodech k půdě, Jitka z Jeseníku. Pořád se ztrácí izolepa a nůžky, ale je pravda, že když koupím nové nůžky, tak se také ztratí. A když pořídím další nové, objeví se ty úplně původní. No tak to má Renata z Přerova. Pořád hledáme ovladač k televizi, buď ho někam schovají děti nebo náš pes, i když si myslím, že nejčastějším viníkem je manžel, napsala Eva z Postřelmova. Tak držím palce, pokud budete něco hledat, ať to najdete, ať se vám věci nestrácí. Tak jako mě.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Olomouc bude v sobotu hostit tradiční půlmaraton, více o tom ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji usměvavou středu.

0: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu sen, slečnu sen.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomouc bude v sobotu hostit tradiční půlmaraton. Přerovské Kazeto ukončilo výrobu lepenkových kufrů a krabic. V Břidličné začíná sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zhruba 12 tisíc běžců se zúčastní v sobotu v Olomouci tradičního půlmaratonu. Kromě sportovců z Česka se postaví na start taky Slováci, Poláci, Němci, Britové, Francouzi nebo Američané. Ze známých osobností je na startovní listině například dvojnásobný mistr světa v ledním hokeji Václav Varaďa. Podle primátorky Miroslavy Ferancové z Hnutí ANO závod poběží taky zástupci partnerských měst Olomouce.
2: K nám přijede 20 běžců z 11 partnerských měst, takže to je velká výprava. Naši běžci zase na oplátku jezdí na podobné běhy do těchto měst, do Francie, do Antony nebo do Krakova. Je to taková trošku sportovní diplomacie a doufáme, že ti, kteří přijedou z partnerských měst, to tady užijí. Užijí si ten sportovní zážitek, ale užijí si Olomouc jako takovou.
1: Závod i tentokrát omezí v Olomouci dopravu. Zákaz zastavení bude na všech trasách platit už od půlnoci zpátku na sobotu. Řidiči by si měli s předstihem přeparkovat auta. Přerovská společnost Kazeto ukončila na jaře výrobu lepenkových kufrů a krabic. Ty byly jejími nosnými výrobky od 30. let minulého století. Vyplývá to z informací na internetových stránkách Kazeta. Podniku v posledních letech kvůli slábnoucí poptávce po výrobcích z lepenky výrazně klesly tržby. Výrobní haly bude pronajímat. O práci teď přišlo 10 z posledních 15 zaměstnanců. Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku chtějí, aby o větrných elektrárnách rozhodli v referendu. Dnes v obci začíná sběr podpisů nutných pro jeho vyhlášení. Kritici stavby mají strach, že větrné elektrárny v podhůří Jeseníků ovlivní krajinu a kvalitu života místních obyvatel. Starosta Miroslav Kladníček z nezávislého sdružení ale říká, že zastupitelé už s investorem uzavřeli dohodu a obec by z toho mohla mít až 120 milionů korun.
3: Mluví se o nějaký 10, ale je to na území tady Břidličné, Vajglov, Albrechtice, to jsou naše obce. My už máme podepsané smlouvy a tam jsou potom nějaké, si to nazvat sankce a náhrada škody je způsobená.
0: Sport.
1: Výškař z Krnova Jan Štefela si na mítinku kladnohází vylepšil letošní maximum. Skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav ho ale předčil Němec potý stejným výkonem. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
4: Právě, že to je na to možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp. Za dlouho jsem se takhle dobře necítil. Ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat.
1: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk, oštěpařka Syčaková a kladivář Milsivčuk.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě zataženo s deštěm postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách 7 až 11. A povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na silnici 46 za Ondrášovem u Moravského Berouna, když pojedete na Horní Loděnici. Kvůli stavebním pracím je tam vozovka v jednom místě zúžená na jeden pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Margita nebo Gita, ale pozor, v tom případě nikoli v příjmení, ale jméno křestní. Tak to jsou jména z dnešního kalendáře, tedy z dnešního listu, anebo řádečku 10. 6. 5 minut po 9. už mohou klidně slavit.

0: ze San Franciska a teď do krajského města, třeba na Lasce, anebo do oblíbeného centra denních služeb. Hned to vysvětlíme, přiblížíme, vybarvíme rozhlasově. Jedni na druhé se vždycky velice těší, pokaždé si spolu totiž zaspívají, popovídají, podívají se na pohádky, vyrobí spoustu krásných věcí, třeba i poživatelných, za pravidelným setkáváním klientů olomouckého centra denních služeb a dětí z mateřské školy Hermanova v Olomouci a Lascích. Stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a projekt Povídej. Jejichž cílem je překonávat generační případné propasti, předávat zkušenosti a vytvářet nová mezigenerační přátelství těch nejmladších i těch starších.
1: Já jsem Lenka Hrabcová, jsem teď aktuálně vedoucí Centra denních služeb Organizace sociální služby pro seniory Olomouc.
2: My se teď díváme do takové velké společenské místnosti, kde už čekají vaši klienti.
1: Naši klienti se vždycky hrozně těší na to setkání, protože už jak jste přicházela, tak jste si určitě všimla, že to je energie úplně jiná, která to centrum probudí, takže my jsme vždycky strašně rádi za tu návštěvu.
2: Jsou to konkrétně děti z mateřské školy Hermanova v Olomouci na Lascích. Kdo jsou vaši klienti?
1: Převážně seniori, někteří jsou i mladší, když je tam to onemocnění demence, ale většinou to jsou lidi, kteří jsou buď osamocení doma, potřebují už pomoc druhé osoby.
2: Paní učitelko Barčo, co to tady připravujete?
3: Ingredience na zmrzlinu, kterou si vyrobíme společně sami. Každý se na ní bude trošku podílet a potřebujeme to nachystat dopředu, aby to potom pěkně všechno plynulo a ta příprava šla jako po másle.
2: Připravujete i televizní obrazovku, tam bude recept?
3: Ne, tam bude pohádka. My vždycky se díváme na nějakou tematickou pohádku. No a potom máme dneska i takovou prezentaci s kvízem, kdy budou hádat různé příchutě zmrzlin.
2: Ahoj, řeknete mi ahoj. Co tady budete dneska dělat?
4: Že děti budou mít aktivity a budou se bavit.
2: A ty aktivity mají jenom děti, nebo to umějí i ty babičky a dědečkové?
4: Babičky a dědečkové.
2: Co tady děláte, když jste na návštěvě v centru?
4: Vaříme a hrajeme si tu a pak to, jak přijdem, tak to zpíváme.
2: A máte to připravené, to, co tady budete dělat?
5: Jo. Dělat nějaký kolečka.
2: Pochopila jsem správně, paní učitelky, že se povětšinou tady na návštěvě sedí u stolu a něco se vyrábí.
6: Ano, i děti vlastně dohromady se seniorama něco tvoří, zpíváme písničky, tančíme.
2: Za touto aktivitou, kdy se propojí malé děti z mateřské školy a seniori, klienti centra, stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a tu tady zastupuje Hanka Klicperová.
7: Naše setkávání v Centru denních služeb je realizací projektu Povídej, které zastřešuje organizace Mezi námi. Je to vlastně pravidelný kontakt mezi klienty Centra denních služeb a mateřské školy Hermanova, která vlastně jede přes celé město, aby za seniory jednou měsíčně dorazila, aby mohli spolu prožít čas a užít si společné chvíle.
2: Takže oni už vědí, za kým jedou, už tady mají své babičky a dědečky a oni zase naopak vědí, jaké děti za nimi přijdou.
7: Přesně tak. V září jsme startovali, to bylo první setkání, ale od té doby jednou za měsíc jezdí plus minus stejné děti se stejnými babičkami a dědečky.
2: Jaké vidíte výsledky tohoto projektu?
7: Já si myslím, že jednoznačně je to radost. Je to ta chvíle, kterou oni můžou spolu prožít. Jsou to ty úsměvy, jsou to ty doteky, je to to společné, co oni tvoří. Je to ta ruka na závěr, to pohlazení. A je to vlastně zážitek, který je v dnešní době jedinečný.

0: chyba.
1: Děti z mateřské školy, které docházely celý tento školní rok za klienty Centra sociálních služeb, budou odcházet do prvních tříd, ale projekt samozřejmě nekončí. Naváže na něj další v příštím školním roce. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9.24, 10.6.2026, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Před 84 lety 10. června 1942 nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomoci parašutistům zastřelili 173 mužů. Ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta v Lidicích vyžádala 340 obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stané právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Ne, nesměl nikdo, prostě dovnitř pouštěli. A to v každém baráku byly prohlídky. Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dům a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Kdy vyskákali z vozu, byli sezváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Ženy s dětmi odvezli do tělocvičny kladenského gymnázia. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: To bylo něco strašného, ta máma, když takový malý dítě musela, když se jim dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe, do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam tři, jo.
2: 82 dětí nacisté zavraždili ve speciálních plynových vozech na cestě do vyhlazovacího tábora Chelmno. Ženy skončily v koncentračním táboře Ravensbrück. O osudu svých dětí se dozvěděli až po válce, stejně jako o tom, že nacisté zastřelili všechny lidické muže.
5: Do dneška jsem nesmířila ze smrti tatínka. Jemu bylo 50 let a on něco tušel, protože u branky povídá snada Bůh, že se ještě uvidíme.
2: Vzpomínala na poslední rozloučení s tatínkem Jaroslava Skleničková. Nacisté vyhlazení Lidic nějak neskrývali a zpráva se okamžitě rozšířila nejenom po protektorátu, ale po celém světě. Na takové masakry na civilistech nebyli západní spojenci dosud zvyklí. Vraždění v Lidicích odsoudil z Londýna předseda exilové vlády Edvard Beneš.
6: Zabíjí masově dle listin předem celé měsíce a léta připravených nevinné lidi. Obec Lidice, která se stane jistě jednou poutnickým místem celého národa, pak barbarsky spustošil a srovnal se zemí. Za všecko to budou se zodpovídat a pikat.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pětně upraveno. V roce 1946 vznikla Společnost pro obnovu Lidic a na přelomu 40. a 50. let úřady postavily 150 rodinných domů. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

hlas jako zvon, samozřejmě u Karla Gotta. A také třeba dneska po 16. hodině v Humoriádě Lodyha Lodyha a taky Ouvex Ouvex si můžete proskoušet, vyzkoušet, zopakovat s Janem Přeučelem Rétorem a vaším kolegou při výběru humoru scének dneska po 16. v odpoledním programu.

0: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit, jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Na tyto otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a běžec tělem i duší, dětmi vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka Jaroslav Martínek z Chomoutova. Bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu v 10 dopoledne.
1: Přímo z místa. Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku, nedaleko Tovačova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: začátek let 90. a svěží, optimistická, ať už vládneme či nevládneme cizími řečmi. Hope of Deliverance, rok 92-93, sólová od Paula McCartneyho. Představte si, rok 2026, konec května a Paul McCartney i ještě s kolegou z Beatles má nové album. Tak ale Hope of Deliverance je klasika, stejně jako ta naše rozhlasová dopolední od středy do pátku, zhruba třeba v tomto čase s Mirkem Kobzou. A míříme s ním dnes do Rakova. Tady najdeme zajímavá místa a taky krásné okolí. Jenom ti radci, kteří obci na Záhoří dali jméno, už v potocích asi nejsou, i když Mirek Kobza o tom možná ví víc a prozradí v dnešní vydání svého pořadu.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rakov je skutečně nevelkou vesničkou v oblasti Záhoří. Najdeme zde poměrně značné množství drobných památek a v neposlední řadě také krásnou krajinu, jako stvořenou třeba pro cykloturistiku. Své počátky klade Rakov do doby kolonizace oblasti mezi Moravskou bránou a Valašskem. Až později se tomuto kraji začalo říkat Záhoří, nicméně první lidé, kteří sem přišli už na přelomu 13. a 14. století, si ten svůj kraj určitě také nějak pojmenovávali. Právě Rakov vznikl ve stejném období a první zmínka se vztahuje k převodu malého zemanského statku, čítajícího kromě Rakova ještě Valšovice a Paršovice, z majetku šlechtice Jana z Dobrotic do držení pána Voka z Kravař. Tím se předchozí poměrně nezávislé dominium stává nedílnou součástí panství se sídlem na hradě Helvštíně, kde zůstává až do konce patrimoniální správy. Obec však po celou dobu své existence byla přifařena do Paršovic, takže jistá vazba mezi těmito obcemi zůstala zachována. Život zdejších obyvatel zdaleka nebyl jednoduchý. Skromné zemědělství nebylo žádným medem, neboť ještě v roce 1919 píše vlastivěda Hranického okresu, že půda je zde těžká, mokrá a těžce obdělavatelná. Mimochodem poznamenává, že se čeká na založení družstva odvodňovacího, které by mělo zdejším zemědělcům pomoci. K lepšímu živobytí nepomohla patrně ani hojnost raků. Právě po nich má vesnice jméno. Je zajímavé, že tito korýši se vyskytovali nejen v tom hlavním opatovickém potoce, ale i v jeho přítocích, takových drobných potůčcích, které nemají ani jméno. Řádili zde ale však i nemoci. Právě kolem zmíněného roku 1909 tady proběhla poslední epidemie tyfu. I proto byl ve vesnici urychleně dokončen vodovod, který čerpal vodu do vodojemu větrnou turbínou. Ta však někdy nedostačovala a tak se ještě dlouho vozila voda do vodojemu, kromě toho také cisternami. Následné osudy vesnice jsou stejné jako u celého panství. Po bitvě na Bílé hoře přišla na Helvštín katolická vrchnost v podobě kardinála Františka z Dietrichštejna. To znamenalo nejen nástup nové konfese do paršovického kostela, ale také prý zvýšení robotních povinností. Na ně dohlížel richtář, který je zde zmiňován už od pradávna. Podle historiku a zápisu z kronik měl Rakov 33 domů kolem trojúhelníkové návsi a ulic vycházejících z jejich rohů. Na každém ze vstupů do obce byla prý brána, která se na noc zamykala a chránila tak místní obyvatele před nepřáteli. Před každým vstupem do obce pak byl umístěn kříž, opatřený nápisem Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš. Kříže na těchto místech najdete dodnes, i když původní nápisy se nedochovaly. Místní děti chodili původně do školy do Paršovic. V roce 1883 byla na místě jednoho z místních statků postavena nová školní budova. Ta byla ještě rozšířena, protože nedostačovala počtu místních dětí. O 10 let později, tedy v roce 1893, byl ve vesnici zřízen i hasičský sbor. Co se týče sakrálních staveb, je asi nejviditelnější z nich zvonice postavená v roce 1868. Je vybavena zvonem z roku 1678, který dává tušit, že tato zvonička patrně není v obci první. Kromě toho zde najdeme i dvě zajímavé sochy, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa. Obec zdobí také pomník padlým z roku 1920 a spolu s trojicí křížů u bývalých vjezdů do obce tvoří tyto drobné památky nečekaně bohatý soubor. Vydáte-li se do Rakova, můžete se přesvědčit na vlastní oči. Stojí to za to. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc.

Baby, jsi senzační, prázdniny jsou taky senzační, jen mi brečet nezační. Tak pozor, pozor, ale je potřeba taky si vydělat, nejenom se zaláskovat o prázdninách. 12, respektive 4 500 limity pro studenty. Podrobnější budeme za chvilinku, týká se to brigád, nejenom o tom, zmínka za chvíli, tedy v 10 hodin ve zprávách. Teď je 9.54, 10.6. a teď ještě nostalgické snění, nejenom z Petřkova na Ostravsku. Tak pojďme za Hankou, tou Brankou.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Absolventi středních škol by si měli zkontrolovat placení zdravotního pojištění. Velká Bystřice investuje do nákupu elektromobilů. Fotbalová reprezentace se chystá na první zápas na mistrovství světa. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty do 17 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Studenti by si měli při zajišťování letních brigád dávat pozor i na to, kolik si vydělají. Za absolventy středních škol totiž platí zdravotní pojištění stát až do 31. srpna, ale jejich příjem nesmí překročit finanční limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Pokud absolventi nepokračují na vysokou školu a nenastoupí do zaměstnání, musí si zdravotní pojištění hradit a zároveň to nahlásit své zdravotní pojišťovně. Jinak hrozí pokuty. Sociální pojištění naopak není povinné pro všechny, říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
2: Pokud nebude absolvent zaměstnaný, nemá ze zákona povinnost platit sociální pojištění a proto za jeho neplacení žádné sankce nehrozí. Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství.
0: Status studenta ztrácejí i ti absolventi, kteří začnou po absolvování střední školy podnikat. Do nákupu elektromobilů se rozhodla investovat samospráva Velké Bystřice na Olomoucku. První auto, elektrickou dodávku, už dostali pracovníci technických služeb. Další dva vozy dorazí do konce měsíce. Jedno bude sloužit pracovníkům městského úřadu, druhé zaměstnancům domova seniorů, říká nezávislý starosta Marek Pazdera.
3: Pořídili jsme je díky dotaci z operačního programu Životní prostředí, kde vlastně byla 50% dotace a celkový náklady na pořízení všech tří aut byly necelý 2 miliony korun. To znamená, z našeho rozpočtu tam šla částka zhruba necelý 1 milion korun.
0: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2% a 1/10. To je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku anebo zlevnění potravin. Sport. Čeští fotbalisté se chystají na první zápas na mistrovství světa. V pátek od 4 hodin ráno našeho času se utkají v mexické Guadalajaře s Jižní Koreou. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
4: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
0: Korejský útočník Son Heung-min byl 10 sezon útočníkem anglického Tottenhamu. V posledních 2 letech nastupuje za Los Angeles. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji zataženo s deštěm postupně trvalejším. Teploty 13 až 17 stupňů, v Jeseníkách kolem 8 a povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 47 v Mořicích na Prostějovsku, ale také v Křenovicích na Přerovsku. Dělníci tam u krajnice provádí údržbu kanalizace.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám příjemné dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Máme krátce po 10. hodině a naše rozhlasové studio otevíráme pro dnešního hosta. Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit. Jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku? O tom si dnes budeme povídat s národním koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy České republiky, s Jaroslavem Martínkem.

0: Je s vámi Český rozhlas Olomouc, my v tuhle chvíli už vítáme tady u nás ve studiu dnešního hosta. A tím hostem je Jaroslav Martínek z Chomoutova, národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky. Cyklista, ale jak rád provokuje, říká také hlavně běžec tělem i duší. Je to muž, který se označil takovou zajímavou přezdívkou, nebo hlavně dětmi je vnímán jako čert první kategorie s hodností vraníka. Ale je toho ještě mnohem, mnohem víc, co o Jaroslavu Martínkovi dnes v hostu ve studiu povíme. Zora Ješková vás vítá při poslechu a hlavně už vítám Jaroslava Martínka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak my si to teď všechno vysvětlíme a začneme tím čertem první kategorie s hodností vraníka.
1: Tak když se na mě podíváte, tak mě to prostě říkají kamarádi, ty jsi čert. A jakože já miluju tu pohádku s čerty nejsou žerty.
0: Jste teďka, takový Ondřej Vetří, teďka, jako opravdu.
1: Teďka v sobotu vlastně se šla, tak já se na to strašně rád dívám. Ale to je bez komentáře, prakticky, když se na mě podíváte, prostě fakt jsem jako ten čert. Ale vždycky dodávám, ale já jsem ten hodný, já vám neublížím.
0: Po kom jste to podíděl, to čertovské vzduch? Po kom vlastně pocházíte?
1: No, to je kořeny až do Francie, Itálie a taková možná to rebelství genotů a tak, ale to je opravdu jenom větev od mé babičky olomoucké, ale pak mám ještě větev ješovskou, Ješov tak má dědinka na Konicku. A tam taky byl nějaký děda takový rebel, takže... Ale největší prča je sranda, že pokud posluchači třeba ví jméno Martínek, tak to je varhaník. Můj brácha, zubař, vážený pán. A já vždycky si říkám, já jsem se úplně jako nevím... Ta vážená rodina, která umí zpívat, umí hrát na varhany, já jsem tam nepodělil vůbec nic, jenom tu čertovinu a to zase možná nemají oni.
0: Také jste národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, tak co je tohle za funkci? Tady už nejsme u přezdívek, tady už jsme u funkcí.
1: Teďka normálně, to jak jsme se bavili vlastně předtím, než ten přenos vlastně začal, ono, jsou takové určité funkce, které vlastně mám pocit, že se s nimi narodíte. Jo? Že to nepotřebujete dostat, aby vás někdo jmenoval, což je občas někdy velmi dobrá, jako dobrá role, protože pak vás nikdy nemůže odvolat. Ale on to vlastně možná všechno začalo v Olomouci, když jsem fakt pracoval na magistrátě a nám řekli, hele, co uděláme na rozvoj cyklodopravy? Fakt berte, že rok 96. Já jsem řekl, hele, objedeme všechny města podél Moravy a přesvědčíme, abychom začali budovat Moravskou stezku. Takže být z magistrátu, začal jsem koordinovat přípravu Moravské stezky. A první jednání

0: proběhlo 12. července 96, protože to byly mi narozeniny. Tak si to všimli na Centru dopravního výzkumu, říkám, hele, nechceš to rozjet pro celou Česko, říkám, hele, to je výzva. Hmm. No a pak v roce 2009 na to ministerstvo řekli, hele, ty to tady celý koordinuješ, my tě dáme guide a budeš národnice jako koordinátor. Tak, takhle jsem se stal tím národnice jako koordinátorem, ale opravdu vlastně ta role toho koordinátora je v tom, že objíždím republiku, motivuju a je to taková prostě přirozená. Samozřejmě někým tím jako naštveš, ale jak už tady dělám těch 30-35 let, tak si myslím, že je to taková ta přirozená funkce a plus ještě navíc skutečně ministerstvo dopravy to respektuje. A vždycky mi říkal, kdo by to tady dělá, když ne ty. Jo, samozřejmě mám mouchy, samozřejmě mám i lidi. Vždycky jeden můj kamarád k 50 nám vlastně přál, říkám, hele, ty jsi člověk, který třetinu natchne, třetinu je úplně jedno, co děláš a třetinu totálně štveš. A to je možná fakt jako spojeno se mnou. Jako prostě mám jednu vizáž, mám jednu retoriku, neumím se přetvařovat, takže jsem pořád vlastně stejný a tudíž jako i, jak říká i moje žena, jsi docela dobře čitelný, ale tudíž jako kdyby třetinu naštveš.
1: Třetinu naštvete. My se vrátíme k tomu tématu cyklostezek, vůbec i rozvoje cyklistické dopravy a proč je to důležité a k mnoha dalším tématům, které jsou právě s vámi spojena i k tomu, jak vlastně lidi natchnout a kde na to brát energii, ale než tady k tomu dojdeme v těch dalších vstupech, proč vnímáte, že to, co děláte, proč je to důležité?
0: Chcete pravdu? No. Fakt jsem se asi s tím narodil. Prakticky dělám to, protože mě to neskutečně baví a člověk tuší, že je to poslání. Jo, to není zaměstnání. Prakticky několikrát už měl jsem chuť s tím švihnout a pak říkal, ty nemůžeš. Prakticky a to je to, co jsme se bavili předtím. Nikdy nemůžu prohrát, protože mým poselstvím není teď, aby to tady změnil. Mým poselstvím je to tady říkat. A součástí tady té hry je v tom, říkám, hele, to by se to vůbec nemusí podařit. To by fakt můžou úplně jako sežrat zaživa. A bude to tady všechno špatný. A říkám, ale obrovská výhoda ve mně, říkám, ale toto není moje jako ryby, role. Není role měnit člověk, není role měnit systém. Moje role je pouze to konstatovat status quo, takhle to je, ber nebo neber.
1: Jo, čili prostě realizovat své poslání, to, ano, co vnímáte.
0: Ano, a to je tak interní, že těžko se to dá vysvětlovat, kde na to přišel.
1: Do člověk by já bych čekala, že budete říkat, protože je cyklistika zdravá, protože
0: náhodou
1: je důležité méně aut a tak dále, a takže budete vysvětlovat.
0: Znáte takový ty setinové rozhovory prakticky, že najednou říkám, ty brďo, to je ono. Šel jsem po chodbě na výšce, když už jsem končil, šel jsem vlastně s vedoucím odboru tady na magistrátě, říkám, ale potřeba bych možná, abys dělal diplomku na rozvoj cyklodopravy v České republice. V Olomouci. A v tom momentě mě napadla ta myšlenka, říkám, hele, ty brďo, když to tady vůbec neučí na tvé škole, ale toto budeš dělat pro celou republiku. Ale rozumíte, teďka to rozvíjím, ale to byla setinová prostě, jaký to mám říct, zjevení, nebo já nevím.
1: Moment.
0: A tudíž jako, já jsem se pak stejně musel všechno učit, jo, co to je cyklická doprava. Děkuji teďka i Olomouci, mě v roce 94 postali na stáž na týdenní do Holandska. Pro mě to bylo zjevení. Tady o cyklické dopravě jsme nevěděli vůbec nic. Nejenom jste tam v 90. letech, říkal, wow, tak to chci v Česku. Jo, a pak už nepotřebuješ jako někomu něco dokazovat, jo, a navíc velmi rád respektuji osobní svobodu. Říkám, ale možná to kolo není vůbec pro všechny stvořeno. Jo, jestli ty nedostal do vínku, že máš rád pohyb, tak proč bych ti to teďka vnucoval? Jo, anebo když jsem teďka potkal paní, která má 150 kg, říká, hele, ta nechtěl by být v tvé kůži. Ale pak jasné, že jí musím na dnu a říká, hele, stačí 200 metrů chůze pomaličku a nepoučuje se to žádný velký akci. Jo, takže i takhle, nebo jak jsme se bavili my dva spolu. Jo, vy bydlíte v Náměšti plus minus a teďka mám vám říkat, abyste každý den jezdila na kole do Olmouce.
1: A
0: když
1: vozila
0: máte
1: v košíku psa.
0: Ano, a tak dál. Jo, takže najednou, jako kdyby, v tom mám i to trochu svobodněji i pro sebe, že nemusím někomu nic vnucovat.
1: Je v tom ta tolerance a to jo, je dobře. Jaroslav Martínek z Chomoutova, národní cyklo koordinátor, je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouce. Za chvíli pokračujeme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista, běžec, člověk, který inspiruje, Jaroslav Martínek z Chomoutova. Vy jste si tak liboval teď u katapultu, u téhle písničky Hlupák váha, kam až jste se ve vzpomínkách dostal?
1: Gympl, možná i vysoká škola, vidím přesně tu desku katapultu, jak jsme si to pouštěli. A taková ta jednoduše zapamatovatelná, ty už prostě člověk vidí, jak tam paří i na těch zábavách s těmi kamarády. Ale nejsem člověk, který prakticky rád se kochá v těch historických myšlenkách, protože mám pořád pocit, že jsem ten malý Jarda, který pořád jako kdyby takhle si užívá s kamarády a máme jiné písničky teďka a Pink Floyd a tak dále, aby se mohl rozpovídat, jo, ale prostě tady tu dětinskou radost, tu se snažím jako kdyby držet pořád, možná to nás to potom udržuje při životě.
0: To je dobře. Vy jste zmínil ta školní léta, vy jste studoval vysoké učení technické v Brně, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, silniční a městské dopravní inženýrství. Já si říkám, jako jak jste jako 18, 19 letý kluk prostě přišel na něco, co vlastně přesně nasedá, nebo takovýhle obor, který přesně nasedá vlastně i na to, co teďka děláte, tedy rozvoj cyklistické dopravy. Tehdy se o tom vůbec nic nevědělo.
1: To, že budu dělat cyklo, to mě mohlo být tak 23. Ale když jsem všem byl 18 a tam byly úplně jiný pohnutky. Kámoši, kam jdete? Jdeme do Brna. Tak já dost fama. Jo, to znamená, prostě chtěli jsme vypadnout z baráku, vypadli jsme, ještě byl komunismus, to jsme 87, 89, to byla jedna velká pařba na výšce, vždycky říkám, ale ani nevím, co jsme tam vlastně učili. To byly prostě úplně jiná doba a taková možná jenom legrace včera, my jsme měli fakt jako kdyby velmi vážné jednání s Národním dopravním centrem, nebo Národní centrum doprava 4.0, byl tam i děkán ČVUT, rektor, byla tam ministerstvo školství a říkala, ale nemůžete pořád jenom hovořit o datech a technokraticky, potřebuje trochu i ten lidský přístup. No a já jsem se nám přihlásil a říkám, no, teďka hledám slova, jak by vám to řekl. Víte, já jsem inženýr. Jo, a sváně jsem to takhle řekl s tím. Ale proč to říkám? Protože jsme tady inženýři úplně všichni, ale já mám pocit, že jsem tu školu vystudoval omylem. Já prakticky nejsem technik, ale to, co mám jako kdyby v sobě, mám fakt jako kdyby ten humanitní přístup, sociologii, filozofii, opravdu ten lidský přístup. A najednou jako kdyby toto se vám jako spojilo v té mé profesi. Že to jsem vystudoval, to znamená, vím, co znamená ta technika. Ale když najednou máš ten jako kdyby humanitní přístup v sobě, tak to dokážeš geniálně propojit. A dokážeš i ty inženýry učit, říkat, hele, to není prostě moc infrastruktura. A s tím už se možná dostaneme k tomu projektu, co se vám ukazuje. Ani ne projektu, myšlence, co znamená zvolní. Mm-hmm. Teďka jak může být zvolní spojeno s infrastrukturou, s dopravou. Říkám, no to byste se teda divili. Ale to je možná díky tomu, že najednou, jako kdyby, jak jsem spíš ten filozof, nebo psycholog, nebo humanista, tak dokážu vidět věci, které technici nevědí. A zase naopak, protože prostě, když já mám něco doma zpravy, nespravím nic, že jo, pán inženýr, jo. Takže ono všechno jako propojené a skutečně, když měl 18 času na vysokou školu, vůbec jsem nevěděl, proč tam jdu. Vůbec.
0: No, ale vy jste teď zmínil ten projekt Zvolni, jo, ale to je vlastně něco nového. Ale vlastně k tomu, než jste dospěl do té fáze Zvolni i vy sám, tak já si myslím, že vy jste asi byl, nebo možná stále ještě jste v hodně velkém tempu a já jsem z vás vždycky měla takový ten pocit prostě makej, jezdi na tom kole, sportuj, dělej něco se sebou, aktivizuj sebe i své okolí, že naopak jako vždycky lidi burcujete, tak o čem to pro vás bylo předtím, než jste se dostal k tomuhle, ke Zvolení?
1: Já možná pořád mám v sobě toho čertíka a pořád burcu, pořád mám tu energii, pořád rád jezdím na závody, pořád jako dělám tu práci naplno, je to prostě
0: na jaké závody jezdíte?
1: No ty běžecké, ale Tak, jako abych to teď uvedl na pravou míru, pokud se tady z Olomouce nebo z blízkého okolí, tak já tady prakticky miluju ty naše závody našich kamarádů, Karel Pika, Ligasto, jo, prostě to je komorní atmosféra kamarádů a je vám s odpuštěním jedno, na kterém místě skončíte, protože jdete si ten závod užít, jo, jdete si to naplno a to je pro mě určitá relaxace, ale současně prakticky tu energii do toho dáváte. Mm-hmm. Ale abychom neodvedli...
0: Ale budete teď na půlmaratonu?
1: No budu, ale tam já to poběžím jinak. Kamarád to poběží poprvé, takže já s ním poběžím zhruba tempo 6 minut na kilometr a prostě budu mít takový servis a tak nějak. Takže i ty půlmaratony najednou teď si užíváte trošku jinak. Možná i toto je to zvolní, že teď už víš, že asi teda jako už nebudeš mít takový ty časy, co jsi měl kdysi. Můžeš se s tím nějakým způsobem smířit a spíš fakt jak by ten běh teďka to nemůžu to najít to slovo, ale běžej, jak se to teďka řekne, skloňování. Máš běžet tak, abys opravdu už běžel to
0: běhej.
1: Tempo. Běhej, to je to. Jo, tak, aby si to užil, to znamená chytni to tempo, nesnaž se jít do té už zóny, té červené, že už úplně umíráš, jo. A najednou, když víš, že nemusíš vyhrát, tak si ten závod neskutečně užiješ.
0: Takže užívat si života.
1: A ano, jo, to už jako, já takhle, užíval jsem si, když jsem vyhrával, jo, to je pravda, ale teď je to pro mě jako lepší, že víc můžeš i v rámci toho běhu zvolnit, můžeš si přitom povídat, pozbuzovat.
0: Říká Jaroslav Martínek, který je dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, protože jste národním koordinátorem rozvoje cyklistické dopravy, tak my si samozřejmě musíme i o těch cyklostezkách a vůbec o té cyklodopravě popovídat. Je toho opravdu hodně. Takže za malou chvilinku podíváme se trošku na to, kam jsme se posunuli. V těch cyklostezkách máme před prázdninami, tak se to opravdu hodí a budeme trošku naše posluchače lákat na léto a na to, aby jezdili na kole. Tak za chvilku.

0: Český rozhlas Olomouc a dnešním dopoledním hostem ve studiu je národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky Jaroslav Martínek z Chomoutova. Jak jste spokojený teď s tou sítí cyklostezek tady u nás v Olomouckém kraji? Jsme před prázdninami v předletním období, tak můžeme se těšit, že dobře v pohodě vyrazíme na kole?
1: Já jsem fakt spokojený, protože když teďka vidím, dokážu to srovnávat s celou Českou republikou, tak teďka ono to vždycky, říkám, chvála smrdí, ale tentokrát fakt se prostě chci poděkovat starostům regionu, co se nám tady společně podařilo za těch 20-25 let, protože to je především jejich zásluha. Ono teďka, když máme nějakou bezpečnou dopravní síť pro cyklisty, tak ona opravdu to byla mravenčí práce, že každý rok nějaké městečko, nějaká vesnička musela podat projekt, pak ho vlastně realizovalo. Takže ono teďka sbíráme skutečně tu úrodu. A možná to, co jsem vlastně už říkal i na minulý vlastně rok, když jsme tady spolu seděli, teď jsme vlastně zahájili velký proces přeznačování cyklotras v Olomouckém kraji s tím, že nechceme mít kvantitu, ale chceme mít kvalitu. A i nabízet vlastně fakt zajímavé projížďky na kole v našem regionu. A vždycky říkám, hele, košile bližší než kabát. Samozřejmě my to nazýváme jako cykloturistikou, cestovní ruch to nabízí, jak je krásný, ale pro mě především je to spojeno s tím, že se můžu zbalit se svou ženou, vzít třeba, ne vzít, ale použít cyklobus, dojet do Konice, začít kavárničkou a potom se projet po cyklotece Romže. Na Bělickým líně už přemýšlíš, pokud jsi z Prostějova, tak pojedeš na Prostějov, pokud jsi z Olomouce, pojedeš na Tereské údolí, Náměš a dál pokračuješ do Olomouce. A z 90% nepotkáš, ale nemusíš jet po silnici. To je obrovská devíza, nebo my, když jsme tady vlastně, teď jsme v Olomouci, takže když pojedete na Litové, jo, klasická moravská stezka a zase třeba starosta z příkaz dokázal opravit ve spolupráci s pozemkovým úřadem rozbitou cestu Zinkova směrem na Horku. Možná si to pamatujete, když zapršelo, blátitá cesta, nedalo se to projet, takže ani nejde jenom o cyklostezky, ale jde i o zpevněné lesní cesty, zpevněné polní cesty. Toto všechno vytváří tu bezpečnou dopravní síť a samozřejmě máme tady ještě v našem kraji, nemusíme moc zajít daleko a i můj věčný příběh Olomouc Chomoutov stále ještě není, pokud neberu tu oklikou přes vlastně Černovýr. Takže máme tady ještě nějaká konfliktní kolizní místa, kde ta stezka není.
0: No tak schválně, která jsou ta nejžhavější, která vás nejvíc pálí?
1: Tak jako jsem z Olomouce, takže nejvíc mě pálí to, že není, a já bydlím v Chomoutově, tak stále není stezka Olomouc Chomoutov. Trápí mě to, když jsem pracoval na magistrátě 93-97, tak jsem to tam rozjížděl. A teďka berte národní cyklokoordinátor, jakou má moc, pravomoc, když ani za 35 let se mi nepodařilo přesvědčit tady, aby ta stezka byla. A když říkám přesvědčit, on to není ani o přesvědčení. Protože si myslím, že 95%, 99% politiků, úředníků to chce, tak ale jeden ani ne, že nechce. A já mám čas, jo, a najednou prakticky to není. Proč? A nevíte, nepochopíte to. To stejný čekáme Topolany, Ústín.
0: Stále
1: jo?
0: Není. Také.
1: Stále není, jo. Takže a to jsou evergreeny, které jsou zaklaty.
0: Na čem to teda vázne? Vázne to na jednom politikovi nebo na pozemcích, na výkupech, nebo proč? Kde je ten zakopaný pes? Tam, kde to nejde.
1: Když to zjednoduším, lidská blbost. Tečka. A dál bych to nerozváděl.
0: Jak jste spokojený teď s cyklostezkou Bečva?
1: No teď, vy jste řekla slovo teď, já jsem s tím projektem spokojený neskutečně dlouho, protože to je taky vlastně jedno, ne z mých, není to jako mé dítě, ale berte, že od začátku jsem mohl být u toho, jak se postupně ta cyklotezka Bečva tvořila, a nejenom v našem Olomouckém kraji, ale i na Valašsku, kdy jsme vlastně ze starosty Valašska mohli v roce 2000 skutečně projíždět, kde by ta stezka mohla být. A teďka najednou, když vidíte, že se to všechno krásně poskládalo, tak prakticky srdce vám musí jako plasat. Jo. A teďka nebo samozřejmě už se dostáváme třeba do dalšího kraje Zlínského, jak se tam podařilo směr na Horní Lídeč. A fakt zase, jak vidíte tu síť, anebo tu Moravskou stezku, jak jsem možná, jestli jsem to řekl v přímém přenosu, nebo předtím v roce 96, když jsme to rozjížděli. A nebylo nic a najednou teďka máš 2026 a teďka fakt vidíš, wow, to je bomba. Mm-hmm. Jo, že fakt se to daří. Samozřejmě ještě máme nějaké úseky, které ještě potřeba dodělat, ale ten posun je tam neuvěřitelně markantní a člověk má prakticky z toho radost. A pak najednou možná zpátky té zvolní té kampani, najednou ty víš, že už nemusíš po té cyklotéce 30 km za hodinu, nemusíš se nikam hnát a ty si to jdeš užívat. Jdeš 13, 14 km za hodinu, jdeš pomalu a nikam nespěcháš.
0: Neohrožují ti žádná auta.
1: Neohrožují ti žádné auta. A to je taková pohoda, taková radost. Co víc člověk chce mít. No.
0: Ještě se zeptám, když chválíme teď, které město v Olomouckém kraji byste pochválil a opravdu označil jako město nejvíce vstřícné cyklistice?
1: Takhle. Samozřejmě okamžitě mi napadla odpověď i podle statistiky a podobně, ale já se záměrně té odpovědi vyhnu. Já mám fakt rád naše města kompletně a všem skutečně poděkovat. Jo. To znamená, vidím, co se děje v Uničově, ale vidím, co se děje třeba i co odvedl starosta z Konice, co se děje v Prostějově, co se děje v Přerově. A i když na Olomouce nadává, tak dennodenně vidím ty pokroky, jak dokážou se zaměřit na kritická místa. Miluju, to je vlastně Městice, je to malé městečko, Velká Bystřice. Jo, to znamená, já jsem si ani ne města, jsem si zamiloval ty naše politiky, úředníky, s kterými vlastně vytváříme takovou tu společnou, můžu použít slovo bandu?
0: Určitě.
1: Jo, kde nám tady vlastně dobře, a víme, proč to rozvíjíme. A o to pak víc tě mrzí, když narazíš na nějakého člověka, fakt člověka. To vůbec není spojeno s politikou, jo, ani s úředničnou. Je to spojeno s tím, že někoho to nezajímá. A najednou ty víš, že v tom úseku najednou ta stezka prostě třeba není. Jo, ale ono to naštěstí převažuje tady ty pozitivní věci a jenom mezi náma. Já strašně rád jezdím třeba na oběd do Štemberka, na kole. I s Chomoutova, no má v podě, tam dostaneš se na tu stezku, jo, není to nádhera, když prostě máš 13, 14 km Chomoutov, Štemberk, zajdeš si tam, výborný oběd, jedeš zpátky, užiješ si to, no, přátelé. Když použiju hlášku, teda ještě taky z dob komunismu, přátelé, kdo to má?
0: Říká Jaroslav Martínek, dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: Rod Stewart byl s námi hudebně a tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je naším hostem Jaroslav Martinek z Chomoutova, národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky. A my bychom se teď od cyklostezek, které jsme tady vychválili a pozvali všechny, aby se projeli na kole, užili si to o prázdninách v létě, tak se teď dostáváme právě k tomu Zvolni. Jak to nazvat? Je to projekt Zvolni? Máte k tomu krásné letáky, města, která už zvolnila, inspirujte se, tady čtu Zvolni pro příjemný a bezpečný prostor ve městech, celonárodní vzdělávací kampaň usilující o změnu pohledu na veřejný prostor, sklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti ve městech. Tak co to teda vlastně znamená to Zvolni? Jak jste k tomu došel?
1: Já vám zase vezmu na zem. No. Ne, takhle. Možná se vrátíme té otázce, jak jsem se vůbec stal tím národním cyklokoordinátorem. Pak jsme měli nějaký příběh. A no, to je možná podobný. Jak jsem přišel na to, že najednou Zvolni, jakože teďka potřebuji nějaké peníze na nějakou kampaň. Ano, samozřejmě je potřeba. Což děkuju Fondu zábrany škod, ale vždycky, když vlastně tyto projekty dělám, tak v tom potřebuji mít nějaký vnitřní smysl. Možná, když to přeženu, dělám si to sám pro sebe. A jednak potřebu sám zvolnit, takže možná i to první fakt poselství, a to je možná pro nás, pro všechny. Jo, spoustu problémů spočívá v tom, že žijeme v neskutečně spěchané době a měli bychom zvolnit. Ale teďka samozřejmě nemáme filozofický pořad o zvolni. Je to spojeno s tou dopravou a to, co jste vlastně řekla, bezpečnější ulice a podobně. Ale ještě chvíličku zůstaňme u těch cyklostezek. Ale právě s vazbou na zvolni. Protože v rámci tohoto programu my chceme prezentovat, představovat různá sklidňovací opatření v České republice, ale v momentě, když chceš jako něco prezentovat sklidňující a přitom jsi nervózní ve stresu, že pořád spěcháš, tak ono se to trochu vylučuje. Takže to uvedu na třech příkladech, velmi konkrétních. Bavili jsme se před chvilkou o cyklotezce Bečva a pokud posluchači někdy jeli z hranic ve směru na Týn nad Bečvou, tak si možná všimli, že ještě v hranicích je jeden úsek, který není označen značkou cyklostezka, ale cyklistická zóna. Což je jako kdyby nový prvek, který normálně v legislativě je, ale když je to něco nového, tak se toho bojíme, protože nevíme, co to je. Přitom tam to má logiku, protože tam jsou vlastně zahrádkářské oblasti, tak jenom ta zóna říká, hele, toto je hlavní cyklistický tah. Vy auto tady můžete, ale fakt zvolni, jeď pomalu. Jo, tady nejseš pánem, což je první příklad. Druhý příklad, bavili jsme se o perfektní cyklotece Romže, teď jsme měli ale pracovní poradu a tam jsme se doslechli, že starostka ze Stražiska říká, hele, máme problém, protože tady byla kdysi pěšinka, takže jenom pro chodce, najednou tam máme cyklotesku a ty cyklisté jsou nervózní, že jim tam chodí chodci. Takže i na ty cyklisty říkám, hele, zvolni, hele, my jsme tě to tady udělali a ty teďka tady magoříš a budeš jezdit 30 km za hodinu. Jo, takže najednou jako kdyby to sklidňovací opatření říkám, hele, je to pro všechny, proč jako teďka spěcháme? A když jdu dál, čtvrtý příklad, školní ulice, teďka beru celou Českou republiku. Koho by napadlo, když chceš sklidnit prostor před školou, dejme tomu mezi 7:30, 8:00, že někdo řekne, to je blbost, nesouhlasím s tím. Učitelé s tím nesouhlasí, rodiče s dětmi s tím nesouhlasí. A někde v některých dědinách je referendum a občané řeknou, ne, my nechceme školní ulici.
0: To znamená, aby nechtějí, že by tam nejezdili auta jenom v určitou dobu.
1: Ano,
0: a to vadí.
1: Ano, a to vadí. Aha. A ty se ptáš, wow, a proč?
0: To
1: kdybych vám věděl odpověď, no nevím, jo, možná proto, že lidi mají rádi svůj komfort, někam pořád spěchají, to znamená, ty mě omezuješ.
0: Berete jim čas?
1: Beru jim čas. Uh-huh. A teďka samozřejmě je tisíce důvodů, proč oni mají pravdu. Říkám, no ale co když jako kdyby tam je zbytečné riziko a teďka opravdu ze zrančí víme, že ten prostor před školou tu půl hodinu, co pak je to tak jako drastický? Takže i třeba máme v rámci tady té kampaně videa, ukazujeme, kde to jde, proč je to super, proč i to město je nadšeno tím, proč i pak i učitelé. Jo, a vždycky nás učí, říká, hele, hlavně se neptej dopředu, protože ti řeknou určitě ne. Ale udělej fintu, pojďme si to otestovat na 2 měsíce. Vy zjistíte, že to je dobré. Jo, pojďte si to ohmatat. Takže třeba školní ulice a pak třeba sdílená zóna. Teď jsem byl ve Vilachu. Jel jsem do Lublaně a když najednou vidíš, jak je to město, to centrum, krásně jako sklidněné, tak je to wow. Třeba Olomouc, tady teďka to musím pochválit, teďka třeba se bavíme o pěší zóně, máme jednu z největších pěší zón jako v České republice. Ale bylo to jenom díky tomu, že když jsem ještě tady byl na magistrátě to 93-97, tak v 92. roce, ještě než jsem přišel, byl tady neuvěřitelně akční úředník, který měl fakt bohaté zkušenosti z zahraničí a přizvědčil v té době politiky, říkal, hele, půjdeme do pěší zóny. Tenkrát to bylo zemětřesení, nikde se to nevidělo, ale on do toho šel. Ustálo se to. Dneska se to chráním, ale jděte se podívat do jiných měst České republice. Hmm. Jak vypadají ty náměstí. To jsou de facto parkoviště.
0: Ano,
1: a dneska
0: ano.
1: Už na to nešáhneš.
0: To je pravda. Jo,
1: a toto je všechno ta kampaň. Máme tady spoustu věcí, které my si můžeme zpříjemnit veřejný prostor. A můžeme zajít na tu kávu, můžeme zvolnit. Ale já tam chci dojet autem. Přitom, abychom 500 metrů někam došli pěšky, to je problém. A nebo dojeli tam na kole, zaparkovali to, nebo i s tím nákupem. Jo, a toto je všechno jako spojeno s tím, nechci to nazvat s kampaní. Já to prakticky zase beru sám ze sebe, říkám, nebo takový vnitřní pocit. Říkám, hele, to jsou přece dobré věci. Tak proč proti tomu zbrojíte? A pak možná se dostáváme k tomu významu zvolní. Říkám, no možná problém je v nás samotných. Není v tom opatření. Je v tom, že pořád někam spěcháme.
0: Daří se vám zpomalit?
1: Mně? To vidíte, jaká kometná palba. Ale ne, je zpátky. Když do misky ten černík jede, tak potom jako kdyby pak jedu, ale pravda je, že třeba v 5 hodin, v 6 hodin odpoledne najednou proce cítím, jak to tělo jde takhle dolů. Jo, proto já rád běhám, ale hrozně pomalu, jenomže odpočinu, se medituješ. Proto jsem rád, že mám spousty kamarádů. Honzo Lachnite, přeju tě všechno nejlepší našim narozeninám, k tvým teda narozeninám, což je jeden z mých kamarádů. A to mě udržuje při životě, že mám kolem sebe kamarády. Udržuje mě při životě, že mám výborný děti, že mám výbornou ženu. To jsou věci, které tě chrání. A toto, ty tě udržují, že máš zvolnit. To jsou obyčejné lidské rozměry. A ty se pak přináší do té dopravy, mobility a sklenicí opatření. Ty misky jsou propojeny.
0: Říká Jaroslav Martínek, za malou chvíli už míříme do finále dnešního povídání.

0: Sebastian byl s námi ještě tady od dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Jaroslav Martínek, dnešní host, mi před naším vysíláním řekl, dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit. Jak aktivizovat lidi v každém věku a kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není? A já vás teď, Jaroslave, poprosím, abyste nám na tyhle otázky, které jste vlastně si sám položil, zkusil odpovědět. Jak aktivizovat lidi a kde brát naději tam, kde se zdá, že žádná není?
1: Zaprvé,
0: jak povzbudit?
1: Povzbuzuji jenom ty lidi, kteří chtějí povzbudit. Jo, protože když někdo nechce a úmyslně se obklopuje, neobklopuje, úmyslně pořád mluví negativně, všechno vidí negativně, tak já i sám se snažím tomuto člověku vyhýbat. To znamená, už první předpoklad je, i pro mě, obklopuji se lidmi, který vím, že v sobě mají tu naději, ale musí se živit. Berte, já sám potřebuji pozbudit od jiných, jo, taky nejsem jako kdyby pořád nahoře, nejsem pořád jenom ten, který dobíjí, ale jsem i člověk, který potřebuje se zastavit, načerpat a má práce, má teda obrovskou výhodu, že znám spousty výborných lidí napříč republiky. A je to fakt jedno, jestli jsi politik nebo úředník, je jedno z tradice politické strany, v ránách vaně sedá. A my navzájem spolu pláčeme, spolu se radujeme, spolu si dobíjíme ty baterky a spolu se snažíme vysvětlit, říkám, hele, pokud to neuděláme, my kdo to udělá? A je součást té hry je v tom, že skutečně se nám to nepodaří. Jo, je to i samozřejmě i spojeno třeba i s mou osobní vírou. Teďka nechci říct v Boha, protože to je, každý má jako něco, ale i toto je pro mě obrovská výhoda vnitřní, ale proto radši nechodím do žádné církve, to říkám na rovinu. Ale toto mě udržuje možná jako kdyby nad vodou, že prakticky vidím ve věcech vyšší smysl, než jenom tady, jak žijeme. A to mě pak dodává tu energii, lidem dodává tu naději a oni mě pak zpětně tu energii vrací mě, takže ono je to obou strany.
0: A jo? Stále to funguje mezi vámi a třeba i, vy jste kdysi vzpomínal tady seniorky z Chomoutova nebo ženy, které jste aktivizoval k tomu, aby se hýbali.
1: Jo, ale to je takhle. Stará dobrá pravda, ono to vlastně vůbec nezáleží na věku. Jo? Teďka jsme se bavili o dorostenkách, jo? Nebo o
0: dorostenky,
1: ano, ale to ano. Jsou vlastně ženy nad 70 plus minus, ale když já vidím jejich životní energii, říká, hele, ty sami dobíjí tu energii. Jo, to znamená, rozkoukej se kolem sebe a snaž se najít tu životní energii, která je ale u tebe, kolem tebe. A to prakticky na člověk stárne, tak najednou, když mě bylo 20, říká, ale máš 50, ty jsi za zenitem, ty končíš, jo. Teďka mám nad 50, říkám, ale ta energie pořád je. Teďka jenom vidíš lidi, kteří mají 70, 75, i třeba tom běhu. A to jsou lidi, kteří opravdu mají v sobě neuvěřitelnou energii. Říkám, wow, takhle bych chtěl mít. Takže ono je to o vzájemném dobíjení baterek a v tomto kontextu nemůžeš prohrát a v tomto kontextu vidíš naději, kde žádná naděje není. Občas, když si klikneš na seznam nebo podíváš se na zprávy, já už se radši nikdy nedívám, tak okamžitě dostaneš KO v prvním kole.
0: Co byste vzkázal všem těm, kteří nás teď poslouchají úplně na závěr? Teď je taková poslední minutka necelá na skutečně přání, vzkaz, ať už vaše přání osobní, nebo těm, kteří nás teď poslouchají, nebo vyslovit něco, takhle vyslat do vzduchu ještě do éteru, aby to zaznělo. Je to na vás.
1: Asi, ať si každý z nás najdeme to osobní poselství, osobní zvonění, osobní místo v tomto světě, protože to asi je to nejdůležitější, protože když toto člověk má, tak ví, že nemusí ty věci dotáhnout, protože není součást, abys byl nejlepší, abys věci měnil, ale abys dělal to, co máš dělat. Toto si myslím, že absolutně to nejdůležitější, co člověk potřebuje v této době. Vědět, kde je jeho místo, proč tam je a že ty věci, co dělá, že mají smysl. A je úplně, jestli to cyklo nebo sociální péče. Možná to je úplně to poslední, že to je oblast, kterou vlastně já bych ho nikdy nemohl dělat, ale lidi, kteří se starají o druhé a vidí v tom smysl, tak před něma smekám.
0: Jaroslav Martínek, národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, Jarda Martínek z Chomoutova, byl dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Já vám moc děkuju a ať vás ta energie neopouští, a když tak, ať máte stále kde čerpat. Děkuju moc. Naschledanou.
1: Naschle.
0: Zora Ješková vás provázela a počkejte si na další zprávy, které tady budou v 11 hodin.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průjezd částí Drahanovic uzavřeli opravy. Po změně svozového systému ve Vápené klesl objem směsného odpadu. Turistické informační centrum v Litovli hostí výstavu loutek. Odpoledne bude zataženo s deštěm a teploty do 18 stupňů. Pěknou středu u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Silnici třetí třídy v Drahanovicích na Olomoucku opravují dělníci. Jedná se o spojnici směrem na Lhotu pod Kosířem a Čechy pod Kosířem. Kvůli rekonstrukci po silnici řidiči neprojedou až do října. Více nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Kréner.
2: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého dalekého okolí.
0: Objízdná trasa vede přes Ludéřov. Meziroční pokles objemu tuhého komunálního odpadu evidují ve Vápené na Jesenicku. Starosta Leoš Hanik z Hnutí TOP 09 to připisuje novému systému svozu odpadů. Samospráva nechala v obci například umístit popelnice s čipem.
3: My jsme měli velmi zastaralý systém, který byl neefektivní. Měli jsme strašně moc komunálního odpadu. Musím říct, že když jsme porovnali 3 měsíce letošního roku, 3 měsíce loňského a předloňského, tak jsme zjistili neuvěřitelné číslo, že jsme snížili množství komunálního odpadu o 45%. A tak se nám ulevilo, protože černé skládky nám zmizly.
0: Na vernisáž výstavy loutek se dnes můžete vypravit v Litovli. Začíná v 16 hodin v turistickém informačním centru. Exponáty pochází ze soukromé sbírky manželů Nopových. Více Miroslava Nopová.
4: Tady jsou právě loutky, které jsou většinou 100 let staré. Byly vyrobeny kolem roku 1910 až dejme tomu 30. A pak tady budou jako rarita takový velký loutky z pražského výrobce Kuklika. Počínaje prince znal králem, rytíři, čerky, prostě všechno, co patří pohádce. Sport.
0: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo 4 hry na turnaj v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinézová-Rudlifová porazili 2-0 na sety. Právě na trávě v Londýně čeká ve druhém kole 2 hry Karolínu Plíškovou duel proti spoluhráčce Williamsové, tedy Kanaďancem Bokové. Marie Bousková ve stejné fázi turnaje narazí na Chorvatku Vekičovou.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Převážně zataženo s deštěm nebo přehánkami. Přechodně můžou srážky i ustávat. Teploty 14 až 18 stupňů, v Jeseníkách 8 až 12 stupňů Celsia a povane mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Pozor na dálnici D35 na 295. až 292. kilometru od dolního újezdu ke Staměřicím ve směru na Olomouc. Dělníci tam v levém pruhu provádí údržbu dopravních značek a zpomalte i v Jívavské ulici ve Šternberku. Cestáři tam ořezávají stromy a keře.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Co bude mít k obědu kašpárek, takhle tuším, pan architekt Vávra testoval všechny budovy, nejenom v Českém rozhlase, třeba naše atrium, kašpárek, možná bude k obědu, možná bude kaše s párkem, neboli kašpárek. No a v kašpárkovém divadle jsme se ocitli na chvilinku ve zprávách. Tady v Litovli na Nopovské krásné výstavě jsme se nechali pozvat, unést atmosférou. Ještě pozveme určitě v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc do cukrárny, respektive do bývalé továrny na cukrovinky, předovští budou vědět. Ovšem výstava instalovaná v prostorách, v krásných průmyslových prostorách té staré bývalé továrny v Přerově, tak na té výstavě už se vystavovat budou samozřejmě trošku jiné artefakty. My všechno ujasníme, upřesníme a pozveme mimo jiné příspěvky u nás v dopoledním vysílání.

0: Gašparkové loutkové divadlo ve zprávách a pozvánka na výstavu Nopovských loutek do Litovle. Ta zazněla, možná ještě zazní. Ještě se vydáme do bývalé někdejší výrobny cukrovinek, a že měla velkou tradici ta továrna, ovšem spíše za kulturou. To je současné nastavení a účel jedné přerovské průmyslové budovy a lokality. No a teď vlastně do kasáren na divadlo, ale oficiálně až od nového roku. Olomoucké divadlo Tramtárie se bude stěhovat do nového. Na začátku roku 2027 by mělo otevřít v prostorách Hanáckých kasáren v Olomouci nový divadelní prostor, no takovou zkrátka celou Tramtárii. Ten prostor nabídne lepší zázemí pro herecký soubor i pro návštěvníky, diváky.
1: V Hanáckých kasárnách se pracuje a my po schodech stoupáme s ředitelem divadla Tramtárie Vladislavem Kracíkem do patra, kde v budoucnu diváci Tramtárie budou moci vidět řadu inscenací, které má divadlo na repertoáru. Zatím jsou tady úplně prázdné chodby. Teď už míříme přímo do těch prostor, kde bude divadlo sídlit.
2: A bude to přesně tady odtud, tady bude naše kancelář. A tady ten prostor už v podstatě bude náš.
1: Slyšíme vrtačky.
2: Teď asi vstupíme do toho hlavního sálu s dobrou atmosférou a hlavně je to teda prostorné, protože se sem vejde 170 sedaček a to je ten hlavní důvod, proč se stěhujeme, protože Tramtárie má v tuhle chvíli 76 míst a potřebujeme, aby jich bylo víc.
1: Stojíme asi v místech, kde předpokládám bude divácká elevace a tady naproti nám se vybuduje jeviště. Co všechno tady poté bude, co vás všechno čeká, co všechno musíte sem doplnit, dodat, vybudovat, aby to bylo plnohodnotné divadlo, jak si Tramtárie představuje?
2: To je jednoduchý, v podstatě skoro všechno, protože to není původně kulturní prostor. Je to každopádně největší místnost, co v celých těchto kasárnách je. A zkrátka musíme to tady všechno v podstatě postavit. No. Pracujeme se dvouma architektonickými studiama. To jedno patří přímo sem k tomuto domu. Má to pan inženýr Saliba, který je v podstatě hlavním investorem a majitelem této budovy, takže s tím spolupracuje jedno prestižní brněnské architektonické studio. A za nás do toho vstupuje pan architekt Kříž a jeho studio Komplic a ty budou zpracovávat naše požadavky, aby ten výsledek byl tak, jak potřebujeme my.
1: Znamená to, že část vybavení, které máte ve Slovanském domě, kde doposud divadlo Tramtárie sídlilo, přemístíte sem, to znamená technické vybavení a tak dále, ale asi budete muset ten prostor ještě více doplnit, protože je mnohem větší a poskytuje mnohem větší potenciál k tomu třeba divadelnímu svícení, zvučení.
2: Tak v rámci našich omezených finančních možností to budeme kombinovat. Co bude dát použít z našich současných zásob, tak rádi použijeme, ale nebude to zdaleka stačit, takže ty nákupy budou asi jakoby velké. Je třeba říct, že ten náš technický park už je trošku taky takový jako historický, takže bude muset i jít naproti novým trendům a trošku to jakoby obnovit a koupit ty materiály modernější a tu techniku takovou, aby sloužila dnešním potřebám.
1: Co trápilo divadlo Tramtárie hodně, to bylo také nedostatek prostor takového toho zázemí pro herce, šaten a tak dále.
2: Ten prostor, který je určený divadlu Tramtárie, není jenom ten velký sál, ale je to 600 metrů čtverečních, takže je to opravdu jakoby velká plocha. Pro divadlo podstatná, protože divadlo není kino, to nestačí ta jedna místnost, tam je potřeba velké zákulisí, velké skladovací prostory a to všechno tento prostor tady v centru nabízí. No.
1: Tak a teď jsme u toho, že náklady na přebudování těchto prostor na budoucí divadlo Tramtárie budou asi velké. Z jakých zdrojů se chystáte je financovat?
2: Pokusíme se nějakým způsobem své pomocí více zdrojově to ufinancovat do určité míry. A je to jako zásadní položka, že do toho finančně vstoupil právě investor Saliba, který nám to pomůže postavit ten prostor. Potom jednáme s městem a s krajem olomouckým. Samozřejmě vyjednáváme s nejrůznějšími olomouckými podnikateli, ať už těmi, co s námi dlouhodobě spolupracují, a potom scháníme samozřejmě i nové partnery. Součástí našeho financování je i sbírka na Doniu, kde jsme požádali a vyzvali naše fanoušky a diváky, aby nám přispěli, aby nám tady s tím jako monster projektem pomohli, a tak ta sbírka už 3 týdny běží a poběží až do konce června.
1: Říká ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na okurky, aby vám nezhořkly. Zamyslíme se nad rybáři, proč sedí hodiny a hodiny u vody marně, a poradíme s výbavou pro náročné grilování.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
3: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
2: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Oříšky, mlíčko, ovšem za kosmetickými účely, nikoliv na mlsání nebo k obídku, budeme ještě potřebovat používat v Babských Hradách předpolednem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No a teď za sladkostmi, cukrovinkami, no bývávalo v areálu Přerovského osmeku ve staré hale bývalé výrobny cukrovinek. Je teď k mání a k vidění, k navštívení nová výstava. Pokud byste ji chtěli vidět, měli byste se přihlásit spolku Hrubá kotelna. Jeho stránky najdeme na internetu. Autorka Pavla Voborník-Kačírková pochází z Přerova, kam se ráda vrací za rodinou.
1: Chodila jsem tady asi 100 metrů do školy, do základky, takže kolem tohoto místa já jsem chodila celé své dětství a překvapilo mě, když jsem se sem poprvé podívala, že něco tady takového je. To mě dostalo a zároveň mám ráda industriální prostory.
2: Musela to být, řekl bych, i fyzicky těžká práce sem tu instalaci dostat, nainstalovat tak, aby to odpovídalo vaší představě.
1: To máte naprosto pravdu. Jednak moje rodina mě velice pomáhala a jednak paní Vobecká tady má skvělou partu lidí, kteří byli nadšení a se mnou to tady 3 dny instalovali.
2: Tím dominantním objektem je stříbrná elastická folie, která odděluje ten prostor, nebo v centru tvoří takovou stěnu vlny. Člověku se leccos vybavuje. Co to je?
1: Tady tento prostor, dlouhá hala, byla dřív obalovna. A proto tady ta instalace je taková jakoby z obalové folie, by se dalo říct. Jsou to jakési odrazy, protože to je lesklé a odráží se tady možná i ta minulost, nebo to odkazuje na historii tohoto místa. I některé obrazy, které jsou tady, tak vznikly speciálně pro toto místo jako čokoládovnu, kdy jsem používala právě cukr a šelak, který se používá při dělání cukrovinek. A taky jsem volila instalování, jakoby ležely nějaké bomboniéry, jednotlivé ty obrazy jsou takové bombonky, které jedou na nějakém pásu v té obalovně. Takové ty obrazy, které jsou tady 50 na 50, tak mají název Portréty sladkosti, jsou to jakési kruhy, jakési tvary tváře, možná můžeme zatím hledat těch lidí, kteří tady dřív pracovali, kteří si pamatují, co se tady dělo, ale můžou to být i nějaké abstraktní, jenom bombonky, které leží v té bomboniéře.
2: Kdybyste měla do Přerova někoho pozvat, za čím byste ho pozvala, na co?
1: Přerov je pro mě moc krásné město, specifické. Když přijíždíte z dálky, vidíte ty komíny, tak nevíte, co čekat, ale přiblížíte se, nádherná řeka, v podstatě nádherná krajina kolem. Je to místo mého narození, dětství, takže já to mám v srdci zakořenění. Jsou tady vřelí lidé a většinou to město vás jako překvapí něčím, co vzniká nového, zajímavého. Jako ta historie Přerova je taky jako zajímavá.
2: A i ta industrie vlastně, teď jsme v prostoru, který má tu patinu. Není opravený nebo vycizelovaný, ale je autentický.
1: Já když jsem sem poprvé přišla, tak mě vlastně fascinovalo, jak je tady čisto, ale máme původní materiály, paní Vobecká se snaží to dodržet, jak to vypadalo dřív. Původní materiály nemění nic, takže dýchá na vás i ta atmosféra.
2: Vy jste s tou folií elastickou, stříbrnou, reflexní pracovala nejen tady uvnitř té haly, ale vidíme obrovské stuhy táhnoucí se od vrcholu komína k nějaké budově, které plápolají. Kdy vás napadlo propojit ten komín s těmi nižšími budovami?
1: Když jsem to navštívila poprvé, tak mě to napadá hned. Já jsem přijela domů potom a přemýšlela jsem o tom, co bych vlastně chtěla, aby ta výstava sdělovala. A říkala jsem, že by bylo skvělý vlastně vyrazit ven, protože i setkání s paní Vůbeckou, paní majitelkou, prostě říkala, můžete využít celý areál, můžete se nadechnout. Já jsem říkala, skvěle, takže jako nemusíme se držet jenom v té hale. A protože mám ráda nějaké velkorysé výstupy. Ještě mě popisovala vlastně, že chce přinést tomu Přerovu právě to umění, tu kulturu. A já jsem si říkala, tak to bude něco, co vane právě z té továrny směrem na to město, že to je ten nový vítr, nový sladký vítr, který vane to umění, tu kulturu přináší do toho města. A dneska jsme to instalovali, bylo to dramatické, pršelo, foukalo, drželi jsme folie, tahali jsme, málem jsme vyletěli z folií do nebe, ale jako zdařilo se, bylo to jako krásný, jak se to měnilo, já jsem s tím měla obrovskou radost, že to funguje a mně se to podařilo, pan horolezec vyšplhal nahoru a velká pomoc mé rodiny, tady celého týmu, takže...
2: A taky se dere z okna ven, to umění?
1: Taky se dere, prostě tady se to dere přesně tak. I to jsem právě chtěla, jak jako nejenom, jakože to z té továrny prostě vychází ven, že to nikdo neudrží umění jenom uvnitř za nějakými zdmi, ale právě mají to mezi lidi.
3: Fotografie najdete na našem webu v rubrice Regionální stopař. Z Přerova Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

To byl Jiří Korn, zpět taky s jednou olomouckou letňáckou akcí. Mimochodem, jestli se dobře dívám, online digi, rezervačně necelá 20 vstupenek v tomto systému v rámci Moravského divadelního léta. Ovšem na naší akci 200. koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc 17. od 17. No 18. tady svítí ovšem, co se týká zbývajících lístků. Více na olomouc.rozhlas.cz. Teď míříme ještě jednou trošku do Přerova. Tamní rodačka nám teď zaspívá na 3,5 minutky, potom třeba kapela Birds.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.
2: Kdyby snad mě nechtěl vážně, kdyby snad mě nechtěl vážně, vážně brát.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 11.47, čas upravit si kožní deriváty. Tak to jsou nechty, ale nemusíme prý nikam do asijských shopů a salonu. Vzhled nechtů vylepší nejenom krémy, správná úprava nebo manikuristé. Babské rady nás teď naučí, jak mohou pomoci vajíčka, oříšky, mléčko.
1: Babské rady.
2: Pevné a zdravé nechty jsou často ukazatelem celkového stavu organismu. Křehké, lámavé nebo třepící se nechty mohou souviset s nedostatkem vitamínů. Nechtům prospívají potraviny bohaté na zinek, železo a bílkoviny. Najdete je například ve vejcích, ořeších, luštěninách nebo rybách. Kromě správné výživy je vhodné pravidelně používat hydratační krémy a oleje, které pomáhají chránit nechty i jejich okolí před vysušováním. Při domácích pracích je dobré nosit ochranné rukavice, protože častý kontakt s chemikáliemi nechty oslabuje. Důležitá je také správná úprava nechtů, pilování jedním směrem a omezení příliš častého používání acetonu, který je obsažen v odlakovačích na nechty. Pro lepší kondici nechtů vyzkoušejte pravidelné teplé lázně z olivového oleje, smíchaného s citronovou šťávou. Ke zpevnění nechtů přispějí také koupele v teplém mléce s medem.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

To je stále platná vstupenka k lásce a k Věrce Martinové. A toulavý džíny se budou hodit na prázdniny, nebo až se vyčasí. Ještě bychom tady měli jednu stížnost, ta je teda platná na 3,5 minuty pro píseň kapely Činasky těsně předpolednem. Termín pro podávání připomínek či námitek k akceleračním zónám už vypršel, ale občané je prý stále posílají. My připomeneme jedno ze sousloví, která hýbou současností v České republice, akcelerační zóny a všechno důležité. Aspoň na chvilinku. Za chvíli ve zprávách za 8 minut v poledne v Českém rozhlase Olomouc.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Přerov poskytne dotaci 5,5 milionu korun na odhlučnění estakády na D1 u Dluhonic. Kvůli akceleračním zónám přišlo na Ministerstvo pro místní rozvoj více než 8 tisíc připomínek. Bunkr u Přáslavic zpřístupnil návštěvníkům jako novinku unikovou chodbu. Oblačno, déšť, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov se rozhodl poskytnout ředitelství silnic a dálnic dotaci 5 milionů 600 tisíc korun na úpravu estakády na dálnici D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele místní části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní, schválit ji musí ještě zastupitelé, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu mostních závěrů, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ředitelstvím silnic a dálnic neprokázalo překročení povolených limitů. Více než 8 tisíc připomínek k akceleračním zónám poslali občané na Ministerstvo pro místní rozvoj. Akcelerační zóny navrhl stát, jedná se o 80 oblastí po celé republice. Mají sloužit k jednoduššímu povolování výstavby větrných a solárních elektráren. Investor například nemusí vypracovat posudek vlivu na životní prostředí. Mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová Českému rozhlasu řekla, že termín pro podání připomínek už vypršel, ale občané je posílají dál.
4: Spektrum připomínek je pestré, od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
3: Rýmařovna Bruntálsku upraví pozemky pro stavbu rodinných domů. Celkem 36 nových parcel vznikne nedaleko tamní kaple v Lipkách. Radnice má hotovou územní studii. Podle nezávislé místostarostky Lenky Vavříčkové se začne ještě letos. Přípravné práce potrvají 2 roky.
5: Stávající nabídku parcel už máme rozebranou a pořád je poptávka po možnosti stavby rodinných domků. Poptáváme projektanta, který na základě té studie vyprojektuje dopravu, sítě a tak dále. A pak teprve budeme moci se pustit do přípravy, to znamená zasíťování těch parcel a pak je budeme nabízet.
3: Koncert nevidomých umělců Kateřiny Schejbalové a Lukáše Hosnedla si můžete poslechnout od 17. hodiny na dvorku Šumperské knihovny. Zahrají i žáci základní umělecké školy Šumperk a za pořadatele doplní Soňa Bezděková.
6: Kateřina Schejbalová bude hrát na banjo a Lukáš Hosnedl bude hrát na kytaru. Je to vlastně styl country a folk. Jako doprovodný program nám tam vystoupí také děti z Vily Doris Šumperk.
3: Sport. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Mbokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková. Její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
2: Počasí.
3: Odpoledne bude zataženo nebo oblačno s občasným deštěm a přeháňkami, teploty 13 až 17 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 10, fouká mírný severní vítr. Zítra čekejte na střední Moravě oblačno s deštěm, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce se jezdí jen 2 pruhy dálnice D1 na trase za Lipníkem nad Bečvou přes hranice do Bělotína v obou směrech mezi 32. a 312. kilometrem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Tak dnes se potýkáme s výraznou změnou počasí. Zvládáte to, jak se v tom cítíte? Asi to pro mnohé není nic moc, když nám ten tlak takhle lítá nahoru a dolů. Tak dávejte na sebe pozor, udělejte si hezky pohodičku, dejte si něco dobrého, možná právě teď obědváte, tak vám přejeme dobrou chuť a zkuste si třeba vytvořit takovou prima pohodu i s hezkou písničkou. Můžete si o ní zatelefonovat, můžete ji někomu poslat a tu radost ještě znásobit, když někomu uděláte radost. Tak právě teď nám startují už písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. Blahopřejeme Gitám a Margitám, které mají dnes svátek, jen to nejlepší a jen to nej, také vám, kteří dnes máte svůj narozeninový den. Přeje tady za nás za všechny od mikrofonu Zora Jišková. Pojďme na to, pojďme už v tuhle chvíli vytáčet telefon k nám do studia 221 555 444. Těší se na vás polední písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc.

0: zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Posíláme písničky na přání a na telefonu jako první je paní Bohunka z Daskabátu. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den. Paní Zorinko, prosila bych nechat zahrát paní Hance Tajmrové z Bělkovic k jejímu půlklatému životnímu jubileu. A přejeme jí oceán štěstí, moře lásky a vodopád zdraví. A přejí to dcery Hanka a Radka s rodinami, kamarádka Bohunka a drahsta Věnky.
1: Blahopřejeme také z Českého rozhlasu Olomouc, jen to nejlepší a hlavně spoustu zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti. A vše dobré i vám, nashledanou.
2: Děkuji, hezký zbytek, ne, děkuji vám. Děkuji.
1: Paní Bohunka z Daskabátu vybrala Demise Roussos, dáme si Goodbye, my love, goodbye. No a pokračujeme dál v tuhle chvíli také v pozdravech. Jednak SMS-kových ty posíláte na telefon 723 70 33 51. Jednak nám ale také můžete posílat vzkazy přes naše webovky olomouc.rozhlas.cz. Hezké odpoledne všem posluchačům. Chtěli bychom poprosit o pěknou písničku. Ta by mířila spolu s přáním do Dolního Újezda. Pro naši dceru, pro paní Lenku Házovou, která dnes slaví narozeniny. Milá Leničko, přejeme ti všechno nej, hodně štěstí a životní pohodu. Hlavně však přejeme co nejvíce zdraví, a to nejen tobě, ale i celé rodině. Teď je zejména Míšovi. Leni, pro svět si možná jen jeden člověk, ale pro nás si celý svět. Máme tě moc rádi. Milé Leničce Házové, milé dcerce k narozeninám, blahopřeje do Dolního Újezdu maminka a tatínek.

0: Denis Russo z nám dospíval a my si teď trošku zkusíme přivolat zpět pěkné počasí. Léto mé bude zpívat Vašek Neckář a paní Eliška z Václavova je s námi na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásné odpoledne vám do rozhlasu a všem milým posluchačům. Já bych tuto písničku věnovala opět mým kamarádkám rozhlasovým, naší pohádkové babičce Lidušce z Jeseníku, také Lidušce z Olomouce, ta má taky takový pohádkový hlas, a milé paní Věrce do Olomouce a Marušce z Veleboře. A ráda bych pozvala posluchače z okolí na naše oslavy 650 let Václavova, které začínají v pátek v 17 hodin na Kulturním domě. Dokonce tady budeme mít odhalenou sochu svatého Václava a večer bude hrát divadlo Šumperk komedii Vabank. A večer ještě další sobotu bude zábava, předtím dětské odpoledne, skákací hrát, pohádka, no zkrátka, myslím si, že to bude prima a bude tady občerstvení. Dá nám to spoustu práce, takže moc bychom byli rádi, kdybyste nás poctili svou návštěvou a bude tam k prodeji i knížečka o Václavovu s historickými fotografiemi a malá knížečka s povídkami o Zábřehu, kde i moje maličkost napsala jednu povídku, takže pokud byste měli zájem, budeme velice rádi a srdečně vás tímto zvu. A děkuji, Zorinko, že jste mě vzala a za vyhledání písničky.
0: Děkujeme velmi za všechny pozdravy a vzkazy. Ať se vám to vydaří. Oslavy Václavova 650 let tady budou určitě kouzelné i v té kouzelné krajině, kde žijete. I to počasí už by se pomalinku pak koncem týdne mělo ustálit. Tak držíme palce, ať to klapne. A písnička připravena. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.
0: Paní Eliška z Václavova byla s námi. Včera slavila narozeniny a jmeniny paní Stanislava Viche ze Sobotína. Přejeme hodně zdraví a spokojenost do dalších let. Přeje rodina Dudkovičová. Pěkný hudební pozdrav letí také paní Aničce a Jendovi do Štětovic, Zdeně Milanovi a jeho mamince do Uničova a Stanice do Lomnice. Já vám přeji, ať jste se zdravím na tom dobře a v soutěži nepodlehnete žádné prohře. Štěstí, ať k vám přinese vítr vína, ať máte aspoň litr. Ať máte všechno, co máte rádi a sílu vám ráda a sílu vám dodá dobrá rada. Ať vás potěší hezká kytička, v rozhlase neunikne žádná písnička. Dobrot, ať se nepřejíte a po oslavě dobře spíte. To vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Moc děkujeme. A ještě vzkaz a ten letí do Červenky, milé kamarádce. Staňce Eliášové ke krásnému svátku. Staňko, posílám písničkový pozdrav a přeji vše krásné, šťastné, pevné zdraví, moře lásky, radost z kytiček, šťastné kilometry na kole, příjemné cestování se sestřičkami Marcelkou a Majkou a boží požehnání. To vše, milé Staňce Eliášové, přeje Hela ze Skřípova. Blahopřejeme paní Staňce Eliášové a písničku k tomu.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude publicista a policejní instruktor sebeobrany Pavel Černý.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc zdraví naši velkou bojovnici, paní Bohunku z Olšan u Šumperka. Dobrý den, zdravíme vás do nemocnice, ale děkujeme, že jste si na nás vzpomněla. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Zorinko. Já zdravím všechny pracovníky Českého rozhlasu Olomouc. Potom bych chtěla pozdravit celý tady oddělení se mnou, pana primaře, doktorky, sestřičky, kteří jsou vzorní pracovníci. Potom zdravím Květušku, Vlastičku, Marušku Kamarovou, Jiřinku Bankovou, Aničku Valentovou, všechny zdravím, Jarku Kratochvílovou, všechny holky, co jsou. A zdravím malého mýho Teonka, které jsem ještě neviděla, jenom na fotkách mobilu. Všechny zdraví, mějte se, děvčata, hezky a dávejte na sebe pozor.
3: Mm-hmm.
4: Děkuju moc.
3: Paní Bohunko.
4: A zdravím celý Olšanský domeček.
3: Ano, ano. Moc vás tam pozdravujeme. Vy jste říkala, že tam máte na pokoji k dispozici jenom televizi, ale nemáte rádio. Ale pozor, vy ho máte. Vy jste vlastně říkala, že máte fotky na mobilu. Takže máte chytrý telefon.
4: No to ne, to mě... No, nemám chytrý telefon.
3: Nemáte chytrý telefon.
4: Mě oni ukazují chytrý, já mám jenom obyčejný.
3: Aha, tak to je tak za úkol dejte sehnat chytrý telefon a tam můžete potom vlastně poslouchat Český rozhlas Olomouc i přes internet. Takže moc na vás myslíme, držte se a zase se budeme těšit na shledanou.
4: Na shledanou. Na shledanou, zdravím všechny.
3: Paní Bohunka z Olšan u Šumperka byla s námi. Tu písničku, která je připravená, bude od Sarah Brightman a Andreje Bučeliho. Posíláme také od pana Břeky písky ze štítů všem pro krásný den z deštivých štítů, takže zdravíme. Krásný den do rozhlásku, zahrajte prosím hezkou písničku milé Margitce Krupicové z Bernardic. Margitko, přejeme k svátku hodně zdraví, které tolik potřebuješ, štěstí, lásku a pohodu. Marka, Veronika, Jana, Jarka a všichni známí. Pozdravujeme a blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání teď míří za paní Liduškou z Jeseníku. Dobrý den, vítejte u nás.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko, přeji vám a všem milým posluchačům. A omlouvám se, včera nešel ani rozhlas, ani televize, tak jsem nemohla popřát mé kamarádce z rozhlasu. A tak to napravuji dneska. A je to paní Stanička z Lomnice a já jí přeju od srdce všecko jenom to nejlepší. Paní Staničko, zdraví, k tomu je potřeba aj štěstí, klid a pohoda. A když se vám něco nepovede, tak si vynadejte. A když se vám něco povede, tak jak mě, já vám poradím, tak si řeknu, no Liduško, ty jsi ale šikovná holka. Mm-hmm. A když se mě něco nepodaří, tak řeknu, ty stará uchytilko, musíš být klidnější, klidnější a pomalu. A já myslím, že mě to vždycky pomůže. A ještě bych chtěla Elince do Václavova poděkovat. Eli, měla jsem taky písničku pro vás nachystanou, ale vy jste mě předběhla. Ale stejně vám moc a moc děkuju, tak jako všem. Třeba Dášence od Jeseníku, Robertovi z Olomouce, Miláce do Přáslavic, Jiřince do Sudkova a mé kamarádce do Strukova Evičce. A vám pěkně děkuju, paní redaktorko, a zase se těším na slyšenou. Nejraději bych byla naviděnou. A děkuju.
1: Děkujeme za všechny krásné pozdravy, paní Liduško, slova podpory a držíme palce i vám, ať to všechno zvládnete. Opatrujte se nám, děkujeme. Nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Děkujeme moc, to byla paní Liduška z Jeseníku. Zahrajte prosím pěknou písničku také pro naši milou kamarádku Janu Zezulovou. Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Mohelnice. Pošlete jim písničku pro radost a pro potěšení. Zdraví Janičku i Marii Jana. Pěkný pozdrav letí také Jiřce Wagnerové k dnešním narozeninám. Děkuji moc, kamarádka Lída. Zdravíme Jiřinku Wagnerovou a přejeme jen to nejlepší. A pozdrav letí pro radost a potěšení také manželům Švédovým z Rudolkic. Zdraví je Juříkovi.

0: Tak tentokrát nám zpíval Bino, Mama Leone, a teď se dáme jednu o tom, že život je jízda. Paní Boženka z Velkých Losin vybírala. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás všechny do rádia a všechny posluchače. A tuhle písničku bych chtěla poslat poděkování s písničkou své sestře do Nového Malina, Olince Svitkovej, že mě poděkovala, nechala zahrát. A ještě bych chtěla pozdravit všechny známy a kamarády a spolužáky a do nemile Oldu, Crháka a prostě všechny lidičky, co poslouchají, a do Olšan, té paní, co je v nemocnici, tak jí přeju moc brzký uzdravení. Děkuju moc, Zorinko, všechny moc zdravím, děkuju vám.
0: Děkujeme, že myslíte i na ostatní. Naschled. Paní Boženko, krásný den vám a písnička i pro vás. Naschledanou.
1: Děkuju.
0: Pěknou písničku posíláme také k odpočinku a příjemné pohodě rodině Navrátilové, Sedláčkové, Šléhofrové, Tetěkopové a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Krásnou pohodu přeji Navrátilovi a zahrajte prosím milým holkám Jarmilce, Marušce, Dojavora pro potěšení, je škaredě, tak trocha muziky, ať vás potěší, mám vás rád, dědula. Zahrajte prosím všem, se kterými si hrajeme, a gratuluji výherci v hřebíkách. Zdraví Robert. Pěkný pozdrav letí také kamarádce Fanince Pohořelské z Nového Jičína. Milá Faninko, prosím, moc tě zdravím, uzdravuj se, moc mi chybíš. Přijedeme za tebou příští týden s fanouškem, tvoje věrná kamarádka Liborka. Zdravíme Faninku Pohořelskou z Nového Jičína.

V roce 1972 byla skupina T-Rex skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc, tak se dáme takovou už trošku i šuplíkovku. Pan František z Javorníku je s námi. Dobrý den, vítejte.
3: Ještě je to dobrý den, paní Zorko, děkuji vám za vydání písničky, taky zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače tohoto rozhlasu. Jako dnešní písničku bych chtěl poslat svým rozhlasovým přátelům, kterým asi navzájem hrajeme. A byla by to paní Jelenka z Hulína, asi jsme už delší dobu neslyšeli, no ale snad je v pořádku. Taky zdravím paní Milenu z Broumova, která vždycky se strefí do písničky, která se mi líbí.
2: Ano.
3: A dále bych chtěl pozdravit ještě svoje kamarádky. Ještě jsem zapomněl na paní Aničku z Moravského Berouna. Jako, a taky bych chtěl pozdravit svoje kamarádky, s kterými asi taky hrajeme. Je to Jana z Hrabenova, Jana z Jeseníku, která dala podnět tady téhle písničce. A taky zdravím Jarmilu z Javorníku. To všechno vám přeje František z Javorníku.
2: Děkujeme za krásné pozdravy, pane Františku. Vzácný nápoj mládí, to bychom potřebovali všichni, to by bylo prima. Určitě moc vás pozdravujeme a děkujeme, že jste se ozval. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Zdravíme všechny šuplíkáře a hrajeme také paní Elišce z Václavova. Milá paní Eliško, za vaše srdečné pozvání do Václavova moc děkuji, bylo to upřímné a milé. Zdraví posluchačka z Rapu. Tak pozdrav pro paní Elišku z Václavova a dobrou chuť k obědu. Přejeme do Pískova Majce Dostálové. Majko, myslí na vás kamarádka Zdeňka.

0: A písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc už v tuhle chvíli míří za paní Marií z Veselí nad Moravou. Dobrý den, paní Maruško.
1: No, děkuji. Tak můžu číst.
0: Dobrý den, komu budeme hrát?
1: No, budu hrát vnukovi. Přeji Markovi Slavíkovi k narozeninám zdraví, štěstí, pohodu, lásky, krásný život a hodně štěstí na cestách. Ať se mu daří jezdit kamionem. Ať je ochráněn andělem strážným. Ať má hodně štěstí ve svém životě a hodně zdraví. A to přeje babička a celá rodina. Máme ho moc rádi. Děkuji vám za zahrání všem. Paní Rador.
0: Moderátorko, asi myslíte?
1: Ano. Krásný den vám přeju.
0: Dobře, děkujeme, vás také moc pozdravujeme do Veselí nad Moravou, paní Maruška, a Markovi Slavíkovi přejeme všechno, jen to nejlepší, do Německa. Naschledanou.
1: No, děkuji vám, děkuji.
0: Pěkný pozdrav letí také Janě Hrochové za písničku. Děkujeme, Janě, mám tě moc ráda. Jen škoda, že to není podepsáno. A další vzkaz a pozdrav, písnička letí také k nádherným 80. narozeninám panu Standovi Juličkovi z Holešova. Pane Stando, přejeme hodně sil, radost z každého dne, přeji Jónovi z Bušína.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc míří v tuhle chvíli ještě do Olomouce za paní Liduškou. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Zorinko, já vás srdečně zdravím i všechny ve studiu a přeji vám krásné odpoledne. Dnes bych chtěla poslat písničku paní Stance Zlomnice ke včerejšímu svátku. Paní Staničko, já vám též přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka a šťastné další dny a pohody. Potom posílám poděkování Elišce z Václavova. Paní Eliško, já vás mám také ráda a přeju vám také hodně zdravíčka. I paní Lidušce Uchytilové, to samé přeji. Dále posílám písničku pro hezké odpoledne Jiřímu z Litovle a budu se těšit na slyšenou. Dále Láďu Vystovačová, Jindřišce Škropině a všem, kterými si hrajeme. Přeji krásný zbytek dne a hodně zdravíčka i vám, paní Zorinko, ale ještě Haničkám Brbovým, abych nezapomněla. Hana taky přeje všechno nejnej. Mějte se moc hezky a naschledanou.
0: Pozdravujeme velmi, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Paní Liduška z Olomouce byla s námi. Písničku s poděkováním posíláme Janě Hrochové. Janí, děkuji za písničku, mám tě ráda. Dnes se dožívá krásných 81 pan Standa Julíček z Holešova. Stando, hodně sil, radost z každého dne, přejí Jonovi z Bušina a písnička letí k dobré pohodě také pro řezbáře Jardu Beneše. Jardo, přejeme jen to nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, ať se ti práce daří. No a možná už je to i pomalu blahopřání k nedělním narozeninám Jardovi Benešovi z Loštic od pana Švédy z Horních Studének. A teď už pozdravení k novým zprávám Českého rozhlasu Olomouc ve 13 hodin a pak Alex Minářová a host, publicista, spisovatel Pavel Černý.

0: Pražské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Více informací najdete na webu moravskedivadelniléto.cz. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou. Partnerem akce je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 13 hodin.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Na části průtahu Olomoucí dál platí zákaz jízdy těžkých kamionů. Běla pod Pradědem obnoví most a lávky poničené povodní. Změnou svozového systému snížila vápená množství odpadu. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Na silničním průtahu v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská v Olomouci dál platí zákaz jízdy nákladních automobilů o hmotnosti nad 12 tun. Jeho zrušení hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Olomoucký kraj si část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil, uvedl hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených předloňskými záplavami připravuje samospráva Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace musí spolupracovat s povodím Odry. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, doplňuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
6: I oni v rámci projektování mají nějaké nové normy v rámci průtokových parametrů a podobně, takže je velká pravděpodobnost toho, že podoba lávek a mostu, jaká byla před povodní, tak nebude moc být dodržena a budeme muset řešit nové úpravy, aby ta průtočnost byla navýšena.
4: O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápenné na Jesenicku. Obec loni zavedla takzvaný systém door to door se svozem odpadu přímo od domácností. Obyvatelé dostali zdarma popelnice. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 se díky tomu podařilo snížit množství odpadu a zbavit se černých skládek.
7: My jsme měli velmi zastaralý systém, který byl neefektivní, měli jsme strašně moc komunálního odpadu. Musím říct, že když jsme porovnali 3 měsíce letošního roku, 3 měsíce loňského a předloňského, tak jsme zjistili neuvěřitelné číslo, že jsme snížili množství komunálního odpadu o 45%. A tak se nám ulevilo, protože černé skládky nám zmizly.
4: Téma smrti, pomíjivosti a fyzického rozkladu zkoumá výstava malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina je od dneška do konce srpna v industriálním prostoru Soma v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem.
8: Prostor Soma je komunitním projektem podporovaným Fakultní nemocnici Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Centrum propojuje současné umění, psychoterapii a komunitní aktivity. Zaměřuje se na sdílení zkušeností, vzdělávání a práci s různými podobami traumatu prostřednictvím uměleckých forem. Další informace jsou na webu Street Art Festivalu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Sport. Mužské basketbalové týmy Nymburka a Slavie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v Praze. V jaké hale, ale ještě není jasné.
5: Počasí.
4: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky i bouřky, teploty 15 až 19, v Jeseníkách okolo 11 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Osobní auto bouralo na výjezdu z Olomouce na Prostějov. Nehoda se stala v Brněnské ulici před exitem Slavonín. Projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
9: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
10: Dobrý den.
5: Alex a host.

0: spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých videch, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někdy na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhletím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
1: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné, tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přešli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
0: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý a nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdy kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té kruté době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že ten povídal, ten vypovídal, já bych chtěl vidět ty hrdinsky dneska toto prohlašující zvláště na sociálních sítích lidí. Víte, pak tam jsou příběhy ještě vlastně jiné z podstaty, že někteří byli mezi. Je tam třeba kapitola protektorátní policisté. Protože ona byla jste včera, dejme tomu, přeneseně kriminalista prvorepublikový a za pár měsíců jste byla přidělena rozkazem ke kooperaci ke gestapu. Nejenom jako tlumočníci, kteří tam byli dávaní z hlediska znalostí českých poměrů, vybírali se pro tohleto dobří kriminalisté mluvící vynikající němčinou, aby mohli překládat a být u těch výslechů. No a potom vlastně to přešlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že

0: to dělat nebudou.
1: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní. Ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové, ani Antropoid, Server A a všechny ty pravý sadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to by obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy.
0: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
1: no,
0: se vám příkladu, zhmotnila.
1: Mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeným s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemový dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
0: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
1: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
0: Naivní se o ní
1: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel ji dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
0: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostních složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. A Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje. Míně nereaguje jako na ženskou. Jo? A byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace. Dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál. Proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strumě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že ji vyhostili a ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo ji mělo pod velkou kontrolou. Konec konců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels doráží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za péhu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolován na nejvyššími muži třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně, ona ty pletky měla s Grekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stengano, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s tím ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle, zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid, pomlčka, zatáčka. A mohla to být spousta věcí, jako...
0: Ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to, nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráci Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já, ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo, kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít, na tož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době, takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhle tom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílel? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky, no, Heydrich chtěl
1: to, více. To byl člověk, jedna z největších špiček. To byl člověk, který byl architektem holokaustu. To byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelených českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naši parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půlpánem. A zdali vlastně Půlpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gesta pod ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půlpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady. Je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuji, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuji, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Průjezd částí Drahanovic na Olomoucku uzavřeli opravy. Přednáška o přírodních katastrofách bude dnes v Uničově. Domek pro řidiče tramvají u Točiny v Olomouci Pavlovičkách vyzdobili děti grafity. Oblačno, přeháňky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026. Prověří připravenost města, záchranných složek i dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek ruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Silnici třetí třídy v Drahanovicích na Olomoucku opravují dělníci. Jedná se o spojnici směrem na Lhotu pod Kosířem a Čechy pod Kosířem. Neprůjezdná bude do října. Objížďka vede přes Ludéřov, pokračuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Kréner.
2: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého, dalekého okolí.
0: O přírodních katastrofách a jejich dopadech bude dnes v Uničově mluvit Dušan Pořízka. Přednáška, která se zaměřuje na zemětřesení, požáry a povodně, se uskuteční v malém sále městského kulturního zařízení Uničov od 17 hodin. Pořízka představí nejvýznamnější živelné události posledního století a taky to, jak se s nimi moderní civilizace vyrovnala. Pokračuje Kristýna Stránská, vedoucí informačního centra města.
3: Obzvlášť víc by se rád věnoval zemětřesení, konkrétně v Bangkoku, který si minulý rok i zažil na vlastní kůži.
0: Fasádu domku pro řidiče tramvají na Točně v Olomouckých Pavlovičkách nově zdobí malby dětí z nedaleké základní školy. Členové komise městské části dlouhou dobu řešili její nevzhlednou podobu. Aktivitu dětí v podobě grafity proto podpořili částkou 50 tisíc korun. Pokračuje předsedkyně komise Zita Chalupová.
4: Jsme to navrhli vlastně dopravnímu podniku a s tím, že vlastně to odrazuje takový ty sprejery, co si na to šplichají cokoliv. Takže jsme se spojili se základní školou v Pavlovičkách. 39 dětí z té školy prostě namaloval nějaké návrhy. Z těch jsme potom společně s dopravním podnikem vybrali. No a děti to pak vlastně namalovali.
1: Sport.
0: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
5: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný.
0: Čeští fotbalisté se do mexické Guadalajary přesunou dnes večer našeho času. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky i bouřky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřený je dočasně výjezd Olomouce do Prostějova. V Brněnské ulici havarovalo osobní auto. Na místě zasahují hasiči, záchranáři. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Počítejte tam se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne vám přejeme, tak takové byly další středeční zprávy Českého rozhlasu Olomouc s datem 10. června. Máme upršený den, tak možná právě vy jste doma a máte víc času třeba na to poslouchat Český rozhlas Olomouc a třeba s námi i soutěžit. Už za malou chvíli opět otevřeme hřebíky, náš vědomostní kvíz. Co tady pro vás máme? Knihu Beze studu. Je od nakladatelství Kazda a s upřímně, s humorem a bez tabu se v ní píše o ženském těle. Máme tady také bloček s propiskou bez sepů, porcelánový hrnek, flešku, CDčka. Máme tady i čestnou vstupenku na výroční 200. koncert živě Českého rozhlasu Olomouc 17.6., tedy za týden v letním kině v Olomouci v 17.30. A také tady máme telefon 221 555 444. Těší se na vás Zora Ježková.

0: vařený na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc vás zdraví, vstupujeme do hřebíku, do našeho vědomostního kvízu, pojďte s námi soutěžit. 10 otázek je připraveno, za 3 správné odpovědi nabízíme pěknou cenu dle vašeho výběru. Telefon 221 555 444. No tak vstupujeme do hry, pozor také na 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. První je s námi a už víme na telefonu paní Věra ze Žulové. Paní Věruško, vítejte, dobrý den a pojďme to zkusit.
2: Dobrý den, já vás zdravím do rozhlasu.
0: Dobrý den.
2: První otázku vezmu od jedničky. No.
0: Otázka číslo 1. Já myslím, že tady je to celkem jasné. 10. června 1963 byl vyhlášen první národní park, tehdy ještě Československa. Který národní park to byl, tedy který byl u nás vyhlášen jako úplně první? Takže buď to byl Národní park Šumava, nebo Národní park Jeseníky, a nebo to byl Krkonošský národní park.
2: No, já si myslím, že to byl Krkonošský.
0: Krnap, takzvaný, ano, Krkonošský národní park 10. června 1963. Je to přesně tak. Tak, pojďme dál.
2: Vezmeme trojku.
0: Otázka číslo 3. Znáte zpěváka Štefana Margitu?
2: Ano.
0: Znáte. Určitě máte ráda jeho melodie, jeho hlas, častokrát zpívá nebo zpívala krásné písně i s Hanou Zagorovou, svojí životní partnerkou. Štefan Margita určitě rád koncertuje i v Olomouckém kraji, i tady jsme ho mohli slyšet. Já se ale ptám, jaký je druh jeho hlasu? Štefan Margita má buď bas, nebo bariton, anebo má tenor.
2: No. No, já vezmu Bčko, no.
0: Bariton, říkáte, ten středně?
2: Ne, tenor, ježiš, já to spletu.
0: Takže ten nejvyšší, říkáte?
2: Ano.
0: No, samozřejmě, ano. A do třetice?
2: No, tak pětku.
0: Otázka číslo 5. Ta se ptá, co je to papežská konzistoř? Papežská konzistoř. Papežská konzistoř je za A poradní sbor papeže, nebo za B místo k odpočinku po mši, a nebo za C jídelna pro papeže a jeho nejbližší. Co myslíte?

0: Já si myslím, že to může být to Ačko.
1: Říkáte, že konzistoř bude poradní sbor, a když papežská, tak papeže, tak tady se to asi přímo nabízelo. I je to přesně tak, ano. Takže výborně, výborně, bylo to velmi rychlé a velmi čisté, krásná
0: tak,
1: hra.
0: Děkuji.
1: Děkujeme moc. Paní Věruško, blahopřeji, jste naším prvním vítězem. Předáváme vás do režie. Naschledanou, děkuju a pokračujeme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Koho teď zdravím na telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Honza.
1: Zdravíme vás, hranice. Honzo. Zdravíme hranice 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Takže 2.
1: Jak se jmenuje mlynář z divadelní hry Aloise Jiráska Lucerna? Ten mlynář se jmenuje za A. Michal, za B. mlynář Libor, za C. Václav.
3: Václav, no.
1: Typujete Václava. Asi to byl typ, předpokládám. Je to Libor. Bohužel, škoda, škoda. Nevadí, Honzo, děkujeme. Těšíme se příště. Naschledanou.
3: Naschledanou.
1: Hřebíky teď míří za kým. Kam? Kdo je na telefonu?
4: Pane Robert Palomouce, slunem si rádio.
1: Vítejte, pane Roberte, krásný den. Přejeme čtverka a potom 6, 7, 8, 9, 10.
4: Tak já začnu toho sedmičko.
1: Otázka číslo 7. Ptám se na vědní obor topomastika. Topomastika. Topomastika. Ano, to je těžká otázka. Co topomastika zkoumá? Topomastika zkoumá za A původ zeměpisných jmen, nebo za B složení minerálů a nerostů, anebo za C poskoumá potrubní a kanalizační techniku. Co myslíte?
4: No, to je hodně těžká otázka. Zkusím to Cčko, ale možná tu ztratu.
1: Cčko říkáte, potrubní techniku. Topomastika. Tak v tom slově topo už zaznívá něco jako topografie, že to může být. Topomastika zkoumá původ zeměpisných jmen.
4: No, tak to jsou zadnici.
5: Jauajs!
1: Škoda. Tak příště, děkujeme moc.
4: No, naschledanou. Vyberu tu nejhorší otázku, co tam je. No.
1: Vybral jste si těžkou otázku, skutečně.
4: No, nejhorší.
1: Tak
4: no.
1: Příště to bude lepší. Tak, jo, děkujeme, naschledanou. A pokračujeme dál. Hřebíky teď zdraví koho a odkud. Dobrý den.
6: Dobrý den, Marie Karlovice.
1: Dobrý den, paní Maruško. Takže 4, 6, 8, 9, 10.
6: Tak třeba tu desítku.
1: Otázka číslo 10. Když na noční obloze vidíme konjunkci dvou těles, třeba Jupitera a Venuše, tak co ta konjunkce znamená? Znamená to, že oba objekty na obloze jsou velmi blízko sebe. A nebo za B, při konjunkci jedna planeta překrývá druhou. A nebo za C, při konjunkci každá planeta je úplně na opačné straně oblohy. Co to je konjunkce planet?
6: No, tak to nevím, to jsem si taky vybrala.
1: Blízko, přes sebe nebo daleko?
6: Tak Cčko dám.
1: Daleko, říkáte, že jsou od sebe úplně obráceni a ono je to přesně naopak. Konjunkce, když je někdo s někým v konjunkci, tak jsou blízko u sebe.
5: Jauajs!
1: Škoda. Tak jo, děkujeme za hru. Naschledanou, zdravíme Karlovice a pokračujeme v hřebicích dál. S kým, odkud, dobrý den, kdo volá?
7: Dobrý den, Jiřina z Prostějova to zkouší.
1: Zkuste, paní Jiřinko, dobrý den. 4, 6, 8, 9.
7: 9.
1: Otázka číslo 9. My vás zveme v našem vysílání na příští týden na koncert Českého rozhlasu Olomouc živě, který se bude konat v letním kině v Olomouci, kde vystoupí Alibaba, Marina Brothers, Robert Křesťan a druhá tráva. Provázet bude koncertem živě Jirka Matějů. No a já se ptám, když je to výroční koncert, tak kolikátý v pořadí? Je to koncert stý, dvoustý nebo třístý koncert živě?
7: Přesně dvoustý.
1: A vy jste skvělá. Super. To je výborná odpověď. Pojďme dál. 8, 6, 4.
7: Osmičku.
1: V jakém městě Olomouckého kraje mají místní část s názvem Předmostí? tak Předmostí. Je to buď za A Jeseník Předmostí, nebo Přerov Předmostí, nebo za C Olomouc Předmostí.
7: Přerov.
1: Přerov Předmostí, velmi známá místní část.
7: Ano.
1: Tak, a kam teď?
7: Šestku.
1: Určitě znáte píseň Tam, kde kdysi byl Babylon, kterou zpívá Karel Gott v originále kapela Boniem. O tom Babylonu se zpívá v obou verzích. Já se ptám na území kterého dnešního státu se nacházelo toto starověké město, tedy Babylon. Tak, Babylon se nacházel buď za A na území Turecka, nebo za B na území Iráku, anebo za C na území Egypta. Co myslíte?
7: Aha.
1: Babylon. No, Turecko, Irák, Egypt. Zmatení
7: jazyky. Zkouším Turecko, nevím.
1: Aj, zkoušíte Turecko a je to těsně vedle.
5: Jauajs!
1: Byl to ten Irák.
7: Jo. No, nedá se nic dělat. Děkuji,
1: nashledanou. Děkujeme moc za hru, nashledanou. Paní Jiřinka byla skoro úplně krůček u cíle, no nakonec to nevyšlo, nevadí. Zítra vám také nabídneme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Děkujeme, že s námi hrajete a budeme se těšit v soutěži opět zítra po 14. hodině.
8: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Už za chvíli vás pozveme do Městského muzea v Litovli. To pro návštěvníky připravilo Svět včel, tedy výstavu o všem, co s včelami a včelařením souvisí.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Přímo z místa.
1: Letos si připomeneme 160 let od bitvy u Hradce Králové, kde pruská vojska na hlavu porazila rakouské jednotky. Ty se dali na ústup směrem k Vídni a cestou svedli spíše náhodou další větší potyčku. Nedaleko Tovadžova. Co jí předcházelo a co následovalo po ní, i o tom si budeme povídat v dalším díle cyklu Přímo z místa. Poslouchat jej můžete v neděli po 9. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skoro přesně v půl třetí nám dospíval Michal Hrůza v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc v tom středečním 10. červnovém upršeném, ale jak se nám to počasí bude vyvíjet, i o tom si budeme povídat s meteorologem po 17. hodině a zeptáme se podrobně. Teď je ale, co vás dál s námi ještě čeká v této hodině. Dva výlety, jednak se v další rozhlasové pohlednici s Mirkem Kobzou vypravíme na Přerovsko do obce Rakov. Není mnoho známá, ale má velice zajímavou historii. Tak to bude kolem 3:45, ale teď vás zveme do Městského muzea v Litovli. Včely a lidé se navzájem provázejí už stovky let. I o tom se můžete přesvědčit na nové výstavě v Litovelském muzeu s názvem Svět včel. Je určena nejen včelařům, ale i běžným návštěvníkům a z velké části hlavně dětem, protože je léto, mimo výstavní prostory muzea zavede návštěvníky i pod širé nebe, kde jsme se setkali také s pracovníkem muzea Robertem Najmanem.
1: Jsme ve dvoře muzea Litovel, který byl dlouhá léta využívan ne pro muzejní účely, a teď jsme v poslední době začali uvažovat, že ho využijeme pro ten muzejní účel, když tomu ta výstava vlastně nasvědčuje. Aktuální výstava se jmenuje Svět včel a včelař se po většinu času nachází v přírodě, takže jsme tady vytvořili medonosné záhonky, jsou tady nástavkové úly, je tady hmyzí hotel, je tady vyřezávaný starý úl a zkrátka předpokládám, že hlavně děti uvidí něco na tom našem dvorečku, nejenom ve výstavních prostorách.
2: Medonosné záhonky, to jsou tady tyto. Co se na nich pěstuje?
1: Je to taková směs rostlin, které potom přináší těm včeličkám obživu. Nedokážu říct, jaké konkrétní druhy tam jsou, ale je to opravdu taková směs, přímo tak se to kupuje v těch včelařských opucích.
2: Vidíme tady historický úl, vidíme tady úly, které se běžně používají. Jak dlouho vlastně člověk žije se včelami?
1: Je to určitě rozdílná odpověď v tomhle směru. Zdokonalení té techniky je opravdu, řekněme, posledních 150 až 200 let. Ale jinak takové to lesní včelství, vrtnictví a podobně, je tady stovky, možná i tisíce let, bych se nebál.
2: My se asi vypravíme přímo do expozice, abychom viděli, co tady vidět můžeme.
1: Naše výstava Svět včel není jenom o včelařství, ale je to i v různých přístupech a vlastně jak se ta včela i doslova vědecky zkoumá. Na té výstavě jsou i přístupy biologů, biochemiků, lidí, kteří mají ve správě hmyz, entomologové, a pak jsou samozřejmě ti včelaři, kteří provozují včelaření aspoň v našem regionu už více než 100 let od prvního včelařského spolku, který se objevil vlastně z kraje toho 20. století. To, že včela není jenom jedna, není jenom včela medonosná, nám tady zobrazuje dominantní vlastně vitrína, kde prezentujeme entomologické krabice s více než 1000 jedinci, které má ve správě entomolog vlastivědného muzea v Olomouci.
2: To jsou všechno včely?
1: Jsou to všechno včely, akorát to nejsou ty medonosné, které vlastně většina lidí zná. Už jsou tady nějaké nežijící druhy, nebo vlastně zřejmě vymřelé, a některé nové můžou zase být objeveny.
2: Pojďme tady do té vedlejší místnosti. Tady vidím, to už mě známější, medomety, nástavkové úly a tak dál. Čili to je ta včelařina.
1: Tak, teď jsme se dostali opravdu do té včelařské místnosti.
2: Tady vlastně i to vše, co se z produktů včelstev vyrábí, to znamená samozřejmě med, ale jsou tady různé kosmetické přípravky, včelí vosk a svíčky, ale i třeba formy na různé produkty, takže tohle vlastně všechno taky k tomu včelaření patří.
1: Ano, aby nebylo rovnítko, že včela rovná se med, že vlastně ta včela nám dává více produktů, ať už je to ten propolis, nebo je to včelí vosk, jsou to potom různé kategorie, ať už v jídlu, anebo prostě v té kosmetice.
2: Jsme ve třetí místnosti včelařské výstavy a to není ani tak muzeum, jako spíš herna.
1: Přesně tak, je to určeno vlastně od nejmenších dětí. Je tady spousta předmětů, kterých se je možno dotýkat a je to doslova záhodno, je tady možnost se fotit s těmi předměty, ve skříňkách jsou včelařské pomůcky, takže to dítě opravdu si ty věci může osahat, vyzkoušet a vychází z toho potom nějaké produkty.
2: Dokdy výstava potrvá?
1: Výstava potrvá do 27. září.
2: Vy budete navíc nejenom předvádět tady tu expozici, ale předvádět také včelařinu jaksi v reálu.
1: Včelí den plánujeme na sobotu 13. června od 10 hodin, takže mimo to, že si návštěvníci můžou prohlédnout vše v této výstavě, tak se budou moct zapojit i do dalších aktivit, které pro nás připravujeme, a bude to hlavně pro rodiny s dětmi.
2: Litovle Mirekop za Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: všechny posluchače.
1: Hola, buenos días, soy Marcela. Estoy aquí en visita en Český rozhlas.
2: Jsem na návštěvě Českého rozhlasu Olomouc a tímto zdravím všechny jeho věrné posluchače.
3: A je to tady vážně úžasný a chtěla bych dělat reportérku.
0: Zdravím všechny posluchače, tady je to hrozně fajn.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. V tuhle chvíli už míříme do Rakova. Rakov najdete na Záhoří. Je to velice zajímavé místo, které má opravdu krásné okolí. Sice se jmenuje Rakov, ti raci tam ale chybí. V každém případě Mirek Kobza tohle místo zkoumal docela podrobně a zjistil i zajímavou historii obce Rakov na Přerovsku. Tak pojďme se tam právě v tuhle chvíli podívat.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Rakov je skutečně nevelkou vesničkou v oblasti Záhoří. Najdeme zde poměrně značné množství drobných památek a v neposlední řadě také krásnou krajinu, jako stvořenou třeba pro cykloturistiku. Své počátky klade Rakov do doby kolonizace oblasti mezi Moravskou bránou a Valašskem. Až později se tomuto kraji začalo říkat Záhoří, nicméně první lidé, kteří sem přišli už na přelomu 13. a 14. století, si ten svůj kraj určitě také nějak pojmenovávali. Právě Rakov vznikl ve stejném období a první zmínka se vztahuje k převodu malého zemanského statku, čítajícího kromě Rakova ještě Valšovice a Paršovice, z majetku šlechtice Jana z Dobrotic do držení pána Voka z Kravař. Tím se předchozí poměrně nezávislé dominium stává nedílnou součástí panství se sídlem na hradě Helštýně, kde zůstává až do konce patrimoniální správy. Obec však po celou dobu své existence byla přifařena do Paršovic, takže jistá vazba mezi těmito obcemi zůstala zachována. Život zdejších obyvatel zdaleka nebyl jednoduchý. Skromné zemědělství nebylo žádným medem, neboť ještě v roce 1919 píše vlastivěda hranického okresu, že půda je zde těžká, mokrá a těžce obdělavatelná. Mimochodem poznamenává, že se čeká na založení družstva odvodňovacího, které by mělo zdejším zemědělcům pomoci. K lepšímu živobytí nepomohla patrně ani hojnost raků. Právě pod nich má vesnice jméno. Je zajímavé, že tito korýši se vyskytovali nejen v tom hlavním opatovickém potoce, ale i v jeho přítocích, takových drobných potůčcích, které nemají ani jméno. Řádili zde ale však i nemoci. Právě kolem zmíněného roku 1909 tady proběhla poslední epidemie tyfu. I proto byl ve vesnici urychleně dokončen vodovod, který čerpal vodu do vodojemu větrnou turbínou. Ta však někdy nedostačovala a tak se ještě dlouho vozila voda do vodojemu, kromě toho také cisternami. Následné osudy vesnice jsou stejné jako u celého panství. Po bitvě na Bílé hoře přišla na Helštýn katolická vrchnost v podobě kardinála Františka z Dietrichštejna. To znamenalo nejen nástup nové konfese do paršovického kostela, ale také prý zvýšení robotních povinností. Na ně dohlížel richtář, který je zde zmiňován už od pradávna. Podle historiku a zápisu z kronik měl Rakov 33 domů kolem trojúhelníkové návsi a ulic vycházejících z jejich rohů. Na každém ze vstupů do obce byla prý brána, která se na noc zamykala a chránila tak místní obyvatele před nepřáteli. Před každým vstupem do obce pak byl umístěn kříž, opatřený nápisem Buď vítán, kdo s dobrým úmyslem přicházíš. Kříže na těchto místech najdete dodnes, i když původní nápisy se nedochovaly. Místní děti chodili původně do školy do Paršovic. V roce 1883 byla na místě jednoho z místních statků postavena nová školní budova. Ta byla ještě rozšířena, protože nedostačovala počtu místních dětí. O 10 let později, tedy v roce 1893, byl ve vesnici zřízen i hasičský sbor. Co se týče sakrálních staveb, je asi nejviditelnější z nich zvonice postavená v roce 1868. Je vybavena zvonem z roku 1678, který dává tušit, že tato zvonička patrně není v obci první. Kromě toho zde najdeme i dvě zajímavé sochy, svatého Jana Nepomuckého a svatého Josefa. Obec zdobí také pomník padlým z roku 1920 a spolu s trojicí křížů u bývalých vjezdů do obce tvoří tyto drobné památky nečekaně bohatý soubor. Vydáte-li se do Rakova, můžete se přesvědčit na vlastní oči. Stojí to za to. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
0: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

pěkně rozparádět to dokázali olympici jako za mlada. Teď jste je slyšeli v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Za chvilku si poslechněte další zprávy v 15 hodin. Studenti středních škol mohou v létě jít na dobrovolné vojenské cvičení. I o tom budeme ve zprávách mluvit v 15 hodin.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhel na sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že se si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 15 hodin.
6: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Silniční průtah v části Drahanovic na Olomoucku opravují dělníci. Dobrovolné vojenské cvičení letos vojáci zorganizují pro více než tisícovku studentů. V Šumperku dnes vystoupí nevidomí umělci. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov pokračuje v rozsáhlé modernizaci školních jídelen. Po provozovnách v Kratochvílově ulici a taky na Trávníku, kde loni za práce zaplatil 18 milionů korun, projdou rekonstrukcí jídelny v základní škole Velká Dláška a v ulici Za Mlýnem. V obou případech jde o úpravy gastroprovozu. Zahrnují stavební práce i pořízení nového technologického vybavení kuchyní. To vše za 15,5 milionů korun, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. V Drahanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu.
7: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
8: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krénr. Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
7: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
8: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
9: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
8: Řidiči musí místo objíždět přes Ludéřov. Z Drahanovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: I letos v létě uspořádají vojáci dobrovolné cvičení pro plnoleté studenty středních škol. Loni se zúčastnilo zhruba 800 mladých lidí. Tentokrát je určené pro více než tisícovku lidí. Zájem o cvičení je velký. Vícemluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
10: Z tak velkého zájmu máme velkou radost. Je to důkaz toho, že občanům, a v tomto případě mladým lidem, není bezpečnost naší země lhostejná. Nově se do organizování cvičení zapojuje také Hradní stráž. Lokality cvičení se rozšířily z 8 na 10 a rovnoměrně i napříč republikou. Pakliže to kapacity dovolí, budou uchazeči do jednotlivých lokalit zařazováni nejblíže k místu trvalého pobytu.
5: Koncert nevidomých umělců Kateřiny Schejbalové a Lukáše Hostnedla si můžete poslechnout od 17 hodin na dvorku Šumperské knihovny. Zahrají i žáci základní umělecké školy Šumperk. Za pořadatele doplní Soňa Bezděková.
11: Kateřina Schejbalová bude hrát na banjo a Lukáš Hostnedl bude hrát na kytaru. Je to vlastně styl country a folk. Jako doprovodný program nám tam vystoupí také děti z Vily Doris Šumperk.
5: Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu Skuhravý odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko ukončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdili v baráži, ve které porazili Artis Brno.
6: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky, můžou se objevit i bouřky. Teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Dvě osobní auta se srazila na Přerovsku v Prosenicích. Na silnici první třídy číslo 47 na křižovatce na Grimov Raclavice. Došlo k úniku provozních kapalin, projíždějte tam opatrně.
6: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tady je Český rozhlas Olomouc a také něco velmi milého a přívětivého vám nabídneme za chvíli v našem vysílání. Pravidelný kontakt mezi sebou udržují klienti Olomouckého centra denních služeb a děti z mateřské školy Hermanova, která sídlí v Olomouci Lascích. Co všechno dělají? Společně zpívají, tvoří, vyrábějí a třeba i vaří. No a my se za nimi vydáme za malou chvíli na návštěvu v reportáži v našem vysílání. Příjemný poslech i dál přeje Zora Ješková.

0: Tak tohle byla hodně vzpomínková písnička, Vikte, možná už skoro také šuplíkovka, protože Darinka Rolincová v době, kdy tuhle píseň s Karlem Gottem naspívala, tak byla opravdu malá holčička a už tehdy velmi šikovná. No a dnes už se tahle dáma krásně přehoupla v plné nádheře a zdraví přes padesátku. Teď ale my se zase přehoupneme k jednomu krásnému setkání, které pravidelně probíhá tady v Olomouci. Jedni na druhé se vždy velmi těší, pokaždé si spolu zaspívají, popovídají, podívají se na pohádku a vyrobí spoustu krásných věcí. Za pravidelným setkáváním klientů Olomouckého centra denních služeb a dětí z mateřské školy Hermanova z Olomouce Lasců stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a projekt Povídej. Jehož cílem je překonávat generační propasti, předávat zkušenosti a vytvářet nová přátelství.
1: Já jsem Lenka Hrabcová, jsem teď aktuálně vedoucí Centra denních služeb Organizace sociální služby pro seniory Olomouc.
2: My se teď díváme do takové velké společenské místnosti, kde už čekají vaši klienti.
1: Naši klienti se vždycky hrozně těší na to setkání, protože už jak jste přicházela, tak jste si určitě všimla, že to je energie úplně jiná, která to centrum probudí, takže my jsme vždycky strašně rádi za tu návštěvu.
2: Jsou to konkrétně děti z mateřské školy Hermanova v Olomouci na Lascích. Kdo jsou vaši klienti?
1: Převážně seniori, někteří jsou i mladší, když je tam to onemocnění demence, ale většinou to jsou lidi, kteří jsou buď osamocení doma, potřebují už pomoc druhé osoby.
2: Paní učitelko Barčo, co to tady připravujete?
3: Ingredience na zmrzlinu, kterou si vyrobíme společně sami. Každý se na ní bude trošku podílet a potřebujeme to nachystat dopředu, aby to potom pěkně všechno plynulo a ta příprava šla jako po másle.
2: Připravujete i televizní obrazovku, tam bude recept?
3: Ne, tam bude pohádka. My vždycky se díváme na nějakou tematickou pohádku. No a potom máme dneska i takovou prezentaci s kvízem, kdy budou hádat různé příchutě zmrzlin.
2: Ahoj, řeknete mi ahoj.
4: Ahoj.
2: Co tady budete dneska dělat?
4: Že děti budou mít aktivity a budou se bavit.
2: A ty aktivity mají jenom děti, nebo to umějí i ty babičky a dědečkové?
4: Babičky a dědečkové.
2: Co tady děláte, když jste na návštěvě v centru?
4: Tvoříme a hrajeme si tu a pak tu, jak přijdem, tak to zpívám.

0: my.
1: A máte to připravené, to, co tady budete dělat?
2: Jo, jo.
3: Dělat nějaký kolečka.
1: Pochopila jsem správně, paní učitelky, že se povětšinou tady na návštěvě sedí u stolu a něco se vyrábí.
4: Ano, děti vlastně dohromady se seniorama něco tvoří, zpíváme písničky, tančíme.
1: Za touto aktivitou, kdy se propojí malé děti z mateřské školy a seniori, klienti centra, stojí obecně prospěšná společnost Mezi námi a tu tady zastupuje Hanka Klicperová.
5: Naše setkávání v Centru denních služeb je realizací projektu Povídej, které zastřešuje organizace Mezi námi. Je to vlastně pravidelný kontakt mezi klienty Centra denních služeb a mateřské školy Hermanova, která vlastně jede přes celé město, aby za seniory jednou měsíčně dorazila, aby mohli spolu prožít čas a užít si společné chvíle.
1: Takže oni už vědí, za kým jedou, už tady mají své babičky a dědečky a oni zase naopak vědí, jaké děti za nimi přijdou.
5: Přesně tak. V září jsme startovali, to bylo první setkání, ale od té doby jednou za měsíc jezdí plus minus stejné děti se stejnými babičkami a dědečky.
1: Jaké vidíte výsledky tohoto projektu?
5: Já si myslím, že jednoznačně je to radost. Je to ta chvíle, kterou oni můžou spolu prožít. Jsou to ty úsměvy, jsou to ty doteky, je to to společné, co oni tvoří. Je to ta ruka na závěr, to pohlazení. A je to vlastně zážitek, který je v dnešní době jedinečný.

0: Děti z mateřské školy, které docházely celý tento školní rok za klienty Centra sociálních služeb, budou odcházet do prvních tříd, ale projekt samozřejmě nekončí. Naváže na něj další v příštím školním roce. Z Olomouce Dita Vojnarová, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Slyšeli jste Radka Tomáška, ještě si dáme Marka Ztraceného a pak už se vydáme na Proskějovsko, konkrétně přímo do Proskějova. A to proto, že vedení Proskějovské radnice se snaží prodat některé nemovitosti v centru města. Důvod: chce získat peníze na rekonstrukci jiných bytových domů, které vlastní, jenže opozice s postupem nesouhlasí. My si povíme za chvíli víc. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. V tuhle chvíli míříme do Prostějova. Historický dům a taky jednotlivé byty v centru města nabízí zájemcům ke koupi vedení Prostějovské radnice. Výtěžek chce využít na opravy jiných domů. Podrobnosti nám teď přináší do našeho vysílání redaktor Josef Čermák. Vítej, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Které nemovitosti v centru města vedení Prostějova prodává?
1: Jde o jeden historický dům na adrese Dukelská brána, kde jsou bytové i nebytové prostory. Radnice se snaží dům prodat jako celek za odhadní cenu 32 milionů korun. Druhá nemovitost je na Žižkově náměstí. Tam se vedení města pokoušelo celý dům neúspěšně prodat už v roce 2024. Teď tedy nabízí jednotlivé byty s tím, že nebytové prostory by si ponechalo město. Celkem jde v obou domech o 13 bytů.
0: Řekli politici, jaký mají pro prodej důvod?
1: Ano, zjednodušeně chtějí jeden dům nebo byt prodat a jiný za utržené peníze opravit. Podrobnější plán vysvětlila náměstkyně prostějovského primátora z hnutí ANO Marcela Žubková.
2: Město vlastní okolí našich náměstí cirka 12 domů, kdy dlouhá léta se do těchto domů neinvestovaly prostředky tak, jak by měly. A zkrátka ty domy dnes už vyžadují opravdu veliké opravy. A tak vlastně nynější vedení města se rozhodlo, že bychom šli cestou, vytipovali jsme pár domů, které by se mohly nabídnout prodeji. A pokud by se podařilo a tento dům by se prodal, tady tyhle prostředky bychom zase věnovali do opravy domů, ale zase tady na tom náměstí, že by se prostě jeden dům prodal, jeden by se celkově opravil.
0: Co na to říkají opoziční zastupitelé?
1: Někteří opoziční zastupitelé plány města kritizují. Například podle Jana Mochťáka z Pirátů by město mělo svůj bytový fond rozvíjet a držet, ne se ho zbavovat. A plán na financování zanedbaných nemovitostí z prodeje jiných označil za přiznané manažerské selhání. Podle Petra Ošťádala z hnutí Na rovinu pak městu dlouhodobě chybí koncepce, která by bydlení řešila.
3: Osobně si myslím, že prodávat nemovitosti jenom proto, abych utržil peníze a stavil další nemovitosti, je takové podivné. Já samozřejmě a priori neodmítám prodej jako takový, ale tady se musí jasně říct, že město, pokud bude prodávat tady na té adrese nějaké domy, tak musí říct, kde zase vykompenzuje tu potřebu jinde. Aby byl velmi rád, kdyby prostě město nějakou koncepci a bytovou politiku mělo.
0: Kolik bytů vlastně Prostějovská radnice aktuálně má ve vlastnictví?
1: Prostějov má zhruba 1250 městských bytů, ty jsou rozdělené do kategorií pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro seniory a pak běžné městské byty. O ty je ale enormní zájem a podle Marcely Žubkové na jeden uvolněný běžný byt přijde až 60 žádostí. Město má i volné byty, ty jsou většinou v historických domech na náměstí. Jsou dlouhodobě neobydlené a je to právě proto, že jsou ve špatném stavu. Dodám ještě, že v Prostějově se taky byty staví, jde ale o developerské projekty. Podle Žubkové to bylo loni 600 bytů, dalších 500 je ve výstavbě nebo přípravě.
0: Vedení Prostějovské radnice se snaží prodat některé nemovitosti v centru města, aby zafinancovalo jiné nemovitosti. A právě o tom jsme si povídali s Josefem Čermákem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníku, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Buniem v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a Městská knihovna Prostějov, tak ta vás zve na zajímavé setkání od 17. hodiny. Pokud by vás zajímalo povídání s Miladou Nox Zemanovou o její cestě na Nový Zéland, o zemi, která vás určitě chytí za srdce a nepustí, tak navštivte Městskou knihovnu Prostějov právě dnes, podkrovní sál od 17. hodiny. A pokud byste navzdory počasí chtěli vyrazit do přírody a zažít meditativní procházku v okolí Prysnicových léčebných lázní, tak na takovou vás zve magistr Jiří Glabazňa. Právě dnes sraz je v Lázeňském informačním centru a je to od 18. hodiny a 45. minuty. Je to opravdu prožitkově meditační večerní vycházka v okolí lázní, tak můžete načerpat hodně energie s magistrem Jiřím Glabazňou. Tady v Českém rozhlase Olomouc za chvíli budete moci načerpat nové informace spolu s Martinem Písaříkem a rubrikou Co v učebnicích nebylo. Mimochodem, víte, kdy se objevily první kulíčky na prádlo? I o tom budeme mluvit za chvíli. Teď Jelena.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že předměty připomínající kolíčky na prádlo znali již ve starověkém Egyptě? Jejich novodobá historie se ale začala psát až v 17. století v Británii. Za prvními dřevěnými kolíčky stáli zruční řezbáři z řad britských kvakerů. Ti své řemeslo i vynález přenesli na počátku 19. století do Ameriky, kde se do historie zapsal plodný vynálezce z Vermontu David Smith. Právě on si nechal patentovat revoluční dvoudílný model vybavený pružinkou, který prádlo na šňůře definitivně pojistil proti větru. Dnešní podobu, kterou důvěrně známe z každé domácnosti, však kolíček získal až v roce 1887 díky Solomu Moorovi. Jeho vylepšený design byl ideální pro sériovou výrobu, což umožnilo bleskové rozšíření do celého světa. Kolíček se stal natolik univerzálním pomocníkem, že se nevyužívá jen v prádelnách, ale posloužil i k bizarním výkonům, které eviduje Česká kniha rekordů. Jeden z rekordmanů si na obličej připnul 82 prádelních kolíčků, další vyrobil kolíček o délce přes 3 metry, vážící 160 kilo.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my už víme, že se chystá poslední letošní sezóně premiéra Moravského divadla Olomouc. My vás na ní pozveme ve zprávách v 16 hodin, tedy za 3,5 minuty. Pak už vás čeká Humoriáda dnes s Janem Přeučilem a nezapomeňte také na Den v kraji po 17. hodině. I tam se na vás těší Zora Ješková. I love it.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Bělá pod Praděrem plánuje obnovu mostu a lávek poničených předloňskou povodní. Matěj Olmer představí v Olomouci výstavu inspirovanou Baudelaireovou básní. Moravské divadlo ukončí sezónu premiérou Mladý Humble v režii Pavla Keka. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Na silničním průtahu v ulicích Ferstrova, Albertova a Pražská v Olomouci dál platí zákaz jízdy nákladních aut o hmotnosti nad 12 tun. Jeho zrušení hrozilo po loňském dokončení poslední části obchvatu města. Olomoucký kraj si část komunikace první třídy převzal do svého vlastnictví, převedl ji na druhou třídu a průjezd kamionů omezil, uvedl hejtman Ladislav Okleštěk z hnutí ANO. Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených předloňskými záplavami připravuje samospráva Bělé pod Praděrem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace musí spolupracovat s povodím Odry, pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, doplňuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
2: I oni v rámci projektování mají nějaké nové normy v rámci průtokových parametrů a podobně, takže je velká pravděpodobnost toho, že podoba lávek a mostu, jaká byla před povodní, tak nebude moc být dodržena a budeme muset řešit nové úpravy, aby ta průtočnost byla navýšena.
0: Téma smrti, pomíjivosti a fyzického rozkladu zkoumá výstava malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina je od dneška do konce srpna v industriálním prostoru Soma v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem.
3: Prostor Soma je komunitním projektem podporovaným Fakultní nemocnici Olomouc a Muzeem umění Olomouc. Centrum propojuje současné umění, psychoterapii a komunitní aktivity. Zaměřuje se na sdílení zkušeností, vzdělávání a práci s různými podobami traumatu prostřednictvím uměleckých forem. Další informace jsou na webu Street Art Festivalu. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Moravské divadlo v Olomouci ukončí sezonu premiérou. Mladý Humble, režie černé britské komedie, scénaristky a dramatičky Charlotte Jonesové se ujal Pavel Kek, který už pro olomouckou činohru připravil úspěšné tituly Nedotknutelní a Přelet nad kukaččím hnízdem. Inscenace je podle tvůrců parafrází hamletovského tématu se skvěle napsanými situacemi a dialogy, které vědomě balancují na hranici dobrého vkusu. Premiéra se uskuteční tento pátek, řekli zástupci divadla.
1: Sport.
0: Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slavie se od nové sezony spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v Praze, v jaké hale zatím není jisté. Tenistka Nikola Bartuňková nezvládla na trávě v Hertogenboši dohrávku duelu prvního kola s Hane van den Winkelovou. Belgičance podlehla 6-4, 6-7, 5-7.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky i bouřky, teploty 15 až 19, v Jeseníkách okolo 11 stupňů Celsia a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto srazilo chodce na dálnici D48 mezi Novým Jičínem a Jeseníkem nad Odrou. Na místě zasahují záchranáři, hasiči a policisté. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásný dobrý den, děkuji za krásná slova, Pavle. Všem přeji všecko dobré a věřím, že dnešní humoriádu si všichni opravdu užijeme.
4: I dnes se s námi můžete smát a o pěkné ceny hrát.
1: Humoriáda.

0: Věra Martinová nás vzala na výlet až na vrcholky hor. My jsme tady v dnešní Humoriádě. Máme připraveny výhry do naší soutěže, jenom takové lákadlo úvodem. Knížky z edice Humoriády můžete si vybrat Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, Uršulu Klukovou, Naďu Konvalinkovou nebo Libuši Švormovou a taky máte šanci získat v pátečním losování digitální rádio. Na to ještě přijde čas. Teď je čas zeptat se našeho hosta milého dnešního Jana Přeučila, jak se má, co dělá.
1: Mám se skvěle a smekám před všemi svůj oblíbený klobouk.
0: Ano, i prakticky tady smeknul svůj samáček v dnešní letní. Pan Přeučil, aby si mohl nasadit sluchátka, dobře nás všechny slyšel. Ano. A mohli jsme si takto povídat. Tak další otázka.
1: Ano.
0: Další otázka zní, koho nám vyberete na úvod?
1: No na úvod vyberu Karla Šípa a Jaroslava Uhlíře ve scénce Hyčaráda.
0: Konkurs na film.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režiséru čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK, OK.

0: A Rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Ale. Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Počkejte, Rejžo, jak zkus? Vždyť já neznám scénář, neznám děj. A taky poslanec, Rejžo, to je dneska široký pojem. Kdybych aspoň věděl, za kterou stranu jsem ten poslanec.
2: Stranu zase, možná. Scénář. No. Okay, teďka ono už je to v angličtině, rozumíš? To je tady, one, two, three.
1: Hele, v tomhle filmu projdeš celkem třema různýma stranama v jednom volebním období.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik z konkurzu na film s ano. Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem. Ano. Pane Přeučile, vy jste někdy byl nucen absolvovat nějaký konkurs?
5: Já jsem těch konkurzů dělal celou řadu. Aha. Těch filmů je velké množství, které jsem natočil, asi kolem 180. A většinou to byly i takové negativní role a bohužel stává se velice často, že diváci si toho herce, který hraje ty negativní role, obyčejně spojují s těma charakterema. A to se mi stalo i několikrát, když v televizi běžela nějaká inscenace, film, kde jsem hrál nějakého šíleného padoucha. A druhý den jsme byli na zájezdu s divadlem v Olomouci, před představením jsme byli na večeři, vešla do restaurace taková dáma, podívala se na mě a řekla na plný sál: tebe když vidím, tak se musím odplivnout.
4: Komu tykala, byla trošku trsejší, smělejší, dobře. No tak to jste vzbudil dobře, ty emoce, to znamená, že jste to zahrál skvěle.
5: Asi jo.
4: No, tak to sedlo. Dobrá, tak u Karla Šípa ve Všechnu party, jeho slavném pořadu, jste určitě byl hostem.
5: No je to nedávno, nedávno a bylo to velice příjemné, velice milé. Pozdravoval jsem jeho paní, kterou jsem poznal, když jsem hostoval v Hudebním divadle v Karlíně, jako masérku. A bylo to velmi zajímavý, příjemný pořad to byl, no.
4: Ona je skutečná masérka?
5: Ano, ano, ano, ano,
4: ano. No, no tak to je zvláštní souvislost. Napadá mě spousta věcí, na jaké se zeptat, ale zeptáme se posluchačů, koho chtějí dál, jestli zůstaneme s Karlem Šípem, anebo tady máme Josefa Hlinomaze, hereckou hvězdu minulých let z našeho archivu, tak si vyberte SMS-kou, dámy a pánové, u rádia. Humor mezera A nebo B, číslo 90 011 04 je vám od teď k dispozici pro SMS. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A z osobností humoriády je tady Jan Přeučil, s vámi dnes i Pavel Kučera, my vás zdravíme.
3: Ano, velice mě těší.
2: Napodobně a zveme vás k hlasování na telefonu 731 800 900, můžete přidat své hlasy přímo s námi tady ve studiu. A to pro Karla Šípa nebo Josefa Hlinomaze, tak kdo nám to dneska začne ten souboj? Dobré odpoledne, halo, halo.
4: Dobré odpoledne. Karel Bojkovic, přeju vám hezký den, Pavle, i zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: Děkujeme.
4: Já bych si přál pokračování.
2: Děkuji, mějte se, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi? Haló, haló.
5: Haló, haló, dobrý den.
2: Dobrý.
5: Tady Vlastík z Vysočiny, zdravím vás, Pavle, zdravím pana profesora.
3: Děkuji.
5: Pana Přeučila.
2: Dobrý den.
5: A volám na hlasování, jo?
2: Výborně, ano, jste tu správně.
5: Takže a to bych ti dal.
3: Ano.
5: A chtěl jsem zaspomínat, jak jste říkali o tom Padouchovi, že hráváte, pane profesore.
3: Ano.
5: Tak já mám krásný zážitek s váma v seriálu, ne Hříšní lidé, ale Panoptiku města Pražského, tam jste hrál roli prodejce pozemku, pamatujete?
3: Ano. Jo, vzpomínám si, ano.
5: Tam to je krásná role. Jak vy se tam smějete, jak vy to předvádíte, jak se jim prodával ty parcele, jo?
3: Jo, tak to mě
5: jak
3: těší.
5: To nám krásně vysvětloval, no to já si pouštím dost často, tady tyhle ty seriály naše staré česky.
2: A děkujeme za připomenutí.
5: Takže děkuju za to a neberte, že jste jako hrál Padoucha, ale hrál jste krásně role, hráváte.
3: Tak no děkuji moc krát, děkuji.
2: Děkujeme Vlastíkovi.
5: Děkuju, mějte se krásně.
2: Naslyšenou.
5: A Ačku teda, jo?
2: Ano, máme zapsáno.
5: Děkuju, nashledanou.
2: Dobré odpoledne, další je kdo?
6: Dobrý den, přeji. Zdravím vás z města rodiště pana manželky pana Přeučila.
3: Děkuji, také pozdravuji.
6: Zdravím tež taky vaši ženu a přeju si jedničku.
2: Dobře, píšeme si a díky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Přeučile.
3: Děkuji, den, dobrý den, pane. Ano.
2: Dobrý den.
7: A dávám hlas panu Hlinomazovi.
3: Ano.
2: Máme to tam, děkujeme, naslyšenou. Zveme dalšího do našeho hlasovacího zařízení. Dobrý den.
8: Dobrý den, posluchačka Eva z Prahy, já bych si přála taky pana Šípa Ačko.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
2: Tak a ještě vás si poslechneme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, den. Tibora, zdravím vás do studia a přeju vám všem zdraví a svým posluchačům a byl bych pro pana Hlinomaze.
3: Ano.
2: Dobře, i pejsek s tím souhlasí, mějte jak se. Slyšíme.
9: Ano,
2: mějte se krásně.
9: Tak,
2: naschledanou.
3: Mějte
2: tak
3: se moc hezky.
2: Řečeno familiérněji, Hlinomazovci si počkají, protože Šípovci to vyhráli v tuto chvíli. Cikánský baron je tady.
3: Víte, my sice na jednu stranu bychom rádi rychle do té Evropské unie, ale na druhou stranu prej proto toho děláme furt málo. Co prej nějakou, že kritizuju, že to špatně komunikujeme s těma menšinama. A tak jsem se rozhodl, že tenhle problém jednou provždy je třeba smést ze stolu. Rozumíte? Že je třeba vyslat jasný signál do té Evropské unie. Já bych zase nerad, aby to na druhou stranu vypadalo, že se snažíme líst té unii nějak do Bruselu. Ale něco je třeba udělat. Proto jsem se rozhodl pro zcela nové nastudování známé operety Cikánský baron. Ovšem v originál, tedy v romském jazyce. A protože by to bylo možná té unii málo, tak jsem se rozhodl, že roli té mladé krásné cikánky Žovky stělesní autentická Romka, kterou jsem nakonec sehnal, v noci na Žižkově. Jmenuje se Aranka Kováčová a jsem rád, že se jí po určitých potížích podařilo nakonec dopravit sem do tohoto krásného divadla v Jablonci nad Nisou. Přátelé, rovnou vás upozorňuji, že spolupráce s touto mladou umělkyní je poněkud svízelná.
10: Slíbil, keď se přijde tady v tom ohlavném, nevím, tak už dávno moderní cika nechodí, že prostě mi dá podpis ta Lucka Bílá, ona je naša.
3: Ano.
10: Anko, ona je naša, její baba je Věra Bílá, já to vím, poznala jsem to podle jména.
3: Ano.
10: Tak. Panko,
3: my jsme se...
10: Panko, promiň, ale tady je hodně chlapů, proč tady ty baby tady, proč tolik žensky? Nazdar, ty poslechník, to je tvoje sestra. To je tvoje sestra, takže jsi svobodný a můžeme spolu kamarádi, to je bezvadný. A poslech, kdy máš dobré hodinky, to jsou zlaté hodinky.
3: Ne, potom, Aranko, potom.
10: Ty co ty na mě taky? Já bych chcela tak toho panka.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A v tuto chvíli je tu ten nejsprávnější čas pro naše humoriádnické soutěžení 731 800 900 náš telefon. A tam někdo z vás. Dobrý den.
2: A dobrý den.
1: Kdo pak se dovolal? Kdo měl štěstí? Odkud?
2: Nový Bydžov.
1: Nový Bydžov, zdravíme.
3: Ano, dobrý den.
1: A ještě srdeční paní Pavlínu. Tak, otázka se týká jako vždy našeho hosta v ten či onen den. Dneska je to Jan Přeučil a tak se ptáme. Jan Přeučil a Eva Hrušková mají společné vystoupení s názvem za A Popelka a Zloun, za B Sněhurka a Fantomas.
2: Já si myslím, že to bude ta Popelka.
1: Přesně. Jan Přeučil trošku mírně napověděl, dá se říct. Ale je to vaše. Kterou knihu si vyberete z edice Humoriády? Máte svůj tip?
2: No, nečekala jsem, že se dovolá.
1: Tak já vám to připomenu. Přemýšlejte chvilku, já to přečtu. Kulišárny Josefa Dvořáka, Vylomeniny Jiřího Krampola, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové nebo Děkovačky Libuše Švormové.
2: Tak poprosím tu Naďu Konvalinkovou.
1: Naděje je vaše, tak jo. A v pátek ještě poslouchejte, bude šance v losování získat ještě digitální rádio se všech výherců daného týdne, vždy jednoho vylosujeme. Takovými jsme a my vám gratulujeme srdečně.
2: Já vám děkuju.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Všechno dobré, přejeme.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak a v tuto chvíli jsme v bodu, kdy náš dnešní host Jan Přeučil vybírá další scénku. Jsou to tak vedle z té
3: vybírám
1: výhry, paní
3: Pavle, Petra Novotného ve scénce, která má název O nákupu tuniského hábitu v Tunisu.
1: No prosím, tak to bude určitě zajímavé.
4: Ale musím říct, že Lešek Semelka byl první v té Africe, který přišel na to, že si to chce koupit. Akorát mě prosil, ať jdu s ním, že prej umím smlouvat, jo. A tam v Africe musíte vůbec, tam v tom prostředí musíte smlouvat vždycky, protože jinak ten obchodník nemá ten zážitek. Ale já smlouvat neumím, to se o mě jenom říká, že umím, jo. Protože já mám takovou fintu, která někdy vyjde, někdy ne, ale není to smlouvání. Já prostě nasadím pro sebe nejnižší přijatelnou cenu a na ní trvám. Čili já nejdu naproti nahoru tomu obchodníkovi, který jde dolů, abychom se uprostřed setkali a čekám dole, až doleze, jo? To někdy vyjde, někdy ne, a tak já jsem tam s tím Leškem šel, až to je strašný dobrák. Hned, jak jsem říkal, chceme tuto, jo, ukázali jsme na to, obchodník říká $60. A Lešek říká, to mám kliku, já myslím, že to bude dražší. Jsem říkal, moment, Lešku. Jsem řekl, co jste to řekl? $60. 20, pane. A on řekl, proč do toho mluvíte, když to kupuje tady pán? Řekl jsem, já jsem tady manažer, jsem říkal. To je zpěvák a já jsem tady manažer. A oni mě vytlačovali z toho obchodu ven a Leška zatlačovali do kouta. A už pochopili, kde je slabý článek řetězu. Já jsem říkal, já klidně odejdu, mě můžete vyhodit, ale on nemá peníze. Já jsem manažer, já to platím. On říká, o pane, když jste manažer, pro vás za 50. A Lešek říká, ty jsi dobrý, bezvadný 50. Jsem říkal, Lešku, nech to. 20, pane. 20 nebo odcházíme, to je dobrá finta, tam mě funguje vždycky. Jak odcházím, mě žádný obchodník nenechá odejít, nikoho. Jsem řekl, odcházím, on říká, OK, pane, OK, OK. 40, ale to je poslední slovo, 40. A Lešek říká, já mu dám těch 40. Říká jsem, Lešku, já nemůžu smlouvat proti dvou lidem, nezlob se. Na tobě je tak vidět, jak to chceš, to se strašně špatně dělá. 20 jsem říkal, on říká, OK, pane, 30. A Lešek říkal, Petře, já to psychicky špatně snážím. Já jsem říkal, 20, odcházíme, Lešku, slíkejte. On říká, OK, pane, 25, 20, Lešku, slíkáme, odcházíme, 20, odcházíme, OK, pane, 20. Teď ten Lešek byl šťastný, on je takový, ale hrozně hodný. On mi koupil lahev whisky, Lešek, a ještě mě všude v té amfoře chválil. A já jsem říkal, prosím tě, nechvál mě, když si to uvědom, za $20 ten hadr je strašně předražený. Opravdu, kdybych prostě tam měl jinýho parťáka, já bych to dostal na mnohem nižší cenu. A byl u toho rozsah a ten říkal, jo. Já jsem říkal, jo, a dosah říká, bych to chtěl taky.
0: Humoriáda.
1: Tak tolik Petr Novotný.
3: Ano.
1: Možná instrukce před dovolenou pro naše posluchače, jak smlouvat, jak nakupovat v exotických krajinách.
3: Ano.
1: A vy se chystáte jako vždy do Řecka, pane přemýšlel?
3: Samozřejmě náš s Evinou se těšíme na náš milovaný ostrov Tasos, který je nádherný, který milujeme, už tam jedeme po několikáté a já se to opravdu tam užívám. A zvláště to mám krásné ráno, když si chodím zaplavat, jsem tam úplně sám a říkám Evince, pojď se mnou si taky zaplavat, já si povídám s tím mořem. A Evina vždycky říká, já vám do toho nebudu kecat, povídej si sám.
1: Ano, popelce se do toho nechce, myslím si, do té ranní studené vody, ale
3: je, to nádhera, je to nádhera.
1: Dobře, tak bude nádhera v Humoriádě pokračovat s Petrem Novotným, anebo tu budeme mít Tomáše Tefra s prošvihnutým představením. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04 posílejte teď a volejte na 731 800 900.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď vesele a hravě s profesorem Janem Přeučilem. Tak přátelé, hlasujeme, vybíráte Petra Novotného nebo Tomáše Tepfra, tak jsme zvědaví, kam pošlete své další hlasy. Dobré odpoledne. Haló, haló. Už se slyšíme?
2: Ano, dobrý den, tady Eva z Ústí. Já bych chtěla Ačko, zdravím pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravíme do Ústí s Pavlem.
1: Děkujeme pěkně, dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Standa Zemníková, slova vážení moderátory humoriády jediného pořadu v českých rozhlasích. A přeju si pokračování Váčku.
3: Ano.
4: Jste výborný.
1: Děkujeme za titul. Díky.
3: Mějte se krásně.
1: Nápodobně. Dobré odpoledne.
5: Krásně dobré odpoledne. I když uplakané, z Brna vám přeje Mirka a prosila bych pokračování.
1: Hezky píšeme si. Děkujeme
3: ano,
1: moc krát.
3: Mějte se hezky v Brně.
1: Dobré odpoledne. Kdo je tu? Haló?
6: Špačková, dobrý den.
1: Dobrý den.
6: Já vás oba dva moc a moc zdravím. Hlavně pana Přeučila.
3: Děkuji.
6: Teď v pátek ve všechno párty a v setkání s panem Cibulkou, kde byl v roli padoucha, ale pro mě to vždycky bude. Vždycky pro mě budete gentleman.
3: To mě těší, děkuji.
6: No, vy vůbec nemáte záč a prosím Ačko.
1: Mám zapsáno, paní Špačková. Mějte se hezky.
6: Děkuju.
1: Naschledanou.
3: Krásně se mějte.
1: Dobré odpoledne.
7: Krásnou středu, Pavle, přeju z Rakovníka, tady Veronika. Zdravím i pana Přeučila.
3: Děkuji, také zdravím.
7: Dobrý den. Stále mám kalendář s vámi se srdíčkem, s růžičkou z roku 2016, pořád stále vás tady mám, takže, hlasovala bych pro pana Tepfra a přeji vám krásný den a mějte se hezky a pozdravuji posluchače a uvidíme, kdo vyhraje, uvidíme, mějte
1: dobře,
7: se hezky.
1: Dobře, Veroniko.
3: Mějte se moc hezky.
1: Děkujeme, děkujeme. Tak to je pamětnický kousek už v podstatě, kalendář humoriády, který jsme nafocovali, nafotili před lety a je dobře, že ho máte, aspoň nás tam máte v mírně mladším vydání, ale my jsme stále svěží, hlavně pan Přeučil.
3: Vy, Pavle, taky, stále jsme svěží.
1: No, ale já bych chtěl být tak svěží v tom vašem věku, kdy vás příští rok začátkem čeká krásné číslo.
3: Ano, to je pravda.
1: To stejné, které měla Libuše Švormová také před časem na dortech všech, které dostala. No dobré, a popojedeme dál. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Petr Zezdovnej, já vás zdravím.
1: My vás.
8: Zvlášť mistra retoriky.
3: Děkuji.
8: A chtěl jsem se zeptat, děláte něco i pro ochotníky, pro nás ochotníky?
3: Samozřejmě. Dělám takzvané retorické laboratoře, jak krásně, hezky hovořit.
8: Aha. A to děláte online, nebo musím dojet do Prahy z Zdolnej?
3: To i vyjedu z Prahy kamkoliv a tak dále, samozřejmě.
8: Jo. Aha.
1: Takže zkuste.
8: Tak jo, takže já se potom podívám na vaše stránky.
1: Výborně.
8: A chtěl bych pokračování.
3: Ano. Dobrá,
1: děkujeme vám a mějte se hezky, naslyšenou, přejeme hodně hereckých úspěchů.
3: Vám
1: dobré
3: také.
1: Odpoledne. Haló.
9: Dobrý den, tady je Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
1: Dobrá, ano. Děkujeme, Evo. Mějte se hezky také, přejeme a Petr Novotný v úvozovkách převálcoval Tomáše Tepfra v tuto chvíli. Takže pokračujeme v nakupování v Tunisu.
10: Tak jsme tam přišli, tam jak už mě viděli, už na mě dělali, že mě nechtěj. Oni už mi dali přezdívku, říkali mi manažer sabotáž. A já teď ovšem šla s náma ještě Jiřina Bohdalová, která to nechtěla koupit, chtěla vidět, jak to dělám, jo. Rosák skvělej, od první chvíle dělal, že ho to vůbec nezajímá. Já jsem vešel a říkal jsem, dneska znova, já jsem manažer tady tohohle pána, chce to taky, kluci, jestli začnete na 60 jako včera, dlouho bychom se zdržovali, pojďme rovnou, jo. A oni říkali, OK, pane, dnes to stojí 50. Já jsem říkal, co? 8! A teď Jiřina Bohdalová říkala, kuci, ale to je urážíte, to nemá cenu zase, to není obchod. Jestli on řekne 50, ty řekneš 8, tak to je urážka, to není obchodování. To vypadá, že my Evropani tady na ně machrujeme na černoušky a že potom já jsem říkal, Jiřino, nezlob se, já můžu smlouvat jenom proti jednomu, opravdu klid. Ona pak ještě říkala později, že prej se mi to řekl úplně jinak, jo. Říkala prej, ty jsi se vůbec nekontroloval v tu chvíli, ty jsi mě řekl mlč, na to já nejsem zvyklá, Petře. A pak si dupal a nepříčetně si řval, ticho bude v celý tržnici. A já jsem to opravdu křičel, já jsem si hrál na zlýho, jo. Já jsem říkal 8, říkám vám 8, a oni řekli OK, OK, 40. Jsem řekl 8, nebo jdeme pryč. A on říkal OK, OK, už mi začal říkat bandita, bandita, bandita. Já jsem říkal 8, ne, 30, 8, Alibaba mi říkali, Alibaba, Alibaba. Jsem říkal 8, on za to slíká, odcházím? Ne, pane, ne, odcházím, 8, odcházím, OK, pane, 12, odcházím, 8, OK, pane, 8. Teď to měl Rosák za 8, teď jsme přišli na hotel, Lešek tam brečel, že Rosák to má za 8 a on za 20. Říkal, nemohli bychom tam jít ještě jednou, že bychom to vyměnili. Jsem říkal, ne, Lešku, takhle se neobchoduje. Ale pak mě samotného, až když jsme měli poslední den, tak mě napadlo, že jsem měl poslední dolary a poslední hodinu na nákupy, že si to koupím taky. No ale když jsem přišel do té tržnice, tak tam se rozutekli úplně všichni. Hele, i ti, co vůbec s tím neměli společně, co tam prodávali ovoce, velbloudy, vlnu, všichni zdrli. Já jsem říkal, co je to tady? Pojďte sem, nikdo. Všichni. Jsem říkal, do krámu, business. A teď jeden tak chvíle říká, s váma no business, no. Já jsem říkal, business, no pane, no prej. Jděte pryč a nechte tady toho, s kým jste přišel. Já jsem říkal, je to mnohem horší hochu, než si myslíš. Já to jdu kupovat sám. A nechci ty pruhovaný hadry, to pyžamo, co si prodal mým kamarádům. Já chci to bílý vyšívaný, co máš ve výloze, to chci. A on padl na kolena a říkal, Akbar, Allah, Allah, Akbar, cizinče, vy mě zabijete, Allah, Akbar, tohle je strašně nedorozumění. To, co mám ve výloze, Allah, Akbar, pane, to stojí opravdu 60 dolarů, Allah, nezlobte se, nesmíte se rozčilit, ale to je náš národní kroj. To je vyšívaný, to není ten hadr ze včerejška, tohle je vyšívaný, Allah, Akbar, za 60, pane, jinak to nejde. Já jsem říkal, co? Za 60? Za 3! On říkal, no to ne, pane, to se nemyslíte vážně. Ty to je špatný vtip, pane, co na to, pane, to je vyšívaný. To dělají děti, to dělají celý rodiny, celou zimu to vyšívají. A vy řeknete takhle hrozný vtip. Pane, za 50, pro vás za 50, ale to je definitivně poslední cena. Za 3 jsem říkal. Ne, za 3 ne, odcházím. A on řekl, tak jděte. Já jsem si hned uvědomil, že jsem to přehnal. Jsem říkal, ale pozor, já odcházím doopravdy. On říkal, nedá se nic. Já jsem říkal, ale já jdu, ale já odlítám. Já za 2 hodiny letím do Evropy. Odcházím a už se nikdy nevrátím. A mu se vám tak rozsvítil, že říká, vy odlétáte a už se nikdy nevrátíte. Za 3, pane, a šťastný let.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak ještě než se budeme veselit s finální scénkou v dnešní humoriádě, kterou vyberou posluchači, tak pozveme na veselé paničky, ano, s panem Přeučilem.
3: Ano, ano.
1: I letos.
3: Ty nás čekají. Jedno z nejúspěšnějších představení letní shakespearovských her.
1: Ano.
3: Protože to byla poslední inscenace, kterou dělal Jirka Menzel a on zvolil ten britský model, že do malých rolí dal výrazné osobnosti.
1: Čili vás.
3: To mě těší. Je tam Bolek Polívka, Jarda Satoranský, Míša Novotný, kolega Důlava a řada dalších. Jo.
1: Takže v létě Shakespeare opět bude fungovat i ano. S panem Přeučilem. Přátelé, závěrečný výběr pro vás. Vracíme do hry Josefa Hlinomaze. S Tomášem Töpferem se utkají v archivních nahrávkách našich. Takže si vyberte. Hlinomaz nebo Töpfer, zní otázka na vás u rádia, humor mezera A nebo B, SMS-kujete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: David Dale má víru svou. My věříme, že si vyberete správně. V dnešní humoriádě v závěrečném souboji je Růžová kronika s Josefem Hlinomazem a dalšími, anebo prošvihnuté představení s Tomášem Tepfrem. Tak co vás zaujalo, třeba vás konkrétně? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíčku. Bože, nadržel se, zdravím vás a taky zdravím pana Přehoučela.
3: Děkuji.
2: A chtěla bych Tomáška.
1: Tomáška.
2: Já mám vnuka Tomáška, který dneska udělal zkoušku za A na vysoký, takže tam se to...
1: Dobře.
3: Tomáš Tepfr, ano.
1: Dobře, píšeme si a gratulujeme školákovi. Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
4: Dobré odpoledne, tady Honza z Rabství. Srdečně vás oba dva zdravím. A byl skor pana Hlinomaze.
1: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Další, prosím, bude kdo a odkud? Halo, halo.
5: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Ano, zdravíme.
5: Já si přál pana Hlinomaze a zdravím vás, chlapí.
1: Máme to zapsané.
3: Děkujem.
1: A my zdravíme vás na oplátku.
3: Mějte se hezky.
1: Dobrý den, celý den. Halo?
3: Halo?
1: Halo?
3: Halo?
1: Tak tam s námi nikdo nemluví, ačkoliv tady halujeme, ne hajlujeme, pozor.
3: Halujeme.
1: Dobré odpoledne. Tak co vy na to? Jste tam někdo?
5: No, Honzo, s rukami zdravím oba.
1: Ano.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: A já bych hlasoval asi pro pana Tepfra.
3: Ano.
5: Taky.
1: Dobře, zapíšeme
5: se,
1: si.
5: Díky.
1: A naslyšenou. Halo, další, prosím.
6: Dobrý den, zdravím vás i pana Přehoučela.
3: Děkuji.
6: Hlasuji pro Tomáše Tepfra a chtěla bych se zeptat, jak se mu líbilo u nás na Valašsku, jak hráli na Horní Bečvě Světáky.
3: Jo, no. Krásně, to je velice úspěšná inscenace divadelní společnosti Háta, kterou hrajeme už řadu let.
1: A vám se to líbilo? To je hlavní.
6: No to víte, že je líbilo, však byl plný sál.
1: No tak to je dobře, tak se budete těšit někdy příště na představení s panem Přehoučelem.
3: Děkuji.
6: Ano, děkuji, naschle.
1: My se budeme těšit někdy zase na vás. Tak přátelé, jdeme se podívat na výsledek tohoto hlasování. Tomáš Tepfr to vyhrál, bylo to těsné, ale je to tak. Tak si ho poslechneme.
7: Proč bych sem představený v Ostravě? To se má, říká se teda, že se to herci má za život jednou stát, ale je to strašný pocit. Bylo to v 75. roce, jsem nastoupil do Státního divadla v Ostravě a tehdy divadlo poskytovalo hercům, kteří nebyli Ostraváci, což já jsem nebyl, i když si to lidi myslejí občas, že jsem byl. Já jsem vinohraďák, od jak těživa křtěnej Vltavou. Tak jsem přijel tehdy do Ostravy. Ještě jsem tam nebyl ani nastěhovaný, neměl jsem byt a tak mě ubytovalo divadlo v hotelu, který byl kousíček zvedle divadla, v pokoji kategorii C. A tam jsem těch prvních pár týdnů vlastně bydlel na útraty divadla, což bylo báječný. No a naskoušel jsem první hru, byla první premiéra, dopadla docela hezky a v sobotu, den na to, bylo odpolední a večerní představení téhož kusu. No a já jsem v Ostravě neměl ještě žádný moc kamarády, byl jsem tam nováček, spal jsem v tom hotelu, dlouho do noci jsem byl vzhůru, točil jsem ještě v Kamenej sád, to byl. A točili jsme asi do 5 do rána celou noc a já jsem šel spát do toho hotelu a říkám si, no tak to je blbý si dávat buzení na 1 hodinu odpoledne, že jo, to se zbudím do té doby. Ale skutečně zbudil jsem se, bylo asi 12. A já jsem ležel v té posteli, říkám si, představení od 3, teďka z tohohle hotelu to mám do divadla 5 minut, i když půjdu pomalu. Tak co já budu dělat? No tak zajdu si na oběd, no to taky mám za 30 minut hotový ten oběd. Tak, a tak jsem tak meditoval, tak jsem usnul. Vzbudil jsem se, podíval jsem se z okna, říkám, ty hodiny v Ostravě, ani jedny nejdou, to je neuvěřitelný. Na těch hodinách je 3 hodiny a 10 minut. To je, podíval jsem se na své hodinky, ale já měl taky 3 hodiny a 10 minut. A to představení bylo od 3, tak ve mně by se krve nedořezal. Musím říct, že pro herce, že vlastně běží představení, nebo teda, nebo představení nezačalo kvůli vám, je strašlivý pocit. Já jsem vylít z toho hotelu. letěl jsem do toho divadla a tam představení běželo. Protože tam byl přítomný dramaturka naštěstí, protože tu hru znal, tak zaskočil. Nalíčili ho, oblíkli ho. No já jsem se už po tom prvním aktu samozřejmě dožadoval, že budu hrát dál já. Oni řekli, že to není možný, že by teda ty diváci z toho byli úplně zmatený, protože tam měnili postavy, ale Malér už byl teda na obzoru. V tom přijel šéf činohry, Karel Vochoč, který kromě toho, že byl báječný herec a bezvadný šašek, tak měl taky vynikající pověst mezi dámama. Ale to jenom tak na okraj, ale je to pro tu historku důležitý. A on přijel, hodil mě klíče od šéfovny a bavl, počkej tam na mě. A rozezlený, takový bledej, přišel do té šéfovny. A začal se mnou komunikovat a říkal, to je hrozný, jak já tohle před ředitelem nepřijdu. Zeptej se na mě, ale já vždycky do divadla jsem vždycky přišel. A já jsem na všechno kejval, protože jsem byl samozřejmě v Maléru, takže jsem vůbec nevzdoroval, jenom jsem stál takhle a kejval jsem, ale vůbec jsem nechápal, co říká. Protože slova jako já bych ti mohl vyprávět, co já jsem všechno. A dělal na mě takový významný posunky a mrkal na mě a já jsem vůbec netušil proč. A pak jsem to pochopil, protože když mu zavolali, že jsem nepřišel do divadla, tak on volal režisérovi Millerovi, který režíroval ten Kamenný řád. A říkal, on nepřišel na odpolední představení. A protože oni byli kamarádi, tak ten režisér Miller zvolej rovnou ze Steigreifu, on napadla spásná myšlenka a povídá, on šel s tou kolegyní z divadla Petra Bezruče v 5 ráno. Ten určitě skončil někde u ní. Tohle to nalhal tomu Karlovi Vochočovi. To samozřejmě nebyla pravda, já jsem nevinně spal v tom hotelu. A protože on byl takovej smilník, tak na mě pomrkával uprostřed toho rozčílení a říkal, chrám v Opavě kvůli mě museli světit. Zeptej se na mě, co já jsem všechno, ale do divadla jsem vždycky přišel. A já na něj koukal, protože jsem v tom byl nevinně. A tahle pověst mě zachránila, že jsem nepřišel do divadla kvůli holce. A on to nakonec to dopadlo důdkou a já jsem v tom divadle zůstal další 3 roky. Karel Vochoč je po smrti a režisér měl taky a nikdy vlastně se, já jsem se jim nepřiznal, já jsem se styděl se jim přiznat, že jsem nic si neužil, že jsem žádnou kolegyni nesvedl, že jsem mravně spal na hotelu, protože kdybych to býval asi řekl tenkrát, tak mě ta výpověď neminula.
8: Tak tolik pohled do historie divadelních prošvihnutých představení Tomáše Tepfra. Jsme v závěru humoriády, pane přeučile. Ano. Děkujeme, přejeme hezké léto, hodně zdraví.
3: Taky krásné léto, užijte si každého dne a jak se řídíme krásnou myšlenkou svou milovanou Evičkou. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
8: Přejeme dobrý poslech na vlnách Českého rozhlasu. Loučí se i Pavel Kučera. Mějte se hezky.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Průjezd částí Drahanovic na Olomoucku uzavřeli opravy. V Břidličné začíná sběr podpisů za referendum o větrných elektrárnách. Domek pro řidiče tramvají Útočny v Olomouci Pavlovičkách. Vyzdobili děti grafity. Oblačno, přeháňky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia a mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomoucký magistrát ve čtvrtek omezí provoz kvůli cvičení krizového řízení Blackout 2026, které prověří připravenost města, záchranných složek a dalších institucí na dlouhodobý výpadek dodávek elektřiny. Kvůli přepojování budov magistrátu na náhradní zdroje elektrické energie magistrát ve čtvrtek zruší úřední den a omezí kontakt s veřejností, uvedl tajemník Marek Černý. Silnici třetí třídy v Drahanovicích na Olomoucku opravují dělníci. Jedná se o spojnici směrem na Lhotu pod Kosířem a Čechy pod Kosířem. Neprůjezdná bude do října. Objížďka vede přes Ludéřov. Pokračuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Kréner.
4: Ta silnice vede vlastně středem Drahanovic, je páteřní, takže skutečně veškerá omezení této krajské komunikace se dotýkají vlastně širokého dalekého okolí.
3: Obyvatelé Břidličné na Bruntálsku chtějí, aby o větrných elektrárnách rozhodli v referendu. Dnes v obci začal sběr podpisů nutných pro jeho vyhlášení. Kritici stavby mají strach, že větrné elektrárny v podhůří Jeseníků ovlivní krajinu a kvalitu života místních obyvatel. Starosta Miroslav Kladníček z nezávislého sdružení ale říká, že zastupitelé už s investorem uzavřeli dohodu a obec by z toho mohla mít až 120 milionů korun.
5: Mluví se o nějakých 10, je to na území tady Břidličné, Vajglov a Albrechtice, to jsou naše obce. Už máme podepsané smlouvy a tam jsou potom nějaké, jestli to nazvat sankce a náhrada škody způsobená.
3: Fasádu domku pro řidiče tramvají na Točně v Olomouckých Pavlovičkách nově zdobí malby dětí z nedaleké základní školy. Členové komise městské části dlouhou dobu řešili její nevzhlednou podobu. Aktivitu dětí v podobě grafity proto podpořili částkou 50 tisíc korun. Pokračuje předsedkyně komise Zita Chalupová.
6: Jsme to navrhli vlastně dopravnímu podniku a s tím, že vlastně to odrazuje takový ty sprejery, co si na to šplichají cokoliv. Takže jsme se spojili se základní školou v Pavlovičkách. 39 dětí z té školy prostě namaloval nějaké návrhy. Z těch jsme potom společně s dopravním podnikem vybrali. No a děti to pak vlastně namalovali.
3: Sport. Novým trenérem fotbalistů Ostravy se stal Roman Skuhravý. Dosavadní kouč Slovácka v Baníku nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluví reprezentační obránce Robin Hranáč.
7: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný.
3: Čeští fotbalisté se do mexické Guadalajary přesunou dnes večer našeho času. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času.
2: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky i bouřky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Dvě osobní auta se nabourala na Přerovsku. Na silnici z Rokytnice směrem k Předmostí nehoda skončila bez zranění. Místo havárie je s opatrností průjezdné. Dvě osobní auta se srazila v Zábřehu. Nehoda se stala v Bezručově ulici. Projížděte tam opatrně. A pozor, porouchané auto budete mít na D1 do Ostravy mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi na 3,5 km.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: 17 hodin 4,5 minuty události středy 10. června přináší Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Právě začínáme. Dnes sice trochu zapršelo, přesto na řadě míst nejen Olomouckého kraje trpí nedostatkem vody, třeba ve Velkém Újezdě. Zjišťovali jsme, kdo za to může a co s tím. Také se zeptáme, proč se chce město Prostějov zbavovat nemovitostí v centru. A s dnešním hostem ve studiu Jaroslavem Martínkem se podíváme na stav cyklostezek v Olomouckém kraji. Divadlo Tramtárie se těší na nové prostory v Hanáckých kasárnách. Už teď si je projdeme s ředitelem Tramtárie Vladislavem Kracíkem a soudě podle hlasu naší reportérky bude to pořádně do schodů. Však sami uslyšíte. Příjemný poslech přeje Zora Ješková.
2: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: Tak tohle byly Plavci a teď už události ty hlavní 10. června a Jiří Kořínek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených před loňskými záplavami chystá samospráva Bělé pod Pradědem na Jesenicku a při přípravě dokumentace jedná s povodím Odry. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, uvedl nezávislý starosta Radomír Neugebauer. Přerovská společnost Kazeto ukončila výrobu lepenkových kufrů a krabic, byly jejími nosnými výrobky od 30. let minulého století, píše se na internetových stránkách Kazeta. Výrobní haly bude pronajímat. O práci přišlo 10 z posledních 15 zaměstnanců. V Drahanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu. O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápenné na Jesenicku. Obec zavedla takzvaný systém door-to-door se svozem odpadu přímo od domácností. Obyvatelé dostali zdarma popelnice. Podle starosty Leoše Haniga z hnutí TOP 09 se díky tomu podařilo snížit množství odpadu a zbavit se černých skládek.
3: Když jsme porovnali 3 měsíce letošního roku, 3 měsíce loňského a předloňského, tak jsme zjistili neuvěřitelné číslo, že jsme snížili množství komunálního odpadu o 45%.
2: Informace o přírodních katastrofách a jejich dopadech se dnes dozví účastníci přednášky v malém sále městských kulturních zařízení Uničov. Beseda s názvem Živelné pohromy století začíná právě teď, vystoupí Dušan Pořízka. Téma smrti, pomývosti a fyzického rozkladu zkoumá výstava malíře a street artového umělce Matěje Olmera v Olomouci. Expozice nazvaná Zdechlina je od dneška do konce srpna v industriálním prostoru Soma v areálu fakultní nemocnice Olomouc. Výstava vznikla ve spolupráci se Street Art Festivalem. Vernisáží začala dnes v Litovli výstava Loutek v turistickém informačním centru. Exponáty pochází ze soukromé sbírky manželů Nopových. Koncert nevidomých umělců Kateřiny Schejbalové a Lukáše Hosnedla začíná právě v těchto chvílích na dvorku Šumperské knihovny. Zahrají na něm i žáci základní umělecké školy Šumperk.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A my už voláme meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Dobré odpoledne přejeme.
2: Hezké odpoledne.
1: No odpoledne, dobré. Tak nevím, deštivé tady u nás, velice chladné do toho po ránu na některých místech, alespoň co jsme registrovali, docela pořádně fůčelo. Tak jak se to počasí v Olomouckém kraji dnes vyvíjelo?
2: Máte pravdu, bylo poněkud chladněji, než je obvykle, teploty kolem 13 až 15 stupňů, ale ještě občas teplota vystoupila třeba v Olomouci na 17 nebo vůbec na jihu Olomouckého kraje 17 stupňů, ale samozřejmě při srážkách jsou teploty nižší a také musí někdy zapršet a pro přírodu to zase není až taková hrůza. Pokud jde o vítr, ten foukal severozápadní rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: To víte, my pěskytele se bojíme tady na Hané, aby se nám nezarazila rajčata například. Ale jak říkáte, ano, i ta vláha je potřeba. Jak se to počasí bude večera přes noc vyvíjet pak do dalšího dne?
2: Tak zatím žádná změna v noci od jihu nebo již teď večer od jihu budou srážky opět přibývat, takže v části kraje se může vyskytnout i trvalejší déšť. Potom může být krátko přestávka, ale pak kolem půlnoci, druhé půlky noci opět další vlna srážek, ty pak budou k ránu od jihu ustávat. Teploty v noci 12 až 9 stupňů a vítr mírný severozápadní. Zítra už bude proměnlivá oblačnost, takže nějaké to slunce se ukáže, zejména mimo hory na jihu, tam může být řekněme půlka dne se sluncem, půlka z oblačnosti a budou se vyskytovat přehánky, takže to bude takové proměnlivé, skoro bych řekl aprílové počasí. Odpolední teploty zítra mohou být v nížinách až do 19, na horách do 13 a vád bude mírný severozápadní vítr.
1: Je to běžné takovýhle proměnlivý charakter počasí v průběhu měsíce června, nebo už to třeba z vašeho pohledu naznačuje, že bude léto chladnější a máme se obávat teda, že si neužijeme teplíčka?
2: Ne, já bych jako takhle, to má dvě části, já bych neusuzoval na toto počasí, jakože jak bude v létě, to se může během týdne dvou zlomit a budeme mít úplně jiný charakter, nicméně na druhou stranu běžné to celkem je, protože je medard a v tuhle tu roční dobu k nám začíná proudit chladný vzduch z Atlantiku, on je v létě chladný, zimní byl teplý a je vlhký, takže přináší srážky. V posledních letech se to stává častěji, předtím v té dekádě zase méně častěji, to klima je prostě proměnlivé.
1: A tak děkujeme za uklidnění a budeme se těšit, až se nám to zase převlní do těch příjemných teplot a slunečného počasí. To byl Tomáš Ostrožlík, Český hydrometeorologický ústav. Moc vás zdravíme a klidnou službu. Naschledanou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Den v kraji.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc, my se za chvíli vypravíme do Prostějova. Vedení Prostějovské radnice se snaží totiž prodat některé nemovitosti v centru města. Částky opozice se to zase nepozdává, říká, že by se nemovitostí město zbavovat nemělo. Proč se tak děje? O tom si za chvíli povíme v reportáži.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Marek Hlavica vydal s kapelou Marek and the Celadons skvělou desku Výročí a říká, že prakticky hotových je dalších 5, jen najít vydavatele. Tu první s úspěchem představil v našem velkém studiu. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Marek and the Celadons.

0: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
1: Míříme do Proskejova. Historický dům a taky jednotlivé byty v centru města nabízí zájemcům ke koupi vedení Proskejovské radnice. Výtěžek chce využít na opravy jiných domů. Podrobnosti k tomu, které nemovitosti v centru města vedení Proskejova prodává, zjišťoval náš redaktor Josef Čermák.
2: Jde o jeden historický dům na adrese Dukelská brána, kde jsou bytové i nebytové prostory. Radnice se snaží dům prodat jako celek za odhadní cenu 32 milionů korun. Druhá nemovitost je na Žižkově náměstí. Tam se vedení města pokoušelo celý dům neúspěšně prodat už v roce 2024. Teď tedy nabízí jednotlivé byty s tím, že nebytové prostory by si ponechalo město. Celkem jde v obou domech o 13 bytů.
1: Řekli politici, jaký mají pro prodej důvod?
2: Ano, zjednodušeně chtějí jeden dům nebo byt prodat a jiný za utržené peníze opravit. Podrobnější plán vysvětlila náměstkyně prostějovského primátora z hnutí ANO Marcela Župková.
3: Město vlastní okolí našich náměstí cirka 12 domů, kdy dlouhá léta se do těchto domů neinvestovaly prostředky tak, jak by měly. A zkrátka ty domy dnes už vyžadují opravdu veliké opravy. A tak vlastně nynější vedení města se rozhodlo, že bychom šli cestou, vytipovali jsme pár domů, které by se mohly nabídnout k prodeji. A pokud by se podařilo a tento dům by se prodal, tady tyhle prostředky bychom zase věnovali do opravy domů, ale zase tady na tom náměstí, že by se prostě jeden dům prodal, jeden by se celkově opravil.
1: Co na to říkají opoziční zastupitelé?
2: Někteří opoziční zastupitelé plány města kritizují. Například podle Jana Mochťáka z Pirátů by město mělo svůj bytový fond rozvíjet a držet, ne se ho zbavovat. A plán na financování zanedbaných nemovitostí z prodeje jiných označil za přiznané manažerské selhání. Podle Petra Ošťádala z hnutí Na rovinu pak městu dlouhodobě chybí koncepce, která by bydlení řešila.
4: Osobně si myslím, že prodávat nemovitosti jenom proto, abych utržil peníze a stavil další nemovitosti, je takové podivné. Já samozřejmě a priori neodmítám prodej jako takový, ale tady se musí jasně říct, že město, pokud bude prodávat tady na té adrese nějaké domy, tak musí říct, kde zase vykompenzuje tu potřebu jinde. Aby byl velmi rád, kdyby prostě město nějakou koncepci a bytovou politiku mělo.
1: Kolik bytů vlastně Proskejovská radnice aktuálně má ve vlastnictví?
2: Prostějov má zhruba 1250 městských bytů. Ty jsou rozdělené do kategorií pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, pro seniory a pak běžné městské byty. O ty je ale enormní zájem a podle Marcely Župkové na jeden uvolněný běžný byt přijde až 60 žádostí. Město má i volné byty, ty jsou většinou v historických domech na náměstí. Jsou dlouhodobě neobydlené a je to právě proto, že jsou ve špatném stavu. Dodám ještě, že v Prostějově se taky byty staví, jde ale o developerské projekty. Podle Župkové to bylo loni 600 bytů, dalších 500 je ve výstavbě nebo přípravě.
1: Říká náš kolega reportér Josef Čermák.
0: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
1: Dnešní společnost potřebuje hodně povzbudit. Jak na to, jak aktivizovat lidi v každém věku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že žádná není. Tak na tyhle otázky hledá a snad i nabízí odpovědi národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy České republiky, cyklista a hlavně běžec s tělem i duší Jaroslav Martínek z Chomoutova. On byl dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Na řadu výše zmíněných otázek odpověděl, ale my vám za malou chvíli nabídneme malou ukázku povídání s ním, protože Jarda Martínek je také otcem řady cyklostezek v Olomouckém kraji. Tak se na ně vydáme a po některých se projedeme. Teď posíláme Petra Nováka.

0: Dnešním dopoledním hostem ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc byl Jaroslav Martínek, národní koordinátor rozvoje cyklistické dopravy v České republice. My jsme se ho ptali, jak je spokojený se sítí cyklostezek v našem regionu.
1: Jsem fakt spokojený, protože když teďka vidím, dokážu to srovnávat s celou Českou republikou. Teď jsme vlastně zahájili velký proces přeznačování cyklotras v Olomouckém kraji s tím, že nechceme mít kvantitu, ale chceme mít kvalitu. A i nabízet vlastně fakt zajímavé projížďky na kole v našem regionu. A vždycky říkám, hele, košile bližší než kabát. Samozřejmě my to nazýváme jako cykloturistikou. Pro mě především je to spojeno s tím, že se můžu zbalit se svou ženou, použít cyklobus, dojet do Konice, začít kavárničkou a potom se projet po cyklotece Romže. Na Bělecký mlýně už přemýšlíš, pokud jsi z Prostějova, tak pojedeš na Prostějov, pokud jsi z Olmouce, pojedeš na Tereské údolí, Náměš a dál pokračuješ do Olomouce a z 90% nemusíš jet po silnici. To je obrovská devíza, nebo my když jsme tady vlastně v Olomouci, takže když pojedete na Litovel, jo, klasická moravská stezka a zase třeba starosta z příkaz dokázal opravit ve spolupráci s pozemkovým úřadem rozbitou cestu z Jinkova směrem na Horku, možná si to pamatujete, když zapršelo, blátitá cesta, nedal se to projet, takže ani nejde jenom o cyklostezky, ale jde i o zpevněné lesní cesty, zpevněné polní cesty. Toto všechno vytváří tu bezpečnou dopravní síť.
0: Jak jste spokojený teď s cyklostezkou Bečva?
1: Já jsem s tím projektem spokojený neskutečně dlouho, protože není to jako mé dítě, ale berte, že od začátku jsem mohl být u toho, jak se postupně ta cyklotecká Bečva tvořila, a nejenom v našem Olomouckém kraji, ale i na Valašsku, kdy jsme vlastně ze starosty Valašska mohli v roce 2000 skutečně projíždět, kde by ta stezka mohla být. A teďka najednou, když vidíte, že se to všechno krásně poskládalo, tak prakticky srdce vám musí jako plasat. Jo. A teďka nebo samozřejmě už se dostáváme třeba do dalšího kraje Zlínského, jak se tam podařilo směr na Horní Lídeč. A fakt zase, jak vidíte tu síť, anebo tu moravskou stezku, jak jsem možná, jestli jsem to řekl v přímém přenosu, nebo předtím v roce 96, když jsme to rozjížděli. A nebylo nic a najednou teďka máš 2026 a teďka fakt vidíš, wow, to je bomba. Mm-hmm. Jo, že fakt se to daří. Samozřejmě ještě máme nějaké úseky, které ještě potřeba dodělat, ale ten posun je tam neuvěřitelný, markantní a člověk má prakticky z toho radost.
0: Celý rozhovor s Jaroslavem Martínkem včetně odpovědi na otázku, kde brát naději i tam, kde se zdá, že už žádná naděje není, si poslechněte na našem webu olomouc.rozhlas.cz. Den v kraji. Dnes nám sice trochu zapršelo, přesto na řadě míst nejen Olomouckého kraje trpí lidé a příroda nedostatkem vody. Třeba takový velký újezd. Z částky za to prý může kamenolom Výkleky, z částky také plýtvání. A to chtějí zastupitelé řešit dálkovou kontrolou odběru. I o tom si povíme za chvíli víc. Vedni v kraji.

0: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
1: Pitnou vodu dovoduje mu ve velkém újezdu, musí před horkými víkendy navážet cisterny. Opatření ale neřeší dlouhodobý problém s nedostatkem vody a navíc velmi drahé. Vedení samosprávy tak aktuálně oznámilo zpřísnění kontrol možného plýtvání. Pomoci s tím mají nové dálkové vodoměry.
2: No, tak co obruč, to je vlastně metr.
3: Stav vody ve své studni mi ukazuje Aleš Novák z Velkého újezdu.
2: Takže je tam takových 30-40 cm vody, to znamená 300-400 litrů.
3: Vodu ze studny používá na zalévání zahrady, snižuje tak svoji spotřebu obecní vody z kohoutku. Ve Velkém újezdu totiž aktuálně platí omezení pro její odběr. Za porušení vyhlášky lidem hrozí pokuty, říká nezávislý místostarosta Jaroslav Klička.
4: To je právě ten problém, úplně ty důkazy není jednoduché zajistit. Takové jedna paní povídala a včera soused bazén neměla, dneska ho má, bohužel není úplně důkaz, byť je to nějaká indicie, ale právě proto, aby jsme byli schopni případně i nějakým číselným údajem to podložit, tak jsme vlastně začali pořizovat dálkově odečitatelné vodoměry.
3: V městě si je asi 450 odběratelů. Prvních 50 dálkových vodoměrů funguje od minulého týdne.
4: Testujeme to a rozšiřovat to plánujeme v podstatě možná v nějakém menším rozsahu, spíš menším ještě letos, podle toho, jak se nám to osvědčí, ale spíše v tom příštím roce.
3: Digitální vodoměr už má i Aleš Novák.
2: Protože nám dosloužil ten starý, ale u nás to ničemu není proti ničemu, ať to je, že? Ale je potřeba, aby to během příštího roku bylo po celé obci a pak vlastně oni okamžitě uvidí, kdo má spotřebu nad limit.
3: Na zásoby vody v městě si by podle místostarosty Kličky mohlo mít negativní vliv plánované rozšíření těžby v nedalekém kamenolomu Výkleky.
4: Máme na to nějaký jako posudek odborníka hydrogeologa, který tam vyjadřuje jakoby změření a z vývoje a tak dále a z poměru, který tady jsou hydrogeologický, nejsem na to odborník, tak to nemůžu říct asi přesně, ale vyvozuje to, že prostě prohlubování těžby a rozšiřování opravdu má ten potenciál měnit tady ty podmínky hydrogeologický.
3: Společnost Heidelberg Materials provozující kamenolom má svůj opačný posudek, pokračuje její mluvčí Klára Šestáková.
5: Závěry posudku jednoznačně uvádějí, že navrhované rozšíření těžby nebude mít negativní vliv na zdroje hromadného zásobování pitnou vodou pro městy z Velký újezd.
3: Řízení o rozšíření těžby příslušný báňský úřad přerušil. Zástupci kamenolomu aktuálně vyhodnocují další postup. Z Velkého újezdu Josef Čermák, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: V roce 1972 byla skupina T-Rex, skladatele, kytaristy a zpěváka Marka Bolena na vrcholu. Měla nejprodávanější britské album, singly na vrcholu hitparád a nová v pořadí už sedmá deska The Slider v tom úspěšně pokračovala. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou T-Rex.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Stuart nám dospíval v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc a Ve dni v kraji. A my teď míříme do nových prostor, tedy budoucích nových prostor Olomouckého divadla Tramtárie. To se bude stěhovat. Na začátku roku 2027 by mělo otevřít v prostorách Hanáckých kasáren nový divadelní prostor. A ten nabízí lepší zázemí pro herecký soubor i pro diváky.
1: V Hanáckých kasárnách se pracuje. A my po schodech stoupáme s ředitelem divadla Tramtárie Vladislavem Kracíkem do patra, kde v budoucnu diváci Tramtárie budou moci vidět řadu inscenací, které má divadlo na repertoáru. Zatím jsou tady úplně prázdné chodby. Teď už míříme přímo do těch prostor, kde bude divadlo sídlit.
2: A bude to přesně tady odtud, tady bude naše kancelář. A tady ten prostor už v podstatě bude náš.
1: Slyšíme vrtačky.
2: Teď nás vstupujeme do toho hlavního sálu s dobrou atmosférou a hlavně je to teda prostorné, protože se sem vejde 170 sedaček a to je ten hlavní důvod, proč se stěhujeme, protože Tramtárie má v tuhle chvíli 76 míst a potřebujeme, aby bylo víc.
1: Stojíme asi v místech, kde předpokládám bude divácká elevace a tady naproti nám se vybuduje jeviště. Co všechno tady poté bude, co vás všechno čeká, co všechno musíte sem doplnit, dodat, vybudovat, aby to bylo plnohodnotné divadlo, jak si Tramtárie představuje?
2: To je jednoduchý, v podstatě skoro všechno, protože to není původně kulturní prostor. Je to každopádně největší místnost, co v celých těchto kasárnách je a zkrátka musíme to tady všechno v podstatě postavit. No. Pracujeme se dvouma architektonickýma studiama, to jedno patří přímo sem k tomuto domu. Má to pan inženýr Saliba, který je v podstatě hlavním investorem a majitelem této budovy, takže s tím spolupracuje jedno prestižní brněnské architektonické studio a za nás do toho vstupuje pan architekt Kříž a jeho studio Komplic a ty budou zpracovávat naše požadavky, aby ten výsledek byl tak, jak potřebujeme my.
1: Znamená to, že část vybavení, které máte ve Slovanském domě, kde doposud divadlo Tramtárie sídlilo, přemístíte sem, to znamená technické vybavení a tak dále, ale asi budete muset ten prostor ještě více doplnit, protože je mnohem větší a poskytuje mnohem větší potenciál k tomu třeba divadelnímu svícení, zvučení.
2: Tak v rámci našich omezených finančních možností to budeme různě kombinovat. Co bude dát použít z našich současných zásob, tak rádi použijeme, ale nebude to zdaleka stačit, takže ty nákupy budou asi jakoby velké. Je třeba říct, že ten náš technický park už je trošku taky takový jako historický, takže bude muset i jít naproti novým trendům a trošku to jakoby obnovit a koupit ty materiály modernější a tu techniku takovou, aby sloužila dnešním potřebám.
1: Co trápilo divadlo Tramtárie hodně, to bylo také nedostatek prostor takového toho zázemí pro herce, šatén a tak dále.
2: Tady ten prostor, který je určený divadlu Tramtárie, není jenom ten velký sál, ale je to 600 metrů čtverečních, takže je to opravdu jakoby velká plocha. Pro divadlo podstatná, protože divadlo není kino, to nestačí ta jedna místnost, tam je potřeba velké zákulisí, velké skladovací prostory a to všechno tento prostor tady v centru nabízí. No.
1: Tak a teď jsme u toho, že náklady na přebudování těchto prostor na budoucí divadlo Tramtárie budou asi velké. Z jakých zdrojů se chystáte je financovat?
2: Pokusíme se nějakým způsobem své pomocí více zdrojově to ufinancovat. Do určité míry, a je to jako zásadní položka, že do toho finančně vstoupil právě investor Saliba, který nám to pomůže postavit ten prostor. Potom jednáme s městem a s krajem olomouckým. Samozřejmě vyjednáváme s nejrůznějšími olomouckými podnikateli, ať už těmi, co s námi dlouhodobě spolupracují, a potom scháníme samozřejmě i nové partnery. Součástí našeho financování je i sbírka na Doniu, kde jsme požádali a vyzvali naše fanoušky a diváky, aby nám přispěli, aby nám tady s tím jako monster projektem pomohli a tak ta sbírka už 3 týdny běží a poběží až do konce června.
1: Říká ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: Ježecký svátek je tady. Hanácká metropole v sobotu ožije populární akcí Olomoucký půlmaraton. V O čem se mluví se zítra podíváme na program, organizaci závodu a na dopravní omezení pro řidiče a autobusovou dopravu. No a také si povíme, jak může být zahrádkářům užitečný odpad z univerzitní pěstírny konopí setého. Poslouchejte zítra vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Teď se blíží 18. hodina. Zprávy a pak hrajeme pro radost.
4: Na všechno mám dost času.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov poskytne dotaci více než 5,5 milionu korun na odhlučnění estakády na dálnici D1 u Dluhonic. Silniční průtah v části Drahanovec na Olomoucku opravují dělníci. Zástupci olomouckého magistrátu apelují na cyklisty, aby nejezdili na jízdních kolech podchody ve městě. Oblačno, přeháňky, bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov se rozhodl poskytnout ředitelství silnic a dálnic dotaci 5 milionů 600 tisíc korun na úpravu estakády na dálnici D1, která po otevření zatěžuje hlukem obyvatele místní části Dluhonice. O uvolnění částky rozhodli radní schválit, ještě musí zastupitelé, uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová. Na úpravu mostních závěrů, odkud se pronikavý zvuk ozývá, se město rozhodlo přispět poté, co měření hluku prováděné ředitelstvím silnic a dálnic neprokázalo překročení povolených limitů. V Drahanovicích na Olomoucku začala oprava silnice, která je součástí průtahu obcí a spojuje ji s Čechami pod Kosířem. Podle vedení obce byla ve špatném stavu.
4: Podle už i vlastně vzhledu, jako ta komunikace je, dá se říct, v havarijním stavu.
5: Popisuje nezávislý starosta Drahanovic Tomáš Krénr. Silnici přitom kromě místních využívají i turisté mířící do zámku v Čechách pod Kosířem.
4: Je to vlastně ten poslední úsek, který ještě chybí, aby vlastně ta cesta z Olomouce do Čech pod Kosířem byla v perfektním stavu.
5: Silničáři tady budou pracovat několik měsíců, říká Jindřiška Ochmanová z krajské správy silnic.
6: Jedná se o stavební úpravy zhruba v dálce 1 kilometru v hodnotě 14 milionů a tato akce bude probíhat až do října.
5: Řidiči musí místo objíždět přes Ludéřov. Z Drahanovic Barbora Taševská, Český rozhlas.
2: Před vstupy do podchodů v Olomouci jsou nové výzvy pro cyklisty, aby neprojížděli na kolech. Na chodníky je nechali namalovat zástupci města, uvedl to mluvčí radnice Pavel Konečný.
7: Magistrát tak reaguje na podněty obyvatel, kteří se v městských podchodech necítí bezpečně kvůli rychle jedoucím cyklistům a lidem na koloběžkách. Upozornění jsou u podchodu pod ulici Ferstrova, z ulice na Vozovce, a u dvou podchodů pod ulici Brněnská. Podchody využívají především seniori, rodiče s kočárky nebo děti. A právě v těchto místech může neohleduplná jízda vést k nebezpečným situacím.
2: Bývalý vojenský bunkr u Přáslavic na Olomoucku zpřístupnil v letošní turistické sezóně návštěvníkům poprvé také takzvanou únikovou chodbu. Je 86 metrů dlouhá a nově patří k prohlídkové trase, kterou můžou návštěvníci projít v ochranných helmách, uvedla Kateřina Pašková ze společnosti Flenexa, která celý areál od roku 2010 vlastní. Vojenský objekt v Přáslavicích je druhým největším ze 7 bunkrů, které byly v 70. letech vybudovány na území někdejšího Československa. Sport. Tenistka Karolína Plíšková postoupila po skreči zraněné Kanaďanky Viktorie Mbokové do čtvrtfinále turnaje v Queen's Clubu. V utkání vedla 6-2, 3-4.
3: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přeháňky i bouřky, teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dopravní značení upravují dělníci na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce. Pracují mezi Lipníkem a Velkým újezdem mezi 294. a 291. kilometrem v levém pruhu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Za
8: Začneme Moravskou Veselkou a to ostatní už je na vás. Budeme hrát podle toho, jak si budete přát. U mikrofonu hodinky hrajeme pro radost. Vás vítá Tomáš Kedzior. Volejte do studia Českého rozhlasu Olomouc na 221 555 444. SMSky pište na linku 723 70 33 51.

0: Tak to byla dědinečka od Moravské Veselky. Zdravíme paní Zdeňku Dohrochová. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši. Srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych ještě poděkovat za přání k mým narozeninám. A to Božence Horničkové do Litovly a její srdce Broniště do Olomouce, manželům Beníškovým do Lipové, manželům Bartákovým do Hrochova, manželům Vraničicovým do Konice, manželům Mazáčovým do Hrochova a Julínce do Přerova. Díky, zase někdy nashledanou.
0: Budeme se těšit. Věnování posíláme pro mého bratra Miloše Mrázka z Rokytnice u Přerova, který pozítří oslaví 80. narozeniny. Štěstí, zdraví a všeho dobrého přeje Vlasta Doleželová. Věnování je také pro pana Vrátíka do Štemberka. Pro pohodový a hezký večer posílá posluchačka Maruška.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc je paní Staňka z Lomnice. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. A je to Liduška z Olomouce, Liduška z Jeseníku, Pohádková babička, Zdenička, Zdenička z Holubic, Ladíček Sobačová s Kanárkama a zdravím a i ze Zváře z Litovle. Děkuji vám a tahle písnička je i pro vás a jinak děkuji za vybrání a příjemnou službu.
0: My zdravíme do Lomnice paní Staňku i naše další posluchače a posíláme oblíbené chaloupky pod horama.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Zdravíme až do obce Perálec našeho posluchače Adama. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěl pozdravit moji babičku Martu Částkovou do Vidlaté Seče a chtěl bych jí popřát všechno nejlepší k narozeninám a všechno nejlepší.
0: Děkujeme, pěkně zdravíme. Paní Martě Částkové jsou tady také SMSky k těm dnešním narozeninám. Hodně štěstí a zdraví a ať je hlavně stále tak spokojená. Přeje to jednak Linda z Brna, přidávají se také Martina, Leoš a další velká rodina, samozřejmě také manžel Milan. Ještě písnička pro pana Antonína do Bedihoště. Pro pohodové dny, zlepšení zdraví a boží požehnání.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A zdravíme naši pravidelnou posluchačku paní Janu z Roštění. Dobrý podvečer.
4: Pěkný dobrý podvečer, pane Tomášku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A písničku a přáníčko posíláme dnes paní Stance z Lomnice u Rymařová, která měla včera svátek. Milá paní Stanko, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví a pevné zdraví, štěstí, spokojený život, plný lásky, radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás ochraňuje. To vám z celého srdce a z lásky posílá a přeje Jana a Jiří z Roštění. Pane Tomášku, vám moc krát děkuji a přeju všem posluchačům příjemný podvečer. Sice je deštivý, no, ale aj když je potřeba. Děkuju a nashledanou.
3: Pěkně zdravíme, bude to písnička Pod tichou strání.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme pro radost a zdravíme pana Láďu Dotovačova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane redaktore, děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vybrání písničky, zdravím vás ještě jednou a Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tuto písničku bych chtěl poslat paní Stanice z Lomnice. Paní Staničko, omlouvám se, že jsem se nedostal dřív, později jak vůbec. Všechno nejlepší svátku vám přeje Láďa Stovačova. A paní Lidušce do Olomouce, taky tu písničku posílám taky na oplátku, že mě hraje. Pak panu Romanovi a Jiřince do Českého ráje a do garáže a panu Zezbářovi ke kterému přání na moju hlavu. Velice mě to potěšilo, děkuju vám, pane. A do Loščic a Milence do Dobromova, taky Melenko, všechno nejlepší přeju a hodně zdraví, ať se slyšíme a za milá slova taky děkuju. Pane redaktore, je to všechno a je písnička pro všechny posluchače a i pro vás do rádia.
0: Děkujeme. Zdravím Dotovačova a bude to oblíbená skladba Okolo seče.

0: Další přáníčko pro nás má pan Mirek ze Široké Nivy. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Chci nechat zahrát písničku pro kamaráda, který kanárky chová. Pro pan tátu, který ho obdivuju. A nechal mu zahrát písničku, protože můj dědeček Ondřej Svrčina v Leskovcu choval taky kanárky. A tomu pan tatovi chci nechat a dávám mu úctu, klovou dolů, že má tolik kanárečku. Pan tato, jestli mě slyšíte, tak vám přeju a kanárci, ať se vám hodně daří. A hlavně ani zdravíčko. Pan tato, děkuju za tu úctu k tým kanárečkům, tým ptáčkům. Děkuju moc krát.
0: Tak to byl pan Mirek ze Široké Nivy. Ta písnička zřejmě patří právě panu Láďovi Dotovačova, který volal před chviličkou. No a já ještě ji věnuji paní Zdeňce Šínové, také Jarmile Dohrochova. Písnička pro radost a potěšení. Mějte se krásně. Zdraví posluchačka Broňa s maminkou Boženkou Horníčkovou. A písnička je také s přáním lásky a naděje do všech domovů, penzionů, pečovatelům, sestřičkám a dalšímu personálu, píše Hela a děvčata. A zpívat nám bude Joška Šmukař.

0: Joška Šmukař a Moravěnka, tak to bylo hudební spojení, které jsme teď vybrali a zdravíme paní Marušku do Hrabišína. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer i vám, pane Tomáši. A já zdravím a pěsničku pro radost posílám Marušce do Kroměříže, Haničce do Předmostí, Marušce do Kolšova, Elišce a Jarkovi do Elišce a Jarkovi do Rapotina a Břeťovi do Štítu. Já vám děkuji, milá děvčata a chlapečku, za písničku a za hezké pozdravy. A já vám za to ještě jednou děkuji a mějte se moc hezky, buďte zdraví a šťastní. A vám, pane Tomáši, také děkuji a mějte se hezky. Naslyšenou,
0: zdravíme do Hrabišína, zdravíme také paní Zdeňku z Uničova, Hrochova i Holubic i Prostějova, paní Ludmilku, původně z Moraviča, nyní v Doubravici. A zdravím taky všechny svoje spolužáky, dávejte na sebe pozor a mějte se rádi, píše paní Libiena z Lutína a hrát nám bude Golčovanka.
2: K nám vítr chodí spát, mraky déšť přinesou. Sníh dlouho roztává, chrání zemi mou. Zlato i démanty můžete rozdávat, já ten svůj drsný kraj

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: U žlučníků, ale samozřejmě hodně. U štítné žlázy, u cukrovky, u stále častějších střevních zánětů nebo při poruchách příjmu potravy hraje pochopitelně zásadní roli výživa a také nutriční terapeut. Na obecnější nastavení klinické výživy při diagnózách i konkrétnější typy do jídelníčku se můžete ptát nutriční terapeutky Kristýny Bechníkové v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A vracíme se k písničkám a zdravíme teď paní Marii Dověžek. Dobrý podvečer.
4: Taky přeji pěkný podvečer, i když hodně rozpršený. Písničku bych prosila pro potěšení a pro všechny dobrý lidičky, kteří poslouchají tento krásný pořad. Mockrát děkuji a někdy zase naslyšenou.
3: Tak to byla paní Maruška z Věžek, já předávám písničku a pozdrav také Hance a Jarkovi z Předmostí, paní Marii do Kolšova, Marušce a Jirkovi do Hrabíšína a Břeťovi ze Štítů. Hezký poslech přejí Eliška a Jarek z Rapotína.

0: Moravském Kočově máme své posluchači, je to také pan Karel, kterého srdečně zdravíme, dobrý večer.
1: Zdravím Český rozhlas Olomouc a kdybyste mi zahráli, jak jste se domlouvali, Marianu Vrenkusovi, mému synovi, za nejnej úlovek životního, životní úlovek srdce, a dneska i taky jsme dělali klobáse a tak dále ze zvěřinové a všem jako tak Marianu Lukášovi, mamce i mě jako za práci, kterou jsme vykonávali, teď jsme dělali jako klobáse a tak dále, byste zahrali tu krásnou písničku a všem jako co nenechají jako zahrát a tak dále, přejem. Děkuju pěkně.
0: Tak děkujeme, zdravíme a posíláme směs mysliveckých melodií.

0: měst mysliveckých písní potěšila všechny myslivce mezi našimi posluchači. Ještě jedno telefonické přání tu máme, je to paní Jana ze Štáblovic. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím celý rozhlas Olomouc. Chtěla bych zahrát písničku Majzopoku a zdravím celou moji velkou rodinu, vnoučata a pravnoučata. Přeju jim štěstí, zdraví, spokojenost. A to je všecko. Ještě vám to rozhlasu, ta písnička tež patří, pane Tomáši. A děkuju moc, mějte se.
0: Naslyšenou, a tady už je Majzopolka, dlouho jsme ji nehráli.

0: jako míč. Já jsem tvůj a ty jsi moje, zapomenem na rozbroje. My máme k lásce klíč.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 479 milionů korun. Bělá pod Pradědem plánuje obnovu mostu a lávek poničených před loňskou povodní. Změnou svazového systému snížila vápená množství odpadu. Oblačno, přehánky i bouřky, teploty do 19 stupňů Celsia, mírný vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Hospodaření Olomouckého kraje loni skončilo přebytkem 478 milionů 600 tisíc korun. Hejtmanství mělo na konci loňského roku na svých bankovních účtech zůstatek 4 miliardy 622 milionů korun. Polovinu z toho postupně zahrnulo do svého letošního rozpočtu. Píše se v návrhu závěrečného účtu Olomouckého kraje, který 22. června projedná krajské zastupitelstvo. Projekty na obnovu mostu a tří lávek zasažených předloňskými záplavami připravuje samospráva Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Při zpracování dokumentace musí spolupracovat s povodím Odry. Pracuje s novými normami pro nastavení průtoků, doplňuje nezávislý starosta Radomír Neugebauer.
3: I oni v rámci projektování mají nějaké nové normy v rámci průtokových parametrů a podobně, takže je velká pravděpodobnost toho, že podoba lávek a mostu, jaká byla před povodní, tak nebude moc být dodržena a budeme muset řešit nové úpravy, aby ta průtočnost byla navýšena.
2: O desítky tun méně komunálního odpadu mají ve Vápené na Jesenicku. Vedení obce tam loni zavedlo takzvaný systém door to door se svozem odpadu přímo od domácností. Obyvatelé dostali zdarma popelnice. Pokračuje starosta Leoš Hanik.
4: Starý systém, který byl neefektivní, měli jsme strašně moc komunálního odpadu. Musím říct, že když jsme porovnali 3 měsíce letošního roku, 3 měsíce loňského a předloňského, tak jsme zjistili neuvěřitelné číslo, že jsme snížili množství komunálního odpadu o 45%. A tak se nám ulevilo, protože černé skládky nám zmizly.
2: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
5: Otce, maminky, popraveného strýce Tibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
1: Sport.
2: Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejovou federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem.
1: Počasí.
2: Zítra čekejte na střední Moravě oblačno, přehánky i bouřky, teploty 15 až 19, v Jeseníkách okolo 11 stupňů a mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Osobní auto bouralo do svodidel na D46 z Prostějova do Olomouce u Držovic na 26,5 kilometru.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Metal Guru otvírák sedmého studiového alba kapely Tyrannosaurus Rex, která si zkrátila své jméno na T-Rex, ale pořád to bylo kapela Marka Bolena a v roce 1972 naprosto v tom největším laufu. Vítejte u legend Českého rozhlasu Olomouc, od mikrofonu vás zdraví Jirka Matějů, no a pokračujeme v krasojízdě Mystic Lady.

Mystic Lady a T-Rex dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc se svým albem The Slider z roku 1972. V době, kdy deska vyšla, tak kritiky byly takové smíšené. V podstatě se uznávalo, že je to dobrý, ale že to není zase až tak úplně top. Dokonce v Americe, tuším, některý z recenzentů napsal, že si kromě těch dvou jedniček, hitparádových jedniček Metal Guru a Telegram sám neuměl představit na desce žádnou písničku jako třetí single. Já jo, rock on.

Rock On a album The Slider kapely T-Rex, která se původně jmenovala Tyrannosaurus Rex a bylo to de facto takové folkové duo Marka Bolena, který hrál na kytaru, všechno skládal a zpíval, no a kamaráda Mickeyho Finna, který hrál pouze na perkuse a sem tam nějaké doprovodné vokály. Trošku paradoxem je, že to jejich přátelství bylo natolik silné, že přestože veškerou hudbu dělal celou dobu Mark Bolena, Mickey Finn tam byl vlastně jenom takový podržtaška, kdybychom to chtěli říct trošku ošklivě, tak Mark Bolen si ho nechal i v kapele, i když začali hrát rockovou muziku, kde spolu s nimi na téhleté desce byli ještě baskytarista Steve Curry a bubeník Bill Legend. Ale pojďme za další úžasnou záležitostí. Ballrooms of Mars.

Nádhera Ballrooms of Mars a Mark Bolan a samozřejmě hlavně kapela T-Rex z 72. roku, kdy kapela byla v neuvěřitelném laufu, protože měla celou sérii velmi úspěšných singlů vlastně se dvěma z téhleté desky, to byly hned tři jedničky tuším v řadě a zbytek byl do třetího místa, prostě dařilo se náramně. No a pro samotného Marka Bolana tahleta deska měla být jakýmsi Imagine. Ostatně ve stejné době nahrával nebo natáčel u Johna Lennona na jeho domě také film o sobě, točil ho Ringo Starr, aby to bylo zajímavější, který měl udělat i fotku na obal desky. Ta fotka se pokazila při vyvolávání, ale o to legendárnější dodnes je. Ale pojďme si dát ten druhý veleúspěšný single, písničku, která otvírala druhou vinylovou stranu. Telegram Sam.

Telegram jsem. Deska The Slider z roku 1972 kapely T-Rex to dotáhla v Británii v úvozovkách jen na čtvrté místo, což znamenalo, že nedosáhla na nejvyšší příčku jako předchozí album, které se jmenovalo Electric Warrior. Nicméně všechno to bylo způsobeno tím, že vlastně T-Rex byly opravdu v neuvěřitelné formě a strašlivě populární. Ta mánie kolem nich byla obrovská a mohla za to i pak ta skutečnost, že bylo přetýrexováno, protože začaly vycházet stará alba a do toho přišlo nové album, pořád ještě jela předchozí deska, no a možná to bylo na posluchače a nakupující moc. Nicméně The Slider umístěním v první 20 americké hitparády byla nejúspěšnější deskou T-Rex za oceánem vůbec. A Marka Bolena hodně mrzelo, že v Americe nebyl single z titulní nahrávky The Slider.

The Slider, titulní písnička alba kapely T-Rex z roku 1972, jejich 7. studiového alba, které jsme si dnes představovali v legendách Českého rozhlasu Olomouc. Samozřejmě pustit by se dalo mnohem víc, protože ta deska je skutečně nádherná i po více než 50 letech, ale je čas se loučit, tak si pojďme pustit ještě alespoň kousek závěrečné Main Man. Dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Českému rozhlasu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistů. Režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Petr Blažek.
2: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Olšanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
0: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, dnes lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Teď je už na cestě do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3 týdenní karanténě nemoc neprojevila.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
0: Brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělku obalu od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební daně asi za 2 miliardy korun. Nález celníků přibližuje jejich mluvčí Martina Kaňková.
4: Při prohlídkách našli archový stroj, jenž sloužil k tisku cigaretových obalů a vysekávací list, na kterém byly potištěné archy ořezány na požadovaný rozměr a částečně vysekány za účelem dalšího zpracování, to znamená vyloupnutí obalů a podobně.
0: Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. Celníci zatím vyhodnocují důkazní materiály, poté předají případ policistům. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě mohou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, byl by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
1: Počasí.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 je čerstvá nehoda. Brzdí se. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je nehoda u exitu 16. Velká dobrá, provoz je zastavený. Opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. A na dálnici D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad. Na kilometru 7,5 čerstvá nehoda. Brzdí se. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Od jedné z nejtragičtějších událostí druhé světové války na území protektorátu, vyhlazení Lidic, dnes uplynulo 84 let. S mým dnešním hostem připomeneme i obec Ležáky, kterou stihl stejný osud, a probereme také legendárního odbojáře a posledního příslušníka skupiny Tří králů Václava Morávka, o kterém Pavel Černý napsal již 3 knihy. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Pavel Černý, asi nejznámější policejní instruktor u nás, který své znalosti a dovednosti předává policistům po celém světě. Pavel Černý je také autorem mnoha knih a dovolím si říct, že je odborníkem na odbojáře Václava Morávka.
1: No tak nevím, jestli odborníkem, ale já jsem přešel od toho, že spoustu věcí jsem si chtěl sám sobě ujasnit, možná i někdy zkusit, protože ty mý následné filmy, které měly vlastně propagovat tu historii, zvláště u malých lidí, akčním způsobem, až youtuberským, byly o tom zkusit si vlastně na vlastní kůži, někde na střelnici s opravdovým stenganem, proč Gabčíkovi vlastně nestřílel a jak mohl Morávek střílet ze dvou pistolí najednou, zvláště když měl vystřílet více jak 200 ran a v té době neměl levý ukazovák, což mu jistě komplikovalo manipulaci, tak tyto věci mě už profesně hrozně lákaly. A také z hlediska odkazů mých rodičů, co mi vlastně tyto story úžasné servírovaly už od mala, pro mě to bylo značně srdeční téma. A já tedy musím povědět, že já tímhle tím vlastně trošičku i čistím hlavu od těch jiných výcvikových věcí svých profesních a také v tom spatřuju takové trošičku poslání. To znamená dávat mladým určité vzory. Víte, oni mají vzory jako slavného herce, fotbalistu, hokejistu, nechci říct až influencera, jo. A já bych byl rád, kdyby to třeba byl i štábní kapitán Morávek, Gabčí, Kubiš, Tři Králové, protože nedej bože, kdyby jsme tyhle ty hrdiny potřebovali. A také to dělám a vlastně píšu, proto bych chtěl moc a moc jednu věc. Trošičku tomu zle zkoušenému národu tímto rovnat páteř a ukazovat, že jsme rozhodně nebyli nějakým národem zbabělců či dokonce kolaborantů a o tom jsou právě ty mé knihy.
0: Tak, ty knihy jsou už tři. Morávkova zpověď, to byla první kniha, Akta Morávek, druhá kniha a trilogii uzavírá štábní kapitán Václav Morávek a lidé kolem něj. Má podtitul tato kniha s názvem Odbojáři a hrdinové, gestapo a kolaboranti a ti někde uprostřed. Ti někde uprostřed, co to znamená, že v té temné tragické době byli odbojáři, kteří kolaborovali a řekněme s gestapem a z gestapa zase přišli k odbojářům? I takové osobnosti nebo osoby můžeme v naší historii najít?
1: Ano, určitě ano. Víte, život není černobílý, nebo černobílý zdaleka ani ten odboj. Ono to vlastně bylo o tom, že jednak se ti lidé snažili přežít, jednak se dostávali do opravdu kuriozních, někdy nezávidění hodní, skutečně díky té době situaci. A ono, spoustu lidí dneska soudit někde od klávesnice, počítače, když to řeknu z hlediska našeho luxusního bezpečného života je někdy, nebo spíše není na místě. Víte, je to o těch lidech, jednak o těch, kteří někdo může povědět zradili, ale ono zradili, ono když vás dovezli na gestapo, tak gestapo bylo instituce jednak nesmírně inteligentní, funkční. Vlastně gestapo byla kriminální policie, Kripo, takže to byly velmi zkušení kriminalisté a používali kriminalistické vyšetřovací metody a k tomu jako jakousi přidanou tu nejvyšší hodnotu měli, že mohli používat opravdu brutální metody. Víte, dneska, kdyby vám policista někde i mimo kamery, třeba tam někde na oddělení dal facku, tak jde ze služby, ale tenkrát s tím problémy rozhodně neměli. A kdo vydržel úděsné mučení někde, tak nevydržel to, když potom sáhli na jeho rodinu, na jeho blízké. To už mluvil každý. Takže oni se vlastně snažili nemluvit nebo gestapo tahat za nos několik hodin či dní, aby ty jejich odbojáři, ty druzy, když tak řeknu, ve zbraní z odboje, mohli zmizet, poschovávat ten dekonspirující materiál a dát jim tuto šanci, ale nevždy to šlo, nevždy to někdo vydržel a když někdo poví, že

0: No a potom vlastně to přišlo, že dělali i zatýkací akce, páteání a tak dále. Těžko mohli říci, že to dělat nebudou.
1: Za mnou chvíli budeme pokračovat. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes Pavel Černý, který zná život a činnost Václava Morávka lépe než kdokoliv jiný. Ostatně vyšla vám už třetí kniha, o té jsme mluvili, ona spíše nevypovídá přímo o panu Morávkovi, ale spíše o lidech kolem něj, kteří nejsou třeba ani tak známí a významní, ale řekněte mi, vy vlastně tak trochu pomáháte dostat na světlo a do paměti veřejnosti osobnosti, které se také nějakým způsobem zasloužily, byly odvážní, byly to hrdinové, ale jejich jméno nikdy nedohledáme.
1: Ono je to právě o tom, má ta třetí kniha, zvláště ta třetí kniha, ono to je i v těch publikacích předchozích, má dávat, já vždycky povídám, jména bezejmenným, dávat jim jména, dávat jim tváře. Protože ani Morávek, ani Tři králové,

0: Ani antropoid, server A a všechny ty pravýsadky by nemohly svoji činnost a ty vlastně věci dokazovat bez desítek, stovek a bez přehánění, protože to byly obrovské sítě. Zpočátku tisíců lidí, a který riskovali stejně jako oni. Možná více, protože oni byli svobodní, když tak řeknou Gabčík, Kubiš nebo Morávek, neměli rodiny, ale většina z těch lidí riskovala své rodiny. Riskovala životy svých nejbližších, takže nebyli o nic méně statečnější. A přitom jsou neznámí, anebo málo známí. A proto právě protýká alespoň část těch lidí těmito příběhy. Hmm.
1: Takže se o nich veřejnost, zkrátka o jejich hrdinských činech, díky vám dozví. Během vašeho bádání, hledání, pracování, přípravy té knihy, vaší poslední, byla nějaká osobnost, která se vám tam zjevila v tom příběhu nebo v tom, co se odehrálo za druhé světové války a překvapila vás? Jako tam no, nepatří a ona tam
0: no,
1: se vám zhmotnila.
0: No, mi až šokovalo, jak při tom pátrání se mi znovu a znovu vyskakovala, a to v různých příbězích, v různých story, Vída Bárová, známá to herečka. A zajímavé je, ku příkladu, že je jako Babková uvedena, Babková pomlčka Bárová, v těch Morávkových seznamech zrádců. To znamená, oni měli dokonalé informace nejenom o gestapu, o každém policistovi, který s ním vlastně spolupracoval, s těma německými bezpečnostními složkami, všemi vlajkaři, všemi zrádci, konfidenty, měli to dokonale zmapované, měli u nich poznámky, do jaké míry jsou nebezpeční bydliště, dokonce v jakých autech gestapáci jezdí. No a také je tam Vída Bárová, jako jedna z nich, jako německá konfidentka, spolupracující s Němci. No ale ona na to šup se vám vynoří v jiném příběhu, kdy vlastně též těsně spojeném s Morávkem, protože vlastně s ní má styky, a to doslova, když tak řeknu, nejenom společenské či obchodní, Paul Thiemel. To znamená vyzvěděč slavný A54, ten, který Morávkovi za nemalé peníze nosí informace, které on předává právě našim zpravodajcům do Británie. A zajímavé je, že Paul Thiemel dokonce úkol je, aby dostala informace z jednoho z nejvyšších zde pracovníků vlastně bezpečnostních složek Bémeho.
1: Takže je Lída Bárová tou, která je někde uprostřed?
0: Trošičku ano. Ona se tomu vyhla, teda musím povědět, velmi chytře. Ona úplně houpá nebyla. Ona někoho působí jako taková trošku husička.
1: Naivní se o ní
0: naivní. Ano, ale naivní určitě nebyla. A ona věděla, že by tu činnost, tu agentskou velmi tvrdě platila. Takže vlastně Thiemel jí dokonce seznamuje potom s hlavou a Véru, s hlavou a Véru, a ona i jemu odmítá tuto činnost. Ale pravdou je, že se nechá vlastně naverbovat, pár schůzek udělá s Bémem. Taková pikantnost tam je.
1: Ona... Já s dovolením vás přeruším a tu pikantnost si necháme na další vstup. Pavel Černý je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajthamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat problémům s popraskanou kůží a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi a během té přípravy knihy a samozřejmě zjistil velmi zajímavé informace, které ještě nebyly nikde publikované a mě třeba velmi překvapila herečka Lída Bárová, jak jste zmínil v minulém vstupu, která se vám jakoby objevila na obou stranách, ať na té, když to řeknu jednoduše zlé, tak na té dobré. A vy jste slíbil jednu pikantnost ohledně Lídy Bárové.
1: No tak ten agent A54, Paul Timo, jí vlastně zaúkoluje, aby toho jednoho z nejhorších gestapáků, šéfů SD, když řeknu bezpečnostní složek BMEho, brala na večeře nebo nechávala se od něj pozvat a tahala z něj informace. Lída Bárová posléze byla dosti vlastně až uražená, ona, která se cítila vždy obletovaná tím muži, obdivovaná, že ten BME na ní úplně tolik nereaguje, míněl nereaguje jako na ženskou, jo, a byla z toho trošku zklamaná, než trošku potom poznala, což byla málo známá informace, dodnes je to spíše spekulace, ale ona to potom podávala tak, že se vlastně došlo k tomu, že byl homosexuál, proto ona vlastně byla zklamaná, když tak řekneme úplně zbytečně a že to bylo pochopitelné. Ale zajímavé teda bylo, že ten Paul Timo, agent A54, jí vlastně seznamuje se samotným Kanárisem a ten se jí snaží opět zrbovat pro tu německou tajnou službu. A ona odtamtud odchází, ona ze sebe, tak říkají, tu blbku u něj udělala, že jí zajímá jenom film, divadlo a tak dále, že žije jenom v tomto světě a že jí vlastně jiný věci nezajímají a neumí a podobně, protože věděla, že by jí to stálo život a skutečně nepletá se. Z hlediska toho, že Kanáris byl koncem války oběšen na strmě od piana ve souvislosti s atentátem na Hitlera, tak ani ona by nekončila určitě dobře a nepřežila by válku.
0: Tak bez pochyby její rodina nedopadla dobře, ale ona se dožila poměrně vysokého věku, ale když jste popisoval její setkávání se s muži, tak kde byl Goebbels? To už byla u německého filmu a už znala osobně Goebbelse či nikoliv?
1: Tak to bylo dávno, dávno před válkou. To bylo v Německu. To bylo než v Německu. Někdo tvrdí, že i vyhostili, ale ona odtamtud spíše utekla, protože gestapo jí mělo pod velkou kontrolou. Koneckonců to už není náplň těchto knížek. Goebbels se neustále přes zákaz samotného vůdce Adolfa Hitlera s ní vlastně chtěl někde ještě setkat. A když Goebbels dojáží potom do protektorátu, tak gestapo má za úkol, co všechno udělat, aby se spolu nesetkali. Jo? Takže snad Bárovou veze někam za Prahu a chce za každou cenu zabránit, zaúkolová na nejvyššími muži Třetí říše, aby k tomu setkání nedošlo. Ale pokud půjdeme zpátky k těm knihám, je tam Bárová také v jiné zajímavé situaci. Ona totiž taky vlastně ona ty pletky měla s kdekým a pletky měla i s Jaroslavem Ženatým, což byl komisař naší policie, protektorátní policie, a on byl spojkou vlastně, iniciativně se toho ujal, musíme říci, mezi vlastně gestapem a protektorátní policií. Je to první člověk, který doráží z bezpečnostních složek do zatáčky ke Gabčíkově, tam ležícímu Stenganu, těsně po útoku na Heidricha. Je to mimochodem člověk, který potom, když vidí, jak se kloní válka a že Němci ji rozhodně nevyhrají, začíná koketovat s odbojem, je pak unesen samotným gestapem, které se vydává za odbojáře a partizány a chce z něj vlastně vymáčknout informace, v jistém konspiračním bytě 3 dny ho vyslýchají a vlastně končí tak, že končí v Terezíně se svým zástupcem a zase naprostým zázrakem přežívají, protože ten jeho zástupce dělá v kanceláři a zmuchlá rozkaz k jejich popravě. Takže tímto přežívá válku a po válce je střídavě stíhá nacistické zločince a pak je sám za své kolaborační činy stíhán.
0: Tak my se do války bohužel, nebo poutíky, jak to říci, opět vrátíme za malou chvíli. Naším hostem je Pavel Černý.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Pavel Černý, který napsal 3 knihy o odbojáři Václavu Morávkovi, nejmladším členovi skupiny přezdívané gestapem Tři králové. Dnes je 10. června, na den přesně byly před 84 lety vyhlazeny, srovnány se zemí Lidice jako výstraha nacistů, trest odplata za úspěšný atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. A se mnou ve studiu tedy sedí Pavel Černý, který velmi dobře zná činnost odbojáře Václava Morávka. Setkal se on právě s těmi dvěma slavnými jmény Gabčíkem a Kubišem?
1: Samozřejmě, setkal. Můžeme povědět, že vlastně úkolem těch skupin, zejména Silveru A a potom následně Antropoidu, bylo kontaktovat a najít štábního kapitána Morávka jako garanta vlastně toho odboje zde. Víte, Morávek to nebyl něco lokálního, zde protektorátního, pouze o něm si píše Heydrich vlastně tajemníkovi Hitlera Bormanovi jako o vůdci českého odboje zde. Takže toho mají kontaktovat a Alfred Bartoš, dokonce velitel paraskupiny Silveru A, je za to povýšen, když nakonec najdou Morávka po velkých obtížích. No a ten antropoid Gabčí Kubiš má několik schůzek, jedna z nich je na Praze 10 ve statku Vojtěchovských a podle všeho schůzku s antropoidem má i v den svého úmrtí 21.3.42 ve svém konspiračním bytě na Staroměstském náměstí a vlastně pár hodin potom prodělá Morávek tu svoji osudnou vlastně přestřelku. Víte, Morávek v té době měl neuvěřitelné renomé a nejenom kvůli tomu agentovi A54 týmovi, kterého měl vlastně v gesci s ním ty styky, ale i řekněme na briefingu potom půl roku potom, protože zpravodajci Británii odmítají uvěřit ve smrt Morávka úplně. To je hrozně zajímavé. A na podzim 42, kdy je Morávek půl roku po smrti, oni připravují paraskupinu Antimony s tím, je o tom nalezený nyní zápis, že se setkají s Otou, což bylo jeho kecí jméno, jako odborníkem, a to je hrozně hezké právě. To je takové to bondovské, že je to odborník o zpravodajství až po zabíjení. A ty dvě nuly zatím vidím bondovské. A já si vždycky říkám, kdyby Morávek nebyl mrtvý s tímto renomé, že zná poměry a odborník je to na zabíjení, nebyl by náhodou ta vzrušující přestava s Gabčíkem a Kubišem v té zatáčce.
0: A neodehrálo by se to třeba jinak?
1: Víte, takový to historie nezná kdyby. Ale je hezký se někdy zasnít a říkat si, co by bylo, kdyby. Možná by to bylo takto.
0: Morávek už se tedy nedozvěděl, nedočkal toho, že atentát na Reinharda Heydricha byl úspěšný. Vy jste už v úvodu zmínil to, že Gabčíkovi selhal samopal a museli tedy použít
1: granát
0: či bombu. Tak. Jak vy si to vysvětlujete, že selhala ta zbraň?
1: Víte, to už se nikdo nikdy nedoví. Ono mohl selhat náboj, samotná zbraň, nějaká mechanika v tom, anebo to byl lidský faktor. Míněno i Gabčík byl člověk, tudíž mohl být bytost omylná, jako my všichni. I on mohl udělat chybu v tom obrovském presu, v kterém to bylo. My se snažili toto rozklíčovat, nebo takhle zkusit, ne rozklíčovat, to už někdo rozklíčuje, ale zkusit vlastně všechny alternativy probrat, co se mohlo stát, s úplně reálným stinganem, střílejícím návkom na střelnici, a vlastně výsledek toho je v našem filmu, který má 100 000 shlédnutí na YouTube a jmenuje se Antropoid / zatáčka. A mohla to být spousta věcí. Jako,
0: ono, byly různé konspirační teorie, kolem toho se začaly objevovat.
1: Rozhodně ne, ta jako jedna ta románová, že Gabčík své snoubence, dívce, slíbil, že nikoho nezabije, vzpomněl si na to a nezmáčko spoušť a podobně. To doopravdy bych tvrdil, že asi ne, že nezabije, že bylo křesťanské natolik pro něj, že to by to nezmáčko, naopak to byl primární cíl. On byl voják, výborný voják a toto byl rozkaz. A myslím, že nezabití takové stvůry, jako byl Heydrich, se přímo těšil. Ale mohlo to být ku příkladu seno z tašky. Ona v té jsou dvě svědectví, jedna z toho je zráci Čurdy, že tam byly zbytky sena, anebo Druhá varianta, že senem byl krytý ten Stengan, aby tam necvakal, aby se ukryl při kontrole případné, kdyby někdo nahlížel do té aktovky. A Gabčík, jak ho skládal, on, když se nějaké jenom stébo dostane do závitu, když smontováváte skrytě někde tu zbraň bez rakové kontroly, tak vám nedolehne prostě potom úderník, který spadne na zápalku náboje a uvěřeně řečeno nestříví. Ale to je jenom jedna z mnoha a mnoha věcí, co se tam mohlo stát.
0: Pavel Černý je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Má!

0: Dnes je 10. června. Od tragické události našich dějin, vyhlazení obce Lidice, uplynulo 84 let. Naším hostem je Pavel Černý. Více se mluví o Lidicích, oni potom 24., tedy o 2 týdny později, přišli bohužel na řadu také Ležáky. Nicméně vraťme se ještě prosím do doby, kdy umírá Reinhard Heydrich, protože to vypadalo, když ho převezli do nemocnice, že jeho stav se tehdy zlepšil, ale potom 4. června roku 42 umírá na otravu krve. Tak mě napadlo, a zase konspirační teorie, nemohl mu k té smrti někdo dopomoci? Bylo to možné, nebo absolutně si to hlídalo gestapo?
1: Občas se o tom povídá, jo. Já ale těžko říci, jestli to byl jenom nějaký švendrián, či prostě to, že Heydrich prostě umřít měl. Ono někdy i sebelepší doktoři nemohou udělat. A oni se k němu snažili dostat doktorské, tehdy medicínské, skutečně špičky. Jo? Kdyby se potkal s nějakýma horšíma, já ku příkladu mám 4 operace slepého střeva, které se úplně nepovedly, takže i na to by mohl člověk umřít. Natož na nějakou střepinu, když tak řeknu, a sepsi, v té době velmi smrtelnou, díky absenci penicilínu v té době. Takže mohlo to být všelijak, ale konspirační teorie v tomhletom bych asi nějaké úplně nepřipouštěl. Víte, někdo říká, že škoda, že Gabčík nezabil toho Heydricha v zatáčce. Já vždycky říkám, ono to bylo dobře, protože mělo by to strašně rychle za sebou a my v tom filmu našem Antropoid zatáčka ukazujeme, co by se stalo, kdyby Gabčíkovi Stengan střílal? A ta 30-raná dávka z 1 ze 2 metrů, v které vzdálenosti Heydrich byl, by ani nevěděl vlastně, co se stalo. A to by byla chyba. Tak to aspoň hodně dlouho trpěl za to, že skutečně jakou kreaturou byl a co způsoboval našemu národu. Takže ono to tak mělo být.
0: A když použiju ten váš, to vaše označení kreatura, tak nastoupil K.H. Frank, který, jehož reakce byla velmi brutální. Bylo to i proto, že chtěl ukázat, jaký je rozhodný, krutý, a myslel si na post říšského protektora?
1: No, já si myslím, že naopak on to Frank dole potom těch zpráv, jeho výslechu a všeho, co vyšlo potom po válce, jako se objevilo, on to ještě mírnil. On naopak rozuřený Adolf Hitler, vůdce, prostě chtěl, aby těch byl bezpočet, prostě těch vesnic rovnán, aby zde byla proběhla obrovská genocida. Víte, Heydrich.
0: Čili ne Lidice, Ležáky,
1: no, Heydrich, to byl člověk, jedna z největších špiček, to byl člověk, který byl architektem holokaustu, to byl mozek Třetí říše, vlastně, který toho spoustu věděl a ona spousta věcí zůstala v té jeho hlavě. Ona se občas povídá, jako, že Gabčík a Kubiš mohou za Lidice, za teror zde, za Ležáky a podobně, a že bez toho by to nebylo. No tak takhle, důležité postavit se na odpor. A tím odporem se dokázalo hodně. Ukázalo se, že máme rovnou páteř, že jsme kolaborujícím státem. A také na bázi tohoto byl vlastně postupně této obrovský vyhlazovací vlastně toho údobí, bylo vlastně příslib obnovení Československa v původních hranicích a vlastně anulování té Mnichovské dohody. Takže bylo to strašně důležité a ono se říká, že Heydrich, že potom vypukla ten ukrutný teror, ale on vypukl už předtím prostě. Heydrich přišel a následovaly stovky a tisíce zde poprav, zastřelený českých vlastenců, akce Sokol, která prostě stála tisíce životů našich Sokolů, takže ono tohleto, možná, že by jsme zaplatili větší oběti se žijícím Heydrichem než s mrtvým Heydrichem.
0: Říká Pavel Černý, náš dnešní host.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, Alex a host, a tím hostem je Pavel Černý, jehož původní profese, stále ještě vaše profese, je policejní instruktor sebeobrany. Nicméně dnes je 10. června, 84 let uplynulo od tragické události, kdy byla gestapem vyhlazena obec Lidice. A o 14 dní později také Ležáky, ale o této obci se jakoby mluví méně, stojí tak trochu v pozadí, nicméně její osud byl naprosto stejný jako Lidic a lidických obětí, lidických lidí, mužů, žen, dětí.
1: Ano, já dokonce ty Ležáky protýkají tou mojí třetí dnes závěrečnou částí trilogie, která byla vlastně nedávno vydána. Ten štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj, a je to vlastně příběh Alfreda Bartoše a jeho radisty Potůčka, kteří právě tam odsud vlastně vysílali. Když trošičku to rozvedu, tak my tam probíráme i v té knížce spoustu záhad. Díky tomu, že jsme se exkluzivně dostali k pitevním protokolům, tak najednou člověk může určit, co se jak stalo, nebo či jak se určitě nestalo. Řešíme tam ku příkladu právě souvislosti s Alfredem Bartošem, s tím, jak běží po těch pardubických ulicích, pronásledován gestapem a v bezvýchodné situaci se zastřelí. Ovšem ouha, on má podle pitvy provedené v soudním ústavu doktorem Weirichem, tím německým patologem, dvě střely. A jak se zastřelíte tak, abyste měla dva projektily v hlavě? A toto řeším i v té knížce, zkoušíme to řešit, zda zdraň mohla zazávadovat, zaklometit, či jakási posmrtná křeč v té dané sekundě může způsobit druhé odmáčknutí, co jsem řešil, a to bylo velmi realitní, se svým spolužákem, s kterým jsem seděl na základní škole v lavici, který je teď nejvyšší hlavou soudního ústavu, právě tam, kde byly pitváni naše parašutisté, Morávek a podobně. Je to ukrutná schoda a s ním právě jako nejvyšší kapacitou řeším tuto záhadu, a také v souvislosti s radistou Jiřím Potůčkem, Silver A, tam je zase záhada, jak vlastně došlo k tomu jeho zastřelení tím četníkem Půpánem. A zdali vlastně Půpán, kasířská myšlenka, neudělal pro Potůčka to nejlepší, protože kdyby Potůček přežil, který už byl vyčerpaný, který už nemohl dál a dostal ho gestapo do ruky, bez tohoto vlastně, že byl zastřelen, možná ani na ty četníky nenamířil zbraň, to se potom projednává a my to hodně rozpitváváme, právě ten příběh toho Půpána v té knize, jak by to potom s Potůčkem dopadlo. Takže my se tam snažíme řešit určité i záhady, je tam těch záhad spousta. A vlastně díky zejména těm pitevním protokolům můžeme vlastně se bavit o tom, jak vlastně skončil přestřelce ten jejich radista Tří králů Ferry Peltán, který má podobný konec jako Morávek a stejně záhadný, zahynul v přestřelce s přesilou gestapa. Střelil se sám, nebo ho zabilo gestapo? A zase nám odpovídají na tohleto nejlépe pitevní protokoly, které do té doby prakticky nikdo neviděl.
0: Já moc děkuju. Vydržela bych vás poslouchat a myslím si, že posluchači je také ještě mnohem, mnohem déle. Aspoň si přečtu vaše knihy, určitě tedy teď tu poslední. A moc děkuju, že jste přišel a že jste připomněl chmurné období naší historie. Děkuju, ať se vám daří. Pavel Černý.
1: Já vám moc díky a krásný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.
3: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
4: 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
5: Ministerstvo práce si posvítí na firmu, která dává Filipíncům podepsat protiprávní dohodu. Ve fakultní nemocnici v Hradci Králové začala stavba nové kliniky infekčních nemocí. Zítra bude zpočátku zataženo místy s deštěm. Večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nail Center Luxury. Reportéři Českého rozhlasu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
6: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
7: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
6: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
8: Řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
6: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Český rozhlas.
5: Mezi stanicemi Pražského povstání a Kačerov na lince C nejezdí metro. Na stanici Budějovická souprava srazila člověka. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC. Ve fakultní nemocnici Hradec Králové dnes začala výstavba nové kliniky infekčních nemocí. 8podlažní pavilon za víc než 1 000 000 000 Kč nahradí téměř 100 let starou budovu. Jeho součástí bude 75 lůžek, nové ambulance a také vakcinační centrum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z Hnutí ANO je nová klinika důležitou součástí péče o pacienty s infekčními a kožními nemocemi.
9: Máme tady zkušenost z pandemie nemoci COVID-19. Ten nám ukázal, že potřebujeme dané kapacity pro infekční nemoci. Dneska vidíme, co se děje třeba s ebolou, s hantavirem a podobné infekční choroby se zkrátka budou vyskytovat. Byly tady vždy a budou i do budoucna. A naopak dnes ten potenciál šíření je větší právě díky tomu, že lidé cestují z různých koutů světa.
5: Stavba má být hotová do konce roku 2028.
2: Sport.
5: Fotbalové Slovácko musí krátce před startem přípravy na novou sezonu hledat trenéra. Roman Skuhravý totiž u týmu nebude pokračovat. Klub informoval o tom, že kouč odmítl nabídnutou smlouvu a přijal nabídku jiného klubu. Podle informací deníku Sport jde o Baník Ostrava, tento ale ještě oficiálně nepotvrdil.
10: Trenér Roman Skuhravý převzal fotbalisty Slovácka v závěru podzimní části uplynulé sezóny s cílem udržet tým v první lize. To se mu díky úspěšné baráži podařilo. Po konci sezóny pak mluvil o tom, že v klubu chce pokračovat. Teď ale názor změnil a vedení tak hledá nového trenéra. Přípravu přitom mužstvo z Uherského Hradiště zahájí už příští týden. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Počasí.
5: Zítra čekáme ráno většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Evergreen Waiting for a Train zpívajícího brzdaře Jimmy Rogerse z roku 1929 v podstatně mladší nahrávce Johnnyho Cashe a otevřel další z našich pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně.

Mirek Hofman, Václav Limberg, Tomáš Linka, Pavel Král, Ivan Mládek a Marko Čermák, tedy skupina White Stars, která se objevila na pražské hudební scéně už v roce 1968. Nejprve s parádou Mirka Hofmana Čekání na vlak a pak všichni společně s výzvou Jen si hrej, známou ve své době jako Šakalíci. Stejně populární jako Mirkův Vůz do Tennessee.

Další trvalku z dílny Jimmyho Rodgersa Mule Skin Blues pod názvem Mokrá je tráva přivedl do dnešního country dostavníku Jirka Roupec, zvaný Cmunda, který už v roce 1972 založil ve Znojmě skupinu Rafters, později přejmenovanou na Voraře. V roce 1974 zasáhli do finále Porty Jirkovou skládačkou Rum a špek.

Písničku Hurt z dílny clevelandského industrial rock bandu Nine Inch Nails, kterou v roce 2002 sugestivně naspíval Johnny Cash, vám dnes nabídl jeho nejstarší pravnuk Thomas Gabriel, který ji uložil před 4 lety do svého prvního alba Dlouhá cesta domů, Long Way Home.

Píseň proti běhu času nás zavedla pro změnu do Děčína, odkud už plných 27 let nepřetržitě vyráží na koncerty folkroková skupina Vomiště. Ukázka se solovou Jitkou Mirovskou byla z jejího prvního alba z roku 2008. O 3 roky později se přihlásila kolekcí Barevná, z níž vám kormidelník Honza Mirovský nabídne Nikdo nám nevěří.

solový Tomáš Linka z času tažení z Pardo White Stars a zámořská klasika Jesse James v nahrávce z roku 1970. O 36 let později si s tímhle klasicky pistolnickým námětem takhle pohrál Bruce Springsteen.

White Stars Marko Čermáka, další nezapomenutelná klasika Toulám se, která zazněla poprvé na Portě v roce 1969. Bohužel o rok později, přesně 21. března 1970, se její historie definitivně uzavřela. Na rozdíl od nejstaršího pravnuka Johnnyho Cashe, letos už 49-letého Thomasa Gabriela. Takhle sugestivně tvrdí, že vždycky je vlastně věčně.

Láska je druh sebevraždy, tvrdila Jitka Mirovská z čerstvého alba děčínské party v Omiště Vjezd a výjezd za podjezdem. Název skupiny vznikl složením prvních slabik přídavných jmen jejich zakladatelů, tedy Wolf, Mirovský, Štěpánek. To už je ovšem všechno jenom historie a dnes potkáte v Omiště v sestavě Honza a Jitka Mirovští, Gábina a Miša Štěpánkovi, Tomáš Hájek a hostující bubeník Slávek Benda. A rychle do Znojma na nádražácký drink.

Nádražácký drink v originálu texaské blues Jimmyho Rogerse a Jirka z Munda Roupes se vzpomínkou na znojemské voreze, kteří uzavřeli své hudební tažení někdy kolem roku 1982, stejně jako náš dnešní výlet na pláně country. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera s Jitkou Mirovskou a skupinou Vomiště. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal horolezec Radek Jaroš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Sezóna komárů v Česku začala. Na Orlíku postaví ČEZ čtvrtou přečerpávací elektrárnu v Česku. Zítra bude zpočátku zataženo, místy s deštěm, večer se začne vyjasňovat a teploty do 20 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Komáři v Česku už začali být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžeme setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským. Podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich ale zatím obávat nemusíme.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.
4: Dvě z těch čtyřech soustrojí budou přečerpávací a dvě budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu příštím roce 2027 a v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
2: Vlaštovky v Havlíčkově Brodě nově hnízdí ve vlastním speciálním domě. Developer ho postavil jako náhradu za demolici hospodářského objektu, kde ptáci dříve sídlili. Samotné vlaštovky pak nalákali pracovníci agentury ochrany přírody a krajiny na umělý zpěv. Dům stojí na městském pozemku. Podle starosty Brodu Zbyňka Stejskala z ODS by radnice mohla do budoucna podpořit i vznik dalších hnízdních domků.
5: Je k tomu potřeba ten, kdo dokáže ty vlaštovky stimulovat k tomu, aby tam zahnízely. A opravdu to nebylo jednoduchý, takže spíš to bude právě na AOPK, ale nebudeme stavět domy jak houby po dešti. Musíme vždycky postavit jeden, vyčkat, jestli ho ty vlaštovky osídlej, a pak zkusíme zase někde jiný a další. Sport.
2: Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková si proti sobě zahrají o postup do semifinále turnaje v Londýně. Plíšková přešla přes Kanaďanku Bokovou, která ve druhém setu kvůli zranění zápas skrečovala. Bousková porazila Srbku Vekičovou ve dvou setech. Počasí. Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 překáží nehoda v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Tam je to s opatrností průjezdné plynule. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor, ve sjezdu na Teplice u Řehlovic na exitu 64 nakládají havarované osobní auto. Bylo to uzavřené, teď už se dá opatrně projet. A na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Přiznám se vám, že scénáře pro naše večerní setkání mě často zavedou někam hodně daleko ve vzpomínkách. Dnes například na společné besedy, které jsem uváděl a měl tu čest se ptát, ale hlavně naslouchat. Vyprávění herce, kterému, ano, pravda, jedna role v televizním seriálu zásadně změnila život, ale on sám vždycky zůstával sám sebou. Miloval létání na větroních, miloval svou hereckou profesi a nad jiné si rozuměl taky s rozhlasovým mikrofonem. Pan Vladimír Brabec.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času připomínal, že zatímco spisovatel Václav Lacina měl sbírku satirických povídek Slyš a piš, v září roku 1961 se u nás na rozhlasových vlnách objevil pořad, který se jmenoval přesně obráceně, totiž Piš a slyš. A světe div se, poprvé v něm bylo hodinové vysílání složeno z krátkých a komentovaných příspěvků a taky hraných scének spojených hudbou. Takový originální magazín zajímavostí a kuriozit. No a mezi jeho průvodci byste v té době našli i mladého herce, takto Benvolia z Krejčova Romea a Julie v Národním divadle, Vladimíra Brabce.
2: Ri-di-na-li-ti.
3: Arabský král Saud dosáhl zajímavého světového rekordu. Během jediného dne se stal 6x otcem, 6 jeho žen z celkového počtu 80, totiž v týžden porodilo. Pokud vás to zajímá, tak to bylo 5 kluků a 1 holčička.

Babang Singh, 87-letý prorok jedné náboženské sekty v Dillí, si předpověděl, že zemře 7. září v 10 hodin dopoledne. Dal si vykopat hrob a lehl si do něj čtvrt hodiny před očekávanou smrtí. 6 000 věřících se s ním přišlo rozloučit. Čekali až do 11. Smrt ne a ne přijít. Po další půl hodině vstal prorok z hrobu a oznámil, že se tedy nedá nic dělat a že to pravděpodobně byl omyl. Dnes leží Babang Singh v nemocnici. Léčí ho tam ze zápalu plic, který si přivodil tím, že dlouho ležel na studené zemi.

0: Oldřich Fikejs z Častolovic se ptá, jak vzniklo úsloví zná své papnheimské. Kdo to byli ti papnheimští a kdo je to tak dobře znal?
1: To si vezmu na starost, ano.
2: Posaďme se, pánové. Prosím, pane Vevodo.
3: Děkuji.
2: Tak, mistře, vy třeba tady?
4: Děkuji vám.
2: Prosím, prosím. A pan generál tady?
3: Děkuji.
2: No. Pánové, dneska jsme vás pozvali, abyste nám vysvětlili, jak to bylo s papenheimskými. Kdo to byl nám jistě nejlépe může říci, pan generál hrabě Pappenheim?
3: Samozřejmě, velmi rád. Kdo to byl?
2: Ano.
3: Byli to vojáci kynistického pluku, který nesl moje jméno. Pluk, to byste měli vědět, bojoval ve vojsku jeho milosti rakouského císaře Rudolfa II. Ve 30leté válce.
2: Ano.
3: Zúčastnil se například známé bitvy u Lícenu. Byli to stateční, spolehliví hoši, jak tady vévoda z Valdštejna jistě rád potvrdí.
5: Ano, jistě. Znám své papenheimské. Válčili pod mým vrchním velením proti Švédům.
2: A z té války proti Švédům pochází ten váš výrok, pane vévodo, že?
5: Kdo by si pamatoval, co kde řekl před více než 300 lety?
2: Ovšem.
5: Zeptejte se tady pana dvorního rady Schillera. Jen mě ta slova vložil do úst.
2: Ovšem, pánové se vlastně setkávají poprvé. Vy, pane Vevodo, jste byl v roce 1634 zavražděn v Chebu. A mistr Friedrich Schiller, dramatický spisovatel, se narodil teprve 125 let po vaší smrti. To je jistě zajímavé setkání. Mistře, teď je na vás, abyste vysvětlil, jak ten výrok vznikl.
4: Ano, velice rád. Tak tedy, když jsem psal historii 30leté války...
2: Ano, to jste byl tenkrát profesorem dějin na univerzitě v Jeně, že?
4: Ano, správně. Tak tehdy mne zaujala osoba vévody Albrechta z Valdštejna a jeho tragický osud. Zvolil jsem ho za ústřední postavu trilogie, kterou jsem potom napsal a pojmenoval po něm Wallenstein. Jo, a ten výrok, na který se ptáte, tak ten je z posledního dílu.
2: Mohl byste nás několika slovy uvést do situace,
4: ano,
2: za které byl pronesen?
4: Prosím, pane Brabče. Albrecht z Valdštejna byl od malička ctižádostivý, možno říci, no, kariéristický. Ano?
5: No, pane dvorní rado, to si vyprošuji.
4: Promiňte, říkám to v zájmu historické pravdy. On tedy touží po bohatství, sní o moci, o slávě. Toho všeho se mu dostane. Velí císařské armádě, získá přízeň panovníka, ale opět ji ztratí. V době, která vás tolik zajímá, ano, stojí znovu v čele císařova vojska proti Švédům. Hraje ale dvojí hru. Tajně se Švédy jedná a doufá, že s jejich pomocí získá pro svoji hlavu českou královskou korunu. Vídeň se dovídá o jeho spojení s nepřítelem a prohlašuje ho za zrádce. Valdštejn chce vojsko převést na druhou stranu, ale pluky jeden za druhým ho opouštějí. Papenheimští nechtějí uvěřit, že jejich vojevůdce zradil císaře, kterému přísahali, volí delegaci a posílají ji k Valdštejnovi. Valdštejn je v kritické situaci. Věrnost kyrisníků si musí udržet.
2: Ano, děkuji, mistře, to stačí.
4: Ano.
2: Z výňatku ze Schillerova dramatu, který jste slyšeli, by vyplývalo, že výroku se užívá o někom, koho dobře známe, můžeme se spolehnout na jeho věrnost a přízeň, děj se, co děj. Ale papenheimští Valdštejna opouštějí, když se přesvědčí, že Valdštejn chce císaře skutečně zradit, aby dosáhl svých osobních cílů. Z tohoto hlediska je smysl výroku už poněkud jiný a smysl, ve kterém se ho užívá dnes, se daleko posunul od původního významu. Znát někoho jako své papenheimské není vůbec žádná lichotka.

0: Ich?
1: Aslisch.
2: Pořad zajímavostí a kuriozit na přání posluchačů. Připravují Ivo Fischer a Miroslav Kratochvíl.

jiné dvě jsou cizí. Četl jsem, že byl jakýsi pilot britské společnosti potrestán distancí 4 týdnů za to, že vyděsil cestující. V plné pilotní uniformě se procházel kolem fronty lidí čekajících na letadlo a ostentativně si četl v příručce nazvané Jak se naučím řídit letadlo.

A konečně třetí. Jakási dáma hodlala strávit svou dovolenou v malém hotelu u moře. Protože neměla ráda psy, těsně před odjezdem poslala ještě dotaz, jestli do toho hotelu smějí psy být voděni. Vedoucí hotelu měl psy rád a sám dva nebo tři měl, a tak předstíral nepochopení a té dámě odpověděl. Ano, do našeho hotelu psi mohou. Jsem v hotelovém podnikání 28 let a ještě nikdy jsem neměl důvod, abych si stěžoval na psy. Nikdy jsem nemusel mezi druhou a třetí hodinou ranní volat policii, protože by opilý pes rozbíjel hotelové zařízení. Psi nekradou lůžkoviny ani příbory. Nezahazují nedokouřené cigarety a tedy nezavinují požáry. Váš pes bude v našem hotelu srdečně vítán. S úctou vedoucí. Dodatek. Jestliže se váš pes zaručí za vás, můžete přijet taky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Vladimír Brabec má na svém hereckém kontě v rozhlase pěknou řádku postav a jak už to pro něj, nebo vůbec jeho hereckou generaci obecně platilo, ti nejlepší byli ve své době na Vinohradské u mikrofonu jako nebo možná i víc než doma. Jen si to vezměte. Brabčáka, jak mu kolegové familiárně přezdívali, jste mohli slyšet v rozhlasové zábavě, v kabaretu, stejně jako ve velkých rolích světového a domácího repertoáru. No a někde mezi tím jsou i povídky. A povídky takového humoristy, jako byl třeba Stephen Leacock, tak to je pro dobrého herce u mikrofonu vždycky chuťovka a majstrštyk.

boháči šťastní? Dovolte, abych se hned na začátku téhle úvahy přiznal, že k ní nemám patřičné podklady. Nikdy jsem žádné opravdové boháče neznal, ba ani neviděl. Nejednou jsem si myslel, že se nějaké objevil, ale ukázalo se, že jsem se mýlil. Nebyli vůbec bohatí, byli úplní chudáci, byli na tom špatně. Pořád měli nedostatek peněz. Nevěděli, kde vzít 10 000 dolarů. Ve všech případech, které jsem studoval, jsem se dopustil stejného omylu. Často jsem si představoval, že když někde mají 15 sluhů a služek, jsou určitě bohatí. Předpokládal jsem, že paní, která si zajede do centra města v limuzíně, aby si koupila klobouk za 50 dolarů, musí být při penězích. Omyl. Při bližším zkoumání se ukáže, že tihle lidé vůbec bohatí nejsou. Musí se omezovat. Říkají to sami. Žijí ve stísněných poměrech. Když vidím v operní loži skupinku 8 elegantních lidí, vím, že jsou všichni ve stísněných poměrech. Okolnost, že pak jedou domů v limuzině, s tím nemá vůbec nic společného. Jistý můj přítel, který má ročně 10 000 dolarů, si mi nedávno s povzdechem stěžoval, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s boháči. Při svých příjmech si to nemůže dovolit. Jedna moje známá rodina, která má ročně 20 000, mi řekla totéž. Nemohou se udržet na stejné výši s boháči. A nemá prý význam se o to pokoušet. Jeden muž, kterého si velice vážím a který má ročně 50 000 dolarů ze své advokátní praxe, se mi s největší upřímností svěřil, že udržet se na stejné výši s boháči je pro něj absolutně vyloučené. Je prý lepší smířit se s brutálním faktem, že je chudý. Prý mě může pozvat jenom na prostou večeři, které říká domácí strava. K jejímu servírování je třeba pouze 3 mužů a 2 žen. A prosil mě, abych se s tím spokojil. Pokud si vzpomínám, nikdy jsem se nesetkal s tím milionářem panem Carnegiem, ale vím, že kdybych se s ním setkal, řekl by mi, že je pro něj naprosto nemožné udržet se na stejné výši s panem Rockefellerem. Pan Rockefeller má nepochybně stejný pocit. Na druhé straně je jisté, že někde existují a musí existovat nějací bohatí lidé. Pořád narážím na jejich stopy. Vrátný v budově, kde pracuji, mi pověděl, že má v Anglii bohatého bratrance u jihozápadní železniční dráhy, který dostává 10 liber týdně. U té dráhy by prý nevěděli, co by si bez něho počali. Podobně ta paní, která v domě, kde bydlím, chodí lidem prát, má bohatého strýce ve Winnipegu. Ten tam má svůj vlastní dům bez hypotéky a 2 dcery na studiích. Jenže tyhle případy bohatství znám jenom z doslechu. Nemohu se za ně osobně zaručit. Když tedy mluvím o boháčích a rozebírám otázku, jestli jsou šťastní, rozumí se, že dospívám ke svým závěrům pouze na základě lidí, které vídám a které znám. Z toho usuzuji, že boháči prožívají kruté zkoušky a trpké tragédie, o kterých chudí lidé nemají ani zdání. V první řadě shledávám, že boháče ustavičně sužují finanční nesnáze. Znám například jednoho člověka, jmenuje se Spak, který minulý měsíc přebral ze svého soukromého bankovního konta 20 000 dolarů. Řekl mi to u oběda ve svém klubu s omluvou, že se nějak necítí ve své kůži. Sdělil mi, že ho to otravuje. Že prý pokládá od své banky za neslušné, že ho na to vůbec upozornila. Mohl jsem si ho pocitem jistým způsobem soucítit. Měl jsem tehdy ze svého vlastního konta přebráno 20 centů. Věděl jsem, že když se banka začala dožadovat přebraných částek, může to příště postihnout i mne. Spak řekl, že nejspíš bude muset ráno zatelefonovat svému sekretáři, aby prodal nějaké papíry a vyrovnal to. Připadalo mi to strašné. Chudí lidé nejsou nikdy dohnáni k něčemu takovému. Znal jsem případy, že někdy museli prodat nějaký kousek nábytku, ale představte si, že byste museli prodat dokonce i papíry ze svého psacího stolu. Takhle trpkou nutnost chudý člověk nikdy nepozná. Právě s panem Spagem jsem často hovořil o problému bohatství.
Je to muž, jenž se vypracoval vlastním úsilím a ten mi znovu a znovu opakoval, že bohatství, které nashromáždil, pociťuje pouze jako břemeno. Býval prý mnohem šťastnější, když měl jenom prosté a skromné životní potřeby. Nejednou mi říká, když spolu sedíme u oběda o 9 chodech, s jakou radostí by dal přednost obyčejnému kousku vařeného vepřového s trochou tuřínové kaše. Říká, že kdyby bylo po jeho, dal by si nejraději k obědu párek s kouskem chleba. Už jsem zapomněl, co mu v tom brání. Viděl jsem Spaga, jak odstrkuje svou číši šampaňského, nebo svou číši, když to šampaňské vypil, s jakýmsi opovržlivým výrazem. Vzpomíná prý na bublající potůček za farmou svého tatínka, kde lehával v trávě na břehu a pil z něho, co hrdlo ráčilo. Šampaňské prý nikdy nemělo takovou chuť. Navrhl jsem mu, aby si lehl v klubu na břicho a napil se minerálky. Odmítl to. Vím dobře, že můj přítel Spak by se vůbec rád zbavil svého bohatství, kdyby to bylo možné. Dokud jsem tenhle problém nepochopil, domníval jsem se, že bohatství se lze snadno zbýt. Ale ukazuje se, že to není možné. Je to břemeno, které bohatý člověk musí nést. Ale potíže pana Spaga, který je svobodný mládenec a stravuje se ve svém klubu, jsou konec konců v jistém smyslu sobecké. Snad teprve v domácnostech, nebo spíš v rezidencích boháčů, dochází denně k těm největším, tichým tragédiím, k tragédiím, o kterých šťastní chudí nic nevědí a vědět nemohou. Zažil jsem takový případ docela nedávno, když jsem byl na večeři v domě Ashcroft Fowlerových. Když jsme kráčeli do jídelny, paní Ashcroft Fowlerová se tiše zeptala manžela, říkal už něco Meadows? On sklíčeně zavrtěl hlavou a odpověděl ne, ještě neříkal nic. Viděl jsem, jak si vyměnili pohled tichého soucitu a vzájemné pomoci, jako dva lidé v nesnázích, kteří se milují. Jsou to moji staří přátelé a ze srdce s nimi cítím. Po celou dobu večeře, kdy Meadows, to byl jejich vrchní komorník, naléval víno ke každému chodu, jsem pociťoval, jak se nad hlavami mých přátel vznáší nějaké neštěstí. Když paní Ashcroft Fowlerová povstala a opustila nás, zůstali jsme sami u Portského. Přitáhl jsem si křeslo blíž ke křeslu Fowlerovu a řekl jsem, můj drahý Fowlere, jako svému starému příteli mi doufám odpustíte, že si dovolím něco poznamenat. Vidím, že vy a vaše paní jste v nějakých nesnázích. Ano, řekl velice smutně a tiše. To jsme. Promiňte, ale povězte mi, člověku se ulehčí, když si o tom s někým promluví. Týká se to nějak Meadowse? Na chvíli se rozhostilo mlčení a já už tušil, co Fowler řekne. Vznášelo se to přímo ve vzduchu. Meadows, řekl konečně, snaže se nedávat příliš najevo své pohnutí, nás opouští. Chudáku, brachu, stará, politoval jsem ho a vzal jsem ho za ruku. Je to tvrdá rána, že? Řekl. Franklin odešel minulou zimu. Bez našeho zavinění. Dělali jsme všechno, co jsme mohli. A teď Meadows téměř přitom zavzlikal. Nevyjádřil se ještě definitivně, pokračoval Fowler. Ale sotva se dá doufat, že by u nás zůstal. Má k tomu nějaký důvod? Otázal jsem se. Nic určitého. Meadows nás nemá rád. Zakryl si dlaní obličej a zmlkl. Odešel jsem velice tiše, o chvilku později, bez rozloučení s paní v saloně. Po několika dnech jsem se pak doslechl, že Meadows od nich odešel. Ashcroft Fowlerovi to prý v zoufalství vzdali. Najmou si jen malé apartmá o 10 pokojích a 4 koupelnách v Grand Hotelu a protlučou tam nějak tu zimu. Čo?
Člověk si však nesmí malovat boháče v naprosto ponulých barvách. Najdou se mezi nimi případy nefalšovaného bezstarostného štěstí. Pozoroval jsem, že je to zejména případ těch boháčů, kteří měli to štěstí, že se zrujnovali. Absolutně a naprosto zrujnovali. Uvedu příklad. Šel jsem nedávno s jedním svým přítelem a proti nám jelo auto s elegantně oblečeným mladým mužem, který vesele švitořil s hezkou ženou. Můj přítel smekl klobouk a bujaře jim zamával. Chudák starý Edward Rozmara, poznamenal pak, když automobil zmizel z dohledu. A co pak se mu stalo? Zeptal jsem se. To jste ještě neslyšel? Opáčil můj přítel. Je zrujnovaný. Úplně na mizině. Nezůstal mu ani měďák. Bože můj, lekl jsem se. To je strašná rána. Bude nejspíš muset prodat to krásné auto. Můj přítel zavrtil hlavou. Ale ne, řekl. To sotva. Jeho paní by je, myslím, prodávala nerada. Přítel měl pravdu. Rozmarovi neprodali svůj automobil. Neprodali ani svou velkolepou rezidenci. Přirostla jim nejspíš příliš k srdci, než aby ji prodali. Někteří lidé mysleli, že se Rozmarovi budou muset zdát své lože v opeře. Zdá se však, že ne. Jsou příliš muzikální, než aby se té lože vzdávali. Mezitím se všude rozneslo, že Rozmarovi jsou úplně na mizině. Fakticky už nemají ani měďák. Můžete celého Rozmaru koupit, jak jsem informován. Ano, za pouhých $10. Ale Rozmara, jak pozoruji, pořád ještě nosí svůj tulení kožich, který má cenu přinejmenším 500.

0: Krásnou hereckou příležitost dostal Vladimír Brabec i v rozhlasové hře Ludvíka Aškenaziho Bylo to na váš účet. K pohledu na sebe sama v zrcadle předchozích let využil režisér Jiří Horčička jistou hlasovou podobnost Vladimíra Brabce a jeho velkého hereckého vzoru pana Karla Hegera. Ostatně, dřív než se dnes rozloučím právě ukázkou z Horčičkova režijního opusu, přidávám ještě navrch Vladimíra Brabce jako skvělého imitátora vážených hereckých kolegů z Národního divadla. Tak všechno dobré a při další zkoušce v rozhlasovém archivu zase naslyšenou.
1: My jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako... Jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl, živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedno, a já jsem tam, a teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fenton, že jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mě myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel, šílenou hovadím. A říkám, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně, jak si, jsem to házel na toho pivce, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár pancek, že jo, že to je taky, člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výka. No a on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, ale no to fajá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem. Teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane. Říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijížděl se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, pivec, a co ses tak pomlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si.
2: Já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Heger, že jo, smrtokojního testujícího, a ty jsi hrál jeho syna. Já jsem najednou s důzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
3: Jak byl tatínkovi podobný.
2: Tatínkovi podobný.
3: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
2: Jo, takhle.
0: Bífy, ty chlapči, to není možné.
2: Jo, takhle. Ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
0: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Je to 22-76-75?
6: Ano.
5: Pan Jaroslav Pokštefl?
6: Jo.
5: Pane Pokštefl, dám vám nový jičí.
6: Ne, slyšno, já nechci žádný nový jičí.
5: Okamžik.
6: Haló, slično, jste na drátě.
5: No prosím.
6: Neříkala jste něco jako nový jičín?
5: Pane, tak se probuďte, máte tu bleskově nový jičín.
6: Kočičko, já chci spát, já mám dneska narozeniny, já nechci žádný nový jičín, tak buďte tak hodná. Kočičko.
5: Pane, já pro vás nejsem žádná kočička.
6: Žádný nový jičín.
5: Haló, jičín spojují. Haló. Je tam Jaroslav Pokštefl?
6: Snad nevím.
7: Jarinku, jsi to ty?
5: Mluvíte?
7: Jarinku, já jsem teta Anna.
6: To snad ne.
7: Haló, víš, kdo tě volá?
6: Ano, teto, ano, promiň, teto, já jsem trochu to. Včera mě bylo totiž 40 a byli tu spolužáci. Nepláče tam někdo za tebou?
7: Ne,
6: Ale to tam za tebou pláče nějaký dítě, nebo je to kočka? Promiňte to, já jsem hroznej.
5: Jarinku, pan Kohoutek je mrtvý.
6: Jo, tak to pláčeš ty, to nepláč. Je to hrozně drahý plakat bleskově z Jičína do Prahy.
5: Jarinku.
6: No tak, já vážně nevím, co bych ti řekl. To slovo soustrast je hrozně blbý, tak mám ti říct soustrast?
5: Ty jsi mu měl aspoň jednou zavolat, Jarinku. Aspoň jednou za těch 20 let, aspoň jednou.
7: No víte?
6: Teto, tak kdy je ten pohřeb? Halo, slečno, byli jsme přerušeni. Halo, slečno, byli jsme...
8: Tak já budu muset do toho Jičína volat zpátky a musím jet na ten pohřeb.
6: Ale ne, nepojedu. Kde to je ten nový Jičín, pane Pokštefl? Máte mapu? Nemáte. Dneska je vám 40 a nemáte ani mapu. No tak co máte? Co máte, pane Pokštefl?
8: Jo, máte. Dva obléky, z toho jeden večerní, košile, ponožky, knihy, lampu, lodičky pana Zezavého. Jo, kapesník, jo, klobouk, jo, místo ve státním statistickém úřadě. Jo, a tetu. Já budu muset volat do toho Jičína zpátky. No ale kam? Teď ani nevím, kde bydlí. A bolí mě hlava, a je mi 40 a nic. Když umřel ten Kohoutek, uvařím si vajíčko na měkko. Co tu mám? Čaj? Dobrý. Uvařím si čaj, naliju si do něj ten včerejší rum a tu smrt abstinenta zapiju. Tak koho jsem tu včera měl? Kandr, jo, Huml, jo, Řepka, jo, Frič. Byl tu Frič? Byl, spolužáci. Co jsme to pili. Nevyprávěl jsem jim o tom Kohoutkovi, jak jsem mu dodával tu rakev. Ano, všichni jsme dávali něco k lepšímu. No, k lepšímu to zní dobře. Nasmáli jsme se, hoši. Nakonec jsem vlastně nikoho neměl na světě tak rád jako pana Kohoutka, ačkoliv jsem ho vlastně neznal. Tetu Anu jsem měl taky rád, teta bývala krásná, kusanec. A proč jsem ji nenáviděl? Jo, protože chodila s tím Němcem, jo tak. A co mi to říkala tenkrát? Jarinku, sedni si, já jsem si nesed, hrozně mě bolely nohy, ale já si nesed, no, jsem ještě býval hrdina. Jednoho jsem sfackoval, druhého jsem nezdravil, za třetího jsem dával ruku do ohně. No ohně, jo, oheň. Oheň, bejvávalo. Bejvávalo, bejvalý. Tyhle Čecho... Popel, pak oheň. Popel, oheň. No, 40. narozeniny Jaroslava Pokštefla, úředníka. Tak, co teď udělám? Zavolám nový Jičín, nezavolám nový Jičín. Moment. Zavolám. Je neděle, ležme. Relaxujme. Je nám 40 a jsme sami. Udělejme si znovu zectnost. Ať je ticho. Ať jsme sami. Sama se dělá.

0: No jo.
1: Haló, teto, tak kdy bude pohřeb?
2: Nevím, Jarínku.
1: Prosím? Kdo volá?
2: To jsem já, Jarínku. To jsem já, Jarínek.
1: Kdo je?
2: No přece já. Ty.
1: No to jako, že si volám sám?
2: No ano.
1: Já, že volám sobě?
2: No ano.
1: Ale dí, nepovídej, já jsem nikdy takovej hlas neměl. A odkud voláš?
2: Z budky na Pankráckém náměstí.
1: Ale dí, já jsem nikdy takovej hlas neměl.
2: Nikdo nezná svůj hlas, Jarínku.
1: Ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí, přísahej.
2: Jarínku, tak formálně, to už nevěříš ani sám sobě?
1: Sobě určitě ne.
2: Tak na co ještě věříš, Jarínku? Na co věříš?
1: Kdo to tam vzadu za tebou brečí? Co je to tam, kočička nebo kočárek?
2: Jarínku, to se ti zdá.
1: Tak ty se mně zdáš.
2: Ano. A ty mě?
1: A jak se ti zdám?
2: No, nemitý.
1: Jo.
2: Nejsi mrtvý, Jarínku?
1: Ne. To, co tě to napadá, to bych přece nemohl telefonovat. Mrtví přece netelefonují.
2: Ale telefonují.
1: Ty mě strašíš.
0: Jo, ještě strašíš lidí. A ty, že voláš z budky na Pankráckém náměstí?
2: Ano.
0: Jste, jak jsme volávali pana Kohoutka?
2: Ano.
0: A jste, jak jsme volávali Hanku?
2: Ano.
0: A máš vpředu vylomenou jedničku?
2: Mám.
0: A krásného Havla jako blouznivý italský básník.
2: Mám.
0: A co máme v pravý kapse?
2: Okamžik. 4,60 Kč, cigarety, fotku a papírek s číslem telefonu pana Kohoutka.
0: To jsme se navolali, viď? Bylo to 99.3.17. Souhlasí.
2: Na to jsme přece nemohli zapomenout. Poslyš, ten zkusil ten Kohoutek, viď?
0: A proč jsme volávali právě jeho?
2: Proč? Zavřeli jsme jednou oči, otevřeli jsme seznam a řekli jsme si, že to bude šesté jméno Sezora.
0: Sezora. Jo, představ si, Kohoutek umře...
2: No, vidíš, a proto tě volám.
0: Asi jako můj hlas a nebo co? No, teda já ti věřím, rád ti věřím, protože mě se to hodí. Jarinku, představ si, že jsem toho Kohoutka už od konce války nevolal, jak jsem se tehdy na něj rozlobil, víš, jak jsem vyhodil to vajíčko oknem. Prý nás měl hrozně rád, Kohoutek. Říká teta Anna, tebe a mě snad taky, říká teta Anna. Jarinku, si tam?
2: Ano.
0: Jarinku, víš, že bych to ještě jednou rád zažil, jak jsme volali pana Kohoutka? No, Jarinku, proč mlčíš? Jarinku, buď tak hodnej, předveď mi, jak jsme volali pana Kohoutka. Jde to?
2: Všechno jde.
0: A právě, že ne. Všechno nejde. Kolik je ti teď, Jarinku? 17?
2: No, téměř.
0: Tak to řekni ještě jednou, to. Všechno jde.
2: Všechno jde. Všechno jde. Všechno jde.
0: No, tak mi to zahraj. Jak jsme volali Kohoutka.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Máte, prosím, doma slepičku?
3: Nikoliv, tady Kohoutek, studente.
2: Nesměj se, Haničko. Počkej, teď to teprve přijde. A snesla vám včera vajíčko?
3: Nikoliv nesnesla. Vy máte vajíčka rád, studente?
2: Ale ne, vejce z duše nenávidím. Tak to bude asi omyl.
4: Já úplně pláču, Jarínku.
0: Haló, Jarínku. Haló. Ještě jednou, Jarínku. Prosím tě, ještě jednou.
3: Prosím, tady Kohoutek.
2: Zde pohřební ústav Concordia.
3: Aha.
2: Máte u nás objednanou rakev, pane.
3: To si zas ty.
2: Prosím, netykejte, nepásli jsme spolu ovce.
5: Máte u nás objednanou rakev, natáhněte si rubáš a čekejte v leže.
6: Ještě tě to neomrzelo, uličníku.
5: Právě že ne, Kohoutku, já se ve škole nudím.
6: Dobře ti tak, propadni. To mě budeš volat každý pátek, do smrti.
5: No, do smrti.
2: Buď tak hodný, Kohoutku, zavolej slepičku, je doma.
6: Tak dobře, šla nakoupit, no a dál.
5: Kohoutku, nemáte tam hezký vajíčko?
6: To taky znám, to tu bylo, ty nemáš fantazii.
2: Promiň, Kohoutku, promiň, já to musím položit, maminka jde. Kohoutku, pa, z vratiny mám pětku.
6: Fuj, s pětkama mě nevolej. A víckrát mi neříkej, natáhněte si rubáš, já se pak bojím.
5: Je, to je prýmá, Kohoutku, to je prýmá, boj se, ahoj.
1: No, že by to byl zrovna dobrý vtip.
5: Byl.
1: To jsi ho vymyslel, počkej, v kvintě?
5: V kvartě.
1: No, no, na kvartu to jde. Ve 40 to úředníka už nenapadne.
5: To je smutný.
1: To není smutný.
5: To je smutný.
1: Vlastně je.
2: A ty, dal ti někdo něco k narozeninám? Já jsem toho vždycky dostal.
1: Ne.
2: Ne?
1: Ne. Ty máš něco pro mě?
2: Tak, co bys chtěl?
1: Tvůj hlas. Já bych chtěl mít tvůj hlas.
2: Ten máš stejně. Člověk má všechny svý hlasy najednou. Mám ti to říct? O hlasech?
1: Řekni mi o hlasech, Járinku, k narozeninám.
2: Tak. Člověk má jarní hlas a letní hlas. Podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a studený. Má hlavní hlas a vedlejší hlas. A hlas, kterého se bojí, protože...
1: To neříkej.
2: A rozvitý hlas a vzkříšený hlas. A puklý hlas a slepený hlas. A zamrzlý hlas. Žena má svůj mužský hlas. A muž má svůj ženský hlas.
1: Jarinku, to je od tebe hezký dárek. Děkuju ti, Jarinku. To se mi zdáš k narozeninám, viď?

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka právě startuje, protože právě odbíjí 23. hodina. V tomto případě půjde o linku středečně čtvrteční. No a na jejím začátku vám všem krásný pozdní večer přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit. A vy samozřejmě především stálí posluchači víte, že jsou před námi 2 hodiny našeho společného povídání. No a také pro vás i tentokrát máme spoustu příjemné muziky pro váš pozdně večerní odpočinek. No a o čem to dnes bude, tak ráda odpovím. My a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete? A co vás naopak těší, že se třeba právě kolem vás, tam, kde žijete, zlepšuje? Co vy sami děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás? Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách a mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak za vašeho dětství a třeba dnes už vůbec neexistuje. Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí. Mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad a nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, že chce se říci, ale ve výsledku jsou to velké a důležité činy. Tak tolik a mnohem více na téma my a životní prostředí. No a telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik na úvod Olga Blechová a Valdemar Matuška, jak jste určitě všichni poznali, a jejich duet Boty toulaví. No a protože jste se mi právě teď tam někdo z telefonní linky ztratil, samozřejmě můžete telefonovat, číslo k nám beze změn 731 800 900, tak se podíváme do pošty a začneme písemným příspěvkem, kde se píše: pěkný večer Jitko vám a samozřejmě i všem posluchačům, kteří jsou napříjmu. Musím říci, že v mém okolí se dělá poměrně dost pro životní prostředí a pro to prostředí, kde bydlíme a žijeme. Pravidelně se uklízí odpad. Máme vždycky jednou za půl roku sraz, my nejbližší sousedé, a uklízejí se louky, meze a okolí cest. No a u našich domů máme kontejnery nejen na tříděný odpad, ale i na bioodpad, a všichni, kteří doposud nebo do minulé doby vlastně toto neznali a nedělali, tak už si zvykli a myslím, že je to docela velký úspěch a všichni využívají jak kontejnery na ten tříděný odpad, tak i kontejnery na bioodpad. Jinak všechny zdravím, Marcela z východních Čech. Tak milá Marcelo, moc děkuju, přeju všechno dobré a ať se vám daří tam, kde žijete a kde bydlíte, ať je to kolem vás stále pěknější a pěknější a uklizenější a uklizenější. No a teď už je na řadě Lenka Filipová.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: byla Lenka Filipová, prý se tomu říká láska, no a dovolal se k nám z hostinného spod Krkonoší Milan. Krásný večer, Milane, moc vás zdravím.
1: Zdravím posluchače Noční linky, zdravím i vás, paní moderátorko.
0: Děkuju moc krát.
1: Začal bych, že tady hostinem se udělalo za poslední roky hrozně moc dobré práce. Za poslední 20 let jsem hostiné úplně změnilo.
0: Mm-hmm.
1: Třeba je krásné náměstí, teď tam jsou nové lavičky.
0: No krásné.
1: Já jsem rád sednu, takhle normálně si koupím buchtu nebo něco a taky tam...
0: Rozmýšlíte, koukáte se po okolí, když je chvilka času, tak to je příjemné, když je takovéhle místo na relax a na podívání se tam, kde žijete, bydlíte, že jo?
1: Ano, ano. Udělalo se tady hrozně moc práce. Parkovací plochy se zvětšily pro auta.
0: Mm-hmm.
1: Sídliště zkvétá jenom. Já jsem přispěl taky. Minulou zimu jsem uklízel. Celou zimu jsem uklízel.
0: Mm-hmm.
1: Tak jsem přispěl taky trochu ubostinnýmu.
0: No a jak je to tam u vás? Tam je třeba nějaká organizovaná akce, že se třeba vyhlásí místním úřadem, městským úřadem, že zkrátka, já nevím, tuto sobotu v tomto měsíci se zkrátka bude dělat úklid v těchto ulicích a ti, kteří mají čas a jsou ochotni, tak se do toho pustí, nebo jak to vypadá u vás?
1: No bylo to dobrovolné, byla jedna akce, teď tady byla, bylo to dobrovolné.
0: No jasně. Mm-hmm.
1: Já nevím, já jsem nešel, nevím, kdo se toho zúčastnil, ale bylo to dobrovolný, ale jinak Hostinný je čistý město, je to tady pěkný, můžou se lidi předpodívat.
0: Jo, no tak to je krásná pozvánka, takže všichni ví, kde jsou odpadkové koše, nehází to pod nohy, nenechávají to tam pro ostatní, aby se mohli podívat, co měli k svačině a tak, jo?
1: Ano, je tady čisto, je to pěkné město, čisté.
0: Tak to je krása. A co okolí třeba, když vyjedete za město někam tam, jako blíže no. Už k horám, jak pak tam to vypadá? Máte pocit, že...
1: Okolí třeba...
0: No, všechno v pořádku.
1: Když si vemete novou paku, tak se udělal nový obchvat silnice, taky hrozně nový pace pomohlo.
0: To je pravda, když se nejezdí přes obec nebo přes městečko, tak je to vždycky důležitá věc pro ty místní obyvatele, protože v tu chvíli se ten život výrazně zkvalitní, když jim nedrnčí náklaďáky pod okny a kolem nich, no.
1: Trutnov je taky pěkné město, tady jsme v okolí Vrchlabí taky.
0: Mm-hmm.
1: Je tady hezky, no.
0: Takže jste rád za místo tam, kde žijete a bydlíte, jo?
1: No ano, je tady hezky. Je to hezké město.
0: Tak to jsem moc ráda, že se tam máte takhle pěkně. Co byste si tak přál ještě tak kolem sebe, abyste viděl třeba u vás?
1: No, lepší součinnost ve městě, jako při nějakých akcích, jako
0: Větší organizovanost, myslíte, jako jo?
1: Aby větší to... jako kdyby lidi chodili, nebo... A nějaký lepší akce prostě. Nevím, jak bych to měl popsat, no.
0: Jo. Takže třeba, když by se dělalo sázení stromků v přírodě někde u vás za městem, tak to byste uvítal, nebo když jsou ty organizované úklidové akce, tak aby se o nich více vědělo a takhle, ano?
1: Spíš kulturní akce, kulturní.
0: Jo, kulturní akce byste rád.
1: Kino tady není, víte.
0: Mhm.
1: Kino, kdyby se... Někde se, no třeba by mohl nějaký menší sál, že jo, a protože tady kino už jako neslouží svýmu
0: účelu, tak to už trošku odbočujeme od toho našeho tématu, ale moc vám přeju, aby třeba nějaký schopný podnikavec vymyslel, kdyby se v Hostinem dalo promítat, abyste tam měli zase nějaký kulturní stánek.
1: Třeba třikrát do měsíce, kdyby byl nějaký film, to by se člověk
0: tak byste byl rád.
1: Já nevím, nemusel by mít moc míst, že jo, k sezení třeba jenom, já nevím.
0: Něco menšího zkrátka.
1: 40 míst a něco prostě.
0: Mm-hmm.
1: Tohle bych jako, kdybych byl, měl blízko k úřadu, tak bych to preferoval, kino nějaký, no, protože to používají na koupališti a to je vždycky jenom půl rok a nic. Mm-hmm. Přes zimu se... Kino by bylo pěkný.
0: Dobře.
1: Mladí by tam mohli chodit, jak jsme chodívali randi taky do kina.
0: Jo, bylo by vám veselý, říkáte. Dobře. Tak Milane, moc vám děkuju. Každopádně přeju krásné stále ještě jarní dny, ale posléze už za chviličku i letní. Moc si to tam u vás užívejte a ať je tam pořád u vás tak stále pěkně, jak jste popisoval. Ať to vydrží. Mějte se hezky.
1: No, taky, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a během písničky se k nám dovolal z Českých Budějovic Vítek. Krásný večer, Vítku.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vaše téma bych řekl, že je dost pro mě takový smutný životní prostředí.
0: Mm-hmm.
1: Protože...
0: Máte pocit, že se neděje nic dobrého kolem vás?
1: A tak úplně jinak. Řeklo se, že, nebo bylo řečeno, že to, co bylo v minulosti jako komunistická doba, že všechno špatně. Jenom takovej špička...
0: Počkejte, ledovce... to jste slyšel, kde je tohleto?
1: Ne, počkejte, nechte mě mluvit.
0: Já se vás musím zeptat... Vítku, pardon.
1: Moment.
0: Slyšel jste to v noční...
1: O něco jiného.
0: Vítku...
1: Necháte mě mluvit?
0: Nemůžu vás nechat mluvit, já se vás chci zeptat...
1: Dobrý, děkuju, naschledanou.
0: Naschledanou, děkujeme za návštěvu. Tak Vítek měl pravděpodobně špatný den, ale jinak doufám, že jste v noční lince neslyšeli nic takového o tom, že by bylo v současné době něco špatně nebo v minulé době něco špatně. K tomu jsme se ještě vůbec nedostali. Každopádně budu ráda, když se k nám dovoláte na číslo 731 800 900. No a teď je tady nachystaný Jirka Korn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vánoce. Jirka Korn a písnička, která se jmenovala Neplakej. Jinak máme přesně za 11:55. No a na telefonu tentokrát můžeme pozdravit do Plzně na západ Čech Miroslava. Krásný večer, Mirku.
1: No, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: K tomu tématu je to trošku takový, jako, já nevím, jak bych to řekl, ale myslím si, že je třeba jako se zamyslet i nad tím, nejenom co dělat pro okolí, jo, pro životní prostředí, ale začít taky konat, protože se řeklo před 3 rokama, že na to nejsou lidi připravení, jo, jako s těma autama a podobně. A
0: jako myslíte na elektrovozy, ten teď
1: ano,
0: myslíte, jo?
1: To nějak prostě, no třeba, no, ale tady jde spíš o to, že by se měl zavést nějaký zákon, no, jako třeba ve Španělsku, když máte v letních období, tak máte třeba od 14 do 17 se nesmí jezdit.
0: Jo? Jasně.
1: Prostě čistě ekologicky. Prostě ty lidi si už si jako uvědomili, že to,
0: že to není
1: zdraví
0: dobrý.
1: A vůbec jako ovzduší, jo, jako. Ale teď si vemte, když nad náma lítá několik 5000 letadel a zaročně se odbaví 8000 nebo 8 milionů, teda 8 milionů lidí a s tím se nic nedělá, jo, prostě to je biznis pro někoho, jo, ale tady jde o tohle, že prostě, aby se lidi naučili taky jezdit něčím jiným, mají možnost některý lidi, úplně jezdí pro blbosti, jo, a jde to úplně taky, šlo by to úplně jiné, prostě si lidi spohodlněli, pro každou blbost na úřad jedou třeba autem, mohli by třeba jet vlakem, jo, rozumíte mi?
0: Rozumím. Jo? Tak je fakt, že velká města jsou zavalená automobilovým provozem, protože v každém autě sedí jeden člověk a v podstatě lidé nevyužívají, myslím, že spousta měst má také skvěle vymyšlenou městskou dopravu, hromadnou dopravu.
1: No, třeba v některých státech to máte, že prostě je omezená doprava na dobu nezbytně nutnou.
0: Ano, ano.
1: A promiňte, ještě dodám k tomu,
0: a nebo v centru.
1: Ten pán, jak říkal, že udělali obchvat, ale tamhle se zničilo, spousta postavila se dálnice, obklad se udělal, ale blízko 5 kilometrů od toho bydlí lidi a ten hukot slyšejí noc, den. Takže co se tím vyhršilo? Tam se narušil ekosystém, ekologicky prostě celá, jo, prostě v té přírodě, kdy tam postavili dálnici a okolo té dálnice jsou ptáci, zvířata, jo. To si myslíte, že je v pořádku?
0: No tak určitě není v pořádku, když veškerá hlavní doprava vede centrem.
1: Promiňte, že vám skáču, já jsem slyšel někde, že v lesích by měl být klid, že jo? Jo? Jako teda, co, takhle jako někde to
0: tak
1: je.
0: Tak bylo,
1: jo?
0: By
1: jako
0: to ideální, prostě, ano, ano.
1: No, tak když jdete do lesa, tak prostě slyšíte jenom hučení nákladňáků, kamionů. Když pojedete po dálnici, tak je 100 kamionů před vámi, ani nemůžete předjet, jo? Prostě mezi ně se nemá cenu spát, jo? Podívejte se na to jinak, budete muset změnit jinak způsob dopravování, prostě jak to bylo, 3 kamiony, 1 vagon přepravil, jo, veškerý zboží. Vozilo se to na nádraží a přepravovalo se to do obchodu. Prostě by se to mělo takhle nějak začít, něco se s tím začít dělat. Prostě musí se lidi naučit jezdit taky něčím jiným než osobním automobilem nebo vozidlem, jo. Já taky nejezdím prostě do... Já když potřebuju, já se do práce třeba jinak nedostanu, já se musím jít, to chápu. Ale třeba řešit města a obce, prostě by měly zavést něco.
0: Máte,
1: jo?
0: Pocit regulaci dopravy řešit. Tedy, jo?
1: Ano, ano. A ty školáci taky, aby byly nějaký, jako v Anglii jsou busy, tam to prostě dopraví, někam se to dopraví, ale každý ráno vidíte na každém rohu policajta.
0: Ano, ano. Tak to je třeba, jo. Já třeba za
1: tady
0: Prahu můžu
1: říct. Já to chápu, že mají strach o ty děti, aby se dostali do školy v pořádku, aby ano, ze školy přišli v pořádku. Prostě To mi přijde taky, jako, jo, není samostatnost, jo, a to je už něco níž z tématu, ale prostě mělo by se začít řešit prostě tohle ten problém, aby se na to lidi připravovali, že to jednou prostě nebude možný.
0: No, to země koule není nafukovací, to máte pravdu.
1: No jasně, fakt opravdu uvědomíme si, že nebudeme mít, třeba já tomu věřím, že za 50 let nebude voda. A když nebude voda, tak všechno uschne a nebude ani vzduch, ani kyslík. A to už teďka máte někde problém, že to prostě vidíte to, pociťujete to, že někde se špatně dýchá. Jo? To prostě zamořování ty planety a hlavně tyhle ty letadla, to prostě nikdo nechce zastavit. Jo? Ale nechápu to prostě, teď si tím ničíme sami celou planetu.
0: Dobře, no a co se týče třeba takového toho úklidu u vás, kolem vás a tak, jak to vnímáte tohleto?
1: Ale to nejde jenom o ten úklid.
0: No, no, mě třeba vadí, když lidi neví, kde jsou odpadkové koše a odhazují plasty.
1: To máte pravdu, to se tak chovají, že prostě to jdou do lesa a to no. Si zemlou, tak si to zpátky už neodnesou, jo. Prostě to tak se
0: ale to jsou
1: lidi,
0: třeba,
1: no.
0: To jsou malé věci, které, u kterých může začít naprosto každý, že jo.
1: No,
0: já to, asi nemůžu ovlivnit. Já
1: nevím,
0: jako,
1: co vám na to teďka v té rychlosti momentálně říct, jo.
0: No nic, ale že si po sobě odpadky sbíráte, to je celý.
1: No, tak já to si vezmu, když mám jedno pivo v kapse a jdu do lesa, tak já si tu plechovku zase odnesu.
0: No,
1: já ji
0: no,
1: nechám,
0: no,
1: jo?
0: Takhle by to mělo být.
1: Ale tam mládež, jako, ne, nechci nějakou, jako to, jo, ale prostě, já tak vidím, prostě oni tam některý přijdou a udělají si ohniček a nechají tam bordel, no.
0: No, dokonce tam najde no, třeba prostě ledničku a podobné věci.
1: Je, ale nejde o tohle jenom, jo, prostě, to se na mě, ale prostě třeba začít řešit. Já jsem to už se připravoval, že to napíšu, nebo nebudu jmenovat někam někomu do vlády, aby prostě dali návrh na omezení na dobu nezbytně nutnou, jo, dopravy. Jo. Města, aby se toho pozastavilo, jo, třeba na nějakou hodinu,
0: na nějakou
1: pár
0: dobu.
1: Hodin,
0: ano.
1: Jo,
0: ano.
1: A třeba soboty, neděle, nebo mimo úřední, nebo v úředních dnech, prostě a ti lidi jezdí čím jiným.
0: Jo, jo, rozumím. Dobře.
1: Se tím ničíme sami.
0: Dobře, Miroslave, tak no, vám poděkuju.
1: Ekonomicky bych to udělal tak, že bych benzín zdražil natolik, aby prostě si to nemohl každý dovolit a naftu bych nezdražoval, protože to je doprava veškerého zboží no, a přeprava vlastně to je jo, přínos pro všechny, že jo.
0: Dobře.
1: Ale mělo by se začít přepravovat taky něčím jiným než kamionama.
0: Ano.
1: Vemte si vagón, přepravit.
0: Miroslave, musím
1: kamion.
0: Poděkovat. Čas je neúprosný.
1: No, já taky děkuju
0: takže
1: za to, že jsem mohl tomu říct.
0: Děkuju moc krát za váš názor, jinak vám přeju krásné dny.
1: Ano, vám taky.
0: Všechno dobré, jo?
1: Pan Babiš a podobně.
0: Děkuju, naslyšenou, hezký večer. A teď už Michal Penk.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Penk a písnička o bláznech. No a během písničky se k nám dovolal z Moravy ze Židlokovic František. Krásný večer, Františku.
1: Ano, dobrý večer, paní Zduško, a posluchači do Čílínky o rádia.
0: Tak děkuju za všechny samozřejmě, za pozdrav i vám, krásný večer. Tak Františku, jak vy to vnímáte zkrátka, to, co se děje u vás ve vašem okolí, tam, kde žijete, bydlíte? Je něco, co vás tam konkrétně trápí, nebo se vám tam hezky žije a máte pocit, že se věci, co se týče čistoty, úklidu, dopravy, vylepšují?
1: No, paní Duško, u nás je to tak, že tady jsou vyčlenění městem lidí, kteří udržují stabilně pořádek ve městě, jo? A nejvíc práci vždycky mají po neděli, to se všude válí, o plichovičky odpívá
0: jo.
1: Tak to město to udržuje, někdy se zúčastní a i starosta třeba z řeky vytahovali pneumatiky od aut, tak je tam aj kudák starosta pomáhal, jo, se řeky to tahat, měli takový vždycky vysoký holinky nebo co, rybářský boty a no tak to je zajištění. Ale víte co, mě nejvíc trápí, mě nejvíc trápí znečišťování toho, co dýcháme.
0: Jo.
1: No je pro všechny lidi na celém světě.
0: To se týká všude všech, to je pravda.
1: Jsou moc rádi, že se přechází na vyhřívání našich domů, jo, i na jiným způsobem. Jiný je pohod na dopravní prostředky.
0: Ano.
1: Jo, to všechno nedovedu představit, když by bylo čím dál na světě víc aut a všeho toho a těžilo se čím dál víc nafty a spaloval se benzín čím dál víc, no to by bylo hrozný, jo. Tady všechny tyto problémy jako pohony nebo vytápění těch domů se dají nahradit elektrickým proudem, který se dá vyrábět mnoha způsoby, že jo. Já si myslím, že za 100 roku to bude normální, že tady bude všechno jen na elektriku, jo, protože kdyby se ještě 100 roku mělo těžit tím tempem na ropa a tak, no tak to by tady, víte, jsou takový ty choroby, máme špatně se jdem dýchá to, já si myslím, když se tady třeba jezdí ty auta, já jsou nekuřák, takže vydechám toho, jak kdybych vykouřil třeba 2 cigarety denně,
0: jo. Ano.
1: To moje tělo musí, že jo, nasát z ovzduší, no. Takže to je takový problém, no. My taky musíme něco nechat pro ty příští generace, třeba za 100 roku, aby ty děcka, samozřejmě za 100 roku bude jiné pohon, jo, to bude všechno na elektriku, protože ta elektrika se tam vyrábět tolika ti způsob, nevím třeba, co vím, jo. Voda, slunko, jo, vítr, tak to se dá vyrábět. Nebude lidé na světě nic jiného zbývat, než přejít na takový způsob, jo. Voda tu se furt někde válčí, doplácíme na to všichni, no ale...
0: No je, celý svět.
1: No... A třeba, že hrají lidi na to, že jsou ty větrné elektrárny. No, já si myslím, že když je to kilometr od dědiny, tak nic člověk neslyší, jo? Že někdo říká,
0: jo,
1: že to dělá
0: kvůli hluku, myslíte, ano.
1: No, na rakouských hranicách tady od nás tam stojí aspoň 10 vedle sebe, těch vrtulových, jo?
0: A neslyšíte žádné hlučno.
1: No, prostě budou se s tím muset lidi smířit a postupně budou přecházet na my, naše generace, potom už tady nebude, budou ti noví lidi, kteří, když tady nebudete spalovat nic, topení na auta, provoz a co tak, budou mít krásný, čistý ovzduší, no, takže...
0: No, podle různých ukazatelů a podle různých měření se ukazuje, že ta situace se zlepšila, ale i přece jenom stále je pořád co zlepšovat v této oblasti, to samozřejmě máte pravdu.
1: Já sám tomu napomáhám, že už jsem si koupil takový prostě jako důchodci mají ty elektrické vozítka, tak to mám taky.
0: Jo.
1: Vždycky, když někde zastavím, tak se každý ptám, jak se ti dýchá. No, když řekne dobře, tak já říkám, vidíš, to máš tím, že já...
0: Přispěl jsem já. Ano.
1: Jezdím autem na benzinový pohon, jo? No, jezdím taky, ale málo.
0: Málo.
1: Co ráno dělám elektrikou, jo?
0: No tak vy už to máte vymyšleno zkrátka na tu novou dobu.
1: No musím být trošku propagátor toho všeho tady.
0: Ano.
1: A množí se to. elektroautička.
0: Je to vidět už kolem nás, ano. Jde to poměrně, mohlo by to jít asi rychleji, ale docela si myslím, že jsme mnozí překvapeni, že už je jich hodně vidět. To je pravda, elektrovozů.
1: Samozřejmě, je to, je s tím aj pěkná jízda, člověk tak rychle nejezdí, jezdí pomalé, jo. Já tady nikde nepřekračuju rychlost, když to maximálně jede 30, jo, tak se no. Nemusím mít, že někde dostanu flaster, pokutu za to.
0: Jo, jste hlídaný jo, vlastně to, už tím, čím jedete.
1: Naše město tady, jestli myslím, je čistý, jo. Mm-hmm. Tady obec se stará, jako to radnica, jo, se stará o to, aby to tady bylo
0: v pořádku. Tak to je dobře, že se vám tam hezky žije. No. To je fajn.
1: Takže tak, no, paní.
0: Dobře, tak Františku, taky moc děkuju, přeju vám krásné dny, hodně sluníčka a děkuju moc za povídání, za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Ano, taky podobně. Dobrou noc, paní Tuško.
0: Dobrou noc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: skupina Opět a Radeček a pozor, s nimi Moravská filharmonie, tak určitě jste zaznamenali takový větší soubor, velikánský soubor, tak to bylo toto složení. No a na telefonu teď máme Roberta z Olomouce, krásný večer, Roberte.
1: Dobrý večer.
0: Moc vás zdravím.
1: Mě, co se týče životního prostředí, děsí jiná věc.
0: No, povězte.
1: Třídění odpadu teda dělám. Mm-hmm. Když nám do venku kovové odpad, tak ho odvezu do šroku, mám z toho nějakou kačku, to je taky dobře.
0: Dokonce, ano, ano.
1: No, a teď řeknu, co mě děsí. Mm-hmm. Já bydlím v Olomouci a tady ve městě, jako samozřejmě, že se začala trávo, je toho hodně, tak to všude nezvládají. A mě děsí jo, dva typy lidi, jo, jako já nechci nikomu sahat do svědomí.
0: No.
1: Zaprvé jsou to lidi, kteří třeba, když on jde venku, tak vyhodí sklinku. Víte, jak dlouho tam ta sklinka bude ležet?
0: No jo.
1: Než zníje, když nikdo neuklidí. 4 tisíce let, to jsme se učili ve škole.
0: Mm-hmm.
1: A to by nebylo to nejhorší. Na tu sklinku zasvítí slunko, ta sklinka udělá lupu a dojde k požáru. Viděla jste hoře lán vysoké trávy nebo obily?
0: Mm-hmm.
1: To sami jsou ale kuřáci. To mě děsí.
0: Jo, že se tohle to stává.
1: Hoře lán, obily a to je teda mazec. To tak mají hasiči hodně práce.
0: No je.
1: Jo.
0: Každou chvíli se stane bohužel takováhle tragická věc, že je to třeba les nebo cokoliv jiného. A
1: já
0: je to velký problém a tragédie, ano.
1: Jo, já jsem viděl třeba Hnavé Rychovi, může to let.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli tam teda někdo šel pěšky, jako, nebo si tam hodil tu sklínku, ale tam byla taková příkopa, to bylo zarostlý vysokou trávo, to chytil.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, nemusím honem pro hasiče, nemůže, tehdy ještě nebyly mobilní telefony. Že?
0: Jo.
1: A než jsem tam, ale byly budky, tak než jsem tam došel, tak vyjeli 4 hasičské vozy, ale to bych neohasil, ty plameny byly větší jak já, že když hoří vysoká kráva, tak to je fofr teda, větr to hnal, že říkám, ty bláho, co teď jako. Takže to mě děsí.
0: Jo. Takže zkrátka taky velká opatrnost v přírodě a nejenom
1: no,
0: si užívat krásy přírody, ale prostě dbát na to, aby tam právě třeba kuřáci neodhodili cigaretu nebo nezapalovali
1: to,
0: ohniště.
1: To je stejně nebezpečná, to je časová bomba, ona to zasvítí slunko, udělá to ruku a zle, že? No, takže to je zase třeba to, o čem ostatní posluchači, ale třeba jde si ten požár v tým Švýcarsku, že to byla růze, jako to ty hasiči už nevěděli, co teda mají dělat, jako. A zažil jsem třeba v Olomouci, už je to hodně let, jo. Nevím, jestli to trošku znáte, tak jak je Husův zbor, tam postavili archiv a tam byl kdysi sklad divadla, jo. A to byl takový fajer, že vyjeli všechny sbory ve městě,
0: jo.
1: Tam někdo taky zahodil vajíkla, jenom že to nestačilo, jsem ještě dělal tenkrát Hubočka. A pak už přijeli i všetci z okresu. Tam bylo tak 80 vozů, tam byl sklad divadla a to chytlo, to byly plameny do 4. patra. Dokonce tam byly 2 mrtví lidi u toho, jo, protože jedna paní teda byla zvědavá, přijelou auto a chlap, když to viděl, tak ten dostal infarkt. Jako. A ještě vedle teda byly tiskárny, tak kdyby chytlo ještě ten patr, tak to by bylo ještě horší.
0: Jako.
1: Takže roztáhly požáry, mě děsí, jo, v důsledku jakože teďka třeba naštěstí tady prší, jo, když chytne ta vysoká tráva, tak to je teda
0: věc. Takže v důsledku neopatrnosti. No a jinak Olomouc je krásné město, tak jak se vám žije a bydlí v Olomouci a jak si užíváte i okolí a přírody a tak?
1: Tak jde to, jo. Akorát, jak říkám, tady z tohohle jsou smutné, akorát co teda jako bych, když poslouchali z vlády, bych chtěl navrhnout, tak v našem státu se zrušilo 5 000 rybníků, to jsem taky slyšel v rádiu, což je špatně, jo.
0: Mm-hmm.
1: Protože to vede k extrému. Buď je sucho, což je špatně, jo, anebo jsou záplavy. Když prší dlouho, jsem taky zažil třeba v Břepčině, kde bydlím, tak u nás zrušili rybník. A protože ten rybník nebyl, tak se vylil potok, byly vytopeny byty, sklepy a tak dál. No taky zase měli hasiči dělat.
0: Šlo to jinou cestou, bohužel.
1: Prostě byla potopa, jo.
0: Ano,
1: a to se nebavím o 97. Teď už naštěstí teda rozčivili řetiště,
0: což
1: byla dobrá investice, protože v roce 24, kdyby to neudělali, tak by se opakoval 97, což nikdo nechce.
0: No.
1: Jenom tak mimochodem se v Olomouci utopilo 60 lidí, jo, ty má knížku. Hlavně v těch přízemních bytech teda.
0: To jsou neveselé vzpomínky tohle, to máte pravdu. Dobře, Roberte, tak vám taky moc děkuju, popřeju vám krásné dny.
1: A ještě jsem chtěl závěrem jenom krátce, protože má stlačit čas, tak Olina pozdravovat, Vlastičku z Krnova, potom sympaťačku Ludmilu. Uh-huh. A ještě bych chtěl říct, to je jedné paní z Vodafonu, je taková, kemu voláte, ten neodpovídá, z ní úplně šilím. A to je každou minutu. A neumím si představit, že by byla nějaká živelná pohroma a volal jsem na linku, jako já nevím, třeba hasičenou policajty nebo něco, a ona by mě furt přerušovala, tak to, než bych se dovolal, tak nechci radši ani vidět, jak by to dopadlo. A to je paní z Vodafonu, za to vy nemůžete. No.
0: Ano, ano.
1: Voláte, no,
0: to bude pravděpodobně automat, co vám tam odpovídá. Dobře, Roberte, tak děkuji moc krát, hezký večer. Zase příště v Noční lince. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová a atmosféra letních bouřek. Blíží se nám půlnoc, no a těsně před půlnocí pozdravíme do jižních Čech Václava. Krásný večer, Václave.
1: Taky přeji krásný dobrý večer všem vám, paní redaktorko, i všem, kteří poslouchají.
0: Děkuju za všechny samozřejmě. Tak jak pak se vám žije v jižních Čechách, krásném to kraji?
1: Tak jižní Čechy, já jsem kovaný Jihočech a musím říct, že jižní Čechy jsou podle mě teda nejkrásnější v Čechách. Samozřejmě nechci urazit Český ráj, Moravu,
0: jasně,
1: ani střední Čechy, ale pro mě jsou jižní Čechy
0: pro vás jsou number one, jak se říká. No a co byste tak vylepšil třeba, když se podíváte právě tam u vás kolem sebe?
1: Helejte,
0: nebo co byste si přál? No.
1: Já žiju na Zvíkovském podhradí.
0: No krása.
1: A musím říct, že teda tady se teda stají moc dobře a začíná turistická sezóna, lidi k nám jezdí čím dál tím víc a čím dál tím bych řekl, že jsou horší a horší.
0: Ti návštěvníci?
1: Nejenom teda návštěvníci, ale asi já nechci domácí pomlouvat, ale samozřejmě ty návštěvníci jsou asi z 99% původci toho, co se tady povaluje všude.
0: Jo.
1: Je to, já osobně si myslím, že to je teda systémový a že bychom se měli vychovávat k pořádku už od malička, jakoby od školky, od toho, úplně od toho nejmenšího věku, abychom kolem sebe měli takový to hezký. Protože když žijeme v hezkém prostředí, tak se nám samozřejmě bude žít líp. Jo.
0: No je.
1: To jsem netvrdil jenom já, teda, to nemám ze svý hlavy, ale jeden francouzský mikrobiolog, vědec Antoine Béchamp, ten tvrdil, že teorie prostředí je správná, nebo to, že když je hezký prostředí okolo, zdravý prostředí, tak v tom zdravém prostředí žijou i zdraví
0: jedinci. Tak. Zdraví, no a má to logiku tohle, to samozřejmě.
1: Přesně tak.
0: Tahle přímá úměra.
1: Jak říkal ten pán z těch Židlochovic o ty elektrice a o tom, co dýcháme a další věci, tak znova říkám, já si osobně myslím, že to je systémový všechno, protože tady už měl být vytvořený systém odpadového průmyslu, protože odpad dneska pomalu k tomu dospíváme, si myslím, ale je ten odpad vlastně surovina. A když bychom se k tomu postavili jako zpeněžili, bychom měli tu surovinu, tak lidi by ji nevyhazovali. Nevyhazovali by plechovky a nevyhazovali by ty
0: skleníky.
1: Kdyby se to dalo recyklovat všechno znova. Víte, myslím jako průmysl.
0: Rozumím.
1: Odpadový, který by zpracoval veškerý odpad tady, tak dneska se třídí odpad, že jo, děláme papír, třídíme plasty, třídíme sklo, železo, nebezpečný odpad. My jsme dvojčlená jakoby rodina,
0: ano,
1: nebo dvojčlená domácnost.
0: Ano.
1: A typněte si, kolik vyrobíme popelnic, naplníme popelnic za rok.
0: To si vůbec netroufám odhadnout, teda.
1: Tak schválně.
0: Nevím, že já žiju v domě a přispívám do kontejneru, teda samozřejmě do smíšeného, a pak máme ty tříděné tak dále. Takže si neumím...
1: Představte si, že my dva teda za ten rok vyrobíme, naplníme jednu popelnici. A je to daný tím, že vlastně pečlivě třídíme.
0: Poradíte si s tím zbytkem.
1: Pečlivě třídíme všechno. Jak bioodpad, který teda skrmíme slepičkám, králkům nebo zvířátkům, trávu dáváme do kompostu, že jo, do zahrádky, papír buď do kontejneru, nebo použijeme na zátop, sklo, plasty, železo pečlivě vytřídíme. Hmm. Nemáme co vyhazovat v podstatě.
0: No, tak to je krása, když si s tím takhle pěkně dokážete poradit.
1: To si myslím, ale že je... Já jsem pana ve znamení a to je taková puntička.
0: Pořádek, ano, ano, smysl, pořádek velký.
1: No, já vím, že to je někdy úplně špatná vlastnost, ale...
0: Myslím, že není.
1: Děkuju. A co se tohle týče, tak si myslím, že zrovna... jako je to dobrý. Mm-hmm. A tak to je jedna z věcí, která si myslím, že na... Společnost by na to měla tlačit a založit vlastně nějaký průmysl, který by zpracovával veškerý ten odpad. A pokud by se to dalo zpeněžit pro ty obyčejní lidi, tak si myslím, že by žádné odpadky poměrně kolem nás ani neležely.
0: Dobře, Václave, budu muset poděkovat. Půlnoc klepe na dveře, poslední větu, prosím, krátce.
1: Tak já si můžu jenom rozloučit. Ještě bych měl povídání o té ekologii.
0: Já vím, ono je to toho potom strašně moc na srdci. To známe všichni.
1: Ale každopádně se s váma teda rozloučím a děkuju.
0: Já děkuju moc a ať se vám tam, kde žijete a bydlíte, což je krásný kraj, stále krásně žije a bydlí a ať se vám daří třeba takhle i v tom třídění odpadu a tak dále. A děkuju za návštěvu, děkuju. Za příspěvek. Mějte se hezky.
1: Přijďte na Zvíkov.
0: Děkujeme za pozvání. Naslyšenou, dobrou noc.
1: Mějte se.

0: tak se švédskou čtveřicí ABBA jsme se přehoupli do nového dne a je tady čtvrtek, už nějakou tu minutku, s datem už 11. června, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den veselý jupiterský čtvrteční, abychom si jej užili s radostí a úsměvem. Pokud máte před sebou den víceméně volný, tak si jej samozřejmě užijte podle svých představ. Pokud jsou před vámi nějaké ty povinnosti, tak ať jde všechno, na co stáhnete, dobře od ruky, ať se dílo daří a každopádně s úsměvem a ve zdraví. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny může pokračovat naše povídání na téma my a životní prostředí. Co vás trápí na prostředí kolem vás, tam, kde žijete, a co vás naopak těší, že se zlepšuje, a co vy sami třeba děláte a myslíte si, že můžete zlepšit právě ve světě kolem nás. Bojíte se o přírodu, o vodu v řekách, o vodu v mořích i o některé ohrožené druhy zvířat? Víte nebo alespoň tušíte, co by šlo dělat jinak a máte potřebu zachraňovat modrou planetu? Co všechno bylo jinak třeba za vašeho dětství a dnes už vůbec neexistuje? Kolem nás se děje spousta věcí, které se nám mnohým nelíbí a mnozí se také snaží něco dobrého a užitečného pro svět udělat. Už třeba jen to, že alespoň třídí odpad, nechávají místa v přírodě po sobě čistá. Na první pohled maličkost, ale ve výsledku jsou to důležité věci a velké činy. Tak tolika mnohem více na téma my a životní prostředí, no a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký poslech a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a poslední kovboj. No a 10 minut po půlnoci, to je přesný čas. A na telefonní lince můžeme pozdravit do Polabí paní Marcelu. Paní Marcelo, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla být trošičku pozitivní, protože se blížejí prázdniny.
0: Ano.
1: A lidi samozřejmě budou víc vyjíždět na různý výlety a tak dále.
0: Ano, ano.
1: Jsem si tady jenom něco málo napsala, můžu to přečíst.
0: Určitě, povězte.
1: Prázdniny. Už se blíží konec června, hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily, zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že louka je zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně šitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No krása, vy jste nám to zveršovala.
1: No, to já pořád.
0: Nádhera, děkuju za to samozřejmě moc, protože to se nestává často. Máme tady nějaké básníky, to je pravda, občas v noční lince, za to mnohokrát děkuju. No a doufám, že se vám právě v Polabí, ze kterého voláte, takže tam se vám žije hezky a máte radost, že žijete právě tam.
1: Ale no tak jako ono všude je hezky, když jsou lidi v sobě slušný.
0: To je pravda.
1: Prostě umějí trošku jako víst i ty děti, které chodí kolem a některý vám odpoví nebo pozdraví, některý nepozdraví. Jo. Ono je to všechno jedno od druhým, že jo. No a ty odpadky teda, to já tady uklízím před barákem, máme takový jako trávník prostě mezi silnicí je chodník a
0: Jo, takový ten pruh travnatý, ano, ano.
1: No, a to každou chvíli uklízím. A to jsou takový zbytečný, tu je to petka, tady je to kus papíru a já jenom chodím a sbírám a házím do posledníce pak nebo do toho tříděnýho. Prostě nějak se nám to nevede. No, nevede, no, tak to je v lidech, no.
0: Je to v lidech tohle, to je pravda, protože já to teda úplně jako nejsem schopná pochopit, jak někdo může jít dopít a pustit to zkrátka pod nohy, tu flašku, no, tomu to, nerozumím.
1: Já jsem jela k hlavní silnici autem, ale musela jsem odbočit doprava, takže jsem čekala, až padne zelená a tam stáli dva kluci, jeden malej a jeden takovej už 13-14 roku, oba pili kolu v těch malých těch petkách a ten malej už ji dopil a hodil to do koše, který byl bezprostředně u něj. A ten druhej tu kolu dopil a hodil to na zem. No já jsem stáhla v okýnko a říkám, okamžitě to seber a koukej to, podívej se, tvůj kámoš, kam to dal. No jenom, že už mi padla zelená, tak jsem musela odjet, ale co ti je do toho ty jo?
0: No, tak no, to je pak smutný příběh tohleto, no.
1: To je hodně z rodiny.
0: A samozřejmě tyhle ty věci jdou z domova, tak jak se to vidí a jak se to toleruje, tak takhle to potom pokračuje, no, to zcela určitě.
1: Takže tak jako vždycky si tak jako trošku vzpomněla, říkám si, co bych napsala, abych motivovala lidi, aby vůbec si všímali kolem sebe.
0: Co se děje?
1: Že opravdu ta louka je zelená a že prostě a máme krásnou zem.
0: Ano.
1: Máme
0: ano.
1: Krásnou zemičku. Ale no, tak víte co, všechno je to v lidech.
0: Je potřeba se o ní starat, to máte pravdu. Dobře, paní Marcelo, moc vám děkuju i za chvilku poezie. Přeju vám krásné dny. A ať se vám tam hezky žije, tam, kde jste a kde jste určitě ráda.
1: Krásný léto.
0: Nápodobně.
1: Doufám, že z toho nebudeme mít hráze nějaký extrémní tepla, no tak uvidíme.
0: Uvidíme, přesně tak. Mějte se hezky, dobrou noc. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová, Kdyby se vrátil čas. Tak to byla písnička, která doufám potěšila, a dovolal se k nám Stachova pan Zdeněk. Krásnou noc, Zdeňku.
1: Já vás zdravím.
0: Napodobně.
1: A chtěl jsem jenom říct, že co se děje teď vůbec ve světě, to je katastrofa.
0: A co máte konkrétně na mysli třeba teď?
1: No tak teď třeba jenom...
0: Zdeňku, než se rozpovídáte, můžu mít prosbu, šlo by stlumit rádio?
1: Jo, stlumit.
0: Děkuju, ono by se nám to za chvilku rozhoukalo úplně. Děkuju moc.
1: Já jsem chtěl říct jenom, že v televizi řeknou reklamu, že jeden dospělý strom dá kyslíku pro vás a pro mě na celý den. Ale vemte si to, jak to tady rabujou. Pak se diví, že to příroda, ovoce nebude nic, já už to poznám, teď třešeň krásně kvetla,
0: no.
1: A přijde mrazík a je to v čudu, taková škoda, ale já to vždycky...
0: No tak to samozřejmě mrazíka, úplně asi to neovlivníme, jestli přimrzí, jestli budou nějaký...
1: Vím, ale že tam buď nějaký, ať je tam ten ministr, nebo ten ministr životní prostředí, kam oni to vytěžně, to tady takhle, to kde je jinde, byl v Mariánkách, tam byli vlastně nějaký z Moravy, říkali taky, že to tam vykácí hlava, ne hlava.
0: Jo, takhle.
1: Jo, byli tam zajíčkové bažanky, korupticky, já jsem nevěděl už nejmín 10 let na Nový hospodě, jak tam přeběhla koruptička. Dneska to vůbec nevíte, aby ty děti, když budete chtít někde nějaká školka, aby děti, jak ty žijí, jak vypadá, buď knížky, anebo živí tak ty roky zahrady, to je strašný. Ta příroda, to se hrozně ničí. A já říkám, nebude, někdy, jestli bude válka, to nebude válka, oplila ona v tle vodu. Protože tady 10 let dnes byla v té Venezuele, jo, a tam ten Líša Bauer ho hrál za Plzeň, hokej, byl že v Německu, tak byli v té Venezuele, a nějaký pán takovou slavu a dítku, jako má ten malíček, a mé auto benzín, a říká, Ježiši Maria, pane, proč to majete benzín, proč to majete vodou? A on říká v té Venezuele, ten pán, tady voda dražší než benzín.
0: No jo.
1: No, to bude tady taky, tohleto. Odpady, rybníky, všechno špinavý, všechno odpad. Lidi jsou žijí na tu přírodu.
0: Máte pocit, že tam bude... na Tachovskou vás, že se nevylepšují věci, že se to spíš to vidíte a takhle černě?
1: Tady jde jako na čističky, tady udají ubytovny na té Nové hospodě a tak ty kriminali tady to hlásí, že se jim pobodá někde nějaký ubytovny, nějaký přizinčí.
0: Jo.
1: Radši nikam nechodit, protože to Čech dostane fasku, ani neví, komu má poděkovat.
0: Dobře.
1: Jo, takže já nevím, ale

0: říkám, já už jsem, já jsem starý a chudáci, ty děti a ty vnoučata, to bude špatný tady. Já říkám, tyhle ty lesy, to by neměly tolik kácet, protože jsou planiny, a to vidím všude, jak je Lučina, jede se do Německa na Sobotku a to, tak tam to šlo takhle až dozadu k tomu mostíku, ta voda. Mm-hmm. A ty vidí, že hodně v té přehradě ubyla.
1: Takže ta máte pocit, jako, že tím, že se tam kácí, takže se zkrátka ubližuje.
0: Ale moc se ztrácí voda, tak se budí ty práně na takové stěna, pálí takový slunčí seno, tak ten pramen se tam strhne a už to neteče do toho potučku a tam byli vstruží všechno. A dneska to je všechno ztracený. Víš, to je takový zlatý rozhlas, že všechno řeknete všemu hned, to mě se líbí, jak tam chtěl Mexiko zabrat se. A tuhle tady chvíli slyším, jak tam dáváte písničku, jak zpíchal Michal Tučin, byli jsme tam loni za ním, mluvili jsme s panem Troškou tam. Tam je to půjde do těch Hořčice, a jsme byli na tom pomíčku, tak se to mě říká, že jsem ducha přítomný, má zásnout se já tam. A tam byla předloni paní Machálková. A zpívala tam u rozhlasu, tak byly ty slavnosti, ne? Tak já tam na ní čekal a říkal, paní Machálková, aby se všechno dostala v Revzoru si ten, co mi je, Radek Hora, že spolupracoval paní Šímkem, jak je zvěl nějaký ten architekt toho pana prezidenta Havla. No. A já jezdil do Tajska a říkal, tam prý jsou kriminály, to by mě nějaké lidi vidět, že tady jsou jak na hotelu. Dřevěná postav 30 cm, řetězí mezi nohama dvě vzpěry, že? Říkal, já prý jsem mu tam dal, jak mě říct, že vidíte ten Hanikovič a to.
1: Jo.
0: To jsou kriminály.
1: Tudle tak Zdeňku, to už trošku odbočujeme, přeci jenom.
0: Trošku jsme odbočili.
1: Je vám jí. Každopádně moc vám děkuju taky a pozdravu na Tachovsko.
0: To je to strašně, to se děje. To nebude voda, to špinaví všechno.
1: Jo.
0: Moc je všechno možná.
1: Tak taky moc děkuju za názor a přeju.
0: Zlatička jste dělá, máte takovýhle programy, že člověk se tam může do pátku vykecat.
1: Dobře.
0: Říci jako to. Jako je pravda, ne, to není žádná lež, ne, já jsem byl 68. velice.
1: Zdenku, já vám rozumím, moc děkuju, musím poděkovat, mějte se hezky a hezký večer, hezkou noc. Tak, jo, díky, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Muk a Stín katedrál, to vše v noční lince. No a na telefonu teď máme z Chocinska Vlastimila. Krásnou noc, Vlastimile.
1: Děkuju vám taky všem, přeju a vám taky, paní moderátorko.
0: Děkuju za všechny samozřejmě a krásnou noc ještě jednou. Tak na Chocinsku, jak pak to vypadá, jak se vám tam pěkně žije nebo nežije?
1: Podívejte se takhle. Jezdí autobusy, jo, ekologii.
0: Uh-huh.
1: Jezdí autobusy každou hodinu se točej, celý den.
0: Uh-huh.
1: Jezdí s nima akorát školáci, nikdo jiný s nima nejezdí.
0: Uh-huh.
1: Jedou jeden, dva, tři lidi.
0: Uh-huh.
1: Já jsem jezdil na kole, teďka jezdím autobusem, protože neutržím rovnováhu.
0: Aha, jo, jo. Uh-huh.
1: Takže ty autobusy jezdí prázdní. Jak to ty dopravci můžou utáhnout, když jim to zaplatí akorát školáci.
0: No, to je otázka.
1: Autobus, lidi jezdí autama do práce, dřív ty autobusy jezdili plný celý dní, a teďka všechny lidi jezdí autobusama. Nebo autama. Autama. Teď zdražili benzín a naftu, tak stát by se to mohlo vylepšit.
0: No.
1: Ti lidi to nemůžou utáhnout, aby platili auto. Když ty autobusy jezdí prázdný.
0: No a hlavně je to zbytečný, když jede autobus, tak jako z jakého důvodu, že jo? Člověk je i svobodnější, když se sveze, může se kochat krajinou a tak.
1: No. A ještě bych něco chtěl dodat.
0: No.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi lokomotivou parní a elektrárnou? Žádnej. Lokomotiva měla vodu, tu vařila, a pak ta pára šla do turbíny. A honila kola. A teďka elektrárny,
0: no.
1: Ti to mají to sami, i když netopejte teda uhlím, nebo to, a nevořejvají uhlím, ale ořejvají atomem, jo? A místo kol je tam dynamo, a to dynamo vlastně vyrábí elektriku.
0: Jo.
1: Takže to je úplně stejný.
0: Jo, jo, jo.
1: Akorát, že místo kol, tam je prostě dynamo.
0: Mm-hmm. No každopádně za vás, vy byste si přál tam u vás vylepšit věci kolem dopravy, teda tak, jak to vnímáte, jo? Že je zbytečně moc auta a zbytečně hustý provoz, když zkrátka je to vymyšleno a mohlo by se ulevit kraji a tam vůbec městečkům, tam, kde žijete, aby se to všechno vylepšilo a zjednodušilo.
1: Jezdí autobusama jeden, někdy i ten autobus jede prázdnej.
0: Ano, což je velká škoda.
1: Jak ten dopravce to může utáhnout, když je mu to zaplatí akorát školáci. A ty školáci se nechávají vozit rodičema autama.
0: Jo, takže je to zase takový začarovaný kruh. Dobře, Vlastimile, tak taky moc děkuju za názor a za příspěvek. A přeju hezké letní dny, mějte se pěkně, děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: No a u nás už je nachystán Václav Neckář.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik skupina Kex a písnička Víš. A pozdravíme teď na Vysočinu paní Marii. Krásnou noc přeju.
1: No dobrý večer, nebo dobrou noc. Já jenom jsem chtěla říct, že mě úplně zbyl ten pán, jak teď mluvil.
0: No.
1: To mě zbyl úplně z postele.
0: Aha.
1: Prosím vás, to je taková pravda, jak autobusy tady jezdí, je pohodlí. Lidi mi mohou jezdit do práce, já se toho tu, když jsem jezdila do práce, jezdil plný autobus, všichni autobusy jezdí na čas, co se týká těch pracovních hodin, ano.
0: Mm-hmm.
1: No a kde pak? Dneska jedou autobusy prázdní, 2-3 lidi, a všechno jezdí autem. Před každým domem jsou 4 auta. No ale co máme s tím dělat?
0: No, tenhle vývoj taky asi nejde zastavit úplně, to máte pravdu, no.
1: No nejde. Prosím vás, to akorát, když člověk jako důchodci jedeme prostě do města, tak no, jak říká ten pán, jedeme tam 4 nebo 5 a podobně.
0: A autobus prázdný.
1: A autobus prázdný a jezdí pohodlí je to. A jezdí kvůli nám vlastně.
0: Ano, ano.
1: No a já nevím, že si to lidi neuvědí. A nadávají, že je drahý benzín a že všechno, že je drahý, ale nedovedou si to odpustit. Děti, my jsme, ještě naše děti a i my, jsme jezdili autobusama u té zastávky. Mm-hmm. Bylo to i pro nás takový docela fajn, že
0: jasně.
1: Jsme sestřili, rozumíte mi. No a dneska tam jsou 2 děti a rodiče vozejí děti ke škole. Kde to žijem, prosím vás? No, to jsem odbočila, je to trošku jiný.
0: Tak souvisí to s tou dopravou a s tím vším. No a jinak na Vysočině, krom dopravy, máte pocit, že jste v hezkém kraji, v hezké oblasti?
1: No ježíš, to jo, opravdu.
0: Spokojená.
1: Ale já teda, hlejte, já jsem studovala v Jižních Čechách.
0: Ano.
1: Takže když zase mluvil ten pán z Jižních Čech.
0: No tam je taky krásně, ano.
1: Tam, já jsem zamilovaná, to mi, a žili jsme tam, i jako jsme tam pracovali, manžel tam dělal vedoucího na jednom podniku, ale to je jedno. A děti, hlejte, tam když jeden, a když jsme jezdili, když manžel žil, tak děti říkali, my přijedeme tady třeba k Planí, ale to ani děti nemuseli snad vědět, že už tam jsme,
0: jo.
1: Ale říkali, my poznáme, když jsme v Jižních Čechách. Rozumíte, jak já jsem vždycky smála tomu úplně. No a je to tak, no to je úplně úžasný, je to tam krásný a vůbec miluju to. Naše česká země vůbec krásná.
0: Ano.
1: Já trošku mám zlost, abych vám tak řekla pravdu, já jsem taky patriot.
0: No.
1: Jakoby Morava se vynáší takovým tím folklorem a tím všim, ono to není zase tak všechno. Víte, jak to myslím? Mám taky ráda folklor, ale to je krásný. A nebo když jako si dělají, jak jsou nejlepší, tak já vždycky říkám hlavně, že se tam vyrábí ta slivovice, kde potom se to by zašla jiným téma. Víte, jak tam byly ty, bylo to trestný a už se dělal další na prodej a dokonce nějaký jedovatý to byl, já to nevím, já se velice netýlu. Ale víte, jo, jako kdyby to bylo všechno nejlepší. Všade jsou, já říkám, všade jsou lidi. Pomíchaný, hodný, i zlý, nebo nebudu říkat spíš dobrý a špatný, ale no tak, a co se týká toho odpadu a tak, já nevím, já jsem tohle se o tom bavila s dcerou,
0: no
1: hubujeme teda na plasty.
0: Jo.
1: Všechno je v plastech. Ona říká, já třeba bych chtěla něco zabalit do papíru a oni ani ho nemají pultu. Víte, třeba někde
0: rozumím.
1: Potravina. No, ale já zase jsem si říkala, já když tady třeba jdu do lesa, zase já nemůžu říct, že bych něco sbírala, nějaký odpadky.
0: Je tam čisto.
1: Zase tu máme čisto.
0: No to je krása, to je dobrá vizitka, nádherná vizitka. Jasný, ano.
1: Že třeba na druhém konci to tak nemusí být. Jo?
0: Ano.
1: No ale A říkám, není to zase tak hrozný, no. Mm. No, ale tohleto, teda opravdu s těma autobusama, to by se snad mělo nějak uzákonit.
0: Jo, aby se využívaly tyhle ty spoje zkrátka.
1: Víte, jak to myslím? Prosím vás, jak můžou rodiče, oni autobus jede a rodiče musí vozit děti do školy automa. Já to nechápu. Přitom mají zlevněný jízdenky, že jo? Všechno to je dneska, to jsme měli taky už ty průkazky.
0: Ano,
1: ale,
0: ano.
1: No tak já to nevím.
0: No, každopádně téma do pranice, jak se říká. Tak paní Marie, no. taky vám moc děkuju, jinak přeju krásné dny na Vysočině.
1: Já musím končit, to víte, že já bych se rozpovídala, to by bylo nekonečné.
0: Já vím, je to téma nekonečné.
1: Tak a přeju, mějte moc hezky.
0: Taky, hezké letní dny, dobrou noc, děkuju moc krát, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byl samozřejmě Václav Neckář, slibovaný, který se mi předtím ztratil, ale teď se zase našel a jeho písnička Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. No a od Uherského Brodu se k nám dovolala další paní Marie. Krásnou noc, Maruško.
1: Taky krásnou noc vám, paní Jitko, i posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Zrovna mě ta paní, co mluvila teď přede mnou, já se s ní ztotožňuji s tou jízdou autobusu, že jezdí opravdu prázdně i u nás.
0: Taky stejná zkušenost.
1: Před doma má 3 auta.
0: Jo, jo.
1: Plná ulic aut. Všichni, každý člen rodiny, co pracují, jezdí s vlastním autem. Toto je úplná, to je šílené. My jsme chodili pěšky dost na zastávku ráno o 5:30, když jsme chodili do práce.
0: Ano, ano.
1: Nejméně kilometr a vůbec nám to nevadilo. Přesto třeba už jsme měli i auto.
0: Ano.
1: A jezdili jsme autobusem. Autem se jelo třeba jednu za 14 dní třeba na nějaký větší nákup do města.
0: Jasně.
1: A teď opravdu tady už ani do školky, do kostela. Do kostela nikdo nechodí, v ulici už nikdo nejde. Prostě
0: všichni jedou.
1: Tak jedou autama. 500 metrů autama.
0: Jo.
1: Nebo ještě míň. No to je neskutečné. A jako jinak, jako vesnice je jako čistá, nejsou třeba petlahva, takhle to nevidět, protože každý si to před svým domem hlídá. Třeba
0: to je dobře.
1: Dítě vyhodí nějaké cukrový nějaký papírek, tak když to vidím před domem, tak to seberu, dám to do kontejneru. Takže to si jako každý, akorát když třeba je na podzim listí, tak tam máme velké lípy, tak to se taky zametá se to, ale ne každý den. A když je toho listí moc, tak no a jinak odpadky třídím, ale u nás mě skoro naštvali v loni. Já mám 3 nemovitosti jako po rodičích a po strýcových, takže od loňska musím platit, i co tam nemám, popelnice, to jsou 2 starší domy.
0: Jo, tak stejně
1: musím
0: musíte.
1: Platit za popelnice. Že je to příkaz zákona a přitom tam nic jako trávu tam nemůžu dávat. Ale musím to platit, a co mě žádný popel, že odpadky neodváží, akorát z toho domu, kde bydlí. Takže je to...
0: Tak je říkám, to věc k diskuzi, samozřejmě.
1: A já právě tak cítím, že mě stačí za 2 měsíce mám teprve popelnicu, protože žádný biologický
0: odpad tam nedává. Žádný odpad nedává, to jasně, krása.
1: Ta
0: no.
1: Úřednice na obci mě řekla, že ona má, myslím, 2 děti, že ona za 14 dní tu popelnicu naplní a přitom jsou celý den v práci. Děcka ve škole, to teda divím, já říkám, tak potom tam nikdo netřídí, nebo já nevím.
0: No.
1: Já absolutně, je to veliký rozdíl a v některých vesnicích právě to mají na čipy, třeba moje sestra, tady bydlí v městě Hluk, tak oni to mají na čipy a ona platí jenom tolik popelnic za rok, kolik jich odveze, tak to je jasné, že tu popelnicu až má plnou, teprve jim dá, oni to
0: očipují
1: a oni spočítají, kolik popelnic za rok odvezla. Protože tady každý 14 dní dojede auto, co sbírá popelnice a někdo tam právě dává všechno a má to plné za 14 dní.
0: Tak má plno hned, to je pravda.
1: A když jsem to řekla té úřednici, tak ona mi řekla, že kdyby to tady udělali, že lidé by to vozili za vesnici a dělali černé skládky. Takže to... Jenomže další problém je ten, že tady za Uherským Brodem je už moc roku, co tam skládkují ty odpadky a že už se to nebude a bude se to vozit do spalovny do Brna.
0: Jo, tak oni dokonce.
1: Zvýší to je 100 kilometrů od nás. Oni nám určitě aspoň 3x zvýší, protože to je dost daleko ta spalovna. Zase nám zvýší poplatky.
0: Že se to prodraží. Tak Maruško, musím taky poděkovat. Každopádně přeju všechno dobré.
1: Končím, opravdu jsou s tím problémy.
0: Je starost, já tomu rozumím. Poslouchám pozorně. Třídit, ano, aspoň.
1: Tolik těch plastů, každé Každý jogurt, každý pomazánka, všechno v plastech.
0: Všechno, všechno v plastech. Maruško, moc vám děkuju. Mějte se hezky, zdravím na Moravu. Jo, děkuju, naslyšenou. Zdravíme do Uherského Brodu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Ono to samozřejmě dohrávají, dospívávají. Pojďme se podívat ještě v rychlosti také do pošty, protože jste hodně psali k tématu. Pan Michal Sedlák dodává. Tady na Pražském Chodově, kde bydlím, je to docela hezké a upravené. Zóny kolem frekventovaných tahů, kudy chodím třeba do Westfieldu, by mohly působit čistěji, stejně jako odlehlejší vegetace, které se zdají být útočištěm lidí bez domova, které místo však tyhle negativní jevy nemá. Líbí se mi, že je veřejný prostor oživen uměleckými realizacemi jako sochy, plastiky, reliéfy, fontány a podobně. Všímavý kolem jdoucí ocení určitě. Co mi však ve veřejném prostoru chybí a uvědomil jsem si to už před delší dobou, jsou třeba pouliční hodiny. Ano, nosí bez sebou ty mobily a internety. Takové hodiny jsou však rovněž zajímavým dekorativním prvkem prostoru, nemyslíte? No, proč ne? Tak tolik Michal Sedlák, taky moc děkuju. No a protože náš čas vypršel, přátelé, tak se patří v rychlosti poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju vám krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám nechce spát, tak samozřejmě máme spousty nočních pořadů, takže určitě si u nás něco vyberete. Každopádně děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Hosta dnešního divadla mohu představit vlastně jedním slovem. Skutečná dáma. Tak dobře, dvěma slovy. A ještě doplním, skutečná dáma s velkým hereckým talentem, podmaněným hlasem a taky s hlubokýma, krásnýma očima. Už je to asi jasné, vidíte. Paní Marie Drahokoupilová.

0: prorokneme se. Někdo schová, bude šeptat jen dvě slova. Dnes naposled.
1: Tak tahle deska je pro vás starožitost, pane vedoucí. A víte, kdo to zpíval? Já. A ta deska se jmenuje Dnes naposled. A já jsem tady taky dnes naposled. Taková impertinence. Jakže se jmenuje Růžička? No tak tohle to jméno si zapamatuju, pane Růžička.
2: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
3: Jestli je nějaká moje výrazná vzpomínka z dětství spojená právě s Marií Drahokoupilovou, pak to není, věřte nebo ne, ani film, ani divadlo nebo televizní inscenace, ale ano, právě televizní kurz francouzštiny. Pamatujete si, vidíte, kde Marie Drahokoupilová vystupovala vedle Ireny Kačírkové a také společně s panem Paulem Leclercem. Ino cestování v čase. Tak víte co? Pojďme na výlet do minulosti ještě vzdálenější a můžete i soutěžit s pořadem Kdy to bylo a taky s Marií Drahokoupilovou a Miroslavem Moravcem.
4: Promiňte, slečno, jak bych to jenom začal?
5: Začněte třeba od konce.
4: Ale ne, to ne. Všechny konce jsou smutné. To bych vám musel dát s Bohem.
5: Tak to zkuste s nějakou frází.
4: To bych mohl, ano. Tedy fráze. Co byste udělala, kdybych vás pozval na procházku?
5: Nejdřív bych chvíli přemýšlela, abych vypadala jako dáma. A kam by to bylo?
4: Do krásných časů. Láska kvetla, muži byli galantní a dívky byly... Rilke by řekl, že byly podobny sadu v dubnový podvečer, kdy jaro zanechá řadu stop, kterým chybí směr.
5: Tak takovou nabídku nemohu odmítnout. Zaveďte mě tam.
4: Takhle to nepůjde. Nejdřív se musíte svléct.
5: Svléci? Říci, že to berete příliš rychle, by bylo dosti nepříhodné.
4: Pardon. To jsou ty podmíněné reflexy. Muž vidí pohlednou dívku a napadne. Chtěl jsem říci převléci.
5: Tak to už zní o trochu lépe. Šaty mi doufám opatříte.
4: Ty vám musí poskytnout fantazii.
5: Fantazie? Já bych dala přednost nějakému salonu. No tak tedy fantazie.
4: Sukně by měla mít báňovitý tvar, podobně jako architektura kostelů. Její skelet byl zhotovován z železných prutů a potahoval se plátnem. A žibůtek, ten se otevírá do hlubokého výstřihu.
5: Nějaké zrcadlo by nebylo?
4: Ale no.
5: Já vím, fantazie.
4: Taky byste se mohla podívat na obrazy Bouchera, Chardena nebo Fragonára.
5: A co účes?
4: Právě v naší době se postupně začíná zvyšovat. A na hlavách se objevují zátiší s květinami, stuhami, jehlicemi a péry, turbanovité čepce zdobené půlměsíci, loďky s vysokým plachtovým, větrné mlýny, mosty a zahradní architektura. Bíle pudrované paruky jsou milosrdné ke stáří.
5: Mám velké přání mít na hlavě větrný mlýn, bílý větrný mlýn.
4: To je roztomilé, to vám určitě bude slušet. Nesmíme ovšem zapomenout na líčidla. Ta se používala v takové míře, že prý manželé často nepoznali své vlastní ženy.
5: A to mi připomíná jednu povídku Rolda Dála. Muž cestuje vlakem pokaždé s jinou ženou, všechno jsou ale krasavice. Spolucestující nemohou pochopit jeho úspěch u žen, až se jedné z nich zeptají. A dozví se, že všechny ty krasavice jsou jedna žena, jeho manželka. Ten muž miluje změnu a ona proto volí různé převleky. A co všechno neudělá žena z lásky?
4: A paní móda pro lásku. Ta naše je zvlášť rafinovaná. Klade důraz na drobné doplňky. Velkou úlohu hraje vějíř, který se stává nezbytnou součástí umění koketérie. Dále je to mošnička, pompadura na nezbytné kosmetické drobnosti, rukavice a rukávník. Velmi oblíbené jsou i květiny, živé i umělé.
5: A co střevíce?
4: Ty jsou drobné a křehké, hluboce vykrojené a mají zvýšený podpatek. Ale nosí se i měkké, nízké na způsob pantoflí.
5: Takže jsem se oblékla. A co dál?
4: Dál? Dál už vás budu jen obdivovat. No, tak teď bychom si mohli říci to důležité. Důležité. V roce, do kterého jsem vás pozval, byla ve Whitehallu zavřena tajná spojenecká smlouva mezi Anglií a Pruskem, což se stalo již v lednu. V květnu ji následovala další, rovněž tajná, tentokrát francouzsko-rakouská, která byla dílem rakouského státního kancléře Václava Antonína Kaunice.
5: Tohle nemohlo jinak skončit než válkou.
4: No tak ještě v témže roce skončilo, takzvanou sedmiletou.
5: Dle zvyku našeho pořadu se tudíž poprvé tážeme, kdy to bylo.

0: Nejúspěšnějším malířem ve Francii je v té době François Boucher, oblíbený umělec Markýzy de Pompadour, který navazuje na Watteau.
1: Bratři Goncourtové o něm později napíší. Rozkošnictví je podstatou Boucherova ideálu. Duch jeho umění je jim naplněn. Jak lehká a dovedná ruka však vytváří konvenční mytologické nahotiny. Jak svěží je jeho představivost i tehdy, jde-li o námět neslušný. Jak harmonický jeho kompoziční talent, přirozeně uspůsobený, jak se zdá, aby uspořádal krásná těla, oblá jako krky labutí, spočívající na oblacích.
0: Kdybych si mohla vybrat, tak bych asi zvolila spíše Fragonára.
1: A myslíte jeho obraz Amor se zmocňuje noční košile? Půvabný název, ne?
0: Já jsem skromná. Mně by stačil i ukradený polibek.
1: No, já vím, vy jste skromná. No nic.
0: Slíbil jste mi rozkoše a lásku a zatím...
1: Mužským slibům nesmíte věřit. To platí v každé době.
0: To sice platí, ale jsou i výjimky. Třeba právě takový Ludvík 15. to byl... vždy galantní muž. Potvrzuje to hrabě Difford de Cheverny, podle něhož král zásadně odpovídal na každý dopis, který mu napsala krásná žena. A takováhle korespondence vždy končila něžnou schůzkou. A jak byl štědrý.
1: Ten týž hrabě ovšem ve svých pamětech líčí i takovéhle dobrodružství krásné mladé vdovy, která věřila, že je dost duchaplná na to, aby krále zaujala na delší dobu.

0: A madam, to je překvapení. Neočekával jsem, že se dnes ve své ložnici setkám s tak krásnou ženou. Doufám, že jste nečekala příliš dlouho, to bych Lebelovi neodpustil. No tak pojďte, pojďte blíž, má milá, ať si vás můžu prohlédnout.
1: Ale veličenstvo.
0: Vždyť jste jen kvůli tomu přišla, ne?
1: No, myslela jsem...
0: Já vím, já vím. Jste skutečně krásná. Oh. Ta pleť. Mm. Ale co pak jste taková rozpálená? Nemáte horečku? A ta ňadra. Ta ňadra.
1: Ale veličenstvo.
0: No nic, nic, nic. Jste rozkošná, moje milá. A to v každém ohledu. Půjdu se teď oficiálně uložit ke spánku. Vrátím se, jakmile to půjde. Vy se zatím můžete svléci. Trvalo to trochu déle, ty povinnosti. Madam, musím vás poprosit, abyste mě omluvila. Nejsem už žádný mladík. Jsem přesvědčen, že si zasloužíte veškerý obdiv, ale ani král není mužem více než kdokoliv jiný. A navzdory těm nejlepším úmyslům a největší touze jsou 3 hodiny rádo. Když vyčkáte do rozednění, mohl by vás někdo spatřit. Myslím, že krátké bláhovosti jsou nejkrásnější. Nikdy nezapomenu, co jste pro mě udělal. A teď se zase oblékněte, ano. Dovedu vás sám k zrcadlovým dveřím galerie. Stráže stojí jen na obou jejich koncích.

0: Král byl indisponován, ale na druhé straně to noční bdění vneslo zmíněné dámě 4000 zlaťáků. Úplně za nic.
1: Myslím, že vůbec nechápete psychiku ženy. Takhle dopadnout. Nebyla by nějaká jiná historka z Ludvíkova velmi bohatého milostného života, která by trochu potěšila ženskou duši.
0: Co byste říkala Dybarijové?
1: Myslíte tu dámu poněkud lehčích mravů, která skončila pod gilotinou?
0: Ano, ano. Ještě 20 let po Ludvíkově smrti nezapomněla revoluce, že obšťastňovala krále.
1: Tu paní bych vynechala. Už kvůli milovanému králi.
0: Ale díváte se na to jako historikové. I ti liberálnější Ludvíkovi nikdy neodpustili. Jestliže klesl tak hluboko, píše ku příkladu Guy de la Batty, nesměl se už odvážit mluvit lidu o královském majestátu.
1: Historikové jsou moc přísní pro jeden úlet.
0: No, nebyl jen jeden. Předtím to byla Madame d'Esparbézová. Jeden z jejich rozhovorů zaznamenal Chamfort takhle. Spala si se všemi pány z mé suity.
1: Oh, sire.
0: Měla si vévodu de Choisin.
1: Má tak velký vliv.
0: A maršála de Richelieu.
1: Má takového ducha.
0: A Monvilla.
1: Má tak hezké nohy.
0: Pro boha. A ty jsi měla i vévodu de Monta, který se přece nevyznačuje žádnou z těchto předností.
1: Ach, sire, když on je tak oddán vašemu veličenstvu.
0: Oh.

0: Zvláště ten Richelieu musel hodně ležet králi v žaludku.
1: Kdo to byl Richelieu?
0: Muž.
1: Ani chvíli jsem o tom nepochybovala.
0: A jaký muž? Kdyby nebyl Armand de Plessis de Richelieu prasinovcem velkého kardinála a nehrozilo by nebezpečí záměny, nemluvili bychom dnes vůbec o Casanovovi, nýbrž o Richelieuovi, pokud bychom měli uvést příklad muže s mnoha milostnými dobrodružstvími. Záletů tohoto dobře vyhlížejícího, duchaplného a navíc bohatého francouzského vévody a maršála bylo zhruba na 3000. A aktivně v nich vystupovaly téměř všechny jen trochu hezké členky francouzských státních divadel, jimž dělal nadšeného intendanta.
1: Ach, ty muži.
0: Odpovím, ach, ty ženy. Třeba taková Dibasová, která počítala své milence až dospěla k číslu 16527. Dál se vzdala počítání, avšak lásky nikoliv.
1: Krásná doba. Až na to, že jsem si příliš neužila.
0: To se prostě fantazii. No tak, abyste neřekla, za to, že jste mi na té pouti byla krásnou společnicí a taková služba se musí odměnit, tady něco máte.
1: Co to je?
0: Dopis. Milostné psaníčko.
1: Slečna de Chantilly. Ale to přece není pro mě.
0: Při troše fantazie. Je od hraběte Saského. Avšak tlumočí i mé pocity k vám.
1: Slečno de Chantilly. Loučím se s vámi. Jste kouzelnice nebezpečnější než nebohá paní Armida. Hned jste Pierrotem, hned přestrojena za Amora, v zápětí za prostou pastýřku a to vše tak dokonale, že nás okouzlujete.

0: No, popravdě, ten dopis si nechal napsat. Jeho autorem je jeden z největších duchů nejen té doby. Z jeho děl jmenujme alespoň Candide a Filozofické listy. Kdo to byl?
1: Tady v dopise ještě čtu, a je to dokonce ve verších, ať je zbožňovaná jenom z parteru. Jste štěstím pro jednoho, touhou pro všechny. Jsou to snad i vaše pocity ke mně?
0: Tak přísám.

0: Vaše jméno, slečno?
1: Láska.
0: Narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Co tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je tu najednou jinak. Krásně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Soutěživé povahy už jistě vědí, že správnou odpovědí byl tentokrát rok 1756. To byla ta tajná smlouva mezi Anglií a Pruskem. A chybí ještě doplnit jméno filozofa, tím byl zase

0: No a když jsme v té Francii, tak do Anglie to vlastně není daleko. Paní Marii Drahokoupilové nechybí vybraný francouzský šarm a nádavkem i zvláštní osobitá, skoro by se chtělo říct, taková magická nebo vzrušující barva hlasu. Jak ostatně jistě oceníte sami i v následující povídce anglického satirika Hectora Munroa Sackeyho Odložte pera. Tedy já vím, že do Vánoc je daleko, ale myslím, že se v té povídce poznáme úplně všichni.
1: Má drahá, chotí, jestli pak si již poděkovala frouplín snobím za to, co mi poslali.
2: Nikoliv, Egberte. Jsem na konci svých chabých sil. Oh,
1: pokud vím, od rána sedíš u tohoto stolu.
2: Ovšem. Ale napsala jsem za dnešek už 11 dopisů, ve kterých jsem vyjadřovala vždy znovu překvapení a vděčnost za tolik nezasloužených darů.
1: No a co frouplinsnovi?
2: Frouplinsnovým jsem nenapsala.
1: Ale někdo jim bude muset napsat.
2: To je nutné, nepopírám.
1: Tedy?
2: Nemyslím si, že ten někdo musím být jednoznačně já.
1: No v tom případě bych snad... Ne, to nepřipadá v úvahu.
2: Nevadilo by mi napsat jim dopis plný rozhořčených výčitek nebo necitelného výsměchu. Docela by mě i bavilo jim takový dopis napsat.
1: Zkus ze sebe ještě vymáčknout nějakou roztomilost.
2: Vyloučeno. Dneska 11 dopisů, včera 9. Všechny jsem je vypotila s největší snahou o nadšenou vděčnost.
1: Tak snad ještě jeden vydržíš, ne?
2: To po mně nemůžeš chtít. Jsem ve stavu, kdy jsem se absolutně vypsala. Pro autory komedii by můj současný stav byl důvodem k sebevraždě.
1: Mám za sebou zhruba stejné množství dopisů jako ty a nenaříkám.
2: Jsi muž, lord a hlava rodiny.
1: Ale musel jsem vyřídit běžnou obchodní korespondenci. Mimochodem, co nám vlastně frouplinsnovi poslali?
2: Kalendář Viléma...
1: Jakého Viléma?
2: Mám dojem, že dobyvatele. U každého dne je citace některé z jeho velkých myšlenek.
1: To není možné. Viléma dobyvatele by sotva za celý život napadlo 365 myšlenek. Pokud nějaké měl, nechal si je pro sebe. Byl to muž činu, nikoli žvástů.
2: Možná, že jde o kalendář Viléma Wordsworta. Rozhodně si pamatuji, že se jedná o Viléma.
1: Víš co... Napíšeme ten děkovný dopis spolu, jo? Budu diktovat, ty píš, ať to máme z krku. Tedy?
2: Ano.
1: Drahá paní Frouplinsnová, děkuji vám a vašemu manželovi za překrásný kalendář, který jste nám poslali. Bylo od vás velice hezké, že jste si na nás vzpomněli.
2: Miláčku, takhle to nejde.
1: Proč? Takhle to píšu vždycky a každý to tak píše mně.
2: My jsme jim také něco poslali.
1: Je to... Opravdu.
2: Všem přátelům něco posíláme, tak jsme určitě poslali něco i Frouplinsnovi.
1: No, to je pravděpodobné. A co jsme jim poslali?
2: No, vzhledem k jejich postavení předpokládám, že bridžový zápisník. No, když dostali bridžový zápisník, tak si na nás vzpomenout museli.
1: Museli. No, několik bridžových zápisníků se tu dlouho povalovalo. Předpokládám, že to byly ty v kartounovém pouzdru, svíčkem ozdobeným nějakou jalovostí typu hodně štěstí ve hře.
2: Přesně tak. A proto jim nemůžeme psát, že od nich bylo hezké, že si na nás vzpomněli. Vzpomněli si proto, že dostali nádherný bridžový zápisník v kartounovém pouzdře.
1: Máš pravdu.
2: Jak jsem ten zápisník v obchodě zahlédla, vzpomněla jsem si na Frouplinsnovi, Smithovi, Berencovi a ještě na několik dalších.
1: Kolik stálo to pouzdro?
2: To víš, že jsem se nejprve zeptala, přece nebudu vyhazovat peníze. 9 pence, pakatel.
1: No, to je snesitelné.
2: Ano, teď to vidím přesně, jako by to bylo teď. Strčila jsem do jednoho pouzdra naši vizitku, zaplatila jsem 10 nebo 11 pence navíc na porto, aby to ten dobrý muž zařídil.
1: Ale porto stojí 5 pence.
2: Aby to zařídil, jsem říkala. Děkovala jsem pánu bohu, že mám Frouplinsnovi z krku. Víš, kolik by mne to stálo námahy, kdybych to všechno musela oběhat já sama?
1: Frouplinsnovi nehrají bridge.
2: A může po mně někdo chtít, abych si všimla takové jejich společenské deformace?
1: Deformace.
2: Bylo by to i nezdvořilé.
1: No, kromě toho pochybuji, že oni si dali práci, aby zjistili, jestli my dva rádi čteme Wordsworta. Například já bych mohl vášnivě trvat na názoru, že veškerá poezie začíná a končí Johnem Masefieldem a že mě uvádí do zuřivosti, když na mě den co den vybavne vzorek Wordsworthovského básnění.
2: Miláčku, ten děkovný dopis napsat musíme.
1: Jistě ano, musíme. No. Člověk musí mnohdy překonat i své názory, aby zůstal gentlemanem.
2: Tak diktuj.
1: Je obdivuhodné.
2: Je obdivuhodné.
1: Ano, jak jste uhodli.
2: Jak jste uhodli.
1: Že Wordsworth je náš nejmilejší básník. Co?
2: Uvědomuješ si, co to znamená?
1: Co? Pouze vyjadřuji slušným způsobem své pocity, že? Tedy?
2: Předstírané pocity.
1: V rámci společenských konvencí na tom není nic špatného.
2: Příští Vánoce dostaneme nějakou Wordsworthovou sbírku.
1: No a?
2: Přes příští Vánoce další jeho kalendář.
1: A zase budeme psát děkovné dopisy.
2: O kalendáři bych se nezmiňovala a začala bych něčím úplně jiným.
1: A čím, drahá, když nám ten kalendář poslali?
2: Třeba, co si myslíte o výběru vyznamenaných k letošnímu novému roku?
1: Oni nám eventuálně odpovědí, my jim zase budeme odpovídat. No, výborně.
2: Rozhodně je to lepší, než stále děkovat za další a další Wordsworthova díla. A tato díla pak znovu a znovu zasílat jiným přátelům a dostávat za ně poděkování, na která je nutno odpovídat.
1: Tak tedy.
2: Že nerozumím.
1: Nerozumíš. A máš pravdu.
2: Napsala bych dále, že jeden náš přítel se o seznamu vyznamenaných vyjádřil velmi vtipně.
1: Ano.
2: No. A teď je na tobě, abys tu vtipnou poznámku našeho nejmenovaného přítele vymyslel.
1: Mně nic vtipného v této souvislosti nenapadá.
2: To je jedno, řekni prostě něco k věci. Frou Plincnovi stejně nepoznají, jestli je to vtipné nebo ne.
1: No, vtipné nebo ne. Nerad bych se jich dotknul. Nevím totiž, ke které politické straně se hlásí.
2: Vezmi si na mušku nestraníky.
1: Ale k tomu kalendáři by se tam něco napsat mělo. Aby si nemysleli, že jsme ho nedostali a neposlali nám náhodou další.
2: Oh.
1: Snad vymyslíš nějakou inteligentní poznámku, která by je informovala o tom, jak jsme šťastní, že jsme ten kalendář dostali, ale zároveň by je odvedla od záměru posílat nám jakákoliv další Wordsworthova díla.
2: Zřejmě jsme oba úplně vypsaní.
1: Ano. Zřejmě jsme už oba skutečně.
2: Bože.
1: Co pak?
2: Paní Stefan Ludberryová. Nepoděkovala jsem jí za to, co nám poslala.
1: A co nám ta můra poslala?
2: Mluv o ní tak, ještě to řekneš někde ve společnosti.
1: No co nám tedy poslala ta rozkošná dáma v růžové toaletě?
2: Nevzpomínám si.
1: No a jak jí tedy chceš poděkovat?
2: Předpokládám, že nám poslala kalendář.
1: Kalendář?
2: Ano.
1: Pust mě k psacímu stolu.
2: Ráda. A budeš psát Ludberryjové nebo Frou Plincnovi?
1: Nikomu z nich. Já napíšu vydavatelům veškerých osvícených a vlivných novin v zemi. Navrhnu jim, že by se mělo, pokud jde o dopisy z období vánočních a novoročních svátků, zavést něco jako boží mír. Od 24. prosince do 3. nebo 4. ledna by se mělo psaní či očekávání jakéhokoliv dopisu či zprávy, které by se netýkaly nejnutnějších bezodkladných záležitostí, chápat jako prohřešek proti zdravému rozumu a lidskému cítění.
2: Ohromující, Egberte, ohromující.
1: Odpovědi na pozvání, objednávky místenek, nové předplatné v klubu a samozřejmě všechno, co souvisí s obchodem, nemocí, nástupem nových kuchařek a podobně. To všechno by se mělo vyřizovat běžným způsobem jako nevyhnutelná, oprávněná součást všedního života. Ale veškeré... Tak posloucháš mě vůbec?
2: Samozřejmě.
1: Veškeré ty zničující hromady korespondence související se svátečním obdobím by se měly odbourat. Aby se ty dny mohly stát opravdu svátečním obdobím bezstarostné, nerušené pohody a dobré vůle.
2: Dobře. Ale jak chceš potvrdit, že z dárky obdržel? Když to nepotvrdíš, tak lidé, kteří ti je poslali, nebudou vědět, že jsi je dostal.
1: Ke každému odesílanému dárku se připojí lístek s datem odeslání a s jménem odesílatele a s nějakým domluveným označením, že jde o dárek k Vánocům nebo k Novému roku.
2: Jakože by...
1: Ano, také by tam byla stvrzenka na příjemcu v dopis a datum převzetí a ty bys pak nemusela nic... Než se podepsat, vyplnit datum a udělat nějaký běžně zavedený hieroglyf vyjadřující milé překvapení a srdečný dík, dát to do obálky a odeslat.
2: Zdá se to být báječně jednoduché. Ovšem, některým lidem by to mohlo připadat příliš šablonovité a příliš povrchní, viď, miláčku?
1: Rozhodně to není povrchnější než současný systém. Abych poděkoval starému plukovníku Chatleymu za jeho skvostný staltonský sýr, který budu vychutnávat do posledního sousta. A abych poděkoval Frau Plinsnovým za kalendář, na který se v životě nepodíváme, k tomu mám možnost použít pouze jedněch a týž běžných slov. Plukovník Chatle ví, že jsme mu za jeho sýr vděční. A vůbec se mu to nemusí říkat.
2: Já myslím, že Frau Plinsnovi vědí, že nás s tím kalendářem otrávili.
1: Vědí a budou to vědět, i když jim budeme tvrdit opak. Mimochodem, i my přece víme, že oni jsou otráveni z našeho bridžového zápisníku a to i přes veškeré jejich ujišťování, jak jsou nám za náš dáreček vděční.
2: Asi máš pravdu, Egberte. Domnívám se, že pan plukovník dokonce ví, že i kdyby se nám byl stajltonský sýr najednou znechutil, nebo nám ho doktor zakázal, i tak bychom mu za něj poslali poděkování.
1: Takže z toho vyplývá, že i nynější způsob děkování je zrovna tak povrchní a konvenční, jako by byl ten se stvrzenkami, jenom je 10x protivnější a nutí člověka lámat si mozek.
2: Díky tvému plánu, miláčku, bychom se aspoň o krůček přiblížili ideálu šťastných Vánoc.
1: Jsou samozřejmě výjimky. Existují lidé, kteří se snaží svým děkovným dopisům dát malý nádech upřímnosti. Například teta Susan.
2: Teta Susan nám napsala, že moc děkuje za šunku, kterou jsme jí poslali. Co je na tom upřímného?
1: Je vidět, miláčku, že čteš pouze začátky děkovných dopisů.
2: Já navíc nemám čas, když jich musím sama tolik napsat.
1: V tom je právě má myšlenka revoluční. I ty budeš mít čas na to přečíst si, co teta Susan píše dál. Tahle šunka není tak lákavá, jako ta, kterou jste mi poslali loni, a která ostatně taky nebyla zrovna nejlepší. Šunka dnes už není, co bývala.
2: Ano. Je škoda přijít o ty její pěkné vánoční komentáře. Kdyby se zavedlo to, co navrhuješ, pravděpodobně i teta Susan by nám poslala pouze ústřižek.
1: To je pravda. Ale ta ztráta by se při celkovém prospěchu ani nepocítila. Nehledě na to, že teta Susan by možná i na ten ústřižek připsala něco vtipného.
2: Miláčku, a můžeš mi teď už konečně říct, co mám napsat těm Frau Plinsnovým?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tréma je někdy horší než realita, prozradila na sebe jednou Marie Drahokoupilová a ještě přidala vzpomínku na to, jak právě o tom jednou mluvila s hercem Otou Sklenčkou. Ptala jsem se ho, jak je možné, že už jsem tolik let u divadla a pořád mám trému. A on mi na to odpověděl, nic si z toho nedělej. Kdybys viděla takovou Jarku Adamovou, když s ní hraju, té se třese i kůže. Tak teď ještě na závěr jedna z humoristických povídek dnes už zmíněného klasika Sakiho. Povedená byzantská omeleta. Brzy naslyšenou, přátelé, a hudba, prosím.
2: Richardsonová? Jste tady?
3: Ne. Richardsonová tu ještě není, takže si můžeme říct, že dáma, která volá, se jmenuje Sophie.
2: Richardsonová, tak co je s vámi? Už bude půl šesté.
3: Sophie Chettle Mongheimová je přesvědčením socialistka, sňatkem pak Chettle Mongheimová. Muž, za kterého se provdala, je bohatý, a to dokonce i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
2: Za hodinu začíná večeře a podívejte se, jak vypadám.
3: Sophie má velice, ale velice pokrokové a zásadové názory na rozdělování peněz. Naštěstí pro sebe má však i ty peníze.
2: No tak, Richardsonová.
3: Když Sophie během četných salonních shromáždění a reformistických konferencí výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si současně s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svoji nespravedlnost a nerovnost patrně ještě dlouho vydrží, alespoň po dobu jejího života.
2: Nevidíte, jak vypadají moje vlasy? Richardsonová.
3: Sophie hraje Marie Drahokoupilová.
4: Už letím, madam.
2: To byla ale doba.
3: A tu konečně přibíhá komorná.
2: Hned se pusťte do mých vlasů, jinak to nemůžu stihnout.
4: Ano, madam.
3: Richardsonovou hraje Barbora Hrzánová. A hudba teď může zmlknout. Večírek stejně začíná až za hodinu.
2: Víte, Richardsonová, dnes je skutečně velký den.
4: Jistě, madam.
2: Dokonce vévoda Syrský přijal pozvání na slavnostní večeři. Já sice neschvaluji zdůrazňování nějakých společenských, nebo jak se říká, třídních rozdílů, ale vévoda je vévoda. Jeho návštěva ozdobí můj dům a pomůže mu získat nehynoucí slávu.
4: Jistě, madam.
2: Taková knížecí kasta. Ale když už to umělé rozdělení stavu existuje, je zajímavé získat na večeři právě takový její exemplář, jako je vévoda Syrský. A proto, Richardsonová, musím vypadat obzvlášť skvěle. Snažte se tedy víc než kdy jindy.
4: Jistě, madam.
2: Dneska musíte překonat sama sebe, Richardsonová. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
3: Tu se ozve tiché zaklepání na dveře.
2: Richardsonová, slyšela jste? Běžte se přece podívat, kdo to je. Jestli třeba nechtějí nějakou radu ohledně vína k dnešní večerní tabuli.
4: Prosím, madam.
2: Hlavně, aby můj účes vypadal skvěle. Ostatní se už jistě podá. Všechno je perfektně připraveno. No tak co je, Richardsonová? Kdo to byl?
4: Bohužel, madam. Musím vám oznámit smutnou zprávu.
2: Snad se něco nestalo vévodovi Syrskému? To by byla katastrofa. Mluvte, Richardsonová.
4: Nikoliv, madam. O vévodovi Syrském nemám žádné zprávy.
2: Zaplať pán Bůh, tak to určitě nebude příliš vážné.
4: Je, madam. Musím vám říct, že služebnictvo v domě položilo práci.
2: Co tím chcete říct, že položilo práci?
4: Prostě přestalo pracovat.
2: Ne. Má to snad znamenat, Richardsonová, že služebnictvo zahájilo stávku?
4: Ano, madam.
2: No to. A jaké mají požadavky? Jde o mzdu?
4: Ne, madam. I když proti zvýšení platu by jistě nikdo nic nenamítal, ale věc je mnohem vážnější. Stávka byla zahájena kvůli Gaspárovi.
2: Gaspárovi? Kvůli Gaspárovi, kvůli výpomocnému kuchaři a specialistovi na omelety?
4: Ano, madam.
2: A proč pro boha?
4: Než se Gaspár stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávko kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dověděl, že z toho zaměstnala, rozhodl se neprodleně zahájit protestní stávku.
2: To není možné právě dnes.
4: Proti vám osobně nic nemají, ale žádají, abyste Gaspára okamžitě propustil.
2: No to přece nemohu.
4: Pak ovšem.
2: Je to jediný člověk v celé Anglii, který dokáže připravit byzantskou omeletu. Najala jsem ho speciálně kvůli večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj nemohu sehnat náhradu. Musela bych si pro někoho poslat nejméně do Paříže. A vévoda byzantské omelety zbožňuje. Ne, to nejde, ne. Celou cestu z nádraží o ničem jiném nehovořil.
4: Dělal stávko kaze u lorda Grimforda.
2: Vévoda syrský... Ne, nikdy. Ach, tak Gaspár, ano. To je katastrofa. Stávka služebnictva. Zrovna teď, když tu mám tak významnou zahraniční návštěvu. Kolik lidí se sem sjel kvůli němu? Taková blama.
4: Dělal stávku kaze, madam, s tím nic neuděláte.
2: Okamžitě se musí něco podniknout. Rychle mi dodělejte ty vlasy a já se je pokusím přemluvit.
4: Nemůžu vám je dodělat, madam.
2: Jak to? A proč ne?
4: Jako členka odborové organizace nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte tedy, madam, že vám, co se týče vašich vlasů, nemůžu vyhovět.
2: To je nelidské. Já jsem byla vždycky vzorná zaměstnavatelka. Mám sociální cítění, někteří lidé mě dokonce přirovnávají k socialistům.
4: Byl stávkokaz.
2: Já jsem vždycky odmítala odborově neorganizovaný personál a takhle to teď dopadá. Já si nemohu ten účest dokončit sama. Já to neumím. Co si jen počnu? No.
4: Budete muset propustit Gaspára, madam.
2: To je prostě k vzteku.
4: Jistě. Vzteku, madam. Já sama jsem odjakživa hlasovala pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly. Promiňte, madam, že tomu tak říkám, mi jdou na nervy.
2: Takže byste mohla...
4: Je to sama tyranie, diktát.
2: No...
4: Nějak se živit musím. Jako každý druhý a tak jsem v odborech. Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku.
2: Já bych se vám revanšovala, Richardsonová.
4: Nejsem stávkokaz. A nikdy byste mi zdvojnásobila plat, nemohu. Ne!
3: Tu se nečekaně rozletnou dveře a v nich stojí...
2: Hrůza! Nepředstavitelná hrůza!
3: V nich stojí Catherine Malsomová. V sousedním pokoji se právě chystala na stejný večírek.
5: A služebnictvo si tu stávkuje, aniž by nás předem upozornilo a mě nechají v tomhle stavu. No podívejte se, Sophie, na moje vlasy.
3: Catherine představuje Jana Drbohlavová.
5: No, vy taky vypadáte pěkně, Sophie.
2: Právě se snažím přesvědčit Richardsonovou, aby se slitovala.
5: To stávkují opravdu všichni?
4: Kuchyňský personál ne, ti patří k jiné odborové organizaci.
2: Díky bohu. Večeře je tedy zajištěna.
5: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se u ní nemůžeme ukázat? Podívejte se na mé zbídačené vlasy. Podívejte se na mne, na celou, ten make-up. Nebo se na mě radši nedívejte.
2: Je to těžké, bezkomorné, já vím, ale snad to nějak překonáme. Co pak vy, vám jistě pomůže manžel?
5: Henry?
2: Co pak by nemohl jednou přiložit ruku k dílu?
5: Právě, že nemůže. On je na tom z nás ze všech absolutně nejhůř.
2: Co pak mu zase je infarkt?
5: To zatím ne, ale možná, že ho dostane. Jestli se dřív neudusí.
2: Prosím?
5: Nikdo jiný, než jeho osobní sluha, pořádně nerozumíte jeho komické vymoženosti. Té cestovní parní lázni, kterou musí vozit všude sebou.
2: No, jednou by se bez ní snad mohl obejít, ne? My se neučesané prostě ukázat nemůžeme, ale nějaká parní lázeň, to je v tuto chvíli zbytečný luxus.
5: Ale má drahá. Henry byl v té lázni už v okamžiku, kdy byla stávka zahájena. Vevnitř, rozumíte, Sophie? A je tam pořád.
2: Nemůže ven?
5: Neví jak.
2: Slyšíte to, Richardsonova?
4: Jistě, madam, mám uši.
5: Vždycky, když stiskne páku označenou jako výpust, vypustí jenom další horkou páru. A v lázni jsou dva druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. Už si je pustil obě. Předpokládám, že teď už jsem vdova.
4: Jestli by nebylo nejlepší konečně propustit Gaspára, madam.
2: Já ho prostě nemůžu propustit. Jiného specialistu na omelety takhle narychlo neseženu.
5: A moje eventuální potíže se sháněním jiného manžela jsou pro vás samozřejmě maličkost, že, Sophie?
2: Běžte, Richardsonová. Věříte stávkovému výboru, nebo kdo to celé vlastně spunktoval, že Gaspára okamžitě propouštím. A Gaspárovi laskavě řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny, že mu zaplatím, co jsem mu dlužna, a podle daných možností se mu i omluvím.
4: Už běžím, madam.
2: Richardsonová?
4: Ano, madam.
2: A pak se honem vraťte dodělat mi ty vlasy.
4: Jistě, madam.
2: Vážení hosté, je mi neobyčejnou ctí přivítat mezi námi hosta tak skvělého, jako je vévoda Syrský. A právě pro vévodu jsme chtěli přichystat jeho oblíbenou pochoutku, byzantskou omeletu. Bohužel stávka služebnictva znemožnila její přípravu. Ale to nic. Jsou připraveny další skvělé pochoutky, o kterých vás teď bude informovat náš majordomus.
3: Vstupuje majordomus.
2: No tak, majordome, co se bude dnes podávat? Tak co je? Jste snad hluchý?
3: Probuch, major doma hraju já. Jak se jmenuju? Michal Pavlata.
6: Nikoli nejsem hluchý, madam.
2: No sláva. Takže kdybyste nás laskavě seznámil...
6: Je mi to moc líto, madam?
2: Čeho? Je vám líto?
6: Večeře totiž nebude.
2: Co je to za nesmysl, major dome? Proč by nebyla?
6: Kuchyňský personál zahájil stávku. Gaspár totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A ti sotva, že se dozvěděli, že jste Gaspára propustila, madam, okamžitě nechali práce.
2: Ne.
6: Ano. Žádají, abyste ho ihned přijala zpátky a veřejně se omluvila jejich odborové organizaci.
2: Vy si ze mě děláte legraci, majordome.
6: O, ani v nejmenším, madam. Musím rovněž poznamenat, že všichni členové organizace kuchařů a kuchyňských zaměstnanců jsou velice neústupní a dalo by se říci, že i bojovní. A tak promiňte, prosím.
2: Co to děláte, člověče?
6: Musím bohužel sesbírat i rohlíky, které už jsou na stole.
2: Tak to snad není možné.
7: A bylo to možné. Majordomus sesbíral rohlíky. A Sophie? Trvalo to téměř 18 měsíců, nežli se znovu začala objevovat mezi starými známými. Lékaři jí ještě dlouho zakazovali přílišné vzrušení, účast na salonních kroužcích a reformních konferencích pak zejména. Pochybuju ostatně, že po nich ještě toužila. K útěchám reformátorů obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve dávno po jejich smrti. Má-li se uskutečnit vůbec? Hudba, prosím.

0: Vyhrál Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.